0: skupina uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny, informovala o něm slovenská horská záchranná služba. Těrchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutězky s vodopády. Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný podle americké armády, která má prý kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený. Spojené státy v noci zaútočily na 140 cílů v Iránu v reakci na předchozí iránské údery na lodě v průlivu. Teherán v odvetě na americké nálety zaútočil na americké vojenské cíle v Perském zálivu. Vedra stěžují pobyt v nemocnicích, trápí pacienty i zdravotníky. Přitom třeba na Vysočině má klimatizaci jen necelá třetina pokojů. Vyplývá to z dat zdravotnických zařízení. Nejlépe v kraji je na tom nemocnice v Novém Městě na Moravě. Teplotu v místnosti dokáže regulovat ve všech pokojích jednotky intenzivní péče, na dialýze, kožním oddělení, magnetické rezonanci nebo v laboratořích.
1: Zhruba z jedné čtvrtiny je klimatizovaná Havlíčkobrodská nemocnice. Podle její mluvčí Petry Černo jde o oddělení JIP, ARO a infekční. V Pelhřimovské nemocnici disponují klimatizací oddělení jednotky intenzivní péče, ARO a celý nový pavilon s názvem Péče o rodinu. Jihlavská nemocnice má klimatizaci pouze na JIP a ARO. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
0: Sport. Mužskou dvouhru tenisového Wimbledonu vyhrál Ital Jannik Sinner. Němce Zvereva ve finále porazil 3-1 na sety. Italský hráč si tak upevnil pozici světové jedničky. Navíc jako 10. tenista v historii obhájil na travnatém Grand Slamu titul. 9. kopcovitou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel. Nizozemský závodník v cílové rovince předčil Nora Tobiase Johansena a Brita Toma Pidcocka. Van der Poel mluvil po finiši o zlepšené formě.
2: Posledních dnech jsem na tom lépe. Konečně jsem cítil, že to mám v nohách. Při úniku jsem ztratil hodně energie. Tahle trať navíc pro úprk ideální nebyla. Bojovali jsme. Jsem rád, že to skončilo takhle.
3: I'm happy to finish it off.
0: V celkovém pořadí se nic nemění, Slovenec Tadej Pogačar dál obléká žlutý trikot pro lídra. Celkově druhý Dan Jonas Vingegaard pořád ztrácí 2 minuty a 42 sekund. Pogačar vede i soutěž vrchařů.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D8 u Libouchce a také na pražském okruhu u Běchovic. Na D8 mezi Prahou a Drážďany počítejte s omezením za sjezdy na Petrovice a Děčín. Mezi 82. a 86. kilometrem se tunely projíždí pouze jedním tubusem. Na východní části pražského okruhu spozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, kolem se projíždí plynule. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 21. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. A na tahu 611 na průtahu Jiren se srazila motorka s osobním autem. Je to s únikem provozních kapalin, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na horách naměří kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál Jiří Štefl.
6: Ve 2:06 a teď už otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si právě teď o novou knihu, o nový psychologický thriller Bílá brána, kterou tuhle knihu napsal současný velmi uznávaný autor krimi Michael Robotham. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255. Soutěž volejte, těším se na vás.
4: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Skupina Mandraža na dlani tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu 9,5 minuty po druhé hodině, za chvíli čtvrt na tři. A je tady telefonická soutěž Zavolejte si o novou knihu, o nový psychologický thriller Bílá vrána. Ještě jednou telefonní čísla vytáčejte v případě, že jste nevyhráli za poslední dva měsíce 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Petr je na telefonu. Petře, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak jak se máte dneska v noci?
2: Jedu domů, takže se mám už skoro dobře.
0: A jak dlouho ještě pojedete domů?
2: Nějaký čtvrt hodinky a jsem tam.
0: Tak to už jste opravdu skoro v cíli. Petře, pojďte vyhrát v telefonické soutěži novou audioknihu Bílá vrána. Ta vás vezme do Londýna. No a tak se ptám dneska trochu základní školy, která z následujících řek protéká Londýnem? Za A Temže, za B Séna, za C Labe. Co myslíte, Petře? Která z následujících řek protéká Londýnem? Za A Temže, za B Séna, za C Labe.
2: Bude to prostřední.
0: Prostřední Séna? To Bčko?
2: Ano.
0: No, tak tam jsme ve Francii, Petře. Francii, bohužel. Tak Petře, dáme prostor někomu jinému. Vám přeju hlavně, abyste dojel dobře domů. A mimochodem, nepojedete zase zítra v noci třeba?
2: No, radši ne, to už je na mě docela pozdě.
0: Ale klidně zítra můžete zase zavolat, dneska to nevyšlo. Petře, hezké pondělí přeju, naslyšenou.
2: Díky vám taky, mějte se.
0: Tak zkusíme druhého volajícího, kdo je na druhé lince. Dobrý den.
3: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno. Slumte prosím rádio, ať se slyšíme.
3: No dobře, tak jo.
0: Dobře. Tak vás zdravím, Radku. Tak rádio slumené, tak i vás se ptám, která z následujících řek protéká Londýnem? Víme, že se na to není, takže buď za A Temže, za C Labe.
3: Na Paříži, Labe asi bude u nás, jo, to by mohlo, no tak to je, byl jsem tam jednou v Londýně, byl tam příliv a večír byl odliv, nebylo tam nic, tak asi to bude ta Temže, že jo.
0: Ano,
3: to
0: samozřejmě, pořádný odliv tam mimochodem a příliv je, oni to ještě regulují tou přehradou, která je tam před Londýnem, tak ano, aha. Je to vaše, Radku, nová kniha Bílá vrána, je to pro vás nebo někomu věnujete?
3: Věnuju. Tady sedí vedle mě přítelkyně.
0: Tak pozdravujte přítelkyni. A vyděláte dneska v noci co?
3: Teď jsme byli na procházce.
0: A venku v pohodě všechno.
3: No,
0: krásná noční procházka.
3: Přesně tak. Hvězdičky, nádhera.
0: Tak,
3: a byli jsme u Lužnice. Ne u Temže, u Lužnice.
0: Lužnice, dobře. Tak Lužnice, taky krásná. Tak Radku, nádhera. Vydržte mi na telefonu, přeju hezké pondělí a naslyšenou.
3: Děkuju, naschle.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi a zítra opět můžete vyhrát novou knihu, nový psychologický thriller Bílá vrána. Opět po druhé hodině v noci. A teď už Phil Collins.

0: Pár minut a bude 14:30, tady je vysílání nočního radiožurnálu. V Budapešti najdete prý až 15 českých hospod. Některé jsou věnované hokejistovi Jaromíru Jágrovi a další nese třeba jméno spisovatele Bohumila Hrabala. Není to náhoda, Hrabal má mezi Maďary překvapivě mnoho čtenářů a oddaných obdivovatelů.
1: Na nábřeží Dunaje v hospodě se tak jako každý týden schází členové spolku Kruh přátel Bohemia, příznivci Česka a české kultury. Dnes mě vzali mezi sebe.
2: Já jsem chodil na český jazykový kurz v Budapešti s Evou Molnárovou. Jsme před nevím kolika lety jsme založili přátelský kruh Bohemia.
1: Loví z paměti překladatel László Polgár. Eva Molnárová napovídá, že je to už 35 let. U piva se dnes sešel jen malý vzorek, 6 členů kruhu. Všechny je spojuje vášeň k textům Bohumila Hrabala, ke kterému se brzy stáčí řeč, a mě zajímá, čím si je český spisovatel získal.
2: My častokrát řekneme, že Hrabal byl takový maďarský spisovatel, který psal náhodou česky.

0: Nádraží.
1: Bývalý velvyslanec Arpád se do kruhu přátel Bohemia přidal hlavně kvůli častým exkurzím do Česka. A taky Arpád má jak jinak než rád Bohumila Hrabala.
2: Hrabal psal o komplexitě života ve střední Evropě, se všemi jeho paradoxy a zvraty. Měl mimochodem rád fotbal a konkrétně maďarského fotbalistu Hidekutyho, který velmi dobře kličkoval. To se projevilo i v Hrabalově stylu. Děj jde jedním směrem a najednou se otočí úplně jinak.
1: Na oblibu Hrabalových děl v Maďarsku nenarážím poprvé. V zemi působí hned několik spolků, které se přímo věnují jeho dílu. V Budapešti jedna z hospod dokonce nese jeho jméno. A Laszlo trvá na tom, že mi ji určitě musí ukázat. Tak stojíme na jedné z hlavních budapešťských tříd. Nad námi svítí nenápadný nápis Hrabal Šreze, Hrabalova pivnice.
0: Tak to je autentická česká hospoda v Budapešti, založil, který udělal Mikloš Orvoš, náš kamarád, který taky má rád českou hospodskou kulturu.
1: Vstupujeme dovnitř, na stěnách visí plakáty z filmu Jiřího Mencla, Hrabalovy podobizny, fotky z Kerska a řada dalších upomínek. Na stůl nám nesou jak jinak než pivo z Nymburka a z jídelního lístku se nabízí třeba Čech krumply langoš, tedy český bramborák. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: Ty na ten, na vysílání nočního radiožurnálu, za chvíli třeba taky skupina Keen nebo Daft Punk, teď další zprávy. 2:30. Martin Matějka u mikrofonu.
1: Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže už zničil na 800 hektarů porostu, informovala o tom agentura AFP s odkazem na hasiče. Les hoří od neděle a stále se ho nepodařilo uhasit. S plameny bojuje přibližně 400 hasičů a ti počítají s poklesem teplot přes noc. Hasicí vrtulníky a letadla ale na noc museli pozastavit práci. Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste, podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na motorové lodi nebo plachetnici. Letní termíny teoretických státních zkoušek už jsou plné. Na severu Slovenska v sobotu večer medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci. Závažná poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem. Píše o tom server Noviny.sk. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se především brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým. A psy, kočky i další zvířata musí být při cestování autem bezpečně připoutaná. Před letními dovolenými to připomínají policisté. Důvodem není jen hrozící pokuta až 2000 korun, ale hlavně bezpečnost zvířete, posádky i ostatních účastníků provozu. I při malé dopravní nehodě se nepřipoutané zvíře může vážně zranit. A ve stresu také může reagovat jinak než obvykle, proto by v žádném případě nemělo dosáhnout na řidiče nebo řízení. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 sedmý a český reprezentant se tak po sedmé za sebou v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Zvítězil Španěl Ivan Ortola. Závod královské Kubatury MotoGP ovládl na Sachsenringu už po desáté Španěl Marc Marquez.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D8 u Žďárku a omezení u Libouchce. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan opatrně za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Na 79,5 kilometru stojí nákladní auto v odstavném pruhu. Na dálnici D8 mezi Prahou a Drážďany počítejte s obousměrným omezením za sjezdem na Děčín. Mezi 82. a 86. kilometrem se projíždí v tunelech vždy jedním tubusem. Na dálnici D6 z Karlových Varů směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Jeneč. Na 2,5 kilometrů se srazila dvě osobní auta a provozu výrazněji nebrání. A na východní části okruhu z Černého mostu ve směru do Bychovic čekejte omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je převážně jasná, školo jasná, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami, ochlazuje se na 17 až 12 stupňů a přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk a nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: 3:30 po půl třetí, 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech byl nepochybně výjimečný, nejen pro herce Jiřího Macháčka, který tam oslavil 60. ale taky třeba pro Karolínu, která se během festivalu vdala, nebo pro Michaelu s Lukášem, kteří poprvé vzali na festival svoji dceru Lily. Té jsou 3 měsíce, takže si může spočítat, na kterém festivalovém ročníku ji počali. Zkrátka o lidech, kteří jezdí na Karlovarský festival, bude poslední letošní filmový zápisník Lubomíra Smatany. Nabízím ho do 10 minut.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nezůstal své pověsti nic dlužen a nabídl rekordnímu počtu diváků a obrovskému množství hostů taky pořádnou porci filmů, dronovou show Místo ohňostrojem, široký červený koberec a takové hvězdy, jako je Dustin Hoffman. Na pozadí velké události se ale odehrály i malé příběhy lidí, kteří na festival jezdí pravidelně a mají s ním spojené velmi silné osobní zážitky.
1: Je to výjimečný tím, že tady mám poprvé svou dceru a minulý rok jsme si ji tady založili, takže...
2: Michala tady vloni počala, ale to už tady má kočárek, jo?
1: Ano.
2: A takhle vy slavíte 60. výročí. Kolik je?
1: 3 měsíce. Přesně, 3 měsíce, je to tak.
2: Malá je Lily a tatínek je Lukáš.
3: Jako otec je vždycky nejistý, ale vypadá to teda...
2: Ale seznámili jste se už dřív, že jo?
1: Jo, neseznámili jsme se minulý rok tady. To zase nebylo takhle jako rychlý.
2: Tak vy vychováváte teda nového filmového fanouška, jo?
3: Přesně.
2: Máte to nějak naplánováno, že třeba po 5 letech? Jo.
1: My to zatím neplánujeme, jsme rádi, že tady zvládáme tady tu, co se teď probudila.
2: Probudila se Lily, myslíte?
1: Já to vidím.
4: Teta to doběhne.
2: Teta doběhne. Teta Lenka. Jste tu byli u toho taky v loni?
1: Byli jsme tady u toho taky, teda ne konkrétně, ale...
4: Ale ano, jsme stále ta stejná grupa víceméně, takže jezdím sem už dlouho, takže každý rok je hezký.
2: A pro vás 160. výročí?
4: Letos bych teda řekla, že se tvůrci hodně zaměřili na takové jako ty aktuální témata, jako coming outy a queer témata.
2: A viděla matka něco zajímavého? Matka Míša?
1: No, jenomže já už zase nevím, jak se to jmenuje. Ale jinak... Já si myslím, že ty festivalové filmy mají nějaký specifikum, že normálně by se na ně člověk občas nepodíval, ale tak tady...
2: Tak ale to 60, proč se nepodívat i na takové
1: no,
2: to
1: No právě,
2: počiny.
1: Právě. Každý rok schytáme nějaký takový velmi zajímavý počin, na který dlouho vzpomínáme.
2: Teď sem přichází skupina dívek, jedna z nich má na tričku napsáno nevěsta a kolem kamarádky v černém.
5: Teď je to moje rozlučka se svobodou.
6: Nikdy nebudu svobodná.
2: Karolina se vdává.
6: Ano.
2: A na festivalu na 60. ročníku. Jo?
6: Ano. To bylo právě záměrně, protože se tady celý rok nic neděje. To je ta symbolika toho, že to je právě ono, 60, tak se budu vdávat. Já doufám, že to bude na věčnost.
2: Z tý ročník, který oslavíte s manželem, jo?
6: Tak ale to vás musím potkat, ale za 40 let.
2: Mě už asi nepotkáte.
6: Tak já tady budu na vás vzpomínat u toho stromu.
2: Uroníte sozičku.
6: Já to beru hezky.
2: Třeba vaše kolegyně tady taky čeká miminko další.
6: Ano, ta má dneska termín.
7: Ale oni mě pustili a řekli, že max pondělí.
2: To myslíte vážně?
6: To myslím vážně.
7: To je sestra, která mi má svědčit.
6: Ale já piju vodu.
2: Takže vy máte velkou šanci, že porodíte ještě během...
6: I třeba dneska může vyprasknout voda.
7: Ještě dnes večer. Brzy v kinech.
6: Tak co, pofrčíme? Máme oběd domluvený.
2: No, vy máte termín především. No.
6: Ale málej ťuká, že má hlad.
2: Nezbývá než říct, že to, co se stalo na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech, zůstane v Karlových Varech. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál. Zájem o sdílená kola ve Zlínském kraji roste. Města na Vsetínsku je začala nabízet zhruba před rokem, aby lidem usnadnila cestování mezi obcemi po cyklostezce Bečva. Službu si ale rychle oblíbili taky místní. Každý čtvrtý uživatel tímhle způsobem třeba dojíždí do práce.
1: A kam jezdíte?
2: Teď mám právě brigádu v Deze a jako když třeba občas zaspím nebo tak, tak prostě to kolo využiju a je to prostě dobrá věc.
3: Jako právě nasedá na kolo na stanovišti u vlakového nádraží. Zatímco on kolo vyzvedává, Štěpán ho odkládá. Právě dorazil z nedaleké Zašové. Dříve jezdil autem, teď už si ale měsíc půjčuje sdílené kolo, aby se vyhnul kolonám na hlavním tahu kvůli přestavbě křižovatky.
4: Zašové je teď ta doprava nebo ta situace taková poslední týdny, že jsem se rozhodl jezdit do práce na kole. Je to lepší, je to ve výsledku i daleko kratší a příjemnější cesta.
3: Vy si vezmete to kolo v Zašové, necháte ho ve Valašské Meziříčí?
4: V Zašové máme myslím, 3-4 ty zastávky. Jedna z nich je přímo u mého baráku, takže to je úplně ideální.
3: Půjčit si kolo v jedné obci a nechat ho ve druhé jde hlavně díky cyklostezce Bečva. Lidi motivuje ale ještě jedna věc. Meziříčí se do práce nebo k nádraží jede často z kopce dolů. Možnosti využívá i Petr, který pracuje pro největšího zaměstnavatele ve městě.
5: Záleží podle počasí.
3: Kudy jezdíte?
5: Od nemocnice.
3: Takže z kopce dolů, potom tady kolo odložíte a když potom máte odpoledne po směně.
5: Jedu zpátky do kopce, bohužel.
3: Setínce ke sdíleným kolům přidal později. I tam si ale lidé výpůjčky rychle oblíbili. Tak, teď se nám kolo otevřelo. Kam na něm jezdíte?
6: Do Zbrojovky, do práce, bo mně to přijde lepší prostě.
3: Podle radnice využívá sdílené kolo na cestu do práce každý čtvrtý, kdo si kolo půjčí, říká místostarosta Petr Kudlík z hnutí ANO.
7: Tak nejvíc jezdí študáci, jako obecně, ale jezdí hodně lidí i do práce s úředníci, ty vím, že jezdí tady k městskému úřadu, jezdí spíš tady jako do centra.
3: Sdílená kola si získávají lidi i v dalších městech Zlínského kraje. Často je využívají na cestě do práce třeba lidé, kteří na nich nasednou na Otrokovickém nádraží a vyráží do centra Zlína. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Premiér Babiš odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Americká armáda znovu útočí na Irán, oznámilo to americké ústřední velení ozbrojených sil. Plavec Foltín získal na juniorském mistrovství Evropy 3 medaile, včetně 2 zlatých. A dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
3: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
1: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Americká armáda oznámila další vlnu úderů proti Iránu, informovalo o tom ústřední velení ozbrojených sil Spojených států na platformě X. Útoky zdůvodnilo cílem dále oslabovat iránskou schopnost napadat civilní námořníky a obchodní lodě, které volně proplouvají Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters na několika místech v Iránu zazněl měly exploze. Americká armáda útočila na vojenské cíle v Iránu už v neděli. Počet potvrzených obětí požáru ve Španělsku vzrostl na 13. V nemocnici podlehla zraněním 93-letá Britka. Dalších 23 lidí je stále pohřešovaných. Podle předsedy regionální vlády v Andaluzii Juana Manuela Morena plameny už neohrožují nové oblasti. Oheň zničil na 7000 hektarů půdy a požár se dál nešíří. Jižní Korea žádá Severní Koreu o pomoc při pátrání po pohřešovaném námořníkovi. Příslušník pobřežní stráže se podle souru ztratil ráno v Japonském moři a je možné, že se dostal přes námořní demarkační linii na sever. Žádost o pomoc odeslalo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení novinářům, protože mezi Jižní a Severní Koreou neexistuje aktivní komunikační linka a Pchjongjang na výzvu zatím nereagoval. Policisté prověřují rekonstrukci pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam padají do ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece v sobotu odpoledne pluli.
4: Když jsme po něm projížděli, tak tam vysel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
5: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
6: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
5: Nápravu od stavební firmy požaduje ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednal, říká mluvčí Jan Riedl.
7: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
5: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Správa železnice začíná opravovat stropních desku odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do budovy na několika místech zatéká. Silničáři proto ode dneška omezují provoz na magistrále. Uzavřené bude i parkoviště nad halou, říká mluvčí správy železnice Nela Frýbová.
8: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy 2 jízdní pruhy v každém směru.
2: Sport.
1: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Sinner získal první letošní grandslamový triumf a 5. celkově. Plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulařském sprintu taky závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Čech proměnil v zisk medaile všechny 3 individuální finálové starty, přitom prvním ve středu slavil stříbro na prasařské 50. A po poledním závodě hodnotil Foltín šampionát jako celek.
9: Krásný výsledek, jsem spokojený, jsou to 2 zlata. Se závodem není to osobák, ale myslím si, že se nemám za co stydět a je to super pocit, hezký zakončení, jakoby juniorské kategorie.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Omezení na D8 u Libouchce a překážka za Ústím nad Labem. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan počítejte s omezením za sjezdem na Děčín. Mezi 82. a 86. kilometrem se projíždí tunely vždy pouze jedním tubusem, kolony se netvoří. D8 ještě jednou ve směru do Drážďan opatrně za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Na 79.5 kilometru stojí porouchané nákladní auto v odstavném pruhu. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna pozorněte za sjezdem na Velký Baranov. Na 128. kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem. Větší zpoždění nenaberete. A na tahu 35 ze Svitav směrem do Hradce Králové se pohybuje několik vozidel s nadměrným nákladem. Jedna část se pohybuje za Stradouní na dálnici D35, druhou část nám hlásíte v Litomyšli.
11: Zase ty velikánský přepravní tubusy, asi 3 kamiony jdou za sebou zase. Z Litomyšle směr Vysoký Mejto a dál potom na D11 na Hradec.
10: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme hlavně polojasno a teploty až 31 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Jiří Štefl.
0: Pondělí 13. července na hodinách 6 minut po třetí. Dopravní podniky se snaží během horkých letních dnů poslat do provozu co nejvíc klimatizovaných autobusů, tramvají a trolejbusů. No, co si budeme povídat, někdy ani v těch klimatizovaných vozech to není moc poznat. Ve kterém z dopravních prostředků se cestující s klimatizací můžou setkat nejčastěji a jak to bez ní zvládají řidiči? I o tom za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl. I keep seeing you lately. Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: České městské hromadné dopravě za posledních 5 let výrazně přibylo klimatizovaných dopravních prostředků. Jezdí jich zhruba dvojnásobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy, nejméně klimatizované jsou tramvaje. Vysoké teploty představují větší zátěž jak pro cestující, tak pro řidiče městské hromadné dopravy.
1: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
2: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
1: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle. A pak, když je trochu spocený, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírám o to moje mokré tělo.
2: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku, tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
2: Více než stovka tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizovaných vozidel a zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
2: Na sobě můžou mít krátkou letní uniformu. Některé tramvaje taky mají alespoň klimatizovanou kabinu pro řidiče. Tramvaje jsou ve srovnání s autobusy nebo trolejbusy nákladnější na pořízení a proto je jejich obnova nejpomalejší. Klimatizaci má v Česku jen asi 1/5 tramvají, říká mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
2: Klimatizaci tak podle ní má v České městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Činohra, opera i balet přitahuje stále víc diváků. Třísouborová divadla po celém Česku hlásí za uplynulou sezonu vysokou návštěvnost, která ve většině případů překonala tu předchozí. Rekordní období má za sebou Národní divadlo Brno. Kromě úspěchů na zahraničních scénách během sezóny uvedlo taky 18 premiér.
1: Zářily činoherní tituly jako Divoká kachna, Fédra, Senčarovné noci nebo Havlovo pokoušení.
2: A velký zájem publika vzbudil podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glázra i původní český balet Kafka nebo Smetanova Čertova stěna. Celkem divadlo nabídlo 765 představení.
1: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak velmi zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun. Což nám pomáhá vyrovnávat se s inflací i se snižováním ministerských dotací.
2: Jako úspěšnou hodnotí sezónu i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě, potvrzuje mluvčí scény Vlasta Pechová.
3: Oproti předchozí sezóně jde o nárůst zhruba o 4 tisíce návštěvníků. Divadlo během sezóny uvedlo 13 premiér a mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie.
2: I Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, které nově od letošního ledna není příspěvkovou organizací města, hlásí rekordní návštěvnost. Jen do konce května jej navštívilo 56 tisíc diváků, z toho 21 tisíc zamířilo na operní představení.
4: Jihočeské divadlo však svou sezónu ještě neskončilo, protože pokračujeme naší letní sezónou na otáčivém hledišti v Českém Krumlově a tudíž tak přesná čísla budeme mít nejdříve v druhé polovině září.
2: Vysvětluje mluvčí scény Lenka Cimlová Ostrá s tím, že na otáčivém hledišti bude soubor vystupovat až do 6. září.
5: V Miláně v 15. století u dvoru Ludovika Sforci s blízkým přítelem Leonarda da Vinci.
2: Některá divadla sledují návštěvnost podle kalendářního roku, nikoli po divadelních sezónách. Patří mezi ně i divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které si dlouhodobě drží návštěvnost nad 90%. Mírný pokles naopak loni zaznamenalo Pražské Národní divadlo. Do jeho hledišť přišlo 545 tisíc diváků, zhruba

0: Nový den a taky nový týden začínáte s Radiožurnálem. Jestli na silnicích, tak za chvíli pro vás budeme mít aktuální zelenou vlnu. Dobré jitro. Půl čtvrté. Ve studiu Martin Matějka.
1: Rusko a Ukrajina na sebe znovu útočili. Při ruských úderech zemřeli na Ukrajině 4 lidé, 3 oběti hlásí úřady v Dněpropetrovské oblasti a jednu Cherson na jihu země. Při ukrajinských útocích na ruskem okupovanou část Záporožské oblasti zemřeli podle Moskvy 4 lidé a jednoho člověka zabil dronový nálet na Samarskou oblast. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham, bylo mu 71 let. Republikán zastupoval v Senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, hlavně v zahraničí politice. A v posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva. A v Rakousku asi 100 kilometrů jihozápadně od Vídně havarovalo malé letadlo. Na palubě byly 4 lidé, při nehodě zemřel pilot a žena. Další 2 cestující, muž a dívka, jsou vážně zranění a záchranáři je vrtulníkem převezli do nemocnice. Píše o tom rakouský server Kronenzeitung. Letadlo se zřítilo do strmého zalesněného svahu. Na místě kromě záchranářů, policistů a horské služby zasahovalo taky 90 hasičů. Příčiny havárie zatím nejsou jasné. A britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jde asi 28-letého muže s britským občanstvím, teď je v policejní cele. Envit Kombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie ji našla až o den později v místě jeho bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin. Sport. Dominik Střítězký ovládl po třetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav. Upevnil si tak vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. A druhý byl s odstupem zhruba 2 sekund Filip Mareš, třetí skončil Jan Kopecký.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D35 u Stradouně a na D8 u Liboušce. Na dálnici D35 z Hradce Králové ve směru do Olomouce začalo nové omezení za sjezdem na Chrudim. Dálnice je tam neprůjezdná na 157. kilometru. Objízdná trasa vede přes exit 157 a dál přes ostrov a Stradouň. Na D8 mezi Prahou a Drážďany počítejte s omezením za sjezdy na Petrovice a Děčín mezi 82. a 86. kilometrem. Tam se tunely projíždí vždy pouze jedním tubusem. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan opatrně za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Na 79.5 kilometru stojí nákladní auto v odstavném pruhu. A na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný levý pruh. Omezení by mělo trvat ještě hodinu a půl. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 25 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Volkswagen oznámil zásadní omezení výroby.
6: V následujících letech škrtne asi polovinu modelů.
7: Zvažuje zavřít závody v Hanovru, Emdenu, Cvikově a závod Audi v Neckarsulmu.
8: Celkově se mluví o propouštění až 100 000 zaměstnanců.
9: Proti tomu už protestovali firemní odbory.
10: Výroby automobilky Škoda Auto, která je součástí koncernu, by se ale opatření přímo dotknout neměla.
4: Revoluce u Volkswagenu, velké změny, osekávání výroby, obavy z masivního propouštění a taky ze zavírání fabrik. Už se proti tomu zuřivě protestuje. Co se děje u koncernu VW a má se bát i Škoda? Ptám se na to Petra Knapa, strategického poradce v automobilovém průmyslu. Dnes je pondělí 13. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
11: Dobrý den, Matěj, díky za pozvání.
4: Výrazné omezování výroby chystá německý automobilový koncern Volkswagen. Dozorčí rada o tom jednala dlouhé hodiny. Bylo to rozhodnutí jednomyslné?
11: No právě k tomu hlavnímu rozhodnutí nedošlo. To, co unikalo, 100 až 120 tisíc lidí, 4 zavřené továrny, tohle všechno se nerozhodlo. Rozhodlo se pouze v uvozovkách také zásadní rozhodnutí, ale ve smyslu toho, co se omezí, tak je modelová nabídka
4: tak.
11: A nějaká vlastně nabídka jakoby vybavení a tak dále, což si myslím, že je krok naprosto správným směrem, ale veškeré propouštění a tak dále, to bude ještě dlouhá diskuze a odbory zuřivě protestují samozřejmě.
4: Ne, to bez pochyby, ale jak jsem zmiňoval, to omezování výroby, to řešila ta dozorčí rada. V podstatě to, že o 50% se ta modelová nabídka sníží, až o 75% se má snížit ta výbavová nabídka těch jednotlivých modelů, to, že se bude vyrábět ročně 9 milionů aut, o tom se přece rozhodlo. Tak se jenom ptám, jestli to rozhodnutí dozorčí rady, v níž jsou zastoupené i odbory, jestli to bylo jednomyslné?
11: No, tak určitě ne. Já vím, že to hlasování, to, co uniklo, někde jsem zahlédl, že 12-7 bylo zamítnutí právě těch explicitních propouštěcích plánů a zavírání továren. To znamená, ono vlastně, to rozhodnutí je takové, my vlastně nevíme, na co teď cílí. My víme, že management by rád dostal tu kapacitu na 9 milionů, ale pokud nezavře továrny, tak někde bude sedět nevyužitá kapacita. Takže my víme, že se snaží zracionalizovat to portfolio, super krok. To, že omezení toho, co jste si tradičně ve Volkswagen autech nebo v skupině Volkswagen, která vyrábí všechny různé značky, mohly vybírat, bylo netradiční. Spousta jiných značek dneska má 3 úrovně výbavy a víc už jako to neřešíte. Tam jste mohl různé barvy, různé vybavení. A to si myslím, že je krok velmi správným směrem, který ušetří.
4: A když říkáte super krok i na tu modelovou nabídku, na to modelové portfolio, co to znamená?
11: Jsem se schválně díval, kolik těch modelů dneska je. A ku podivu jsem dostal jedno číslo z různých dotazů, ale 150 až 170.
4: Samozřejmě jsou tam ty subtypy, tak. Ale ty základní těch není 150, jenom
11: ne, to určitě uklidili. Ne, ale nezapomeňme, že máme Volkswagen skupinu, o které se bavíme. To znamená, jsou tam Seaty, Cupry, Škodovky, pochopitelně Audi a tak dále. A tam si myslím, že ta racionalizace se udělá dá, že některé okrajové modely, jako dlouhodobě třeba sedany, jako nemusíme asi mít v té skupině, nebo zřejmě si management myslí, že nemusí mít identická auta skoro pod různými značkami, takže tohle může zracionalizovat.
4: Jak významný zásah to je do fungování celého toho koncernu?
11: No, já si myslím, že zásadní, protože na pozadí ještě probíhají věci, které mohou uspořit, tož bude standardizace, další standardizace platform, další centralizace některých vývojových činností a dalších. A to se může dotknout pak i Škody auto.
4: A plánuje teda všemi těmito kroky, o kterých my se tady bavíme, těmi rozhodnutými, to znamená omezování té výroby, omezování té modelové nabídky, tím plánuje koncern Volkswagen ušetřit, protože on už totiž oznámil šetření před lety, ale že se mu teda aktuálně nedaří tak dobře šetřit, proto musí k něčemu takovému přistoupit. To je ten důvod?
11: Ano, to vyjádření managementu, které poslední týdny vlastně bylo zdůrazňováno, než jsme se dobrali té dozorčí rady minulý týden v závěru, tak bylo dosavadní opatření jsme udělali, ale nestačí. Situace se dál vyvíjí špatně.
4: Zisk se loni propadá. O polovinu, tržby nerostou nikam. Odbyt se teď propadl za první pololetí letošního roku, že jo, o pár procent.
11: Takže máme zhruba 4 miliony a něco, to znamená, bude těžké se dostat i na těch 9 milionů, o kterých se mluví jako o té nové rovnovážné úrovni. A propadá se dál Čína, tam ty propady byly zhruba asi o čtvrtinu objemů. Tam jenom pro zajímavost, ta Čína kdysi bylo 5 miliard zisku, teď jsem se díval, že to propadlo asi na 1 miliardu a dále to klesá. To znamená, to je ohromný faktor. Stejně jako americká cla, nezapomínáme, ten koncern je exponovaný těmto dvěma trhům, na kterých je to strašně těžké.
4: No, já když jsem slyšel šéfa koncernu Faulové o tom mluvit, Olivera Blumeho, tak ten říká, že se zhoršuje situace ve světě, že v těch posledních 12 měsících prostě došlo k ještě většímu zhoršení oproti tomu, co původně teda předpokládám čekali.
12: Doch die Weltlage hat sich in den letzten 12 Monaten weiter zugespitzt.
4: A mluví taky o geopolitickém napětí.
12: Deshalb handeln wir jetzt mit unserem Zukunftsplan.
4: Zmiňuje mezi řádky ruskou invazi na Ukrajině a válku v Iránu a to, co se stalo v Hormuzském průlivu. To jsou ty problémy, které pak dopadají na koncern Faulové, když o tom mluví takhle Oliver Blume.
12: Wir machen den Volkswagen Konzern schneller, robuster und wettbewerbsfähiger.
11: Já bych si skoro myslel, že ještě větší faktor bude to napětí obchodního rázu, to znamená celní nejistoty na americkém trhu, případné narušování dodávek jakoby z Číny, to znamená všechny spory kolem prvků vzácných zemin a tyhle ty potenciální narušení a zdražení některých vstupů a tak dále. Tohle si myslím, že má reálně větší efekt než odbyt v zálivu, ale to je takový můj odhad, nemyslím si, že úplně zásadně, když samozřejmě ceny hliníku a další faktory.
13: To jsem chtěl říct, tam jsou známé hliníkárny v Perském zálivu, které museli omezit výrobu, takže ten hliník potom byl samozřejmě nedostupnější, byl dražší. Zároveň energetická krize vyvolaná právě jak ruskou invazí na Ukrajinu, tak těmi útoky izraelsko-americké koalice v Iránu, to přeci mohlo hrát jako výraznou roli, ne?
11: No, já si myslím, že jako zásadní roli hraje vůbec ta vysokonákladová celková pozice výroby v Německu. To je jako zřejmé, celý německý průmysl tohle pociťuje, ať už jsou ceny energií, ceny práce a nějaká malá flexibilita kvůli odborům, tak zároveň všechny regulatorní požadavky, které tu jsou, a nemusíme se bavit jenom o pokutách, že neplníte jako CO2 cíle, ale jsou to prostě veškeré požadavky na bezpečnost a environmentální výhodnost výroby v Německu.
13: Ta finanční kondice tohohle sektoru není zrovna úplně dobrá. I s ohledem právě na ta cla, teď jsou kolika? 15% na dovoz automobilů do Spojených států. Teď se taky samozřejmě uvažuje o tom, že by některé ty automobilky, třeba Audi, by vyráběla přímo ve Spojených státech, aby obešla ta cla. I tohle může se hrát zásadní roli.
11: Ano, tohle jsou vlastně nové požadavky na ty investice. Já si myslím, že i Volkswagen tam má plány toho, že by rozšiřovali mexickou výrobu, případně rozšiřovali výrobu přímo v Americe, kterou tam samozřejmě mají, a v Kanadě Gigafactory a další investiční rozhodnutí. Takže ono kromě těch provozních nákladů vlastně máme ohromné náklady spojené s tím přechodem na elektromobilitu, na investice, takže budete muset vyrábět prodaný trh převážně na daném trhu. Hmm. Tohle je to, kam se ten automobilový průmysl ubírá.
13: Protože to jsou přece jenom jako vysoké tarify, vysoká cla, že jo?
11: A je to ta horší konkurenceschopnost na tom americkém trhu, takže myslím, že tam ty objemy také klesaly v tomhletom prvním poletí. A je to ta ohromná nejistota toho, že ta cla vlastně vám skoro kdykoliv zase může někdo na týden, na dva
13: změnit a navýšit, ponížit,
11: pak zase zrušit, a vy vlastně nevíte, jako co platí.
13: Kolik to pak stojí tu automobilku navíc takhle nejistý vývoj v těch celních podmínkách?
11: Tohle se asi hrozně těžko odhaduje, jestli se hedžujete nebo jestli kompenzujete svým distributorům a tak dál. Někde jsem viděl čísla, jediná, která jsem dohledal, že ty dopady amerických cel se ukazovaly, ale jakoby skutečně v jednotkách miliard, což dneska, když si vezmeme, že ten zisk celé skupiny je někde 8-9 miliard, tak je to vlastně ohromný kus, že to vám to vlastně ponižuje zisk.
13: To, že Faulové není úplně v lichotivé pozici, je to i vlivem toho, že narůstá konkurence s Číny? Že Číňané expandují, že Číňané rostou a Volkswagen možná to dobře nezachytil? Nejenom Volkswagen asi, ale tak bavíme se teď konkrétně o Volkswagenu.
11: No ano, ale ten opravdu je férová poznámka, že všichni z těch tradičních výrobců jsou dneska pod gigantickým tlakem, takhle bychom mohli rozebírat Stellantis a další. Ale máte pravdu, ta čínská konkurence je v tuhle chvíli ten zásadní faktor. Hmm. Ať už v Číně, kde jsme to zmínili, že tam kdysi dominoval Volkswagen a propadá se tam a propadají se mu zisky, tak zároveň ten příchod do Evropy je markantní. Teď jsem viděl nedávná čísla, že za první pololetí Čína exportovala přes 5 milionů aut. Hmm. To znamená, oni se zřejmě za celý rok dostanou na těch 10, které plánují velmi agresivně. A tohle je znát a vidíme, že skoro 10% podíl je teď už na evropském trhu. To jsme čekali až třeba za rok, za dva čínských, a to ještě vůbec nezačali vyrábět v Evropě. Nebo maličké objemy zatím jako v testovacích režimech víceméně se vyrábí. Až tady dozjedou těch svých plánovaných nějakých 5-7 továren, o kterých se mluví, nebo jsou už před spuštěním, jako je maďarské BYD v Segedu, tak tohle bude teprve ten faktor, že bez cel najednou budou mít lokální výrobu dále velmi konkurenceschopnou a navíc zdrojovanou z dodavatelských řetězců primárně čínských. To znamená, ten dopad znovu bude výrazně na dodavatele, kteří působí v Evropě.
13: A navíc Čína je elektromobilová jednička, takže to souvisí i s tím tématem elektrifikace vůbec toho automobilového průmyslu jako takového, to znamená Číňané teď do Evropy vlastně přinášejí hlavně elektromobily?
11: Zatím ne, zatím vidíme, že převažují hybridy, protože ty nejsou zatíženy těmi cly. Si myslím, že jako vlastně hlavní vliv na ten BEV, na ten čistě elektrický segment bude ve chvíli, kdy se bude vyrábět v Evropě a odpadne těch 15 až 45%, nebo kolik se vlastně poskládá pro ty výrobce podle toho, jakou mají sazbu na těch standardních 10, tak tohle bude teprve přicházet. Zatím je ta konkurence výrazně v plug-in hybridech a v těch range extenderech a mild hybridech taky trochu, ale ta čínská nabídka je dneska v Evropě hodně vlastně v téhle oblasti.
13: Myslíte si, že Volkswagen teď taky doplácí na to, jak moc vsadil na elektrifikaci svého portfolia po kauze Dieselgate? Že se setkává s nesplněnými očekáváními od toho, jak moc Evropané budou elektrická auta nakupovat? Byť teda musíme zmínit teď ta nejnovější čísla, že v Evropě jako takové 500 000 registrací za měsíc, čtvrtina všech na světě, v Číně a v Americe ten trh teď spíš byl slabší a v Evropě naopak rostl. Na druhou stranu prostě ta nesplněná očekávání, to je jednoznačný fakt.
11: Ano. Ten Dieselgate byl velký faktor. zejména tím, že v tu chvíli vlastně automobilky byly v takové defenzivě a sypali si popel na hlavu, že vlastně nebyli rovnoprávný partner pro tu diskuzi, která definovala tu trajektorii do roku 35. Těch 10 let zpátky se vlastně hodně rýsovala celá ta trajektorie, kterou mají plnit ty automobilky z pohledu emisí, a oni vlastně akceptovali tenhle faktor. To znamená, že pak COD se pustil do té ještě výraznější elektrifikace a chtěl následovat Teslu a vlastně spolehl na tu predikci, která tam byla, jak se ten trh bude v Evropě vyvíjet. To je vlastně jakoby další faktor, který zkomplikoval tu situaci, a ty čistě dedikované třeba továrny pro elektromobily, jako je třeba Zwickau, tak je vlastně vidět, že tohle je komplikace. BMW šlo jinou cestou a v tuhle chvíli lépe dokáže vyvažovat a vyrábět různé typy motorizací na stejných linkách. Krásně flagrantně je vidět tenhle ten příklon, velká sázka na elektromobilitu dneska ve výsledcích Porsche, které z nějakých zisků třeba kolem 5 miliard bylo vlastně v podstatě na nule. Loni zejména ty odpisy, které souvisely s investicemi do elektromobility, kterou oni vlastně pootočili nebo výrazně modifikovali z pohledu toho očekávání.
13: Zmínil jste Zwickau, tak pojďme na to, protože o tom se v médiích diskutuje dlouhou dobu a už jste říkal, že dozorčí rada o tomhle přesně nerozhodla, ale mluví se o výrazném propouštění potenciálním teda ve Volkswagenu, které mělo dosáhnout 50 tisíc zaměstnanců do roku 2030, ale teď se zmiňuje číslo 100 tisíc, až 120 tisíc jsem zaznamenal, a do toho zavírání 3-4 fabrik. Zwickau je jedna z nich. Jak moc pravděpodobné je, že takto nově rekonstruovaná, modernizovaná fabrika, někdy v roce 2022, do toho se nalilo ohromné množství peněz, by měla být zavřena? Připomenu, v prosinci se zavíraly Drážďany.
11: Ano, což byl jako relativně maličká věc, ale i tak symbolická, výrazná. Navíc ještě ten dopad do východních zemí v Německu.
13: No, a po desítkách let to byla vlastně první fabrika, která se zavírala v těch Drážďanech.
11: Ano, přesně tak. A my vlastně uvidíme samozřejmě velmi zuřivý odpor nejenom odborů, ale pravděpodobně v tom hlasování dozorčí rady i oba zástupci zemské vlády, včetně premiéra, který už se k tomu vyjadřoval, tak je vidět, že tohle je extrémně zásadní politické téma. Tam jde o desítky tisíc pracovních míst, když se vezmou navázaní dodavatelé. Tohle si opravdu jako Německo nemůže dovolit nechat jenom tak projít. A evidentně ten souboj s těmi odbory bude extrémně dlouhý, zuřivý. Nečekám, že by se prostě v nejbližších 2-3 letech opravdu tohle povedlo.
14: To se nestane, dokud to budeme mít na starosti. V těžkých časech držíme pohromadě a požadujeme, aby koncern i politici přišli s nápady a plány, které zajistí plné vytížení našich závodů a ochrání nás před nekalou konkurencí.
15: Kristiana Benerová, odborářka a místopředsedkyně dozorčí rady Volkswagenu.
13: Protestuje se v těch fabrikách a protestovat se asi nadále bude. Odbory jsou aktivizované a nejde jenom teda o Zwickau, ale o Emden, o Hannover taky, že jo. Tam těch fabrik je víc, které
11: ano,
13: jsou zvažovány, že by... A to poslední je Neckarsulm, tam vyrábí Audi. Tak to jsou 4 fabriky, které by mohly skončit teda v příštích letech, a myslíte si, že k tomu teda může dojít nakonec?
11: Já si myslím, že nakonec to řešení, vzhledem k tomu, jaká je ta situace, bude opravdu takové polovičaté. Budou se hledat nějaké formy, jak vytížit ty továrny. Už i ty šílené nápady, které tu zazněly jako ve veřejném prostoru, je, že se bude vyrábět pro Čínu v těchto továrnách. To mně přijde jako extrémně nesmyslná aktivita.
13: No, ty automobilky můžou mít ale své modely, které jsou pak specifikované přímo pro Čínu, třeba Audi, že jo.
11: Ano.
13: A už jsem třeba zaznamenal, že z toho Neckarsulmu by se ta výroba přesunula do Bratislavy a z Bratislavy by se zase přesunula někam jinam, tak možná takovéhle šachy si Volkswagen bude chtít zahrát a pak uvolní.
11: A měl by. Tohle si myslím, že nakonec je to, co se musí stát. Vy nemůžete prostě fungovat s továrnami vytíženými pod těch magických 75-80% dlouhodobě. A takových je dneska v Evropě spousta. Takže určitě bude konsolidace, netýká se jenom Volkswagenu, ale i Stellantisu, který má třeba v Itálii v továrnách ještě mnohem horší situaci, co se tak říká a sleduje. Takže určitě, kdyby Volkswagen měl volnou ruku ve smyslu, kde které modely, ale i do toho mu extrémně mluví odbory, to znamená, on nemá tuhletu jakoby volnost. Vidíme tu některé ukázky toho, že Škoda, která má vlastně velmi vytížené továrny a fungující, tak už některé modely, jako je Epic, bude vyrábět v tom Španělsku.
13: Ano,
11: takže už
13: ano.
11: Tu máme náznaky toho, že ta skupina vlastně začíná tomu uvažovat v tom ekonomickém pohledu, nejenom v tom politicko-zaměstnanostním. Nicméně narazili jsme na ty limity a tenhle ten razantní plán logicky prostě se setká s velmi razantním odporem.
13: Co ta Škodovka? Loni měla rekordní tržby 30 miliard eur, provozní zisk 2,5 miliardy eur. V prvním pololetí letos se jí zvedl odbyt o 9%. Tam vypadá, že skoro není součástí koncernu Volkswagen.
11: Ne, je to trošku paradoxní, když to také předestřu, že vlastně se bavíme o koncernu, který má značku číslo 1 a značku číslo 2 v Evropě. Volkswagen a Škoda jsou dvě vedoucí značky na evropském trhu. Škoda jako taková udělala ohromný posun. Jo? To, že jsou jako dvojka, je fascinující. To, jak se jim daří přispívat zisku skupiny, podle mě je to něco jako 30% zhruba, nebo skoro třetina zisku celé skupiny Volkswagen.
13: A teda tiskové oddělení Škody teď tvrdí, že ty změny dramatické, změny a drastické zásahy ve Volkswagenu, že jí to nijak nezasáhne. Tak to alespoň napsali Radiožurnálu.
15: Na aktivity společnosti Škoda Auto nemá tento vývoj žádný přímý dopad. Škoda je aktuálně druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě a závody české automobilky pracují na plnou kapacitu.
13: Skutečně to Škodu nezasáhne?
11: Já, kdybych rozhodoval být jako ve vedení Volkswagenu, tak samozřejmě bych se snažil se dívat i na to, co jsou ta moje zlatá vejce, a teď bez diskuze tady svítí jedno velké a velmi, velmi zářící, a to je dneska Škoda Auto. To znamená, byl bych velmi opatrný, zohlednil bych, že Škoda už vlastně poslední dva roky, nebo kolik to je, nabízí vlastně programy, kterými zužuje zaměstnanost tady a má úsporné programy nepřímých zaměstnanců, na tom se pracuje, ale myslím si, že ve výhledu střednědobém asi ty centralizační aktivity a standardizační nakonec mohou znamenat, že některé technické nebo IT funkce a pozice mohou zmizet a budou někde centralizovány. Ale kdo ví, třeba budou centralizovány do Česka, které vychází nákladově dobře i pro IT pozice. Vím, že tedy některé funkce pro celou skupinu se dělají i vlastně z Česka, ze Škodovky. Takže nemusí to být nezbytně jako nevýhoda, pokud se dělají ty věci jako na platformě celé skupiny.
13: Jaké dopady to může mít na českou ekonomiku? To, co se teďka děje ve Wolfsburgu, nebo ty plány, o kterých se teď mluví, o kterých my tady mluvíme.
11: Takže já si myslím, že ten dopad na Škodu by neměl být zásadní a neměl by být okamžitý a spíše by měla být z tohohle trošku chráněna. To, kde dopad bychom mohli vidět, je ta dodavatelská strana.
13: Ano.
11: Protože existují tady odhadem 200 plus dodavatelských firm, které dodávají někam do skupiny Volkswagen, včetně Škodovky tedy samozřejmě, kde by snad nemělo být to ovlivnění. A tam ten dopad jako čekejme, i když se továrna nezavře a pojede dál třeba v 50% vytížení, tak prostě ten pokles tam bude. Ty objednávky nepřijdou a my to slyšíme, že se to vygradovalo v posledních kvartálech, když se bavíme s dodavateli, tak jsou vidět desítky procent propadů objednávek. A oni ti dodavatelé nikdy jako nevydělávali ohromné peníze ani za dobrých časů. Bylo to v malých jednotkách procenta zisková marže. Jakmile vám propadne vytížení továrny, nebo tam máte ty výkyvy, že někdo to po vás chce ze dne na den nebo z týdne na týden měnit, tak samozřejmě neefektivity narůstají a vy jste okamžitě ve ztrátě. A tohle je faktor, který pro spoustu dodavatelů bude velmi znát, zejména pro ty úrovně 2 a 3.
13: Padl tu Stellantis, jméno koncernu Stellantis, u kterého se taky propouští, šetří se u BMW, u Mercedesu, šetří se vlastně u všech, ale u nikoho nezaznamenáváme takto významné zprávy o tom, co se bude do budoucna dít a jak moc se musí ta výroba osekat. Proč? Už se to děje, jenom to nevidíme?
11: Já si nejsem jistý, jestli ten Stellantis jako není srovnatelný v zásadě. Já bych řekl, že skoro asi ano. Nicméně logicky v českém prostoru Německo je náš největší obchodní partner. Volkswagen je gigantický faktor pro českou ekonomiku ve smyslu Škody Auto a těch dodavatelů, o kterých jsme mluvili. To znamená, logicky na ten se díváme opravdu velmi v detailu a vidíme tam tu velkou koncentraci v tuhle chvíli těch rozhodnutí, která plánoval management, která jsme říkali, na to Německo jako takové. Ve Stellantisu je trochu rozprostřené a ten dopad by měl být mezi Itálií, mezi Francií, možná Maroko, něco si dál bude přebírat jako výrobní země a tak dál. Takže to nevidíme tak koncentrované, nesledujeme to tak zblízka, ale myslím si, že je to velmi podobná situace a ve Stellantisu vlastně s těmi řezy teď začínají také a budou je muset dělat. Všechny tradiční automobilky jsou pod tímhle tlakem. A tahle cesta, jenom ještě musíme připomenout, je jenom jedna z těch nutných kroků. Ono samotné šetření vás nedostane zpátky do hry. To vám koupí čas, uvolní kapitál, uvolní vám prostředky, nicméně vy potřebujete mít nějakou růstovou strategii, nějaké oblasti, v kterých se vyvíjíte a inovujete.
13: Takže to, když teď německé automobilové sdružení vyzývá k odvážným akcím, tak to je zefektivnění výroby, co očekává, anebo odvrácení kolapsu, anebo to jde ruku v ruce?
11: Nevím přesně, jak to formulovali VDA, vím, že nedávno připustili, že je potřeba uzavírat továrny a tím pádem vlastně jakoby optimalizovat tu výrobu v té konsolidaci. Předpokládám, že u nich to bude i apel pro to, musíme automatizovat, abychom zajistili výrobu dál sofistikovanou v Evropě.
13: Robotizovat, že jo, a tak dále.
11: Robotizovat a musíme samozřejmě i zefektivnit ve smyslu nižší energetická náročnost a to všechno, abychom udrželi výrobu v Evropě. Ale samozřejmě je tam spousta dalších opatření, s kterými musíme pracovat a bylo by to na dlouho.
13: Tak mě by samozřejmě ještě zajímalo, jestli jsou nějaké jiné cesty, než jenom zavírat ty fabriky, které možná můžou zachránit právě ti roboti taky, ne? Do jisté míry. To už teda nezachrání ta pracovní místa, bohužel.
11: Ano, ne určitě, ale my konec konců v Evropě se budeme potýkat s tím, že nám bude stárnout pracovní síla, bude ubývat lidí, kteří by mohli pracovat v těch typických pozicích. To znamená, my potřebujeme z tohohle důvodu robotizovat, automatizovat. Potřebujeme kromě toho zrychlit a zjednodušit inovační práce a technologie a jejich nový vývoj. Ta rychlost, kterou nám vystavují jakoby to vysvědčení Číňané, kteří jsou 2 až 3x rychlejší v těch momentech, kdy uvádí nová auta na trh a tak dále. Tohle vlastně budeme potřebovat se tomu přiblížit, jinak nebudeme konkurenceschopní. A za třetí je potřeba opravdu ještě intenzivně a lépe pracovat s tou zákaznickou zkušeností. Ten brand, dlouhodobé vztahy i s dealerskými skupinami, s importéry a se zákazníky, je to, co vlastně Číňané nemají. Tohle je něco, na čem mohou tradiční automobilky stavět a vůči fleetovým zákazníkům, což je pořád většina evropského trhu, je tohle také významná karta, s kterou oni musí hrát. Zároveň i ta stabilita, kterou nabízejí, zůstatková hodnota, která jim klesá v tuhle chvíli polovičním tempem než čínským značkám v průměru. To znamená, i pro leasing, uvěrování jsou to pořád velmi zajímavé produkty a s tím musí pracovat.
13: Zpátky k tomu Volkswagenu úplně nakonec. Je tohle lék, který nakonec může ozdravit ten koncern? Protože to je něco, co asi dlouhodobě potřebuje se znovu nakopnout, tak je tohle skutečně ten správný způsob, jak toho docílit?
11: Je to nezbytná ingredience, ale jak jsme si říkali, to šetření je důležitá součást, ale není to všechno. Je potřeba tam najít jako ty růstové momenty, je potřeba najít tu pozitivní dynamiku a bohužel to, čím je to komplikováno, je opravdu ten kolos 650 tisíc lidí nebo něco
13: tak,
11: takového.
13: Ano, to je
11: 320 miliard je prostě gigantická diverzifikovaná skupina, kterou je potřeba trochu nebo dále zpřehlednit a zjednodušit, protože tyhle kolosy na měnících se trzích to vůbec nemá jednoduché a je to tak 50-50, spíš možná v jejich neprospěch, když se podíváme na historii IBM, Nokia, Kodaků v jiných odvětvích, kterým se drasticky změnily podmínky, technologie a všechno a procházeli tohle transformací. Většinou z té transformace vyšly výrazně změněné. Některé části odprodali, některé nakoupili, museli vsadit na nové karty. A je to hodně velký úkol to, jak udělat tuhle tu změnu. A často, mimochodem, to nevím, jestli uslyší rádi v Wolfsburgu, určitě ne, mimochodem často tyhle ty transformace byly úspěšnější ve chvíli, kdy tam přišel někdo zvenku. Z mimo toho odvětví. To mimochodem je součástí většiny těch úspěšných transformací, že to byl člověk, který nebyl svázaný a mohl opravdu řezat velmi nekompromisně a dívat se novým pohledem na tu firmu, která žila v nějakých paradigmatech desítky let.
13: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme o tom společně mohli mluvit.
11: Já moc děkuji za zajímavé otázky, hezký den.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Knap, strategický poradce v automobilovém průmyslu, se kterým jsme diskutovali nad drastickým plánem VW na šetření a taky na zefektivnění výroby. Co všechno to znamená, to jsme probrali. Co to všechno způsobí a přinese, to ukážou až příští roky.

0: Pondělí 13. července začínáte s Radiožurnálem. Přeju vám dobré ráno, za chvíli další aktualizace Zelené vlny, teď zprávy. 4 hodiny. A u mikrofonu je taky Martin Matějka.
1: Do Nidy kvůli přemnoženým zenicím chybí kyslík, situace je podle vodohospodářů vážná. Hasiči a policisté zmenšují perimetr okolo zničené výškové budovy ve Zlíně, otevře i krajský úřad. Lukostřelkyně Horáčková poprvé ovládla soutěž světového poháru. A dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
3: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit, popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srážky.
3: Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
5: Ta predikce není nějak slnivá ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
3: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Ve Zlíně se dnes otevře krajský úřad a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit. Nepřístupné byly od čtvrtka, kdy 11-podlažní budovu číslo 34 zachvátil požár. Hasiči zpřístupní i některá parkoviště. Dál ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
6: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
7: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
8: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavřečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
7: Konec omezení zřejmě přijde až z demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
1: Na severu Slovenska v sobotu večer medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci Závažná Poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem, píše o tom server noviny SK. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se především brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým. Někteří veterináři musí při registraci psů do centrální evidence vyplňovat údaje dvakrát. Jejich ordinační softwary s evidencí zatím nekomunikují a údaje automaticky nepropisují. Podle viceprezidentky Komory veterinárních lékařů Kateřiny Waldhans jde o problém komerčních poskytovatelů ordinačních softwarů. Metodiku jim komora poskytla v dubnu.
9: Byli informováni o tom, aby se na to připravili. Ten zbytek si musí naprogramovat ve svých softwarech a upravit svůj software. Takže je možné, že někteří veterinární lékaři ještě čekají na to, než to ti soukromí poskytovatelé softwaru naprogramují.
1: Sport. Italský tenista Jannik Sinner slaví obhajobu titulu ve Wimbledonu. Světová jednička porazila ve finále v Londýně šampiona z Roland Garrose Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. A pro Sinnera je to pátá grandslamová trofej v kariéře. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. A ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set. Emoce po triumfu popsala mistr světa z roku 2023 v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
10: Když to tam padlo, tak ze mě spadlo úplně všechno a byla jsem strašně šťastná, protože se mi splnil nějaký cíl, kterýho jsem hrozně dlouho chtěla dosáhnout a ještě k tomu jsem si vlastně vystřídala letenku do Mexika, takže pak už mě to vlastně došlo, většinou mi to dojde, když pak vidím na stupních vítězů vztyčenou naší vlajku, zaspívám si hymnu a slzy tam jdou taky.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
11: Omezení na D35 u Stradouně a na D8 u Liboušce. Na dálnici D35 z Hradce Králové ve směru do Olomouce začalo nové omezení za sjezdem na Chrudim. Mezi 157. a 158.5 kilometrem je dálnice neprůjezdná. Objízdná trasa vede přes exit 157 a souběžnou silnici 17. Na D8 mezi Prahou a Německem počítejte s omezením mezi 82. a 86. kilometrem. V obou tunelech se projíždí vždy jedním tubusem, zatím bez výraznějšího zdržení. Na dálnici D8 z Prahy ve směru do Drážďan opatrně za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Na 79.5 kilometru stojí nákladní auto v odstavném pruhu, místo je řádně označeno světelnou šipkou. A na Pražském okruhu trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové ve směru na Běchovice. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Pondělí 13. července, 4 hodiny 6 minut. Dobré ráno vám všem, kteří s námi začínáte. Nový den i nový týden do celého Česka. My se ohlédneme za víkendem. V Londýně se totiž o víkendu odehrálo historicky první ryze české finále Wimbledonu. Linda Nosková v něm nakonec přehrála Karolínu Muchovou a získala pro Česko už třetí titul z All England Clubu za poslední 4 ročníky. Ty nejlepší momenty si připomeneme do 5 minut. Dobré jitro.
2: Radiožurnál a Jiří Štefl. We'll be right back.

0: Česko má za sebou velký tenisový víkend. V sobotu se totiž v Londýně ve finále Wimbledonu utkaly dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Z utkání nakonec vyšla šťastnější první jmenovaná a získala tak pro Česko další titul na jednom z nejprestižnějších turnajů světa. Gratulujeme ještě jednou.
1: Je to konec. Přímý bod z podání, Linda Nosková na zádech.
2: Takhle popsal konec zápasu v živém vysílání sportovní reportér Českého rozhlasu Jaroslav Plašil. V historicky prvním ryze českém finále Wimbledonu porazila Linda Nosková Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3 a získala při premiérové účasti v grandslamovém finále i svůj první titul v kariéře. Po zápase litovala 21-letá Nosková prohraného druhého setu, ve kterém ztratila několik matchbolů.
3: Skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem dokázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: O finále mluvila ve vysílání radiožurnálu Sport i někdejší úspěšná tenistka Helena Suková.
4: Přineslo fanouškům úplně veškeré spektrum tenisu a byla to taková oslava českého tenisu. Tam bylo veškerý drama a myslím si, že si to fanoušci opravdu užili, takže skvělý zápas.
2: Utkání přímo v All England Clubu sledoval otec Lindy Noskové, bývalý výpravčí Drahoš Nosek. Ten vzpomínal na dobu, kdy rodina neměla moc peněz a přitom se snažila dceru v tenisu podporovat.
5: Manželka neměla nic, já jsem dělal výpravčího a jsem musel sbírat železo starý, abychom přežili. A pak mě jeden kamarád půjčil peníze, abych splatil dluh. A já jsem mu to pak splatil, když jsem prodal baráček, až zemřeli rodiče. A už jsme mohli aspoň koupit auto a nějak jezdit a nějak prostě fungovat.
2: Nosková titul věnovala právě své matce, která před dvěma lety zemřela. K triumfu ji pogratuloval prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Oba zároveň poděkovali i Karolíně Muchové. Prezident Pavel obě hráčky pozval na Pražský hrad. Lindě Noskové fandili během finále i lidé v Přerově, kde hraje za místní klub. U velkoplošné obrazovky se tam sešly stovky lidí a byla u toho i naše reportérka Lenka Kratochvílová.
6: Dvojice mých respondentů sleduje Lindu Noskovou, jak už se wimbledonskou trofejí pozuje fotografům. Dopadlo to přesně tak, jak jste odhadovali.
7: No, odhadl jsem, že to bylo jednodušší a bylo to složité. A je to bezva.
8: Jo, tak po tom druhém setu už jsme nedoufali. Čekali jsme, že se psychicky zhroutí Linda, ale neskutečně se zvedla a ubojovala to až do konce. Nádherný zápas.
6: Stejný názor má i
9: Marek. Bylo to napínavé až úplně do konce.
2: Pro tuzemský ženský tenis jde o další úspěch na Wimbledonu. V posledních čtyřech ročnících ho totiž české hráčky ovládly hned třikrát. V roce 2023 triumfovala Markéta Vondroušová. O rok později zase Barbora Krejčíková. David Šalek, Radiožurnál.

0: Za chvíli bude 5:30, přejeme dobré jitro. Víc než stovka lidí z celého Česka zamířila minulý týden na Osoblažskom a zapojila se do dobrovolnické akce Summer Job. V rámci letní brigády pomáhali třeba v obcích Vysoká, Liptaň nebo Dívčí Hrad. O tom, že je akce opravdu dobrovolná, svědčí i to, že si účastníci platili ubytování a za práci nedostali nic, kromě dobrého pocitu.
1: Brigádníci se sešli v Hlince nedaleko Osoblahy, zastihl jsem je u dřeva. Jedna z brigádnic přijala až z Prahy, jmenuje se Anička.
2: Jeden důvod jsou určitě přátelé a na druhou stranu mi přijde strašně super, že se můžeme poznat s místníma a můžeme trošku poznat novou lokalitu.
1: Věděla jste, kde je Osoblažsko předtím, než jste sem jela?
2: Ne, vůbec jsem netušila.
1: A ani Honza, který tady úřaduje se sekirou, není místní, bydlí ve Vlašimi.
3: Vnímám to jako hodně důležitou věc. Lidé se mají tady třeba hůře než v jiných částech České republiky, tak je pro mě důležité využít svoje mladé síly a vyrazit takhle pomoct.
1: Dobrovolníci pomáhají na zahradě Janě. Ta má opravdu velký pozemek, na kterém je dokonce i několik budov. Bydlí tady sama a je pro ní stále složitější se o vše starat.
4: Ubývají síly. Když jsem to zjistila, tak říká, jej, to by bylo úplně super, jako kdyby mi prostě přišel někdo pomoct. A děkuju vlastně za tu možnost. Baví, šikovní, vůbec žádné práce se nebojí, prostě super.
1: Brigádníci pomáhají Janě třeba se dřevem nebo se sekáním trávy. Koordinátorka projektu Lucie Procházková vysvětluje, že Osoblažsko nevybrali náhodou. Rozhodují se třeba na základě dat o nezaměstnanosti nebo o věkovém složení regionu.
5: Aby to byl region, kde to je potřeba, kde třeba mladí odchází do měst, nechávají rodiče, prarodiče trošičku osamocené a my jim dáme možnost, aby místo toho, že jednou za čtvrt roku přijedou a stráví víkend celý prací, tak třeba můžou ho strávit reálně s tou rodinou.
1: Dobrovolníci se o svá místa na brigádě musí hlásit dopředu, protože je o akci velký zájem. Z Osoblažska Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: V Benátkách se učil od mistrů sklářského řemesla. O mnoho let později se tam vrátil jako autor, který na prestižním bienále představil monumentální skleněné objekty a novou technologii práce se sklem. Hostem Radiožurnálu bude Ronny Plesl, který patří mezi nejvýraznější osobnosti současného českého sklářství. Kam se dá ještě posunout tenhle tradiční materiál a obor?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: 4 hodiny 30 minut. A ještě jednou Martin Matějka a zprávy.
4: Počet obětí dvou ničivých zemětřesení z konce června ve Venezuele vzrostl na 4490. O zvýšené bilanci informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez na platformě Telegram. Zraněných je podle úřadů skoro 17 tisíc. Bez domova podle nových údajů zůstalo téměř 18 tisíc obyvatel. Dvě zemětřesení z 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, které Venezuelu v posledních letech zasáhly. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035. Oblastní rada ODS Prahy 1 se dnes sejde kvůli majetku svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Vedení občanských demokratů ho minulý týden vyzvalo, aby opustil kandidátku, protože dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který Dvořák zdědil. Na nejasnosti upozornili Seznam Zprávy. A sám Dvořák řekl, že není z ničeho obviněn ani není vyšetřován a že notářský zápis o dědictví už dříve předal finančnímu úřadu. Podle předsedy strany Martina Kupky ale jeho jednání poškozuje dobré jméno ODS. A 400 tisíc korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Radiožurnál. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhala legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta řekl, že takové rozhodnutí očekával. Jansta, Ludvíky, Budinský vinu odmítají.
2: Sport.
4: České volejbalistky uzavřely sezónu Ligu národů vítězstvím nad Francií 3-2 na sety. Češky celkem v této sezóně elitní reprezentační soutěže získaly 16 bodů, tím o 2 body překonaly výkonnost z loňské premiéry. V 18 člené tabulce skončily 10.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D35 u Stradouně a také na D8 u Libouchce. Na D35 z Hradce Králové ve směru do Olomouce čekejte komplikace na konci dálnice. Mezi 157. a 158. a půl kilometrem začalo nové omezení a nedá se projet. Objízdná trasa vede přes sjezd na Chrudim na 157. kilometru a dál přes Ostrov a Stradouň. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan počítejte s obousměrným omezením za sjezdem na Děčín. Mezi 82. a 86. kilometrem se pracuje v tunelech a projíždí se vždy jedním tubusem, zatím bez kolon. Na východní části Pražského okruhu trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové na 62. kilometru, pracují tam silničáři v levém pruhu. A na výjezdu z Prahy po Brněnské ulici nám hlásíte nehodu.
6: Na druhém kilometru ve směru na Brno, těsně před sjezdem na Šeberov, v levém pruhu osobní auto ve svodidlech a odstavím pruhu dodávka.
5: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk a nejvyšší teploty až 31 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
3: Martine, děkuji za noční zprávy, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: 4 minuty po půl páté, zprávy po páté hodině už bude mít Anna Horáčková, no a zprávy kdykoliv v textové podobě a taky zvukové reportáže najdete na irozhlas.cz. Pondělí 13. července, dobré jitro.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, teď se s námi na chvíli vydejte taky na severní Plzeňsko, i tam máme reportéry. V Nýřanech se rozhodli, že z okolních lesů udělají lesoparky. Ve třech lokalitách plánují vybudovat cyklostezky, dětská hřiště nebo altány. Někteří obyvatelé se na změnu těší, jiní by raději zachovali klasický les.
1: Teď jsem na nýřanském sídlišti, jeden z lesů je odsud vidět o nějakých 400 metrů dál. Dobrý den, Nýřany připravují tři lesoparky.
2: Budeme tam určitě chodit i s malým.
1: Říká Dominika.
3: Ahoj.
1: V 7000ových Nýřanech bydlí i Veronika Nováková.
4: By řekla pravdu, úplně přesně nevím, co se mám pod tím představit.
1: Rozdíl mezi hospodářským lesem a lesoparkem vysvětluje nezávislý místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman.
5: V hospodářském lese není povoleno dělat terénní úpravy, prvky sportovní. Je to les primárně určený pro produkci dřeva.
1: Změna z hospodářského lesa na lesopark je podstatná pro čerpání dotací, na což narazila i nýřanská radnice při kontrole v katastru nemovitostí.
5: My máme tyto lesy označené jako lesopark. Až později jsme zjistili, že máme označené pouze tímto názvem. Oficiálně jsou to stále lesy hospodářské, ve kterých není úpravy možné dělat.
1: Změna statusu tak městu otevře dveře k penězům z dotačních titulů.
5: Bude potom možné žádat o dotace. O lesy bude dál pečovat lesník. Produkce dřeva je až na druhém místě.
1: Proměna běžného porostu na upravené zóny podobné parku má mezi místními i své odpůrce Veronika Nováková.
4: Chodíme tam na procházky a mě to celá vyhovuje, takže to fakt je kolé. Záměr je to hezký, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Jako když to bude hezky provedený, nemusí to být špatný.
5: Představujeme si lavičky, altány, odpočívadla, odpadkové koše.
1: Dodává místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman. Úřední změnu v katastru nemovitostí by radnice měla stihnout ještě do konce letošního roku. První fyzické proměny lidé neuvidí dřív než příští rok. Z Nýřan, Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Pár minut a bude 5 hodin ve vysílání ranního radiožurnálu. S vámi už po 5. hodině bude moderátor Petr Král. V tom ročním ještě jedno téma. Horodnínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií. Nahradí ten, který před 5 lety zničilo tornádo. Nová expozice imituje africká sladkovodní jezera Malawi a Tanganyika a plavou v ní už první ryby. Dalšími budou zoologové dvě nádrže osazovat v následujících týdnech. Celkem tam uvidíte 2000 jedinců z 35 druhů. Kdy přesně se expozice otevře, zatím není jasné, nejspíš to bude ještě v srpnu.
1: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí.
2: Zooložka Lenka Pacíková kontroluje nové rybky ve velké nádrži Hodonínského pavilonu akvárií. Naváží je po týdenních intervalech v malém množství.
1: Takže tohle konkrétně je Malawi, vidíte, že je to takové krásně barevné. Je to v podstatě taková levnější alternativa korálového útesu sladkovodní.
3: Mezi tím, co jste mi to popisovala, tak hejno rybiček se zhromáždilo za vámi. Když se na to podíváme, co tam teď máte za druhy.
1: Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců, s tím, že když se na ně podíváte, vidíte, že jsou krásně barevní. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom v dospělosti, takže je možné, že vlastně ty ryby, které vidíte v současné době, tak ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu.
2: Ryby se postupně osidlují svoje prostředí. Některé žijí u dna, jiné spíš ve vrchní části nádrže. Podle Lenky Pacíkové jsou i teritoriální.
1: Taková chovná nádrž může mít třeba 50 cm, za které oni k nám přijdou. A teď, když se podíváte tady na tu výšku, tak máte třeba 3 metry hloubky. A v podstatě ta rybička musí pochopit, že musí fungovat v celé té výšce, musí zjistit, kde se krmí.
2: Pokud všechno půjde podle plánu, otevře zoo pavilon pro návštěvníky ještě v hlavní sezóně, dodává ředitel Jiří Ingr.
4: Ten původní byl 40 let stará stavba, kde byly především malé nádrže, které měly zhruba 1000 litrů. Tady máme pavilon, který má být jenom dvě nádrže, nicméně jsou mimořádně velké.
2: Do obou nádrží se celkem vejde 160 metrů krychlových vody. Budou tak patřit mezi největší sladkovodní expozice v Česku. Z Hodonína Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál v 5 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: V thajském Bangkoku zemřelo při požáru v baru nejméně 27 lidí. Kandidát na starostu Prahy 1 Dvořák bude vysvětlovat oblastní radě ODS své majetkové poměry. Italský tenista Sinner obhájil wimbledonský titul a dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu až oblačno a teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí, informoval o tom thajský premiér Anutin Chanvirakuna. Podle městské zprávy je 63 dalších zraněných. Agentura AP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Předseda ODS Martin Kupka ani šéfka regionálního sdružení Prahy Alexandra Udženia se nezúčastní dnešního zasedání oblastní rady Prahy 1. Na téma stranický kandidát na starostu v téhle městské části Filip Dvořák vysvětlovat, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který politik zdědil. Na Dvořákovi majetkové poměry upozornil server Seznam zprávy. Kupka ani Udženia společně s kandidátem na primátora Prahy Tomášem Portlíkem vyzvali Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Zasedání oblastní rady svolal sám Dvořák.
3: Tři představitelé vedení ODS mě veřejně vyzvali k odstoupení z kandidátky pouze kvůli článkům v médiích, což považuji za naprosto nestandardní. Notářský zápis o dědictví jsem v souladu se zákonem o daních z příjmů již v roce 2019 řádně oznámil finančnímu úřadu. Za mě vše bylo vysvětleno.
1: Dvořák taky uvedl, že není z ničeho obviněný ani není nikým vyšetřovaný. Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže už zničil na 800 hektarů porostu. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na hasiče. Les hoří od neděle a stále se ho nepodařilo uhasit. Z plameny bojuje přibližně 400 hasičů a ti počítají s poklesem teplot přes noc. Jenže hasicí vrtulníky a letadla ale na noc museli pozastavit práci. Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. Největší rozdíly oproti předcházejícímu období jsou v Ostravě během hudebního festivalu Beats for Love nebo v Brně během Anime Festu. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu, který se zaměřil na údaje ubytovacích platform Booking.com a Airbnb. Festivaly se vysokým cenám snaží čelit i nabídkou vlastního ubytování. To ale bývá brzy vyprodané. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka je důvodem rostoucích cen ubytování vysoká poptávka. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích připravila na letní prázdniny příměstské tábory pro děti. Poznávají na nich jednotlivé fakulty i jejich zázemí. Nahlédnou třeba do laboratoří, učeben nebo na univerzitní statek. Na táboře zemědělské a technologické fakulty si děti vyzkoušely třeba péči o zvířata, pokračuje vedoucí tábora Martin Šeda.
4: Program vlastně trvá už od ranních hodin, od 7.15 až do 15.45, takže byli v chemických laboratořích, mikroskopovali, dělali různé pokusy, půjdou do akademické knihovny, budou vyrábět zmrzlinu a samozřejmě nezapomínáme na venkovní pohyb.
1: Sport. Mužskou dvouhru Wimbledonu ovládl stejně jako loni Ital Jannik Sinner. V utkání dvou nejvýše nasazených hráčů turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4.
5: Zverev, šampion nedávného Roland Garros, hrál i na trávě ve výborné formě. Vyhrál i první set v tiebreaku, ale víc už mu Sinner nedovolil. Stejně jako v semifinále s Djokovicem nedával soupeři šance při servisových gemech. Navíc se výborně bránil a nutil německého soupeře k chybám. Sinner obhájil loňský titul z Wimbledonu a má jich už 5 z grandslamových turnajů. Ital si také upevnil pozici světové jedničky. Na tu druhou se dostane Zverev, který předskočil delší dobu zraněného Španěla Alcaraze. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D35 u Stradouně a nehoda na D1 za Ostravou. Na dálnici D35 z Hradce Králové ve směru do Olomouce začalo dnes nové omezení za sjezdem na Chrudim. Dálnice je tam neprůjezdná na 157. kilometru, objízdná trasa vede přes exit 157 a dál přes Ostrov a Stradouň. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Odry. Hlásíte nám tam nehodu na 318. kilometru.
7: U Vražného na 318. kilometru směrem na Brno dodávka s kamionem se tam zbízdí, je to ve zužení, tak opatrně, prosím.
6: Na dálnici D8 mezi Prahou a Drážďany počítejte s obousměrným omezením za sjezdem na Děčín. Mezi 82. a 86. kilometrem se projíždí v tunelech vždy jen jedním tubusem. A na východní části okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic čekejte omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu Česka může být víc oblačnosti, i s nízkou pravděpodobností se tam objeví přehánky. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 25 a na horách kolem 22. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, bude s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno, začíná další ranní radiožurnál, další den i další týden. Tak ať se daří.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.
8: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: 13. července na českých a moravských vinicích zrají hrozny. Vinaři doufají, že včas dorazí i déšť. Sucho se letos projevuje také na révě. Vinobraní přijde letos o něco dřív než jindy. No a v Zaječí na Břeclavsku, tak tam mají ještě další důvod k tomu vinobraní uspíšit.
1: Momentálně hrozny jsou velikosti hrášku a začínají vlastně nabývat na objemu.
2: Ukazuje vinař Bronislav Vajbar révu ve své vinici. Hrozny pomalu dozrávají, letošní úroda vydržela i jarní mrazy. Pro vinaře je teď klíčové, aby v této fázi dozrávání měla réva vodu.
1: Aby se tam vytvořila ta moravská krásná aromatika a šťavnatost, tak je potřeba mít přísun vláhy. Čekáme každý den, kdy dojdou nějaké srážky, protože zatím nepřichází.
2: Nedostatek vody v následujících týdnech se může výrazně podepsat na kvalitě vína.
1: Protože když ta voda nedojde za 14 dní ani za měsíc, tak ty hrozny vlastně budou přezrávat, vysychat a bude tam jenom cukr a víno bude potom bez kyselin a bude hodně přezrálé a bude hodně alkoholické.
2: Bronislav Vajbar počítá s tím, že vinobraní by letos mohlo přijít o něco dřív. A to jak kvůli počasí, tak i měnící se poptávce na trhu.
1: Český moravský konzument už nechce takový ty těžký alkoholový vína, tak nic jiného nám nezbývá, že budeme muset do těch vinic třeba vyrazit o týden, o 10 dní dřív.
2: Se sklizní vinaři zřejmě postupně začnou koncem srpna. Pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
3: Opravdu očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Ty vysoké teploty přes noc taky zabezpečují, že ta réva dozrává. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
2: Suché počasí na druhou stranu neprospívá houbovým chorobám na révě, i tak je podle Maděřiče důležitá ostražitost a případné postřiky vinic. Šimon Franc, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, je 6:15. Velitelství armády Spojených států oznámilo ukončení poslední vlny úderů na vojenské cíle v Iránu. Podle tamních zdrojů se expoze ozývaly například z ostrova Kešm, který je klíčový pro ropný průmysl. Americká strana už dříve uvedla, že údery snižují schopnost Iránu útočit na civilní námořníky a obchodní lodě, které proplouvají Hormuzským průlivem. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Právě dnes to projedná vláda. Začít stavět by se mohlo zhruba za 9 let a my se tomu budeme dnes ráno věnovat podrobně.
1: 13. červenec bude teplý a slunečný. Teď po ránu převažuje jasno, postupně bude polojasno. Jen na severovýchodě a severu našeho území bude oblačnosti přechodně i více. Na horách se může při zvětšené oblačnosti, ale s malou pravděpodobností vyskytnout dešťová přeháňka. Teploty vystoupají na 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 25. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 22 stupňů. No a foukat k tomu bude slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr, který ale večer zeslábne. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: podmínkou Zlínk a Večer, s ním Ela Kinka s vámi, ranní radiožurnál, 5 hodin, 19 minut. Pondělí, start do pracovního týdne, 13. červenec, s teplotami 27 až 31 stupňů Celsia, tak bude dnes. Pokud vás dnes čeká namáhavý den, tak si naplánujte na odpoledne, na večer třeba masáž. Ta vždycky potěší, ale možná si zkuste představit, že vás nemasíruje člověk, ale robotické rameno. Ono i takhle by totiž v budoucnu mohly vypadat relaxační masáže namáhaných zad, ale také kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky pražské ČVUT vyvíjejí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže masírovat dokonale člověka. Mladí inženýři zatím vše zkoušejí jenom sami na sobě.
1: Tady máme masážní lehátko, tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
2: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
1: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a tím, kdo vyzkouší robotického maséra, bude teď Adam Procházka.
3: Takže pokládám se břichem dolů vlastně, hlavu si dávám tady do útvoru na masírování.
2: Hýbu s robotem.
1: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
2: A můžete slyšet, že provoz vůbec neruší procedury.
1: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že to padne na ty záda úplně?
3: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
1: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
3: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly.
1: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
3: Je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost, zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektory, která se bude vykonávat tu robotickou rukou.
1: A teď to tady vidíme, jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
2: Ano, a zajímavostí je, že si vlastně fyzioterapeut může zvolit svoj po spirále nebo v trajektorii cikcak.
1: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
2: Tedy je pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kdyby normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracoval zpětnou vazbu a tím pádem člověkem neprojede. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Cítíte tam rozdíl, když srovnáte robotickou masáž s masáží člověka?
3: Určitě, my tady vlastně masírujeme na základě fotografií těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval svodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na čtyřkolce s jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Whitney Houston také jedna filmová. Jeden festival skončil, ten filmový karlovarský, no a další ten hudební ostravský Colors začíná. Pokud jste nestihli v Karlových Varech všechny filmy, tak nebojte se, v Praze a Brně se začínají promítat v kinech filmy, které byly na festivalu. I na ně vás dnes po ránu ještě v ranním radiožurnálu pozveme.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
1: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, v 17:30. A zprávy pro nás má Anna Horáčková.
3: 400 tisíc korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila předdomovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získala Radiožurnál. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta řekl, že takové rozhodnutí očekával. Mluvčí úřadu evropského veřejného žalobce Paula Tello Alves zdůraznil, že vrácení peněz nemá vliv na vyšetřování případu. Jansta, Ludvík i Budinský vinu odmítají. Ve Francii se dnes setká koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v boji proti Rusku. Na schůzku dorazí nejméně 25 světových lídrů. Budou jednat o další podpoře Ukrajiny i tlaku na Rusko. Rozhovory se budou týkat i bezpečnostních záruk pro Ukrajinu nebo nových protiruských sankcí. Schůzky se zúčastní taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, generální tajemník NATO Mark Rutte i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A krajský finanční úřad ve Zlíně se ode dneška vrací do běžného provozu. Na Facebooku o tom informoval hejtman Radim Holiš z hnutí ANO. Úřady byly zavřené od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, která je stejně jako kanceláře úřadů v někdejším Baťově areálu v centru města. Kolem budovy 34, která se kvůli požáru částečně zřítila, dál platí omezení pohybu.
2: Sport.
3: Šampionem dvouhry mužů ve Wimbledonu je po roce znovu tenista Jannik Sinner. Italská světová jednička přehrála ve finále Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Devátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel z Nizozemska. Lídrem celkového hodnocení zůstává Slovinec Tadej Pogačar stále o 2 minuty a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Dnes mají cyklisté první volný den.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Porouchané auto na D1 u Divišova, v Praze omezení na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Divišov. Na kilometru 46 hlásíte nepojízdné auto na krajnici.
5: Porouchané auto s rodinou, stojí tam rodina takhle bokem vedle dálnice, tak pozor na to.
4: Zatím bez šipky, pouze označené trojúhelníkem, tak opatrně okolo. Jinak dálnice, další hlavní tahy teď průjezdné bez větších komplikací. No a v Praze se rozjíždí kolona na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most. Před sjezdem na Běchovice silničáři právě teď dokončili noční opravu vozovky, sklidili kužely a odjíždějí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ránu převažuje jasná obloha, zvětšená oblačnost je jen na severovýchodě a také severu našeho území. Teploty se pohybují většinou mezi 11 a 17 stupni, v centru Prahy zase zůstalo tepleji až 19 stupňů. Naopak chladněji je na horách a na Šumavě klesla teplota dokonce až k nule. Dnes pak bude převažovat jasné nebe, postupně bude přibývat oblačnosti až na polojasno, na severu a severovýchodě Česka ale bude po celý den oblačnosti více. Pršet by dnes nemělo, přehánky se mohou objevit jen velmi ojediněle při zvětšené oblačnosti na horách. Tam se budou teploty držet kolem 22 stupňů. Na podmračeném severu a severovýchodě kolem 25, na ostatním území mezi 27 a 31 stupni. A postupně se rozfouká mírný severní až severovýchodní vítr, který bude k večeru slábnout. Tolik zprávy. a po nich je u mikrofonu ranního radiožurnálu připraven Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Hálová s počasím tady s námi. Krátce po půl šesté, možná pro vás také čas pro první ranní venčení. Téma, kterému se nevzdálíme ani v ranním radiožurnálu, a to protože zhruba dva týdny už funguje v Česku centrální evidence psů a někteří veterináři už řeší problém. Jaký? Dozvíte se.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 538. Ordinační softwary některých veterinářů nekomunikují s centrální evidencí psů. Ten zápis je do ní od 1. července povinný pro všechny majitele, kteří přijdou své zvíře naočkovat proti vzteklině. Jenže údaje se automaticky z počítače veterináře do nového systému nepropisují. Data tak musí zadávat v ordinaci dvakrát.
1: Paní Burianová,
2: můžeme?
3: Jsme tu poprvé s cipískem.
4: Petra Burianová přišla do ordinace prostějovské veterinářky Michaely Hejlkové. Jejího psa čeká očkování proti vzteklině.
5: S chovatelkou vyplníme žádost o zapsání do centrální evidence psů.
4: Michaela Hejlková mi popisuje, že její ordinační software zatím s centrální evidencí nespolupracuje.
5: Teď to aktuálně musím prostě všechno zadávat ručně, jo, nejdřív to zadám k sobě do počítače a pak vlastně ještě musím najet na stránky té centrální evidence psů, tam se přihlásit tím svým přihlašovacím heslem a pak to zadávat všechno ručně, jo, takže je to taková trochu drbačka.
6: Kolik vám to zabere času teď navíc?
5: Tak zhruba tak 15-20 minut. Jedna registrace.
6: Kolik klientů vám denně takhle přijde?
5: Tak 10.
4: Stejnou zkušenost mají i další oslovení veterináři. Komora veterinárních lékařů podle její viceprezidentky Kateřiny Waldhans po spuštění evidence žádné větší problémy nezaznamenala.
7: Samozřejmě jim to navyšuje administrativu, ale podle mých informací je to zatím v mezích normy.
4: Nespolupracující systémy jsou podle ní problémem komerčních poskytovatelů ordinačních softwarů. Metodiku jim komora poskytla v dubnu.
7: Byli informováni o tom, aby se na to připravili. Takže je možné, že někteří veterinární lékaři ještě čekají na to, než to ti soukromí poskytovatelé softwaru naprogramují.
4: Psi do evidence veterináři zapisují na žádost majitelů. Registrace je povinná, pokud ji chovatel psa neprovede nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině, bude mu hrozit pokuta až 50 tisíc korun v případě fyzických a až 300 tisíc korun u právnických osob. Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: Ráno v 5.43 a teď Šarivary. To jsou ozvěny právě skončeného Mezinárodního festivalu v Karlových Varech. Ve čtyřech kinech v Praze, v Brně diváci ode dneška uvidí české filmy z hlavní soutěže, ale i zahraniční tituly, mezi nimi i ty oceněné na festivalu v Cannes.
1: Dokola to samý.
2: Teď máme pěkný život.
3: Pramen režiséra Ivana Ostrochovského patřil mezi nejvýraznější filmy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Drama s Aňou Geislerovou v hlavní roli a dalších 26 snímků mohou do 19. července zhlédnout diváci v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost nebo v brněnském skalním letňáku Janáček. Z českých filmů se bude promítat také třeba Čika Čeka, který otevírá téma queer komunity a drag show.
4: Je to hlavně příběh o matce a synovi a je to příběh o jinakosti, která nutně není právě queer, ale o tom, že i když třeba v 50 chci žít sama bez muže, kterého mi vesnice vnucuje, tak i to je jinakost. A i ta je vlastně někdy pro nějakou vesnici nebo společnost problém.
3: Říká režisér Šimon Holý. V rámci festivalových ozvěn Šarivary dorazí do kin i zahraniční snímky oceněné v Cannes. Polská domovina vypráví o cestě spisovatele Tomase Manna a jeho dcery poválečným Německem. Japonský režisér Ryusuke Hamaguchi uvádí po úspěšných filmech Drive My Car a Zlo neexistuje novinku z nenadání. Filip Svoboda, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 3:45. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Do 23. července k němu mohou dávat ministerstva a další instituce své připomínky. No a my všechno probereme podrobně už příští hodině. A právě začíná letní sčítání motýlů. Celý týden se může zapojit kdokoliv, stačí minimálně 30 minut zapisovat, které druhy motýlů uvidíte. Příslušné formuláře k tomu vhodné jsou na webu motýlí.cz.
5: Zavřená silnice 13 u Liberce a nehoda v Praze na Brněnské. Silnice 13 z Liberce na Děčín je teď neprůjezdná u Bílého kostela nad Nisou. Na mostě tam zasahují záchranáři u blíže neupřesněné nehody a zastavili teď provoz v obou směrech. Objíždějte přes Chotyni. V Praze dejte pozor na výjezdu po Brněnské směr D1 na Brno. Před sjezdem na Opatov, Šeberov odtahují v levém pruhu auto po nehodě. Projíždí se pomaleji a pohybují se tam lidé. No a pozor i na příjezdu do Prahy po dálnici D7 z Kladna a Slaného. U letiště zúžení a už se dojíždí brzdí před zatím krátkou kolonou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Vstáváte do příjemného červencového rána, které nabízí teploty mezi 11 a 17 stupni. Ve vyhřátých městech je ale i tepleji až 19 stupňů. Teploty budou poměrně rychle stoupat, protože nás čeká krásný slunečný den. Slunce už vyšlo přesně 4 minuty po páté a zapadne 6 minut po 21. hodině večer. Mezitím teploty stoupnou na 27 až 31 stupňů. Chladněji kolem 25 stupňů bude na severu a severovýchodě našeho území, kde bude stále i více mraků. Pršet by dnes neměl. Přehánky se mohou vyskytnout pouze ojediněle na horách, no a tam vyšplhají teploty k 22 stupňům. Foukat k tomu bude zpočátku jen slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr, který k večeru zeslábne. Krásné pondělí.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: 5.51 v ranním radiožurnálu, teď jedno překvapivé výročí. Fanouškovská mexická vlna slaví letos 40 let od chvíle, kdy se rozšířila do celého světa. V roce svého jubilea se tato stadionová zábava během letošního fotbalového šampionátu vrátila domů, ovšem není jisté, kde to vlastně je. Dodnes se o jejím autorství totiž dohadují Mexičané a Američané. No a náš zvláštní zpravodaj na šampionátu Jan Kaliba teď v Kalifornii vypátral amerického roztleskávače, který vlnu rozjel údajně poprvé.
1: George Henderson letos oslavil 82. narozeniny, ale pořád je to showman a stále dostává fanoušky do varu. Sešli jsme se v baru v surfarském městě Capitola, kde bydlí. George si přinesl svůj průhledný buben a předvádí, čím se začal živit před víc než půl století. Najímali ho velkokluby amerického fotbalu či ledního hokeje jako Kansas City Chiefs nebo Edmonton Oilers. Poznal se s Pelém i greckým, ale první zaznamenanou vlnu kolem celého stadionu rozjel při baseballovém utkání Oaklandu s New Yorkem Yankees 15. října 1981.
2: Potřeboval jsem, aby 47 000 fanoušků pochopilo, co po nich chci. A měl jsem k dispozici jen svůj vlastní hlas. Nejdřív jsem to vysvětlil třem nejbližším sektorům, ale věděl jsem, že dál už mě nikdo nevnímá. Tajemství úspěchu tedy spočívalo v tom, aby se i zbytek stadionu začal zajímat o to, co se děje. A tak jsem lidi v nejbližších sektorech přiměl, že jakmile vlna zanikne, tak začnou bučet. Po několika pokusech to zafungovalo. Všechny tři prstence tribun rozjeli vlnu. Ta se valí jako lokomotiva, lidi vstávají a tleskají a já křičím, řvu, ať jedou znovu dokola.
1: Jak to nakonec dopadlo a proč se tedy vlně říká mexická a ne Hendersonova, uslyšíte během dne v zápisníku ze světového šampionátu. Všechny díly najdete na webu Radiožurnálu. Z Capitoly v Kalifornii, Jan Kaliba, Radiožurnál. We'll be right back.

0: Ranní radiožurnál i dnes pro váš ranní přehled. Příští hodně třeba o aktuálním vývoji situace konfliktu Spojených států s Íránem, ale také o jednom letním táboře, kde se účastníci krom jiného učí také vařit. Dobré ráno v 6 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Vláda bude projednávat výstavbu prvního malého modulárního reaktoru v Česku. Při požáru klubu v Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí. Tenista Sinner ovládl Wimbledon. Silnice 13 je po nehodě u Bílého kostela nad Nisou neprůjezdná a počasí bude převážně slunečno, na severovýchodě čekejte víc oblačnosti a teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
3: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
1: Malé modulární reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl. Právník Miroslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun, kterému policie loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z policejního usnesení, které Radiožurnál získal. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky od podnikatelů, kteří v nemocnici dostávali zakázky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty pocházely z korupce. V kauze nemocnice Motol policie loni v únoru obvinila 19 lidí. Jansta, Ludvík i Budinský obvinění odmítají. Při požáru hudebního klubu v thajském Bangkoku ohořelo nejméně 27 lidí, dalších víc než 60 skončilo s vážnými zraněními v nemocnici. Podle hasičů a policie měl celý objekt nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny.
4: Podle svědků se krátce před požárem začalo kouřit z pódia. Potom přišel záblesk a silná rána. Hasiči proto pracují s verzí, že hořet začalo kvůli nesprávně instalované nebo nedostatečně zabezpečené elektroinstalaci. Podle bangkokského guvernéra se většina lidí nadýchala jedovatých splodin. Upadla a už nestihla před ohněm utéct. Několik lidí pomohli ven z podniku vyvést hasiči a ostatní hosté. Restaurace s hudební produkcí se nachází nedaleko světoznámého víkendového trhu Chatuchak, který každoročně navštíví miliony cizinců z celého světa. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
1: Mezi Pardubicemi a Zámrskem začíná několika týdenní uzavírka provizorního sjezdu z dálnice D35. Je to kvůli napojování autostrady na nový úsek do Vysokého Mýta. Auta tak budou z dálnice sjíždět už na exitu 157 Městec a pojedou přes obec Ostrov. Nezávislý starosta Ostrova Pavel Malý očekává, že obec dočasně zahltí tisíce aut a kamionů.
5: Občané se po obci pohybují, potřebují přecházet z jedné strany na druhou a tímhle směrem z dálnice bude naše obec úplně paralyzovaná. Všichni tady dojíždí do práce autama. Bude problém vyjet ze svých pozemků nebo naopak na své pozemky zajíždět, protože ten provoz tady bude opravdu extrémní.
1: Podle silničářů skončí uzavírka dálnice 24. srpna, kdy zároveň zprovozní nový úsek D35 z Ostrova do Vysokého Mýta.
6: Sport. Italský tenista Jannik Sinner ovládl mužský singl ve Wimbledonu. Na londýnské trávě porazil Němce Zvereva 3-1 na sety a dál zůstane světovou jedničkou. Wimbledonská šampionka ženské dvouhry Linda Nosková bude po dnešním vydání světového žebříčku nově sedmá. Poražená finalistka Karolína Muchová bude světovou šestkou. Linda Nosková teď bude zvědavá na nové zkušenosti a třeba na to, s jakým sebevědomím bude hrát po premiérovém grandslamovém titulu.
7: Uvidíme, co si z toho vezmu. Výhra je to obrovská. Na sebe jsem strašně pyšná, jak jsem to zvládla. Ale zase na druhou stranu, já se nejsem úplně člověk, který by si z těch výher bral extrémní sebevědomí. Možná tohle bude výjimka, nevím, ale myslím, že novým turnajem to zase všechno začne od začátku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A nebezpečí na D35 za Mohelnicí a zavřená silnice 13 na Liberecku. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce dejte pozor za sjezdem na Palonín. Na kilometru 242,5 stojí auto na krajnici. Ta je tam hodně úzká, zasahuje tak do pravého jízdního pruhu. A podle našeho zpravodaje není moc dobře vidět.
9: A jelikož ještě svítí slunko od východu, takže fakt i když řidič je za svodidla, má tam trojúhelník, má na sobě vestu, jde to špatně vidět.
8: Na dálnici D1 už teď čekejte kolony na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Brzdí se na 212. kilometru a u Rohlenky se kolona opět rozjede. Zatím je to do 10 minut. A silnice 13 z Děčína do Liberce je u Bílého kostela, nad ní jsou neprůjezdná v obou směrech. Zasahují tam záchranáři, je tam nehoda na mostě u Bílého kostela. A dopravu v obou směrech odklánějí na Chotyni, ve směru z Děčína už Vítravě. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Teď po ránu je jasno, během dne pak bude spíš polojasno. Na severovýchodě Česka přechodně víc oblačnosti a na horách se můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už pokračuje ranní radiožurnál a Petr Král.
0: Dobré ráno přejeme, 6 hodin, 6 minut, hledíte-li na čas, tak se ta informace hodí. Dovolená už je za vámi či před vámi, pokud se na ní chystáte, tak vám za chvíli přidáme pár dobrých rad, protože k dovolené, jak známo, patří i suvenýry, ovšem ty se můžou v některých případech dost prodražit, nejenom tedy svou cenou, ale taky pokutou navrch. Dovoz některých rostlin nebo živočichů, jako jsou korály, ale třeba i velké mušle z Francie, je totiž zakázán. Tak nač si všechno dávat pozor, aby se vám dovolená neprodražila, poradíme za chvíli.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A v ranním radiožurnálu teď jedno varování k dovolené, kufr s živými hady, krokodýlí hlava anebo lampička slepená schráněných mušlí. Tak co mají tyhle suvenýry se společného? Jedná se o výběr věcí, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Jejich dovoz je totiž zakázán a podrobnosti k tomu teď už přidá Anna Millerová z domácí redakce. Vítej.
2: Dobré ráno. Zadržených suvenýrů podle celníků dlouhodobě přibývá. Loni řešili 96 případů a jen za první polovinu letošního roku už jich bylo 68. Lidé si podle nich často vozí třeba růžový písek ze Sardinie, zakázané jsou ale i některé větší mušle z Francie, nebo korály a některé orchideje z Egypta a Turecka. Třeba z Číny si pak nesmíte přivést výrobky z hadí kůže, jako jsou kabelky nebo boty.
1: No jak dokážu poznat, jestli si můžu ten, který suvenýr přivést do Česka?
2: Tak vyplatí se předem zkontrolovat seznam mezinárodní úmluvy CITES. Ta chrání víc než 40 000 druhů rostlin a živočichů. Svá omezení má ale třeba i Evropská unie. Ze zemí mimo její území se ve většině případů nesmí dovážet například maso nebo mléčné výrobky.
1: Možná novinka, ale pro vás zásadní a důležitá k tomu, aby se vám neprotražila dovolená. Anna Millerová z domácí redakce. Děkujeme a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: No a jste-li na cestě, tak už teď třeba autem na dovolenou, tak přejeme šťastnou cestu a vězte, že zelená vlna se o to, abyste jeli dobře a bez komplikací, stará každých 15 minut po ránu. Stejně taky naši dopravní zpravodajové. Za chvíli jim dáme slovo.

0: dnešním ranním Radiožurnálu o jedné důležité novince. Ženy bez partnera jsou totiž o krok blíž tomu, aby mohly využít umělého oplodnění. Minister zdravotnictví Vojtěch za hnutí ANO připravil patřičnou novelu zákona, kterou probereme v ranním Radiožurnálu. Dobré ráno, je 6.15. A co přinese dnešek? Vláda právě dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet kvůli konfliktu v Iránu denně určovat do následující neděle. Litr benzínu dnes může stát nejvýše 41 korun a 86 haléřů. No a litr nafty mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 38,79. A stále sledujeme také vyšetřování požáru v hudebním klubu v thajském Bangkoku. Zahynulo tam při něm nejméně 27 lidí. Podle hasičů a policie byly v objektu nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížený a následný požár se pak rychle šířil. No a my detaily k tomu chystáme ještě do této hodiny v 6.50.
1: Zavřená silnice 13 na Liberecku a omezení na 50 za Uherským Hradištěm. Silnice 13 z Děčína do Liberce je u Bílého kostela, nad ní jsou zavřená obou směrně. Je tam nehoda na mostě u Bílého kostela. Dopravu v obou směrech odklánějí na Chotyni. Na silnici 50 ze Slovenska do Brna popojíždějí kolony za Uherským Hradištěm. U Zlechova omezení semafor, větší je teď fronta směrem do Brna asi na 10 minut. Na D1 je krátká kolona na příjezdu do Brna z Vyškova. Zatím je to asi na 5 minut, brzdí se na 212. kilometru v obou pruzích. Provoz houstne taky u Prahy, třeba na dálnici D7 na příjezdu z Kladna a Slaného do Prahy. Tam se chvilku zdržíte před omezením u letiště, zatím do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Teplotní rekordy dnes padat nebudou. Nejteplejší 13. červenec zaznamenali meteorologové v pražském Klementínu už dávno roku 1834. Tam naměřili 33 stupňů. Dnešní teplota nebude daleko, místy mohou teploměry ukazovat i 31 stupňů. Chladněji jen kolem 25 bude na severu a severovýchodě našeho území, kde také čekáme stále více oblačnosti. Déšť se dnes objeví jen výjimečně, převážně na horách ve formě lokálních přeháněk. Na ostatním území bude zpočátku jasno, stupně polojasné nebe. A ještě vítr. Teď po ránu fouká jen slabě, přes den zesílí na mírný a foukat bude od severu až severovýchodu a k večeru zeslábne. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Česko by se mohlo přidat k zemím, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera. Minister zdravotnictví Vojtěch za ANO připravil novelu patřičného zákona. Nelíbí se to ale koaličním partnerům. Podle Vojtěcha už ženy teď stejně zákaz obchází.
1: Nizozemsko, Švédsko nebo Španělsko. Stejně jako většina evropských zemí, ženám bez partnera umělé oplodnění umožňují. K nim by se teď mohlo podle ministra zdravotnictví přidat i Česko.
2: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit.
1: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Proti je třeba ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný z Motoristů sobě.
3: Jsem přesvědčen, že lidský život vzniká splynutím vajíčka a spermie, nevzniká splynutím spermie se spermí, vajíčka s vajíčkem a nebo dokonce ženou se skumavkou.
1: Stejný názor má i poslanec SPD Jan Síla.
4: Tady musíme první hájit pochopitelně zájem dětí a ne dospělých lidí.
1: Oba kluby se ještě poradí, jak budou hlasovat. Proby ale mohla být opozice. Michaela Šebelová ze STAN návrh vítá.
5: Je nedůstojné, aby žena musela prokazovat, že žije s partnerem z důvodu toho, že chce otěhotnět.
1: A prosou i Piráti. To u lidovců asi ministr Vojtěch neuspěje. Poslanec Tom Filip mimo jiné zmiňuje jako problém i biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
6: Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
2: Ale to bychom zkrátka pak nemohli vůbec řešit téma umělého oplodnění.
1: Reaguje Adam Vojtěch. Pokud by samotným ženám bylo umožněno umělé oplodnění, museli by si celý proces hradit sami. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže

0: pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Tady je Radiožurnál, půl sedmé. Aktuální zprávy, Anna Horáčková.
2: Velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Americká armáda prý zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity i malé čluny. Útoky potvrdila i íránská státní média a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Agentura Reuters informovala, že ceny ropy v návaznosti na nepřátelské akce v Hormuzském průlivu vzrostly o 4%. Víc k situaci na Blízkém východě řekne na Radiožurnálu už za chvíli naše zpravodajka Jana Karasová. Kandidát na starostu Prahy 1 za ODS Filip Dvořák dnes bude oblastní radě své strany vysvětlovat svoje majetkové poměry. Zatím podle vedení strany dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec získal 230 milionů korun, které Dvořák zdědil. Podle předsedy ODS Martina Kupky by měl Filip Dvořák z kandidátky odstoupit a nepoškozovat dobré jméno strany. Dvořák ale řekl, že není z ničeho obviněný a že není ani vyšetřovaný a že notářský zápis o dědictví už dřív předal finančnímu úřadu. A vinobraní na jižní Moravě by letos mohlo začít už v druhé půlce srpna, tedy dřív než obvykle. Teplé počasí přeje dozrávání hroznů a na vinicích je sucho. Vinaři doufají, že přijde déšť, aby bobule včas nabrali na objemu. Kromě časnějšího dozrávání má na termín sklizně vliv i změna poptávky po vínech. Dříve sklizené hrozny jsou vhodnější na šumivá a méně alkoholická vína a jejich obliba v posledních letech roste.
3: Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově. A lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D35 se u Palonína, zavřená silnice 13 na Liberecku. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce dejte pozor za sjezdem na Palonín. Na kilometru 242,5 stojí auto na úzké krajnici, zasahuje půlkou do prvého jízdního pruhu a vybočuje se. Silnice 13 z Liberce do Děčína stále zavřená, obousměrně u Bílého kostela nad Nisou. Na mostě tam vyšetřují vážnou nehodu. Dopravu odklánějí na Chotyni v obou směrech, ve směru z Děčína už v Jítravě. V Praze houstne provoz na dálnici D7 na příjezdu od Slaného. Postojíte před zúžením u letiště už asi 10 minut. Ucpává se i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Na 17. kilometru nájezdu z Barandova je tam zavřený ten dlouhý připojovací pruh kvůli opravě a brzdí to provoz. Začínají už regulovat vjezdy do tunelů. No a ranní kolona třeba i na silnici 3 z Benešova na Prahu popojíždí u Mirošovic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V tomto týdnu nás čeká krásné letní počasí, bude převažovat slunečno a teplo, objeví se i zvětšená oblačnost dnes například stále na severovýchodě a severu našeho území a také na horách, kde by mohlo výjimečně i sprchnout. Teploty se odpoledne budou pohybovat mezi 25 stupni na severovýchodě a tropickými 31 stupni například na jižní Moravě. Noc na zítřek už bude teplá a také bude přibývat oblačnosti. K ránu se může v západních Čechách dokonce objevit i bouřka. Zítřek pak na mnoha místech nabídne tropické teploty kolem 32 stupňů, opět například na jihu Moravy, a k tomu se mohou přidat i velmi silné bouřky. Nebe bude zpočátku ještě hlavně na východě našeho území jasné nebo skoro jasné, postupně se ale zatáhne, převažovat bude velká oblačnost s přeháňkami a právě i s bouřkami. Večer se bude počasí uklidňovat, budou ustávat srážky a také bude ubývat oblačnost. To byly zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního Radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, počasí máme jasno, to byla Marcela Hálová, no a za chvíli naše zpravodajka z Blízkého východu Jana Karasová a ta nám udělá jasno v tom, jak aktuálně vypadá konflikt mezi Íránem a Spojenými státy.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: i za 100 let.
1: Radiožurnál 8 minut po půl sedmé. Spojené státy v noci opět útočily na Írán. Ten odpověděl údery na země v Perském zálivu a na Jordánsko. Tehrán opakovaně uvádí, že terčem jsou americké základny. Vojenské velení Spojených států zase tvrdí, že americké údery mířily na vojenské cíle v Íránu a přesnou municí zasáhly desítky cílů na více místech. Vývoj stále sleduje také naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová toho času v Jeruzalémě. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Známe nějaké podrobnosti o cílech těch posledních útoků z obou stran?
2: Vypadá to, že ty americké údery se opět soustředily hlavně na íránské pobřeží, podobně jako i v těch předchozích dnech. Americká armáda uvedla, že cílila například na íránské raketové a protivzdušné systémy, ale taky na ty menší lodě iránských revolučních gard, které právě operují v Hormuzském průlivu. No a ty iránské odvety mají v tom uplynulém týdnu taky velmi podobný scénář. Iránské revoluční gardy se i dnes přihlásily k útokům na americké základny v regionu a taky na infrastrukturu, která je s přítomností amerických vojáků spojená. Tvrdí, že zničili například systémy protivzdušné obrany některých základen nebo nádrže na paliva.
1: No a jak to teď asi tak zřejmě vypadá přímo v Hormuzském průlivu?
2: Tak v úžině existují v podstatě tři možné trasy, jak ji překonat. Některé lodě zřejmě i navzdory bezpečnostním rizikům využívají tu původní předválečnou trasu zhruba středem úžiny. Jako bezpečná má sloužit jižní trasa podél pobřeží Ománu, kterou země navrhla společně s Mezinárodní námořní organizací, ale Irán tuto cestu zavrhl, protože se snaží získat plnou kontrolu nad dopravou v průlivu a prosadit, aby ta plavidla plula po trase iránskými vodami. No a iránské revoluční gardy teď popsaly operaci, která zřejmě spustila ty americké armády a námořnictvo iránských revolučních gard se pokusilo zastavit dvě lodě v Hormuzském průlivu, které obvinilo z vypnutí sledovacích systémů a nelegální plavby. Americká armáda znovu zdůvodňuje ty své intenzivní útoky tím, že se snaží snížit schopnost Iránu právě na ty civilní námořníky a obchodní lodě útočit.
1: Jana Karasová, děkujeme, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.

0: vám je raní radiožurnál. Strávit léto u plotny a mezi hrnci je jejich velké prázdninové přání. I když jim je třeba jenom 6 let. Opříměstský tábor malých kuchařů v Mříčné v Podkrkonoší je opravdu velký zájem. Dokonce takový, že museli přidat turnusy.
1: Jak jste se vyspali dneska? Chtělo se vám?
2: Špatně.
1: Únava už je. Vy ještě nevíte, co budeme pít. Nebo to už někdo od někoho vyloudil?
2: Hamburgery.
1: Máte, kluci, pravdu. Budeme dneska dělat hamburgery. A musíme si na to ale udělat i housky.
3: Hadí, zavážem.
1: A vyhrneme rukávy, nebo chceš mikinu dolů?
4: Takhle.
1: Takhle, tak je vyhrneme jenom, jo?
5: Všechny děti už se přesunuly do velké místnosti, kde mají kuchyň a jakousi přípravnu. Každý musí obléknout zástěrku.
4: A hlavně si umýt ruce.
1: Tak, pojďte tady kolem dokola, kolem stolu, ať se to tady ukážem.
5: Kateřina Čermáková, vedoucí, rovná děti kolem stolu. Petr tady předčítá všem, co budou potřebovat.
6: 500 gramů hladké mouky, 2 lžičky cukru, 1 lžičku soli.
1: Holčičky, tak tady je váha a kdo bude vážit zase?
2: Já.
1: Navážíš teda mouku a 500 gramů 500. A chlapcům dáme tady sádlo.
6: Musím kus ukrojit a dát to na pánev.
5: Úkoly se tady rozdělují, jde o to, aby se do vaření a pečení zapojili všechny děti.
1: Některý víc, některý míň, ale všichni chtějí. Třeba děláme špízy, nebo děláme mafiny, buchtičky se šodo.
5: Proč jsi se na tábor přihlásila?
4: Protože mě baví pít a vařit.
1: Máme tady to těsto hotové. Odvážíme, aby měl každý stejné množství těsta.
5: Můj Mír už tady má svůj příděl.
4: Musím to zvážit.
5: A co z toho budeš dělat?
4: Hamburger.
5: Během příměstského tábora se děti naučí základům vaření a některé zvládnou i jednoduché recepty úplně sami. Z Mříčné Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
0: Teď je 6:45. A s vámi Radiožurnál, aktuální informace o tom, co se děje, a začínáme zjištěním našich investigativních reportérů. Právník Miroslav Jansta dostane zpět 400 tisíc korun, kterému policie loni v únoru zajistila při domovní prohlídce v kauze Motol. Vyplývá to z červnového policejního usnesení. Jansta teď říká, že takový vývoj očekával a odmítá jakoukoliv vinu. Případ popisujeme už teď na našem webu i rozhlas.cz a ve vysílání se k němu vrátíme podrobněji po 7:30. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny.
7: Nehoda na D5 se za Berounem a taky na Liberecku. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy teď velmi opatrně za Berounem. Na 13. kilometru za sjezdem na Vráž hlásíte nehodu.
8: V levém jízdním pruhu u středových svodidel a částečně v levém jízdním pruhu 2 osobní auta po lehké dopravní nehodě.
7: A už je tam kolona směrem na Prahu, brzdí se na 16. kilometru, opatrně dojíždějte. Nebezpečná situace je na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Na kilometru 213,5 stojí dodávka v levém pruhu u středových svodidel. Je to v koloně před Brnem, zdržíte se asi 10 minut. Na silnici 57 z Opavy do Fulneku, komplikace před obcí Vrchy. Osobní auto se srazilo s motorkou, zasahují záchranáři. Provoz omezený, tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: Začíná týden nadprůměrných teplot, dešťových přehánek a dokonce i silných bouřek. Dnes ještě bude počasí poměrně klidné s teplotami kolem 29 stupňů. Chladněji bude na severu a severovýchodě, kde také čekáme zamračené nebe. Zítra teploty na mnoha místech už přesáhnou tropickou 30. Objeví se ale četné přehánky a bouřky, doprovodí je přívalový déšť, kroupy i silný nárazový vítr. Uprostřed týdne se trochu ochladí. Od čtvrtka nás ale opět čekají tropy. V druhé polovině tohoto týdne dne by se k nám mělo vrátit spíše slunečné počasí. Hezké ráno.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 6.50. Požár v baru v thajském Bangkoku nepřežilo 27 lidí. Dalších více než 60 je zraněných, z toho třetina kriticky. Podobná neštěstí se v Thajsku děla také v minulosti. Úřady kvůli tomu slibovaly zlepšení norem požární a také elektroinstalační bezpečnosti. Podle britské veřejnoprávní BBC se ale normy málo kdy vymáhají. Detaily tragédie v thajském hlavním městě zjišťoval Dominik Tesán ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Víme, proč a jak ten požár vůbec vzniknul?
1: Hořet začalo v baru v rušné čtvrti Chatuchak na severu města. Svědci mluví o tom, že oheň splál na pódiu a plameny se šířily rychle. Podle předběžného šetření to zavinila špatná elektroinstalace od klimatizace. Na místo tragédie přijel thajský premiér Anutin Charnwirakul. Ten prý mluvil s hudebníkem, který byl na pódiu, když požár vypukl.
2: Říkal, že začalo hořet u vypínače a pak se to seběhlo velmi rychle. Docházelo i k výbuchům a všichni se snažili kouři a plamenům utéct.
1: Na videích na sociálních sítích je vidět, že z baru stoupal dým, křičící lidi utíkali a pak ven vyšlehla mohutná vlna plamenů. Lidem podle úřadů v útěku bránili basy s pivem a premiér Charnwirakul mluvil i o dalším problému.
2: Mnoho lidí nemohlo utéct, protože šli do zadní části budovy a snažili se ukrýt na záchodech. Tam jsme našli nejvíc těl.
1: Celý požár se ale zatím stále vyšetřuje.
0: V hlavním městě thajska Bangkoku tedy zahynulo zatím nejméně 27 lidí při požáru. V baru zraněných jsou desítky a další lidé v rušné severní části města také přišli ke zranění. Situaci sledujeme, aktuální informace a souhrn přinesl do studia ranního radiožurnálu Dominik Tesára ze zahraniční redakce. No a vše máme také na serveru i rozhlas.cz. Dominiku, díky a naslyšenou.
1: Dobré ráno.
0: No a za 7,5 minuty, to už bude 7 hodin, to vám nabídneme další zprávy. Dobré jitro.

0: potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
5: Radiožurnál 7 hodin. A se zprávami je tu Anna Horáčková.
6: Policie vrátí právníku Janstovi 400 tisíc korun, které mu zabavila v korupční kauze Motol, zjistil to Radiožurnál. Ministr zdravotnictví chce umožnit ženám bez partnera umělé oplodnění. Devátou etapu Tour de France vyhrál Nizozemec Van der Poel, lídrem zůstává Slovenec Pogačar. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy popojíždí kolona za Berounem. A čekejte převážně slunečno, na severovýchodě víc oblačnosti a teploty dnes až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: V Čelákovicích východně od Prahy hoří hala o rozměrech 100x50 metrů čtverečních. Objekt se zbortil. Hasiči tam vyhlásili třetí stupeň poplachu a lidem v okolí doporučují nevětrat. Podrobnosti zjišťujeme. Právník Miroslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun, které mu policie loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z červnového policejního usnesení, které Radiožurnál získal. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky od podnikatelů, kteří v nemocnici dostávali zakázky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty pocházely právě z korupce. Jansta Radiožurnálu řekl, že vrácení peněz čekal.
7: Ty zabavené peníze u mě doma, tak na to říkám, že jsem s tím počítal, protože nejsem si vědom, že kdykoliv bych přijal jakékoliv peníze pocházející z trestné činnosti.
6: A víc k celé kauze uslyšíte na Radiožurnálu krátce po půl osmé. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Do příštího pátku k němu můžou dávat ministerstva a další instituce připomínky. V případě schválení by si ženy zákrok plně hradily sami, vysvětluje Vojtěch.
8: Samozřejmě to není otázka úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Ty ženy by si to měly platit standardně ze svého, protože to není otázka léčby neplodnosti. V takovém případě za určitých podmínek samozřejmě je ta péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale to není tento případ.
6: Jestli návrh projde, zatím není jasné. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou proti. Opoziční strany a hnutí Vojtěchův záměr většinou podporují. Ukrajina bude mít zřejmě už brzy nového premiéra. Prezident Volodymyr Zelenský se setkal s kandidáty na funkci a podle ukrajinských médií by se měl premiérem stát současný šéf společnosti Naftohaz a Ukrnafta Serhii Korecký.
9: Internetový list RBK Ukrajina s odvoláním na dobře informované zdroje napsal, že jmenování Serhie Koreckého ministerským předsedou je prakticky jisté. Korecký by měl zítra představit svůj program poslaneckému klubu vládnoucí strany Služebník lidu a zítra by také vláda premiérky Julie Svyrydenkové měla podat demisi. Ve čtvrtek má parlament schvalovat nový kabinet, píše RBK Ukrajina, podle kterého ale zatím není jasné, kteří ministři v kabinetu zůstanou a kteří z něj odejdou. Z Oděsy Martin Dorazím, Radiožurnál.
6: Krajský a finanční úřad ve Zlíně dnes opět otevřou. Mimo provoz byly od čtvrtka kvůli požáru budovy bývalého areálu Svit. Kromě hejtmanství se do běžného provozu vrací všechny krajské budovy v centru Zlína. Pokračuje mluvčí zlínského kraje Soňa Ličková.
10: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené a budou fungovat v běžném režimu.
6: Kromě úřadů dnes otevřou i budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut a taky některá parkoviště.
11: Sport. Devátou kopcovitou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel, nizozemský cyklista. V pelotonu Tour de France chyběli všichni tři Češi. Tím nejlepším byl s 10-minutovou ztrátou na vítěze Matias Vacek, který je i v celkovém pořadí nejvýš, a to na 24. místě. V celkovém pořadí se nic nemění, Slovinec Tadej Pogačar má dál žlutý trikot pro lídra závodu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D5 se za Berounem a zavřená 13. u Liberce. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy se rozjíždí kolona za Berounem. Dvě auta po nehodě na 13. kilometru už jsou na krajnici a nepřekážejí. V Praze je silný provoz kolony. Čekejte třeba na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného. U letiště Zúžení a popojíždět budete od Středokluk asi 15 minut. Dost ucpaný je taky pražský okruh před sjezdem na Ořech. Větší je tam fronta směrem z D1 na letiště a musí už regulovat vjezdy do tunelu. Kolona je tam i v ulici k Barandovu směrem z centra před nájezdem na pražský okruh. Na silnici 57 z Opavy do Fulneku se zdržíte v obci Vrchy. Na příjezdu od Opavy odstraňují následky nehody auta s motorkou a projedete Kyvadlově. A silnice 13 z Liberce do Děčína stále zavřená po nehodě u Bílého kostela. V obou směrech odklání dopravu přes Chotyni. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Teď ráno je slunečno, během dne bude spíš polojasno. Na severovýchodě a severu Česka čekejte přechodně víc oblačnosti a na horách se můžou výjimečně objevit i přehánky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 25. To byly zprávy. Teď už má znovu slovo Petr Král, posloucháte pondělní ranní radiožurnál.
5: Dobré ráno, léto naplno, to se pozná i podle toho, že dopravních uzavírek přibývá. Jedna taková nás čeká v Praze, na hlavním nádraží totiž dnes dělníci začnou opravovat strop odbavovací haly, což se týká i magistrály, která vede na Dým.

0: 10 minut po 7 v ranním radiožurnálu, jedna dopravní novinka z hlavního města. Řidiči musí od dneška počítat s omezením provozem na pražské magistrále. Dělníci začnou opravovat totiž strop odbavovací haly hlavního vlakového nádraží. No a ten je přímo pod magistrálou. Jak práce od rána ovlivňují provoz, tak to nám teď přímo z místa poví reportér Josef Beneda. Dobré ráno.
1: Hezký den. Kvůli rekonstrukci budou muset řidiči ode dneška jezdit po magistrále v obou směrech ve dvou průzích oproti dosavadním třem. V tuto chvíli je zatím zúžený průjezd pouze ve směru na Florence. Provoz je tady ale zatím plynulý, respektive ho reguluje světelná závora na konci Nuselského mostu nedaleko odsud. Auta nyní stojí až k zastávce metra Vyšehrad. Opačný směr je tady u hlavního nádraží zatím plně průjezdný, i tady už jsou ale připravené kužely, aby mohli silničáři zúžit vozovku na 2+2 jízdní pruhy. Po celou dobu oprav bude také uzavřené parkoviště nad odbavovací halou. Dělníci musí opravit železobetonovou stropní desku, ze které zatékala voda do konstrukce odbavovací haly. Krom toho také zrekonstruují přilehlé chodníky a silnice. Cena prací je zhruba 290 milionů korun a měl by skončit zhruba v polovině listopadu.
0: Jak souvisí opravovaný strop odbavovací haly hlavního nádraží v Praze a pražské magistrály nám teď celkem jednoznačně vysvětlil Josef Beneda. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: A také vysvětlení toho, proč bude v centru Prahy váznout provoz ještě více, než tomu bývá obvykle. Tak šťastnou cestu.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, ve 7:45. Na Čelákovicích u Prahy hoří hala. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu a lidé nemají větrat. Objekt o rozměrech 100x50 m² se zbortil. Radiožurnálu to potvrdil starosta města Josef Pátek z ODS. Podle něj se hasičům ale daří požár postupně dostávat pod kontrolu. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Do 23. července k němu mohou dávat ministerstva a další instituce své připomínky. Někteří koaliční politici z SPD a motoristů sobě už jsou teď proti.
3: Kolony na D1 u Brna a ucpaný Pražský okruh. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova popojíždí ranní kolona. Má dvě části, od sjezdu na Rousínov k Rohlence první část a pak ještě od Slatiny k Omezení. Celkově se zdržíte okolo 20 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště fronta aktuálně asi na 15:45. Hodně ucpaný je i Pražský okruh, hlavně ve směru z D1 na letiště. Před sjezdem na Ořech kolona od sjezdu na Vestec a musí regulovat vjezdy do tunelů. Silnice 13 z Děčína do Liberce po nehodě u Bílého kostela stále neprůjezdná. V obou směrech se jede objížďkou přes Chotiny. Čekejte kolony před odklony na Chotyni. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova hlásíte kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Opravují vozovku, z obou stran postojíte okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 13. červenec bude teplý a slunečný den. Teď po ránu převažuje jasno, postupně bude polojasno. Na severovýchodě a severu našeho území bude oblačnosti přechodně i více. Na horách se může při zvětšené oblačnosti, ale s malou pravděpodobností vyskytnout dešťová přeháňka. Teploty vystoupají na 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 25. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 22 stupňů. A foukat k tomu bude slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr, který k večeru zeslábne. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7.20. Paříž pořádá další schůzku takzvané koalice ochotných. Přijede nejméně 25 světových lídrů, včetně českého premiéra Babiše z hnutí ANO nebo ukrajinského prezidenta Zelenského. A probírat budou další podporu Ukrajiny i tlak na Rusko. Detaily z Paříže Martin Balucha. Dobré ráno.
1: Také zdravím, hezké ráno.
0: Ukrajinský prezident Zelenský dlouhodobě žádá o systémy protivzdušné obrany. Může jednání v Paříži přinést větší posun?
1: Jisté je, že protizdušná obrana bude jedním z těch klíčových témat. Americký prezident Donald Trump mluvil o možnosti, že by Ukrajinci mohli mít licenci na výrobu střel do amerických patriotů. Podle expertů, které oslovila agentura Reuters, by ale trvalo nejméně další rok, než by Ukrajinci mohli tuhle výrobu spustit. A to jednak z toho důvodu, že jednoduše trvá, než vybudují továrny na výrobu těchto střel a těchto systémů, a pak taky, než si zajistí celý dodavatelský řetězec. Český premiér Andrej Babiš hnutí ANO České televize ještě před odletem sem do Paříže řekl, že by evropské země měly spolupracovat při výrobě systému protivzdušné obrany.
2: A my potřebujeme mít tady, aby vznikl nějaký, jak to funguje jako Airbus, společná výroba letadel Německo, Francie a další státy, asi tam se tam podílejí. A toto bychom měli vlastně se domluvit a vyrábět to v Evropě jako ten evropský patriot.
1: Andrej Babiš chce protivzdušnou obranu řešit například s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Francie a Itálie vyvíjí svůj vlastní systém protivzdušné obrany jménem Mamba, který taky testuje na Ukrajině.
0: Jaké bezpečnostní záruky chtějí spojenci poskytnout Ukrajině po ukončení té horké fáze bojů s Ruskem?
1: Já, co jsem poslouchal briefing Elizejského paláce, tak ten vnímá garance v několika rovinách. První záruku je podle něj ukrajinská armáda, která tedy čelí ruské agresi, potřebuje podle francouzského prezidentského paláce, je potřeba jí pomáhat finančně, výcvikem, výměnou zkušeností. A pak je tady mnohonárodnostní vojenská síla, jde tedy o vojáky a další kapacity, které by dohlížely na dodržování klidu zbraní dál od frontové linie. Plány na spuštění této mise, jak na souši, tak na moři, tak i ve vzduchu, jsou podle francouzského prezidentského úřadu hotové. Prezident Emmanuel Macron ještě upřesňoval, že se plánují vojenská cvičení v rámci této koalice ochotných.
0: 25 světových lídrů z koalice ochotných se schází v Paříži, bude u toho náš tamní zpravodaj Martin Balucha. Martine, díky, naslyšenou.
1: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
0: Radiožurnál.

0: Dobré ráno a pevné nervy na cestách. Pražská magistrála, Kbelská ulice nebo křižovatka Aviatická u letiště Václava Havla. To jsou jenom některé důležité uzavírky v těchto dnech. Hlavním městě my je probereme už za chvíli v ranním interview a detaily z dalších míst přidá také Zelená vlna a naši zpravodajové. Přejeme šťastnou cestu.
1: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a Plzeňský kraj.
0: Dobré ráno, je půl osmé. Anna Horáčková a zprávy.
2: Hasiči zasahují u velkého požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích nedaleko Prahy. Hoří tam hala o rozměrech 100x50 metrů. Hala už se kvůli požáru zbortila. Radiožurnálu to potvrdil starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS. Podle něj

0: I se hasičům daří požár postupně dostat pod kontrolu. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Město doporučuje obyvatelům Čelákovic nevětrat a omezit pohyb venku. V Bruselu podruhé zasedne dárcovská skupina pro Palestinu. Bude jednat nejspíš o reformách palestinské samosprávy a potřebě další finanční podpory. Skupina se zaměří i na koordinaci mezinárodní finanční podpory pro brzkou obnovu pásma Gazy. Poprvé se skupina sešla loni v listopadu. A dnes začíná letní sčítání motýlů, potrvá do neděle. Zapojit se může kdokoliv, stačí alespoň 30 minut zapisovat, které druhy motýlů lidé vidí třeba na louce, v městském parku nebo na vlastní zahradě. Akci organizuje skupina Jaro, která sdružuje ochránce přírody v Česku i zahraničí. Data pak pomůžou vědcům mapovat nejen stav motýlí populace, ale i její vliv na krajinu. Sport. Tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Italský hráč ve finále porazil ve čtyřech setech Němce Alexandra Zvereva. Pro Sinnera je to celkově pátý grandslamový titul. Zverev naopak nenavázal na 5 týdnů starý triumf na antukovém Roland Garros. A už za chvíli se k Wimbledonu na Radiožurnálu vrátíme. Uslyšíte, co teď čeká vítězku Lindu Naskovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 13 na Liberecku. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova se zdržíte. První část kolony se táhne od Rousínova k Rohlence a pak ještě od sjezdu na Slatinu k omezení v Brně. Dohromady je to pro osobní auta zpoždění asi na 15 minut. Na silnici 57 z Opavy do Fulneku čekejte kolony v obci Vrchy. Na příjezdu z Opavy tam odstraňují následky nehody auta s motorkou a projíždí se Kyvadlově. Silnice 13 z Liberce do Děčína stále zavřená po nehodě u Bílého kostela nad Nisou. V obou směrech odklánějí dopravu přes Chotyni. V Praze silný provoz třeba na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a Slaného postojíte asi 15 minut od Středokluk až k omezení u letiště. Ucpaný je i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, tam je kolona větší směrem z D1 na letiště od Jesenice a musí občas i regulovat vjezdy do tunelů. Vyhněte se Vídeňské ulici v Praze ve směru z centra před IKEMem omezení a je tam kolona asi na čtvrt hodiny. No a větší kolony i na jižní spojice a na Barandovském mostě směr Smíchov. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes po ránu nad Českem převažuje jasná obloha, zvětšená oblačnost je jen na severovýchodě a také severu našeho území. Teploty klesly na 11 až 17 stupňů. V centru Prahy zase zůstalo tepleji až kolem 19 stupňů. Naopak chladněji bylo na horách, na Šumavě klesla teplota až k nule. Přes den pak bude převažovat jasné nebe, postupně bude přibývat oblačnosti až na polojasno. Na severu a severovýchodě Česka ale bude po celý den oblačnosti více. Trvaleji pršet by dnes nemělo, přehánky se mohou objevit jen velmi ojediněle při zvětšené oblačnosti na horách. Tam se budou držet teploty kolem 22 stupňů. Na podmračeném severu a severovýchodě kolem 25, no a na ostatním území mezi 27 a 31 stupni. A postupně se rozfouká mírný severní až severovýchodní vítr, který bude k večeru slábnout. Tolik zprávy. A po nich je u mikrofonu radního Radiožurnálu připraven Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím. No a za chvíli Artur Janoušek z našeho investigativního týmu, a to protože naši investigativci zjistili, že Národní centrála proti organizovanému zločinu rozhodla, že vrátí právníkovi Janstovi 400 tisíc korun. Ty peníze mu zabavila v korupční kauze nemocnice Motol. Detaily přineseme.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7.37. Právník Miroslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun, kterému policie loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z policejního usnesení, které získal Radiožurnál. Jansta je obviněn z toho, že bývalému řediteli pražské nemocnice Motol Miroslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat milionové úplatky. Podle policie ale nelze prokázat, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Detaily teď Artur Janoušek z našeho investigativního týmu. Vítej, dobré ráno.
1: Hezký den. Z toho policejního usnesení, které jsme získali, vyplývá, že policisté velmi podrobně zkoumali ty zajištěné bankovky, hledali třeba otisky prstů a další stopy, kterými by zjistili, že kdo ty bankovky měl v ruce. Nakonec konstatovali, jak už jsme řekli, že nebylo prokázáno, že by ty peníze souvisely nějak s tou korupční kauzou v Motole. To policejní zkoumání bylo dokonce tak důkladné, že policie podle Jansty ty bankovky znehodnotila, takže těch 400 tisíc mu proto bude policie vracet, takže mu tu částku pošle na účet. Jansta nám k tomu řekl, že peníze byly jeho a že nijak nesouvisely s tou korupční kauzou v Motole.
2: Ty zabavené peníze u mě doma, tak na to říkám, že jsem s tím počítal, protože nejsem si vědom, že kdykoliv bych přijal jakékoliv peníze pocházející z trestné činnosti.
1: A mluvčí úřadu Evropského veřejného žalobce Paula Tello Alves k tomu jen obecně uvedla, že to vrácení peněz nemá žádný vliv na probíhající trestní řízení a že tedy samo o sobě neznamená, že by dotyčný byl nevinný.
0: Jan stále není jediný, komu policie zajistila majetek. Jak je to u těch ostatních?
1: V té korupční kauze policie loni obvinila 19 lidí, také bývalému řediteli nemocnice Ludvíkovi a jeho bývalému náměstkovi Budinskému policie zajistila majetek. Nikomu dalšímu, kromě Jansty, ale policie zatím majetek nevrátila. A já ještě dodám, že Jansta, Ludvík i Budinský vinu v tom korupčním případu odmítají.
0: A já ještě dodám, že tohle říká náš investigativní reportér Artur Janoušek. Díky moc za naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A ještě dodejme, že další detaily k aktuálnímu vývoji v této kauze najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Radiožurnál pondělí 13. července za 5 minut bude 7:45. Nabídneme další zprávy a také se podíváme na světové posuny v tenisovém žebříčku, do kterého se pomalu ale jistě derou další česká jména. Budeme o tom mluvit ještě před 8 hodinou.

0: vámi Radiožurnál, nejlepší české tenistky současnosti. Nová šampionka z Wimbledonu Linda Nosková a poražená finalistka Karolína Muchová za sebou mají opravdu výjimečné období. My se přesně za hodinu právě proto spojíme živě s naším tenisovým reportérem ve Wimbledonu Jaroslavem Plašilem. No a obě hráčky kvůli posunu ve světovém žebříčku může čekat i velmi zajímavý závěr sezóny z turnaje mistryň.
1: A otázka, jak si zachová právě jako tu svoji náturu v tom, že prostě jdu si jako trochu zahrát, jako neřeším čísla, neřeším žebříček.
2: Podle kouče Tomáše Krupy Linda Nosková nikdy nebyla hráčkou, kterou by pořadí a čísla extra zajímaly. Přesto je zřejmé, že se díky svým posledním výsledkům může dočkat i velmi atraktivního závěru roku i s turnajem mistryň pro nejlepších 8 tenistek sezóny. A jako vítězka Grand Slamu by měla solidní šanci hrát, i kdyby to s udržením 8. pozice nevyšlo. Nosková je teď 7. v celkovém i ročním pořadí, ale teď teprve bude poznávat, jaké to bude hrát po ohromném úspěchu.
3: Takže uvidíme, co si z toho vezmu. Výhra je to obrovská, ale zase na druhou stranu já se nejsem úplně člověk, který by se z těch výher bral extrémní sebevědomí. Možná tohle bude výjimka, nevím, ale myslím, že novým turnajem to zase všechno začne od začátku, takže tam si toho člověk asi nemůže moc vzít z tohohle.
1: To samozřejmě, že si pověsíš na záda terč. Teďkom a samozřejmě je otázka, jak to jako zvládne, ale tak v podstatě dnes už nemusí nikomu nic dokazovat.
2: Říká trenér Tomáš Krupa, ještě lépe je na tom v obou žebříčcích Karolína Muchová, která je ve světovém žebříčku nově 6. a v tom sezóním pro turnaj mistryň dokonce 4.
3: Jak to zpracuju, tak tu chuť furt mám.
2: Teď na Karolínu Muchovou padlo zklamání z finálové porážky, ale zároveň jsou pro ní výkony v sezóně, ve které je konečně zdravá, velkou motivací.
3: Budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka to bylo náročný.
2: Nejbližšími cíly Karolíny Muchové i Lindy Noskové budou velké turnaje v Severní Americe s vrcholem na Grand Slamovém US Open. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Bruselské chlebíčky.
5: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
4: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
5: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
4: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
5: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: Tady je Radiožurnál ve 7:45. Krajský a finanční úřad ve Zlíně je ode dneška opět otevřený, oznámil to hejtman Radim Holič hnutí ANO. Zavřené byly od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, které jsou stejně jako úřady v někdejším Baťově areálu v centru města. A po 8. hodině se ze Zlína přihlásí s novinkami také naše reportérka. Pravděpodobným hlavním kandidátem na nového ukrajinského premiéra je dosavadní šéf společnosti Naftohaz Serhij Korecký. Uvedl to internetový deník RBK. Ukrajina s tím, že už zítra by měl Korecký představit svůj program poslaneckému klubu vládnoucí strany Služební klidu.
6: Úsporný pražský okruh a nehoda v Českých Budějovicích. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova připomínáme kolony před letištěm. Před omezením aktuálně je to asi na 15 minut. Zdržíte se pak i na pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Kolony jsou tam v obou směrech, delší z D1 na letiště, tam je to až na půl hodiny. Silnice 13 z Liberce na Děčín opět průjezdná. U Bílého kostela následky nehody odstranili. Odklon policisté ruší. Pozor, u Jitravy je tam na 13 teď další nová nehoda. Srazila se 4 auta, tam se dá projet kyvadlově. Kolony čekejte na silnici 35, jednak v Liberci ve směru na Turnov před omezením 5 minut a pak ještě 10-minutová kolona před zúžením u Hodkovic směrem na Prahu. No a ještě do Českých Budějovic hlásíte nehodu na Strakonické na křižovatce Diamant.
7: Je tam převrácená dodávka na boku na pourané osobní auto, takže řidiči můžou očekávat komplikace, když jdou kolem nákupního centra Gčka do centra.
6: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Stáváte do příjemného červencového rána, které nabízí teploty mezi 15 a 20 stupni. Ve vyhřátých městech ale zůstalo tepleji a teploty budou poměrně rychle stoupat, protože nás čeká krásný slunečný den. Slunce vyšlo přesně 4 minuty po 5. a zapadne 6 minut po 21. hodině večer. Mezitím teploty stoupnou na 27 až 31 stupňů. Chladněji kolem 25 stupňů bude jen na severu a severovýchodě našeho území, kde bude stále i více mraků. Pršet by dnes nemělo, přehánky se mohou vyskytnout pouze ojediněle na horách. Tam vyšplhají teploty ke 22 stupňům. A foukat k tomu bude dnes zpočátku jen slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr, který k večeru zeslábne. Krásné pondělí.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál a s námi dopravní zpravodajové varování z dálnice D1 z Prahy do Brna 129. u sjezdu na Velký Beranov velký kovový předmět v levém pruhu, je to velmi nebezpečné. Ode dneška je omezen provoz na pražské magistrále před hlavním vlakovým nádražím. Správa železnic musí opravit stropní desku odbavovací haly, vysvětluje její mluvčí Nela Frýbová.
1: Oprava stropu vyřeší dlouhodobé zatékání z plochy parkoviště i z magistrály do konstrukce odbavovací haly. Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
0: To není jediné omezení na magistrále. Od víkendu je omezen provoz na Hlávkově mostě ve směru z centra do Holešovic v Praze. Silničáři opravují třeba také Kbelskou na severovýchodě metropole anebo křižovatku Aviatická u letiště Václava Havla. Ve vysílání se mnou teď náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátské strany. Dobrý den.
2: Dobré ráno, děkuji za pozvání a hezký den vám i posluchačům.
0: Jak jsme slyšeli od mluvčí zprávy železnic, provoz na magistrále před hlavním nádražím je tedy ode dneška zúžen na 2+2 jízdní pruhy. Ovlivní to výrazně dopravu v centru?
2: Samozřejmě musíme počítat s tím, že jakékoliv omezení ovlivňuje dopravu poměrně výrazným způsobem, zejména na těch nejvytíženějších komunikacích, jako je tato, a i proto my jsme vlastně přistoupili ke koordinaci, aby akce navazovala na výluku na trase, na trase metra C.
0: Jak s vámi o tom omezení jednala správa železnic?
2: My jsme se správou železnic probírali jednotlivé vlivy na ty dopravní omezení a uzavírky. Například jsme společně přišli s plánem, že se přesune linka Airport Express právě před prostoru Fantovy budovy do Opletalovy ulice, tak aby nedocházelo k zpoždění a přenosu zpoždění na městské linky, veřejné dopravy. A samozřejmě také jsme dbali na to, aby vždycky zůstal zachován ten provoz uspořádání 2+2, což je pro nás důležité. Myslím si, že se dobře podařilo využít i období letních prázdnin, protože, jak už tady zaznělo, práce potrvají do listopadu, to znamená, velká část z nich se odehraje skutečně během té klidnější části roku. A potom návazně dalších 10 měsíců, kdy budou ty opravy pokračovat, tak už to bude bez bezprostředních vlivů na automobilovou a autobusovou dopravu.
0: Od víkendu je na magistrále taky omezen provoz na Hlávkově mostě, a to kvůli opravám desek ve středu konstrukce. Práce potrvají do konce prázdnin. Snažili jste se ta omezení na magistrále nějak koordinovat, pokud to bylo možné?
2: Samozřejmě i v tomto případě platí, že jsme s tím zahájením oprav počkali až poté, co bude ukončena ta výluka na C-čku, o které jsem již mluvil. V tomto případě ale zapotřebí zmínit, že Hlávkův most jsou ve skutečnosti dva mosty a vy jste konkrétně se dotknul toho, řekněme, překryvu. Je tam jakýsi překlad mezi dvěma částmi toho mostu, mezi těmi dvěmi konstrukcemi, po kterém částečně jezdí tramvaj. To znamená, v tuto chvíli se to neobejde bez omezení veřejné dopravy. Tramvajové linky zde budou během letních prázdnin vyloučeny. Ale my právě počítáme s tím, že potom následně bude jejich kapacita opět navýšena.
0: Na začátku prázdnin začaly také opravy k Belské ulice na severovýchodě Prahy. Jak moc to komplikuje příjezd do metropole od dálnice D8 a D10?
2: Tak na Kbelské jsme startovali už ve čtvrtek 2. července a samozřejmě to je jedna z nejvýznamnějších a největších oprav v Praze v celém letošním roce. To znamená, my jsme řidiče dlouhé měsíce předem upozorňovali, že to přinese jisté dopravní komplikace, a to samozřejmě i v té těžké nákladní dopravě, protože Kbelská v současnosti nemá žádnou relevantní alternativu. Čekáme jak na výstavbu městského okruhu, tak samozřejmě i dálničního okruhu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic. A proto jsme učinili několik poměrně významných opatření. K Belsku jsme svedli do uspořádání 1+1 do režimu takzvaného virtuálního tunelu. To znamená, že řidiči v každém směru budou přijíždět pouze po jedné jediné komunikaci, tak aby nedocházelo ke kolonám právě při spojování a zipování do jednoho pruhu. A to, co je také podstatné, po celém profilu té trasy k Belské jsou uzavřeny průběžné nájezdy a sjezdy. Tedy zase je to opatření, které má za cíl jak samozřejmě zlepšit dopravní obslužnost toho staveniště, tak také předcházet dalším kolonám. A to, co je důležité pro nás, je samozřejmě také průjezdnost MHD, proto jsme dbali na to, aby obyvatelé těch okolních městských částí měli vždy zajištěný přístup na metro.
0: No, také máme ještě tady D7, tam je zúžený provoz do jednoho pruhu na křižovatce Aviatická, těch uzavírek je víc. Probrali jsme je teď v ranním radiožurnálu, v ranním interview. Naším hostem byl náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Já moc děkuji.
0: Tak doufejme, že se všechno stihne včas. Šťastnou cestu,
2: Tež
0: dobré ráno.
2: Držíme
0: radiožurnál 7:56.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Je 8 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Horáčkovou.
2: V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Lidé v okolí by neměli větrat. Nejméně 25 světových lídrů bude v Paříži jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko. Italský tenista Sinner obhájil wimbledonský titul. Na Pražském okruhu překáží nehoda u plzeňské dálnice směrem na Brno. Na počasí bude jasno, postupně polojasno a teploty dnes kolem 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči zasahují u požáru průmyslové haly v Čelákovicích u Prahy. V ulici Stankovského hoří sklad elektrokoloběžek, který má rozměry 100x50 metrů. Podle posledních informací není nikdo zraněný. Radiožurnálu to potvrdil starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS. Podle něj se hala zbortila. Na místě je teď vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu ze 4 možných. Kouř je vidět z dalekého okolí. Požár se ale daří postupně dostávat pod kontrolu, dodává Pátek.
4: Doporučili jsme obyvatelům nevětrat a omezit případně pohyb venku a vyhodnocovat situaci už jenom teda pohledem z okna, zdali má smysl vycházet nebo ne.
2: 400 tisíc korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila předdomovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Radiožurnál. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a taky jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta řekl, že takové rozhodnutí očekával. V kauze nemocnice Motol policie loni v únoru obvinila 19 lidí. Jansta, Ludvík i Budinský vinu odmítají. Paříž hostí další kolo jednání takzvané koalice ochotných. Zúčastní se jí nejméně 25 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Politici budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko.
5: Paříž chce ukázat, že spojenci Ukrajiny nejsou unavení. Koalice ochotných, která sdružuje 35 převážně evropských zemí, bude jednat například o protizdušné obraně pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře mluvil o tom, že by Kyjev mohl získat licenci na výrobu raket do amerických patriotů. Podle expertů oslovených agenturou Reuters ale potrvá nejméně další rok, než jejich výroba na Ukrajině odstartuje. Státníci budou řešit taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil nedávno o plánovaném společném vojenském cvičení zemí koalice ochotných. Vojenské ústředí této mise je na předměstí Paříže a má společné francouzsko-britské vedení. Tématem schůzky budou taky nové protiruské sankce a opatření proti ruské stínové flotile. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: 4 kina v Praze a Brně promítnou ode dneška vybrané filmy z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Festivalové ozvěny, šarivary, přinesou české snímky Pramen a Čika Čeka i zahraniční tituly oceněné na festivalu v Cannes.
6: Ale dokola to samý.
7: Teď máme pěkný život.
8: Drama Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli a dalších 26 snímků mohou do 19. července zhlédnout diváci v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost nebo v brněnském skalním letňáku Janáček. Z českých filmů se bude promítat také třeba Čika Čeka, který otevírá téma queer komunity a drag show.
9: On je to hlavně příběh o matce a synovi a je to příběh o jinakosti, která nutně není právě queer.
8: Říká režisér Šimon Holý. V rámci festivalových ozvěn Šarivary dorazí do kin i zahraniční snímky, například v Cannes oceněné Fjord a Znenadání. Filip Svoboda, Radiožurnál.
10: Sport. Česká ženská volejbalová reprezentace zvítězila v Lize národů nad Francií 3-2 na sety. Pátý set skončil stavem 20-18. O bilanci dvou výher a dvou porážek mluví nahrávačka Pavla Šmídová.
11: Můžeme být spokojení. Jasně, mrzí nás prohra třeba s Německem, s Holandskem, že jsme mohli trošku víc ukázat, co je v nás, ale jsme aspoň rádi tady za ty dvě vítězství proti Bulharsku a Francii, kdy vlastně jsme byla taková třešnička na dortu tady za tím celým třítýdenním VNL. To ukázalo ten charakter toho týmu, že prostě bojujeme. Jsme strašně rádi za to vítězství a je to docela vydřený vítězství, bych řekla.
10: Italský tenista Jannik Sinner obhájil vítězství ve Wimbledonu. Ve čtyřech setech porazil Němce Alexandra Zvereva.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Ucpaná D1 v Brně a nová omezení v Praze. Na D1 čekejte kolony v Brně před omezením na 196. kilometru, a to v obou směrech. Je větší ve směru do Prahy asi na 15 minut. Na silnici 35 kolony v Liberci. V obou směrech na příjezdech do Liberce je zúžení a zdržíte se asi 10 minut jak z Chrastavy, tak i z Prahy. No a na 35 je tam pak ještě 10-minutová kolona u Hodkovic směrem na Prahu. Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru na letiště už od sjezdu na Vestec. V opačném směru na z letiště na D1 je na okruhu i nehoda. Na kilometru 22 za plzeňskou dálnicí kamion s osobním blokují pravý pruh a tam kolona zpomalila. V Praze ten silný ranní provoz brzdí nová omezení. Třeba ve Vídeňské ulici ve směru z centra na Kunratice nové zúžení u IKEMu a kolona od jižní spojky je téměř na půl hodiny. Na magistrále zúžení na Hlávkově mostě směr do Holešovic a kolony se tvoří taky na jižní spojce a na Barandovském mostě směrem na Smíchov. To kvůli zúžení ve Strakonické u Lihovaru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zatím je jasno, během dne čekejte spíš polojasno, na severovýchodě a severu Česka může být přechodně víc oblačnosti a na horách výjimečně zapršet. Teploměry odpoledne ukážou 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 25. Tolik zprávy. Tady je ranní radiožurnál a Petr Král.
1: Dobré ráno, Karvinsko mění uhlí za jádro. Právě na Karvinsku by mohl vyrůst první malý jaderný reaktor. Poměrně brzy. Budeme o tom mluvit.

0: Radiožurnál Uhlí střídá jádro. V Moravskoslezském kraji by mohl vyrůst malý modulární reaktor. Jeho výstavbu v Dětmarovicích dnes projedná vláda. Podle ní jde o další krok k posilování jaderné energetiky. Podrobnosti o tom ví Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO by se v Dětmarovicích mohlo začít stavět v roce 2035. Pokud vláda návrh schválí, chce podepsat smlouvu s britskou společností Rolls-Royce. Ta už připravuje výstavbu prvního modulárního reaktoru, a to v Temelíně. Do projektu by se měly zapojit i české firmy, které by se pak mohly podílet na výstavbě dalších reaktorů, a to po celé Evropě.
0: Jaká je výhoda modulárních reaktorů?
1: Jsou to menší jaderné zdroje, které se vyrábějí po částech v továrně a na místě se pak jen sestaví. Oproti klasickým jaderným elektrárnám mají nižší počáteční náklady a kratší dobu výstavby. Podle vedení Moravskoslezského kraje by mohly pomoct nahradit těžbu černého uhlí. Právě v Dětmarovicích totiž ještě donedávna fungovala největší uhelná elektrárna na Moravě a ve Slezsku.
0: Anna Millerová, díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: To bylo Pink, tu sice na Colors neuslyšíte, neuvidíte, ale Lord LP Mobiho 21 Pilots, kterého si myslím, další určitě ano. A můžete tam vyrazit se čtyřdenním festivalovým pasem od Radiožurnálu. Právě teď je pro vás, máme na vstupenky @rozhlas.cz. Tak pište, 10. e-maily v pořadí vyhrávají. Chci na Colors, vaše vstupenky jsou právě teď k dispozici tady u nás na Radiožurnálu. Radiožurnál 4/9. Sklad elektrokoloběžek hoří v Čelákovicích v ulici Stankovského. Podle nejnovějších informací není nikdo zraněný. Podle starosty města Josefa Pátka z ODS se hala zbortila. Na místě je vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu ze 4 a do Čelákovic míří také náš reportér. A přidáme zjištění našich investigativních reportérů. Právník Miroslav Jansta dostane zpátky 400 000 korun, kterému policie loni v únoru zajistila při domovní prohlídce v kauze Motol. Vyplývá to z červnového policejního usnesení. Jansta říká, že takový vývoj očekává a odmítá jakoukoliv vinu. Případ popisujeme už teď na našem webu i rozhlas.cz.
1: Nehoda v Českých Budějovicích a omezení v Liberci. V Českých Budějovicích je ucpaná silnice 20, příjezd z Písku do centra. Na křižovatce Diamant likvidují následky větší nehody. Je tam i převrácená dodávka a zdržíte se okolo 20 minut od nákupního centra Géčko. Na silnici 35 čekejte kolony v Liberci. V obou směrech na příjezdech do Liberce omezení. Na 35 je tam pak ještě asi 10-minutová kolona u Hodkovic směrem do Prahy. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 od Slaného stále kolona před zúžením u letiště, aktuálně asi na 10 minut. Hodně ucpaný je pak i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Za nájezdem z plzeňské dálnice blokoval pravý pruh kamiona osobní auto po nehodě. A větší fronty na okruhu i ve směru z D1 na letiště popojíždějí před sjezdem na Ořech, aktuálně od Vesce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Teplotní rekordy dnes padat nebudou. Nejteplejší 13. červenec zaznamenali meteorologové v pražském Klementýnu už dávno roku 1834. Tam naměřili 33 stupňů. Dnešní teplota ale nebude daleko. Místy mohou teploměry ukazovat až 31 stupňů. Chladněji jen kolem 25 stupňů bude na severu a severovýchodě našeho území, kde také čekáme stále více oblačnosti. Déšť se objeví jen výjimečně, převážně na horách ve formě lokálních přeháněk. Na ostatním území bude zpočátku jasno, postupně polojasné nebe. No a ještě vítr. Teď po ránu fouká jen slabě, přes den zesílí na mírný a foukat bude od severu až severovýchodu a k večeru zeslábne. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál 8 hodin 20 minut právě teď. Hasiči už pátý den hasí u požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Oheň tedy mají pod kontrolou, dál ale ještě prolévají sutiny a dohašují ohniska. A dopoledne budou hasiči také rozhodovat o tom, jestli zpřístupní ulice v okolí, které jsou zatím kvůli bezpečnosti uzavřeny. Otevřít se mají také některé instituce a víc nám k tomu přímo z místa poví reportérka Tereza Chrastinová. Dobré ráno, Terezo.
1: Dobré ráno. Na místě od včerejška zůstává právě několik jednotek hasičů, ty ohniska dohašují, různě se v tom místě pořád objevují, ale ano, krajské instituce už v průběhu neděle informovali, že v pondělí začínají s běžným provozem. Týká se to například budovy 21, takzvaného zlínského mrakodrapu, kde sídlí krajský a finanční úřad a je to také oblíbená vyhlídková terasa. Otevřít by se měly i budovy 14 a 15, kde je Baťův institut s galerií, muzeem a knihovnou. Otevřít by se měly také budovy 22 a 23. Co se týká dopravy, průjezd některými ulicemi je stále omezený, jak mi ráno řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Během rána nebo dopoledne by se měla konat další koordinační schůzka, která rozhodne o dalším postupu, případně právě i o uvolnění některých ulic.
0: A už se dá odhadnout, kdy se na místo dostanou také vyšetřovatelé?
1: To se v tuto chvíli úplně odhadnout nedá. Podle statika je budova vlivem požáru i částečného zřícení pořád velmi nestabilní. Právě během dneška by měla ta koordinační schůzka rozhodnout mimo jiné o tom, jestli se místo předá majiteli budovy. Jinak dá se předpokládat, že vyšetřování bude trvat týdny, měsíce. S tím souvisí tedy jedna výzva směrem k veřejnosti, kterou zveřejnili hasiči. Ti žádají veřejnost o fotky, videa, očitá svědectví, aby se zjistili ty příčiny, nebo jak se ten požár z začátku šířil, ale také ocení informace o stavu budovy. Tohle vše totiž může příčinu požáru pomoct odhalit.
0: Ze Zlína naše reportérka Tereza Chrastinová, která zůstává dál na místě a přihlásí se. Díky, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: vámi Radiožurnál, jen co skončil Karlovarský filmový festival, ten hudební ostravský Colors of Ostrava začíná, sjedou se tam celosvětově známé hvězdy. My vám je představíme v novém seriálu Radiožurnálu ještě před 9:00.
1: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
2: Unikátní časozběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
2: Seriál Radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 9:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Do kin vstupuje film Pramen. Anja Geislerová se jako lékařka ocitá na hraně mezi svědomím a povinností. Přiměje ji nové přátelství zpochybnit systém, jehož byla součástí. Drama Pramen otevírá kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. V kinech od 16. července. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál 8:30. A teď Jana Horáčková a zprávy.
4: Hasičům se postupně daří dostávat pod kontrolu požár velké haly v Čelákovicích u Prahy. Požár se nešíří na místo, ale bude podle hasičů potřeba speciální technika, která pomůže halu rozebrat. Sklad elektrokoloběžek začal hořet dnes brzy ráno a zatím nejsou informace o tom, že by se někdo zranil. Čelákovice doporučují místním, aby nevětrali a venku se pohybovali co možná nejméně. Americká armáda opět útočila na Irán. Tvrdí, že zasáhla iránské systémy protivzdušné obrany, ale i radarové systémy. Velení armády USA tvrdí, že se snaží oslabit iránské schopnosti napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Iránská média píší o jednom mrtvém po zásahu vodárny na jihozápadě země. Teherán v odvetě udeřil na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. A celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí.

0: Mezinárodní úmluvy CITES se totiž nesmí dovážet víc než 40 tisíc ohrožených druhů živočichů a rostlin, ani výrobky z nich. Problém ale můžou mít i turisti s dovezením mušlí nebo písku. To zakazuje například Sardinie. Sport. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se bude zabývat rozšířením počtu týmů na mistrovství světa. Místo současných 48 reprezentací by jich mohlo na příštím turnaji nastoupit 64. V rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport to uvedl předseda Gianni Infantino. Podle něj musí být mistrovství pro celý svět a nikoliv jen pro Evropu s Jižní Amerikou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na Pražském okruhu a nehoda v Českých Budějovicích. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Chomutova stále popojíždí kolona před zúžením u letiště. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na kolony pak čekejte i dál na okruhu ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte dalších asi 20 minut. No, okruh je před Ořechem ucpaný i ve směru z D1 na letiště. Opět o zdržení je tam asi na 20 minut od Jesenice. V Praze komplikuje dopravu v okolí Barandovského mostu zúžení na Strakonické u Lihovaru. Směrem do centra se tam jede pouze jedním pruhem a tvoří se kolona jak na Strakonické od Lahovic, tak i z jižní spojky od sjezdu na Pankrác. Dost ucpaná je i magistrála v centru města. Ve směru do Holešovic se na Hlávkově mostě jede pouze jedním pruhem a ten průjezd od Muselského mostu na Štvanici zabere asi 25 minut. Z Prahy teď do Českých Budějovic na silnici 20 na příjezdu z Písku brzdí provoz nehoda u křižovatky Diamant. Leží tam převrácená dodávka na boku a zdržíte se od Gčka asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V tomto týdnu nás čeká typické letní počasí. Bude převažovat slunečno a teplo, ale objeví se i dešťové přehánky. Výjimkou nebudou ani bouřky. Počítat musíme i se zvětšenou oblačností. Dnes například stále na severovýchodě a severu našeho území a také na horách, kde by mohlo výjimečně i sprchnout. Teploty se odpoledne budou pohybovat mezi 25 stupni na severovýchodě a tropickými 31 stupni například na jižní Moravě. Noc na zítřek bude teplá a také bude přibývat oblačnosti. Kránu se může v západních Čechách dokonce objevit i bouřka. Zítřek pak na mnoha místech nabídne tropické teploty kolem 32 stupňů, opět na jižní Moravě. A k tomu se mohou přidat i velmi silné bouřky. Nebe bude zpočátku ještě hlavně na východě našeho území jasné nebo skoro jasné, postupně se ale zatáhne, převažovat bude velká oblačnost s přehánkami a právě i s bouřkami. Večer se bude počasí uklidňovat, budou ustávat srážky a také bude ubývat oblačnosti. To byly zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, to byla Marcela Hálová, no a vystřídají za chvíli Linda Nosková, vítězka tenisového Wimbledonu, tak to platí už od sobotního večera. A my se za chvíli spojíme s naším reportérem na kurtech Jaroslavem Blašilem.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zlatým a velkým písmem se do letošního tenisového Wimbledonu zapsala Linda Nosková, vítězka ženské dvouhry. My stále gratulujeme, no a přímo z kurtu nejslavnějšího Grand Slamu vše pro Radiožurnál komentoval a byl u toho. Teď nám k tomu také něco poví náš tenisový expert Jaroslav Plašil. Teď je tedy s námi ve spojení. Dobré ráno, Jaroslave.
1: Dobrý den.
0: Tenisový svět byl o víkendu v úžasu už z českého finále Linda Nosková a Karolína Muchová. Jaké stále přicházejí reakce na úspěch teprve 21-leté Lindy Noskové? Co bys asi tak potrhle vyzdvihl?
1: No, asi třeba reakci Roda Lavera, protože to je tenista, kterému se naposledy povedlo vyhrát všechny 4 Grand Slamové turnaje v jednom roce. Poslední muž, který to tedy dokázal, tak i ten zaznamenal tento fenomenální úspěch. Samozřejmě on sleduje tenis neustále, takže od něj, od dalších bývalých světových hráčů, velkých jmen, Boris Becker, to se mi ohromně líbilo, jak on si dal práci s tím a vyjádřil se velmi pochválně o celé české tenisové škole, od těch ještě československých dob, kdy i hrával ještě Boris Becker s některými muži, jako samozřejmě Ivan Lendl, Tomáš Mít, předtím to byl Jan Kodeš, ještě kdysi před nimi Jaroslav Drobný, který taky má českou stopu a minulost, a pak až to šlo sem právě k tomu českému finále a Lindě Noskové, těch jmen obrovská spousta. John McEnroe, když třeba přizval si do studia Lindu Noskovou a debatoval s ní, už to taky zase dělá český tenis o něco známějším, protože samozřejmě každá taková reakce má ohromný dopad do celého světa.
0: Před Wimbledonem byla Linda Nosková 12. nejlepší tenistkou v ženské dvouhře podle světového žebříčku WTA. Jak moc si po tom triumfu na turnaji polepší a co to pro ní může znamenat?
1: No, ona je takovou hráčkou, že žebříček nikdy neřešila, takže si myslím, že to nebude nějak moc vnímat ani teď, ale bude teď 7. nebo je, protože dnes už je pondělí a vychází nový žebříček, takže 7. příčka nejenom v tom celkovém žebříčku, ale i v ročním hodnocení, což může mít ten efekt, že se dostane na turnaj mistryň, to je velmi pravděpodobné, pokud zůstanou hráčky zdravé, tak by to nemělo minout ani Karolínu Muchovou, která je dokonce v tomto sezónním pořadí 4. a celkově teď 6. takže společně jsou teď obě finalistky vedle sebe v nejlepší desítce světového žebříčku.
0: Známe další nejbližší tenisový program Lindy Noskové? My bychom ji tady samozřejmě velmi rádi přivítali na rozhovor tady v našem pražském studiu.
1: To nevím, jestli máme teďka v diáři, ale protože ona říkala, že teď absolutně neví, co jí čeká. Samozřejmě v tom Wimbledonu tam to měla všechno nalinkované, tam od toho momentu, co vyhrála titul, tak ty proslovy a pak prohlídka centrálního dvorce, rozhovor s princeznou z Walesu, Kate, dalšími tenisovými legendami, členkami klubu nebo členy klubu, takže to všechno měla nalinkované přes i, že bál nebo večeři, jak už to je dnes Wimbledonská slavnostní na konci turnaje, ale co se bude dít teď, tak ona vůbec netušila, protože ona říkala, že určitě vnímá to, že asi z Přerova, odkud je s ní, bude chtít spousta lidí mluvit, spousta lidí vidět, však tam také sledovali zápas na plátně veřejně. Takže určitě budou všichni chtít, nebo spousta lidí teď bude stát o to, aby Lindě Noskové mohla aspoň podat ruku, alespoň jí poděkovat, pogratulovat, ale vůbec absolutně netuší. A tohle si myslím, že bude právě pro ní teď i dost náročné období a taky nová zkušenost, protože každá taková ohromná výhra Lindě Noskové 21 tak nějakým způsobem může změnit trošičku kariéru té hráčky nebo hráče a teď právě ty nové zkušenosti bude Linda Nosková zažívat a je jasné, že i na těch turnajích to může mít složitější jako šampionka, každý se na ní bude chtít vytáhnout, to její jméno bude přece jenom teď zase trošku výš na očích ostatních hráček, takže to bude mít určitě složitější v tomto směru.
0: Linda Nosková, vítězka tenisového Wimbledonu, budeme se moc snažit, aby jsme ji také přivedli sem k nám na rozhovor, a že to nebude snadné, to potvrzují i slova Jaroslava Plašila přímo z Wimbledonu. Jaroslave, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 8 hodin 42 minut.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 3:15. Vláda právě dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet kvůli konfliktu v Iránu denně určovat do následující neděle. Litr benzínu právě dnes může stát nejvýše 41 korun a 680 halířů a litr nafty mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 38,79. A stále sledujeme vyšetřování požáru v hudebním klubu v thajském Bangkoku. Zahynulo při něm nejméně 27 lidí. Podle hasičů a policie byly v objektu nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení a následný požár se rychle šířil.
3: Omezení na D1 v Brně a nehoda v Českých Budějovicích. Na D1 na průjezdu Brnem čekejte kolony před omezením na 196. kilometru. V obou směrech se zdržíte okolo 10 minut v osobním autě. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem teď kolona zpomalila. V Cínovecké ulici před sjezdem na Ďáblice blokuje jeden pruh, dvě auta po nehodě. Brzdí se za sjezdem na Zdiby. Kolona stále i na příjezdu do Prahy z Chomutova po dálnici D7. Tam je zúžení u letiště a fronta od Středokluk je na 15 minut. V Českých Budějovicích se vyhněte silnici 20 ve směru od Písku do centra. Na křižovatce Diamant likvidují následky nehody a kolona od Gčka zabere až půl hodiny. A ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova za Vystrkovém omezení semafor, kolony z obou stran asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Začíná týden nadprůměrných teplot, dešťových přeháněk a dokonce i silných bouřek. Dnes ještě bude počasí poměrně klidné s teplotami kolem 29 stupňů. Chladněji bude na severu a severovýchodě, kde také čekáme zamračené nebe. Zítra teploty na mnoha místech už přesáhnou tropickou třicítku. Objeví se už ale četné přeháňky a bouřky. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy i silný nárazový vítr. Uprostřed týdne se trochu ochladí. Od čtvrtka nás ale opět čekají tropy a v druhé polovině tohoto týdne my se k nám mělo vrátit spíše slunečné počasí. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné pondělí.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 851, velké zahraniční hvězdy, české premiéry, osvědčená jména a také desítky diskuzí i prezident republiky Petr Pavel. Už ve středu začíná festival, multižánrový festival Colors of Ostrava. Radiožurnál, jakožto hlavní mediální partner, bude samozřejmě u toho přímo v areálu, opět stejně jako loni. Začneme chystat naše mobilní vysílací studio, no a ve středu přivítáme například skupinu Mirai, která u nás taky živě zahraje, a takhle to bude každý den. A nebude to tedy rozhodně jediný takhle zvláštní vysílací den z našeho Airstreamu. Naším hostem třeba dnes po 10. hodině a 30. minutě bude přímo umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Ale teď probereme, kdo zazáří na hlavním pódiu festivalu.
1: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá Lord fanouškům během koncertu nedá jedinou chvíli na oddech. Na pódiu jako jedna z mála světových hvězd vystupuje bez výrazného líčení a extravagantních kostýmů. Do Ostravy v sobotu přiveze jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals, za který v roce 2014 získala dvě ceny Grammy.
2: And the Grammy goes to Royals!
1: Show plnou světelných a ohňových efektů a taky nečekaných okamžiků slibují první den festivalu 21 Pilots. Americké poprokové duo se do Ostravy vrátí po 4 letech. Půjde o nejdražší vystoupení v historii festivalu, doplňuje umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek.
3: Ty náklady rostou nahoru nejen u kapel, ale obecně u té produkce. Ale máme radost, že vlastně se nám daří udržet ten standard, udržet i standard komfortu, bezpečnosti, protože to je to, proč se k nám návštěvníci vrací, nejen program samotný.
1: Podle Košťálka tvoří právě honoráře pro interprety významnou část rozpočtu.
3: Já jsem začal u festivalu před 10-11 lety a pamatuju si, že headlineři stáli okolo nízkých 100 tisíců euro. Dneska se opravdu blížíme tomu milionu a už to moc nejde si šáhnout na velké hvězdy za méně peněz.
1: A je to stále ještě udržitelné pro ty evropské festivaly takhle velké částky?
3: Je to těžké, opravdu těžké, ale mám radost, že si můžeme opřít jako naše fanoušky, tak o partnery festivalu, protože bez těch by to vůbec nešlo.
1: Festival Colors of Ostrava zažije i jeden velký návrat. Po 17 letech v Česku vystoupí legenda taneční a elektronické hudby Moby. Ten si první fanoušky získal na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play. Českou premiéru naopak bude mít americký písničkář Teddy Swims. Na 4denním festivalu vystoupí 110 interpretů z 23 zemí. Organizátoři letos upravili hlavní stage tak, aby z koncertu headlinerů vytěžili maximum. Fanoušci se tak mohou těšit na ještě efektnější show a neopakovatelný zážitek. Jiří Štefel, Radiožurnál.

0: To byl Moby, tak s tím se setkáme příští týden na Colors of Ostrava na festivalu. S Janem Pokorným se setkáme hned a po deváté dál i s jeho hostem. Honzo, vítej.
1: Dobrý den, tak tím hostem bude muž, který patří mezi přední mezinárodně uznávané české sklářské výtvarníky a designéry. Je vedoucím ateliéru skla na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Taky je autorem vlastně současné podoby Českého lva. A jeho instalace Stromy rostou z nebe zaskvěla se na Benátském bienále před několika lety a ten muž se jmenuje Rony Plesla. Bude hostem Radiožurnálu a budeme si povídat nejenom o skle.
0: Po deváté hodině Rony Plesla, Jan Pokorný. No a za chvíli také další zprávy.
2: Letní autoškola Radiožurnálu.
3: V čem za volantem nejvíce tápeme?
2: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
3: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
2: Jedna minuta denně,
3: jedna otázka,
2: jasná odpověď.
3: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy Anna Horáčková.
6: V Čelákovicích u Prahy dál hoří sklad elektrokoloběžek. Na pomoc přijede těžká technika. Spojené státy opět útočily na iránské pobřeží. Tehrán odpověděl dalšími údery na americké základny v regionu. Italský tenista Sinner obhájil wimbledonský titul. V Českých Budějovicích komplikuje dopravu nehoda u křižovatky Diamant. A počasí bude převážně slunečno, na severovýchodě čekejte víc oblačnosti a teploty dnes až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: V Čelákovicích u Prahy od rána hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se úplně zbortila. Hasiči na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. A přímo v Čelákovicích je teď reportér Richard Webs.
7: Já právě stojím přímo u vrátnice průmyslového areálu, ve kterém hoří sklad elektrokoloběžek. Přilehlá Stankovského ulice je z velké části uzavřená policejními páskami. V ulici parkují hasičské cisterny, zasahuje tady kolem 20 jednotek, to je zhruba stovka hasičů. Protože se budova zřítila dovnitř, museli hasiči zavolat také těžkou techniku a budou budovu rozebírat. Z haly nemuseli nikoho evakuovat a nikdo se nezranil. Ve vzduchu je cítit mírný zápach a vedení města, proto místním obyvatelům doporučilo nevětrat. Z Čelákovic u Prahy, Richard Webs, Radiožurnál.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televize řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod, vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
8: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
6: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Americká armáda opět útočila na Irán. Tvrdí, že se snaží oslabit iránské schopnosti napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Iránská média píší o jednom mrtvém po zásahu vodárny na jihozápadě země. Tehrán v odvetě udeřil na americké vojenské základy v Bahrajnu, Kuvajtu a taky Jordánsku.
9: Námořnictvo iránských revolučních gard se pokusilo zastavit dvě lodě v Hormuzském průlivu, které obvinilo z vypnutí sledovacích systémů a nelegální plavby. Tehrán předtím prohlásil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený a plavidla varoval před využíváním alternativních tras v ománských teritoriálních vodách. Americká armáda tvrdí, že ve vlně nejnovějších úderů zasáhla iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy i malé čluny, které Irán používá právě v Hormuzském průlivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Začíná celorepublikové pozorování a sčítání motýlů. Do akce se může po celý týden zapojit kdokoliv. Stačí minimálně 30 minut zapisovat, které druhy motýlů lidé uvidí. Na louce, taky klidně v městském parku nebo na vlastní zahradě. Data pomáhají odborníkům mapovat stav nejenom motýlí populace, ale i její vliv na krajinu. Vysvětluje koordinátorka akce Motýlí půlhodinka Martina Skohoutilová z ochranářské skupiny Jaro.
10: Ideálně, kde to pěkně kvete, kde to není příliš zarostlé křovím nebo se nejedná o hustý les. A pak už si jenom sednete a vlastně během půl hodinky si děláte čárky a snažíte se určit ten druh, který kolem vás poletí.
11: Sport. Mužskou dvouhru tenisového Wimbledonu ovládl stejně jako loni Ital Jannik Sinner. V utkání dvou nejvýše nasazených hráčů turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva ve čtyřech setech.
12: Zverev, šampion nedávného Roland Garros, hrál na trávě ve výborné formě. Vyhrál i první set v tiebreaku, ale víc už mu Sinner nedovolil. Stejně jako v semifinále s Djokovicem nedával soupeři šance při servisových gemech. Navíc se výborně bránil a nutil německého soupeře k chybám. Sinner obhájil loňský titul z Wimbledonu a má jich už 5 z grandslamových turnajů. Ital si také upevnil pozici světové jedničky. Na tu druhou se dostane Zverev, který předskočil delší dobu zraněného Španěla Alcaraze. Z Londýna Jaroslav Pašil, Radiožurnál.
11: Vítězka ženské dvouhry Linda Nosková bude v novém žebříčku WTA 7. Poražená Karolína Muchová se posune na 6. příčku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí na D1 uměří na nehoda v Českých Budějovicích. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete mezi sjezdy na Velký Beranov a Měřín. Zhruba na 130. kilometru se pohybuje srnka. Blízko jízdních pruhů pohybovala se i v odstavném pruhu, tak pozor na to. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti, a to jak ve směru od Kladna, Slaného, tak i z Prahy. Je to kvůli stavebním pracím u letiště a zdržíte se okolo 15 minut. Kolony i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech a opět v obou směrech. Kolony jsou to na 15 až 20 minut a ve směru z D1 musí i regulovat vjezdy do tunelů. Silný provoz kolony na okruhu i na Černém mostě, směr Ústí nad Labem. Tam je to kolona před omezením Pekbelské ulici. Na magistrále v centru brzdí provoz zúžení na Hlávkově mostě, směr Holešovice. Kolona od Nuselského mostu zabere asi 25 minut. A ještě do Českých Budějovic je ucpaná silnice 20, příjezd z Písku do města. Na křižovatce Diamant se převrátila dodávka, je tam kolona od Géčka a dá se objet po Husově třídě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zatím je jasno, slunečno, během dne pak čekejte spíš polojasno, na severovýchodě může být přechodně víc oblačnosti a na horách se můžou objevit výjimečně i přehánky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě 25. Tolik zprávy. A teď už vám svého hosta představí Jan Pokorný.
1: Dobrý den, patří mezi přední mezinárodně uznávané české sklářské výtvarníky a designéry, je vedoucím ateliéru skla na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Taky vzhledem tomu, že jsme po filmovém festivalu v Karlových Varech, je autorem nynější podoby českého lva. Hlavní designér německé firmy ZAM, jmenuje se Ronny Plesl. Dobrý den.
14: Dobré ráno.
1: Podle čepice soudím, že jste byl v Karlových Varech na festivalu.
14: Byl jsem s přestávkou dvakrát a užil jsem si to, bylo to moc fajn, byl jsem ve Varech.
1: Vy jste prý kamarád francouzské herečky Juliette Binoche?
14: No, tak to je přehnané slovo, ale s Juliette Binoche jsem se kdysi setkal v Londýně, když právě tancovala s Akramem Khanem ten tanec, o kterým teďka byl ten film. Takže já, protože ji miluju od mládí, tak jsem se vetřel na její party, dal jsem jí vázu, ta tam běhala s vázou. A ukazovali ji Ralfu Fiencovi, toho to vůbec nezajímalo. Ale byla hrozně milá, vzpomínala na svůj první film Nesem se tam lehko zbytí. A poslala mi ručně psaný dopis a flašku vína už před mnoha lety. A tak byla taková, jak jsem si ji vysnil.
1: A to víno už je pryč?
14: Víno už je pryč, dopis je taky někde pryč, protože mi ho bývalá manažerka někde stopila. Ale zbyly vzpomínky hezký.
1: Teď jste řekl to adjektivum, hezký, hezké. Co to je hezké? Co to znamená?
14: Hezký je, když s fajn člověkem pijete dobré víno v úžasném městě. Hmm. Když se spojí místo, chutě a člověk, to je hezké.
1: A v Kumštu?
14: V Kumštu je to vlastně podobný. Dobrá galerie, dobrý sběratelé, lidi, kteří rozumí umění, kvalitní umění na krásném místě, když to všechno prostě sedne.
1: A rozumět umění znamená co?
14: Rozumět umění dneska je se o něj zajímat, protože všechno se vyvíjí a musíte opravdu se o něj zajímat, jako se musíte zajímat o telefon, o televizi, o auto. Už prostě nestačí jenom letmý pohled a čím víc si chcete užít umění, tím víc o něm musíte vědět.
1: A už existuje, a možná vždycky existovalo, umění umělecké a umění umělé i v době umělé inteligence?
14: Tak
1: a je to umění?
14: To už je docela široká otázka, ale je samozřejmě, ve všem jsou různý podvody, ve všem jsou různý jako manipulace, ale ona se ta pravda vždycky nakonec ukáže a to pravý umění. Když se podíváme na dějiny umění, tak si myslím, že bylo to dobré a myslím, že i po téhle době zase zbude to dobré.
1: Říká dnešní host Radiožurnálu Rony Plesl.
15: Host Radiožurnálu.

0: Nedá mi to se nezeptat dnešního hosta Ronyho Plesla, mezinárodně uznávaného českého sklářského výtvarníka a designera. Jaký má pocit, když bere tuhle vlastně anonymní skleničku s vodou do ruky a pije z ní? Na co myslíte?
1: Já vždycky, když přijdu do restaurace, tak první, co udělám, že se podívám na dno skleničky, jakýkoliv.
0: Kdo vy se podíváte, jako že to vypijete všechno?
1: Ne, podívám se na ní ještě než...
0: Jako zvenčí.
1: Ze spodu. Kde je logo, že jo? No. Někdy to poznám hned a někdy se uvěřuju, třeba tahle sklenička je pro nejmenovaný turecký koncern, pro který jsem léta pracoval a Istanbul mám hrozně rád, takže zrovna piju ze skleničky a vzpomínám na svoje kamarády v Istanbulu.
0: A to my tady máme čirou náhodou, asi je to nějaká sada, kterou jsme někde kdysi koupili. To není sklenička, kterou byste si přinesl.
1: No přesně tak, ale každá sklenička má nějakou svoji historii a je někde vyráběná a někde designovaná. Je to prostě příběh.
0: Kdy se vlastně sklo začalo používat? Kdy se začalo foukat? Ví se to?
1: 100 let před naším letopočtem vynalezli v Píšťalu Féničani. A opravdu je to neskutečný, že trubičkou nabíráte sklo a foukáte, což je opravdu něco. Lidi se diví, že sklářství ruční jako mizí, ale ono to vlastně má svoji logiku, i když smutnou, protože je to prostě něco, co do té moderní doby strojů už moc nepatří, ale je to krásný.
0: Když foukali to sklo Féničané, to bylo při jaké teplotě?
1: Ta teplota je pořád stejná, protože ten písek potřebuje rozstavit na 12, 14, 13 stupňů.
0: V čem dosáhli té teploty? Už měli pece?
1: No, tak pece byly, že jo, na dřevo. Opravdu to dřevo samozřejmě dokáže, proto ty sklárny byly v severních Čechách u nás a různě tam, kde jsou lesy, že jo. Ale samozřejmě Benátky tam nejsou zrovna lesy, ale tam to bylo spíš kvůli utajení. No, takže dřevem se dá, i dneska jsou experimentální dřevěný pece, i keramický, nebo ne dřevěný pece, ale pece na dřevo.
0: Vy jste mluvil o severu Čech, jste z Jablonce nad Nisou. Když jsme jako děti na přelomu 60. a 70. let jezdili do školy v přírodě, třeba do Příchovic na Tanvaldsku, tak jsme tam na různých místech, těžko odhadnutelných, nacházeli takové pestrobarevné skleněné střípky. To byl odpad z nějakých skláren?
1: Přesně tak, no to bylo, já když jsem v Jablonci vyrůstal, tak na zahradě kopnete a místo kamenu tam najdete kusy skla, že se to různě vyváží na skládky, takže to samozřejmě je takový romantický, si pamatuju za komunistů, vždycky Němci stavěli a vybírali takový ty haldy a brali si tam nějaký kusy skla. No, takže patří to k tomu kraji.
0: A ten genius loci vás tedy formoval, že jste se vydal na tuhle dráhu umělce pracujícího se sklem?
1: Tak já jsem chtěl být umělec, já jsem nechtěl být sklář. Vlastně hodně takhle se mě lidi ptají, že sklo je tvůj život a sklo je tvoje... Jako, ano, sklo je fajn.
0: Už si ty otázky škrtám, dobře.
1: Ne, to... Já mám sklo rád samozřejmě, ale pro mě je podstatný umění a pokud bych dělal sklo jako sklo a nedíval se kolem sebe na konkurenci ve světě volného umění a designu, prostě nemůžete to oddělit. Sklo je prostě jeden z materiálů, jako je dřevo a kámen.
0: Dobře, ale dřevo třeba časem zhnije, zmizí nebo změní svoji strukturu. Sklo prý nikdy. Ono nemá žádný poločas rozpadu, řečeno z nadsázky.
1: No na jednu stranu ne, vydrží, ale na druhou stranu nemá pevnou krystalickou mřížku a je to něco mezi tekutinou a pevnou hmotou a je to magický materiál. Opravdu není to, je to velice magický materiál.
0: Ta jeho magičnost a vlastně ta nepomíjivost vás fascinuje právě s kontrastem k té naší pomíjivosti? Dá se to tak říct?
1: Možná, že jo, protože já myslím na pomíjivost každý den a vlastně mi to hrozně pomáhá v nějakým takovým, řekněme, soustředění se na to praví, co v životě má smysl. Možná to sklo k tomu patří, ale nechci tady tak nějak po ránu moc filozofovat a nechci z toho dělat takový jako kázání. Prostě tak to je a jsem rád, že to dělám, co dělám.
0: My už tenhle čas považujeme za dopolední, tak trochu toho kázání byste nám mohl dát, ne?
1: jo, dobře, tak já budu kázat trošku, ne, tak říkám to z legrace.
0: A to, když ta pomíjivost vás vede k tomu, abyste mysleli jenom na ty věci, které jsou podstatné, souvisí to třeba také s proslulým souslovím, já nevím, dolce far niente, carpe diem, tedy sladké nic nedělání, užít si dne.
1: No je to samozřejmě, asi každý z nás víme, že jedna věc je, že chceme prostě pracovat, vydělat nějaký peníze, já nevím, cestovat, Ale samozřejmě takový ty chvilky, jak moje výstava teďka se jmenuje To podstatné se děje mimochodem. A ten název vlastně dost vystihuje to, o čem přemýšlím, že se snažím soustředit na chvíle, které jsou trošku mimochodem. A oni někdy tyhle ty malé chvilky vám dají do života větší sílu než nějaký právě velký kázání nebo velký přemýšlení. Takže užít si malé chvilky nebo se soustředit na maličkosti a užít si je hodně, to dává někdy velkou sílu.
0: A k té výstavě se za chvíli jen tak mimochodem vrátíme.

0: Fate No More ve vysílání radiožurnálu skoro na přání našeho hosta Ronyho Plesla, jenom jsme se netrefili s tím titulem.
1: No, to je náhoda, protože A Start of the Joke je moje nejoblíbenější písnička na světě, Fate No More.
0: Říkal jsem, že se zastavíme u vaší výstavy To podstatné se děje mimochodem. Někdo by si mohl myslet, že je to výstava vašich děl ze skla, ale tam jsou i věci, nebo hlavně věci jiných autorů, jsem pochopil, že je to výstava z vaší sbírky. Vy jste sběratel?
1: Já jsem sběratel se svojí ženou. Já už jsem kdysi si řekl, že když prodám sochu a vydělám nějaké peníze, že investuju zase do jiných umělců. A tahle výstava je v Magnus Art, vlastně v GNT Bance. To snad můžu říct, protože to souvisí s galerií.
0: Když to tam je, tak...
1: Když to tam je, tak to tam je.
0: Kdyby to bylo jinde, řeknete něco
1: Takže jiného. Do poloviny srpna je výstava naší sbírky, To podstatné se děje mimochodem, a je tam opravdu, je tam asi 60 děl různých umělců, který mám rád, který si vážím, a mám z toho radost, protože ta výstava docela zbuduje ohlas, je taková tematická, točí se kolem memento mori, kolem pomývosti, a myslím si, že mnoho lidí jako oslovila, a vlastně mám radost z toho, že konečně můžu svoji výstavu pochválit a říct, že je skvělá, protože není moje.
0: Ono nebývá časté rovnítko mezi umělcem a sběratelem.
1: Nebývá, samozřejmě umělci si konkurujou, umělci si často taky nemají rádi, ale já jsem vždycky chtěl být volný umělec, nechtěl jsem být designér, a pro mě pořád ty volní umělci jsou obrovská meta a hrozně si ověřuju, jestli vedle nich stačím. Takže na té výstavě je i pár mých děl a trošku si ověřuju, jestli vedle Josefa Bolfa, vedle Kristofa Kintery, vedle Jirky Petrboka a dalších, Ivana Pinkavy, jestli obstojím.
0: A někdo z těch jmenovaných taky sbíral, byl sběratelem?
1: Jo, jo, jako myslím, že Lubo Typlt je velký sběratel a je pár umělců, který sbírají. A já myslím, že to je hezký. To je hezký. Já vlastně si nedovedu představit, že bych měl doma svoji věc. To přišlo až komický. Takže já se obklopuju věcmi jiných autorů a mám z nich radost.
0: To znamená, že člověk, který už několik desítek let dělá třeba pivní půl litry anebo skleničky na víno, tohle doma nemá?
1: Skleničky na víno, ano, to je výjimka, protože tam opravdu jde o tu degustaci, a dělám teďka pro úžasnou sklárnu, můžu říct jméno.
0: Můžete říct.
1: Izák Reich, a to je opravdu perla, kdy vlastně chutě a design se snoubí, a myslím, že to je nejlepší sklo na trhu díky obrovské trpělivosti majitele Adama Halíčka. Takže sklenice na víno musí mít doma, i když jsou moje, protože oni tak úplně moje nejsou. Oni jsou opravdu o úžasný chuti a o úžasný degustaci.
0: Co se dá vymyslet na skleničce na víno?
1: Je to těžký. Já taky, je to jedna z nejtěžších prací v mém životě, zrovna Izák Reich. Ale dají se věci posouvat o milimetry. Ono opravdu někdy stačí drobnost. Víte, že mezi kvalitní a nekvalitní věcí je někdy nepatrná, jako nepatrná mezírka. A to je potom jen právě umění.
0: Musí mít skleničky na víno, i když do nich dáte nějaký svůj umělecký otisk, parametry, tak aby to víno se z toho dalo pít tak, jak se víno pít má, se všemi těmi věmi čichovými a jinými?
1: Samozřejmě, to je právě to nejtěžší, že já vymyslím krásný tvar a sommeliáři mi ho naprosto vrátí, že to víno nevoní, že ztrácí prostě kyselinku, nebo že není dost plný. Takže tohle je těžká práce.
0: A to, pardon, to kvůli tomu, že ta sklenička má jiný tvar, než by měla mít, nebo že není z takového materiálu, z jakého by měla být?
1: Přesně tak, ona i ta tenkostěnost těch ručních skleniček je důležitá, protože jakmile máte v ústech tenkostěný okraj, tak zase jinak to víno teče do úst, na jazyk, a to jsou opravdu niance obrovský.
0: A musíte myslet při tom, když připravujete návrh té skleničky, že si taky s těmi skleničkami někdo bude ťukat?
1: Určitě, všechno je důležitý, každý dotyk. Je to opravdu velká alchymie, baví mě to hodně a hodně mě to i stresuje, protože nikdy jsem nezažil tedy kritiky u žádnými věci, jako u skleniček na víno, protože tam hold krása nehraje jedinou roli.
0: A ten vkus je individuální samozřejmě.
1: Vkus je individuální, to taky, ale hlavně není individuální potom, když děláte na Bordeaux. My teďka jsme dokončili kolekci na Bordeaux. A samozřejmě sklenice na Bordeaux musí být naprosto jiná než sklenice na italský vína.
0: Musí být jiná než sklenice na burgundské?
1: Taky. Musí být taky jiná.
0: Hostem radiožurnálu je Rony Plesl, muž, který, teď to nechci říct, zasvětil život sklu, ale ono je to pravda. When you were staring down disaster.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Anna Horáčková.
4: V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát první malý jaderný reaktor v Česku. Jeho výstavbu dopoledne projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl reaktor začít stavět pravděpodobně v roce 2035. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahajuje dvoudenní návštěvu Izraele. Setká se se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem. Na programu má taky jednání s dalšími izraelskými partnery zaměřená na další rozvoj vzájemných vztahů. A Macinku doprovází delegace víc než 30 českých firm. Ta se v Tel Avivu zúčastní česko-izraelského obchodního fóra. Krajský a finanční úřad ve Zlíně se ode dneška vrací do běžného provozu. Na Facebooku o tom informoval hejtman Radim Holiš z hnutí ANO. Úřady byly zavřené od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, která se stejně jako kanceláře úředníků nachází v někdejším Baťově areálu v centru města. Kolem budovy 34, která se kvůli požáru částečně zřítila, dál platí omezení pohybu. Jejich dodržování bude podle hejtmana Holiše hlídat policie. A zemřel novozélandský herec Sam Neill, bylo mu 78 let. Jeho rodina to uvedla na sociální síti Instagram s tím, že herec zemřel náhle a nečekaně. Ještě letos na jaře přitom oznámil, že po léčbě rakoviny krve je bez nádorových buněk. Neill je známý z filmu Jurský park a taky několika jeho pokračování. Hrál paleontologa Elena Granta během víc než 50leté kariéry.

0: stvárnil Samuel desítky filmových i televizních rolí a získal kromě jiného 3 nominace na Zlatý globus. V roce 1991 dostal řád britského impéria za zásluhy o herectví. Sport. Kajakář Josef Dostál skončil druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Český reprezentant nestačil ve finále jen na Němce Schopfa, za kterým zaostal o 36 setin sekundy. A fotbalisty Ostravy opustil obránce Juan Pablo Ortiz. Baník ho uvolnil na roční hostování s opcí do klubu úřadujícího kolumbijského mistra Juniores FC. Kolumbiec, který dřív nastupoval i za Pardubice, se v Ostravě neprosadil a připsal si jediný ligový start.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony u letiště v Praze a omezení na silnici 34 u Humpolce. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti, a to jak ve směru od Slaného a Kladna, tak i z Prahy. Je to kvůli stavebním pracím u letiště a zdržíte se okolo 15 až 20 minut. Kolony i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech a opět je to v obou směrech ucpané. Zhruba kolona 20 minut, ve směru z D1 musí i regulovat vjezdy do tunelů. Silný provoz kolony na okruhu hlásíte i na Černém mostě ve směru na Ústí nad Labem. Tam je to v souvislosti s omezením ve Kbelské ulici. Silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova za Vystrkovem je omezení. Semafor řídí průjezd Kyvadlově. Kolony z obou stran teď asi na 20 minut. A na 34 je omezení i mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem. U obce Skála se pomalu pohybuje vozidlo údržby a objíždí se Kyvadlově, takže i tam čekejte kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zatím je slunečno, během dne bude spíš polojasno, na severovýchodě a severu Česka může být přechodně víc oblačnosti a na horách se můžou objevit i přeháňky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 25 a na horách kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. A hned po písničce bude mít znovu slovo Jan Pokorný a jeho host.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace teď na dálnici D10. Ve směru z Turnova do Prahy dejte pozor za sjezdem na Bakov. Na kilometru 49 spadl z auta nosič s jízdními koly. Jsou v jízdních pruzích, auto stojí na krajnici a pohybují se tam teď lidé. Tak pozor na to. Ještě jednou dálnice D10 směrem z Turnova do Prahy, kilometr 49, jízdní kola v pruzích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Povídáme si dál s Ronem Pleslem. Kde jsou stromy, co rostou z nebe?
3: Teď možná jsou v Hamburku, že cestovali z Osaky, z Japonska, z Expa. Možná už jsou na cestě do Prahy, teďka přesně nevím.
2: A kam míří?
3: Tak určitě někde ještě vystavíme v Praze. Budu asi teďka do skladu.
2: To jenom připomínám, že to je instalace, která přilákala spousty návštěvníků Benátského bienále v roce 2022. Jsou to stromy nebo kmeny stromů, na nich je relief kůry, které vznikly unikátní metodou. Tu ještě používáte?
3: Používám pořád spolupracu s dílnou Jirky Šína, který vynalez technologii Vitrum Vivum, což jsem já vymyslel ten název kdysi. A je to výjimečná technologie celosvětově, kdy dokážeme odlít i velký kusy do zavřené formy a je to opravdu unikát.
2: Takže tam je klíčové udělat přesně tu formu s každým detailem.
3: Klíčový je udělat formu, která je zavřená a natýkat sklo vlastně do zavřené formy, což nikdo neumí. Vždycky ta forma musí je otevřená a musí se vyskládat studenými kousky skla.
2: Jak dlouho Jiří Šín na ní pracoval?
3: Vyvíjel 10 let tuhle technologii, než dospěl k prvním kusům, který se mu povedly, a potom přišel za mnou.
2: Vy jste se s ním seznámil vlastně díky rozhovoru na DVTV.
3: No, vidíte, jak média mají moc. U Martina Veselovského mě slyšel. On mě teda znal samozřejmě a věděl o mě, ale tohle byl impuls, že jsem tam řekl, že chci dělat velké věci a on za mnou přišel.
2: A dá se předpokládat, že tenhle postup znamená přelom v tvorbě skleněné plastiky?
3: Znamená, ono to spoustu sklářů neradí slyší, protože samozřejmě si hlídají tu svoje know-how, ale je to přelom. Je to přelom, který myslím si, že i v budoucnu ještě bude mít nějaký vývoj. Je to velký přelom.
2: Je to know-how, které prodáváte? Dá se s ním obchodovat?
3: Ne, je to tajný. Neznám vlastně ten fík ani já. Zná ho jenom Jirka. A hlídá si to, protože říká, že... Ale kdyby někdo znal tu technologii, tak by stejně mu to trvalo prý 10 let, než by pokus omyl přišel na to, jak se to správně dělá.
2: Takže to nemůžete prodat třeba jako licenci nějakému přednímu světovému výtvarníkovi?
3: Tak záleží to na Jirkovi, že jo? Ale asi nechce, protože on je blázen do skla a je to pro něj celý život a myslím, že zrovna on by to nikomu neprodal.
2: A vy nejste blázen do skla?
3: Já jsem blázen do umění. Sklo je až jako taková ta podpůrná hůlka, ale umění fakt miluju a dneska to souvisí s tou sbírkou. Dovedu si představit, že bych sklo netvořil, ale nedovedu si představit, že bych ho nemiloval. Teda sklo, pardon, umění. Ale nedovedu si představit, že bych umění nezbíral, nechodil na výstavy. Umění opravdu miluju.

0: Tak Rony Plesl, přední mezinárodně uznávaný český sklářský výtvarník a designer, je hostem Radiožurnálu. Už jsme mluvili o tom proslulém benátském bienále a instalaci Stromy rostou z nebe. Změnilo vám to život profesní? Začali se ozývat galeristé ještě víc než dřív?
1: Začali se ozývat sběratelé galeristy z Čech, ale ten mezinárodní úspěch, ten jde pomalu, takže něco už se objevilo. Dneska zrovna mám schůzku nějakou s mezinárodním galeristou, ale tam to jde opravdu pomalu. Jako, takže dobýt svět pro český umělce, výtvarníka není lehký. Takže hodně věcí se pohlo. Já říkám dneska, když někam přijdu v Londýně, mám tam nějakou prezentaci, třeba s nějakou skupinovou, tak všichni říkají, známe vás, dobrý, viděli jsme. Ale neřeknou, kupujeme, udějte u nás výstavu. To je ten další krok. Tak doufám, že do té 70. se to povede.
0: Takže mi chcete říct, že z toho mezinárodního hlediska je pořád český umělec jistým způsobem handicapovaný, protože je to ten Čech?
1: Je to tak.
0: A nechci říkat jenom ten Čech.
1: Je to tak, pořád tady platí to teritoriální. I v minulosti tak bylo, že dokonce i ty umělci předváleční, před druhou světovou válkou, co nežili v Paříži, tak nebo v Londýně, v New Yorku, tak samozřejmě to měli těžší. A to platí pořád a myslím si, že to tak bude dál.
0: Už jsme mluvili o tom, že vaše sběratelská výstava bude do poloviny srpna v Praze v Karlíně. Co děláte jinak?
1: Teďka mám velkou radost, že dělám pro Ambiente, pro Tomáše Karpíška, dělám restauraci v Dlouhé ulici, která byla specializovaná na stejky a dělám tam obrovský skleněný objekt do vstupu. Dělal jsem design celé restaurace spolu se studiem Acht a s Bárou Hlaváčkovou. Je to hrozně fajn spolupracovat s lidma, s týmem lidí Ambiente, což je opravdu nejenom profesionálně, ale lidsky neuvěřitelně kvalitní zázemí a třesu se, aby to dobře dopadlo, protože to je pro mě velký úkol a jsem velice si to vážím.
0: A vy se třesete vždycky, aby to dobře dopadlo a tady zvlášť?
1: Já se třesu vždycky. Já samozřejmě jsem si léta nevěřil, často si nevěřím a vždycky to je pro mě takový, jako že překračuju nějaký. Vždycky to mám tak, že nedělám věci úplně suverénně a chci, aby za nima byla myšlenka a dělám věci nově, což je vždycky risk.
0: Na první pohled to může vypadat, že jste umělec se specializací na gastronomii, půl litry, skleničky na víno, teď je tedy instalace v jedné z restaurací Ambiente.
1: Asi trošku jo, ta gastronomie pro mě hraje velkou roli, i když někde cestujeme, mám to rád, asi to nějak přitahuju. Je to tak, jak jsem tady řekl větu před 20 minutama, že vrchol štěstí je pít dobré víno, jíst dobré jídlo v dobrém městě s dobrým člověkem, tak patří to, já prostě pijeme šampaňsky v sobotu dopoledne, doporučuji.
0: To říkáte třeba svým studentům?
1: To říkám i svým studentům.
0: Abyste je provokoval?
1: Ale nenutí mi do ničeho. Studenti jsou skvělí, že si mají tvrdou hlavu, takže se nenechají věci jen tak nabulíkovat. Takže tak.
0: Co to znamená pít šampaňské v 10 dopoledne v sobotu?
1: Není to po každý, ale tak to hezky nastartuje ten den. Máme takovou hezkou pavlač, kde si často sedneme, dáme si dvě skleničky a ten den dobře začne, no.
0: Tam dole ve Stínadlech?
1: Tam dole ve Stínadlech, no, s pohledem na Haštal.
0: Pít ve Stínadlech v sobotu dopoledne šampaňské je taky svým způsobem umělecké stvárnění života.
1: Je, a sekat dole trávu, máme takovou malou zahrádku tam, takže myslím, že to jsou docela hezky splněný sny, no. A to je to mimochodem právě. Možná někdo by řekl Biennale a nevím, Londýn, ale pro mě teda ten vrchol je, že se podařilo tohle bydlet v takovým krásným místě, 500 let starým domě, který patřil manželce Škréty, a dívat se na Haštal zezadu.
0: A tím, že se chystá publikace vašeho celoživotního díla, si plníte další sen?
1: To je velký sen. Já si hrozně vážím pana Sklenáře a galerie Sklenář, protože ty knihy, co on udělal, jsou neuvěřitelné a myslím si, že jednou to ještě tady Česká republika ocení. A teď vlastně se Zdenkem Sklenářem připravujeme vlastně publikaci, kde bude asi 400 fotek. Bude tam můj design i moje volné umění a mám z toho velkou radost. Je to takový jako opravdu splněný sen.
0: A našel si vás on, anebo vy jeho kvůli jeho, nebo díky jeho příjmení?
1: Zde je sklenář velice náročný a já už jsem s ním kdysi byl v Číně a už kolem mě chodí a vlastně se nějakým způsobem bavíme leta, ale než Zdeněk opravdu do něčeho jde, tak si musím být naprosto jistý, že ten člověk to nepokazí. Nepokazí, jsem chtěl říct, já vím, jak by to řekl Zdeněk, že to člověk nepokazí a že prostě i v budoucnu bude kvalitní a že se s ní nestane jenom nějaký bon vivant, který bude žít ze své podstaty. Takže dělat se Zdeňkem je to dělat pro budoucnost.
0: Říká Rony Plesl.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ronnie Plesl, jeho z Radiožurnálu, 4 roky v Benátkách mezi benátskými skláři. Jak vás to formovalo?
1: Hodně, jako nebylo to kontinuálně, že jsem tam dojížděl jako pracovat, nebyl jsem tam pořád, ale naprosto volnil můj život. A dneska jezdím do Benátek do zrcadlářské dílny Ungarofuga a dělám velký zrcadla benátský, který mě baví čím dál víc. A je úžasný, když najednou jste v místě, kde vás znají číšníci, majitelé restaurací. To je to, co jsem říkal, už tady to opaku po třetí, to je to mimochodem, no, že najednou vás někdo zdraví v druhé části Evropy a dáte si tam špagety a nějaký průměrný víno, ale jste šťastný.
0: Vy jste několikrát říkal, že na Italech vás kromě jiného baví to, že třeba i tamní pošťák má značkové brýle.
1: No tak baví mě to právě, že oni si užívají ten okamžik. Samozřejmě není to o tom, že by člověk měl koupat značkový věci, tak jsem to nemyslel, ale spíš to taková ta řekněme, jak to říct, prostě láska k něčemu dobrému jídlu, dobrému oblečení, k dobrý košili. To si myslím, že potom ovlivňuje to sezení v té restauraci a tu radost ze života.
0: Koketoval jste někdy s myšlenkou, že byste v těch Benátkách bydlel?
1: Koketuju s ní pořád. Já jsem chtěl koupit v Toskánsku dům, nakonec jsem koupil dům na Slapech, ale když jsem právě jel do toho toskánského domu, který jsem si pronajal a strávil jsem 2 dny pracovně v Benátkách, tak jsem po měsíci, když jsem se vrátil, tak jsem řekl, jestli něco v Itálii, tak jedině v Benátkách.
0: Tam se dá bydlet?
1: Tam se dá bydlet skvěle, tam je spousta míst, kde nejsou turisti, zvlášť na tom Muránu, ráno nejsou téměř turisti, je tam málo hotelů. A je tam ten život, no, takže mě vlastně ani nevadí to jako to tetelení lidí. Když jste místní, tak to snášíte jinak.
0: A Murano, to je to sklářské centrum?
1: Murano je to sklářské centrum.
0: Jak se tam jezdí lodí?
1: To je úplně ideální, vy přiletíte z Prahy a první zastávka je Murano, takže mně se někdy stane, že já nevím, let trvá, já si nepamatuju, hodinu a čtvrt. A někdy jste za 2 hodiny z pražského bytu sedíte na víně na Muránu, protože vyběhnete z letadla, sednete, okamžitě vám jede vaporetto a po 15-20 minutách sedíte v kavárně.
0: Posloucháte rozhovor s Ronniem Plesslem, s nímž jsme teď v Benátkách a pijeme italské víno a možná se mnohým z vás stane, že půjdete večer na pivo a budete pít pivo z půl litru, který navrhl Ronnie Plessl. Tam je stejná chemie jako u těch skleniček na víno? U těch politrů na pivo?
1: Taky záleží na tvaru. Tam je to víc než u té chuti, aby ten politr udržel pěnu, aby to pivo bylo studený, aby pořád jako perlilo. Takže je to samozřejmě malinko jiný, je to něčem obyčejnější. Musí se to dobře mít na špilbojích takzvaných. Takže tam jsou takovéhle zásady.
0: Vy si musíte dát pozor, aby tam byl ten vrchní 30 mm hladký okraj?
1: No, musí tam být kalibrační linka správně, že jo? Přesně. Některé pivovary mají ten takzvaný nadměrek vyšší, některý ho mají nižší, bývá 3,5 až a někdy bývá jenom 2,5 ten nadměrek podle toho, jak ten pivovar chce pěnu.
0: A fakt doma nemáte svůj půl litr?
1: Mám 0,2 nejmenovaný pivovar, protože pivo tolik nepiju, ale piju z 0,2.
0: Ronnie Plesl byl naším vítaným a milým hostem. Ať se vám daří i do budoucna a těšíme se třeba, že uvidíme vaše díla na Hluboké za 2 roky.
1: Za 2 roky na Hluboký by to mělo být. Moc děkuji za pozvání, bylo to moc milé a přeju hezký den.
0: Hezký den.

0: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Vláda projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. Stovky hasičů bojují s velkým požárem nedaleko Paříže. Obě české finalistky Wimbledonu jsou na pozici pro turnaj mistryň. Kolona popojíždí na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Prahy. A bude skoro jasno, na severovýchodě čekejte víc oblačnosti a teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do téhle neděle. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
3: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
1: Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy mají hasiči pod kontrolou. Informovali o tom na síti X. Oheň se podle hasičů dál nešíří, snížili proto poplachový stupeň ze třetího na druhý. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Flígrové hasičům pomůžou taky malé jeřáby a rypadla. Lidé v okolí by neměli větrat a nevycházet ven, pokud to není nutné. Ráno se hala o rozměrech 100x50 metrů kvůli požáru zbortila. 400 hasičů bojuje s velkým požárem nedaleko Paříže. Plameny už spálily skoro 1000 hektarů lesa u zámku Fontainebleau. Hasiči taky evakuovali stovky obyvatel.
4: Požár takových rozměrů jsme takhle blízko Paříže ještě neviděli. Před pár lety jsme si mysleli, že něco takového není možné. Hoří všude ve Francii.
5: Popsal televizi BFM hasič Frank Majára. Hasiči evakuovali několik obyvatel z městečka Acher-la-Forêt. Starostka Vanessa Pělová potvrdila, že si lidé vzájemně pomáhají. Někteří ubytovali evakuované obyvatele. Zemědělci zase poskytli hasičům vodu v hůře dostupných oblastech. Na místo míří několik hasicích letadel. Francouzské dráhy potvrdily, že požár poškodil signalizační kabely. Některé vlaky do Lyonu, Marseille nebo do Ženevy proto mají výrazné zpoždění. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: V Řecedy v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětluje mluvčí.
6: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech v Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
7: Sport. Nejlepší české tenistky současnosti si výrazně vylepšily pozice ve světových žebříčcích. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je nově šestá v celkovém pořadí, šampionka Linda Nosková sedmá. V sezónním hodnocení pro účast na turnaji mistryň je pak Muchová čtvrtá a Nosková sedmá. Karolína Muchová teď vstřebává zklamání z posledního zápasu v Londýně. Letošní výsledky jsou pro ní ale velkou motivací bojovat o grandslamový titul i dál. Ideálně hned na přelomu srpna a září v Americe.
8: Určitě jo, myslím, že jak to zpracuju, tak tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka, hlavně na té trávě, to bylo náročné, takže se potřebuji chvilinku odpočinout a potom se budu připravovat na ty betony a cíl tam bude určitě US Open.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Velkého Meziříčí a ucpané příjezdy k letišti v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy hlásíte kolony u Velkého Meziříčí. Opravují most Vysočina na kilometru 144.
10: Kolona z důvodu práce na silnici. Je to zhruba 10 minut a cirka 2 kilometry.
9: No, tak ta kolona se nám stále prodlužuje, teď už se zdržíte okolo 15 minut a brzdí se na kilometru 147. Na D1 silný provoz i na příjezdu do Brna z Vyškova od 211. kilometru až k omezení a popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti po dálnici D7 a to jak směrem od Kladna a Slaného, tak i z Prahy. Je to kvůli stavebním pracím u letiště a zdržíte se okolo 20 minut. Pardubicích dejte pozor na křižovatce u Parama. Křižovatka silnic s Přelouče a s Chrudimi. Nefungují tam semafory a je tam zmatek. A ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Je omezení, průjezd třídí semafor a kolony jsou tam z obou stran asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno, na severovýchodě a severu Česka může být přechodně víc oblačnosti a na horách se můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25 a na horách většinou kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
7: Dobrý den, nový týden přináší nové události a jednou z nich je i další požár skladu, tentokrát skladu elektrokoloběžek v Čelakovicích u Prahy. A i tato hala se kvůli požáru zbortila, nikdo nebyl naštěstí zraněný. Požár už je pod kontrolou a přímo z místa a živě, tak začne pondělní dopolední Radiožurnál. Už za chvíli, vítejte a dobré dopoledne.
2: Dopolední Radiožurnál
11: a Jiří Chum.

0: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Snížili proto stupeň poplachu ze třetího na druhý. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Při zásahu zatím nebyl nikdo zraněný. Na místě máme reportéra Richarda Webse. Dobrý den.
1: Hezký den, já právě stojím u vrátnice skladového areálu, ve kterém sklad elektrokoloběžek hoří. Kouř jsem viděl už z dálky, když jsem k místu přicházel. Ve vzduchu je cítit mírný zápach. Místní obyvatelé by tak podle vedení města raději neměli větrat. Přilehlá Stankovského ulice je z velké části uzavřena. Už když jsem sem jel, tak mě strážníci na kruhovém objezdu odkláněli pryč. Na několika místech jsou tady přes chodník natažené policejní pásky a stojí tady také hasičské cisterny. Zasahovalo tady kolem 20 jednotek, to je zhruba stovka hasičů. Někteří z nich už z místa odjeli a hasiči tak požární poplach, jak už jsme řekli, snížili ze třetího na druhý. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová mi řekla, že vyšetřovatelé ještě neví, proč sklad elektrokoloběžek začal hořet a známá není ještě ani způsobená škoda. Na místě jsou také policisté v civilním oblečení a dorazil taky kriminalistický technik.
0: Hasiči na místo povolali taky pásové rypadlo ze zbirohu, které má pomoci s odstraněním konstrukce haly. To už dorazilo?
1: Těžká technika tady ještě zatím není, měla by ale dorazit mezi 10. a 11. hodinou dopoledne. Hasiči pak s její pomocí hořící halu rozeberou a budou ji dále dohašovat. Vzhledem k tomu, že se budova zbortila dovnitř, můžou ji zatím hasit pouze zvenku. Hasiči zároveň pomocí proudu vody chránili i okolní haly, aby se na ně požár nerozšířil. Dodám ještě, že během požáru se nikdo nezranil a záchranné složky z hořící haly nemusely ani nikoho evakuovat. Zatím není jasné, jak dlouho ještě zásah potrvá. Místní obyvatelé tak ještě nějakou dobu budou muset počítat s dopravním omezením v blízkosti skladového areálu.
0: To byl reportér Richard Webs, který sleduje zásah hasičů u požáru skladové haly v Čelákovicích u Prahy. Richarde, díky. Zatím a naschledanou.
1: Hezký den a naslyšenou.

Posloucháte dopolední radiožurnál v pondělí 13. července, no a k dovolené samozřejmě patří i suvenýry. Ovšem ty se můžou v některých případech dost prodražit, na to pozor. Dovoz přírodnin jako korály i třeba růžový písek ze Sardinie je zakázaný. A my vám k těm problémům, které mohou nastat, řekneme víc, a to v dopoledním radiožurnálu ještě do půl jedenácté.

0: A už jsou 3 minuty po 10:45, pondělní dopolední radiožurnál a jedno upozornění před dovolenou. Kufr s živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička slepená z chráněných mušlí. To je pouze malý výběr ze suvenýrů z cest, které v posledních letech zabavili celníci v České republice. Dovoz přírodnin chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 tisíc druhů živočichů i rostlin, je totiž zpravidla zakázaný. No a porušení takového zákazu se vám na letní dovolené může pořádně prodražit, tak na to dávejte pozor. Tady je konkrétní varování.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. I tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned 2 druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1000 €.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod čirým nebem. V programu nechybí ani festival Jižní sféra z 2026, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od Oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: 400 tisíc korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Radiožurnál. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budínskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta, Ludvík i Budínský vinu v korupční kauze odmítají. Nejméně 27 lidí zemřelo při požáru baru v thajském Bangkoku. Dalších více než 60 je zraněných, třetina z nich velmi vážně. Češi podle ministerstva zahraničí mezi oběťmi nejsou. Záchranáři uvedli, že začalo hořet kolem půlnoci tamního času. Podle předběžného šetření požár zavinila špatná elektroinstalace od klimatizace. Oblastní rada ODS Prahy 1 se dnes sejde kvůli majetku svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Toho už dříve vyzvalo k odstoupení z kandidátky vedení strany. Důvodem je 230 milionů korun, které Dvořák zdědil po svém otci. Není totiž jasné, jak k ním jeho otec přišel a Dvořák to zatím dostatečně nevysvětlil. Česko čeká nadprůměrně teplý týden. Na většině území budou nejvyšší teploty přesahovat 25 stupňů. Na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu. Hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky. Sport. Tři české prvoligové kluby dnes sehrají další přípravné zápasy před startem nejvyšší domácí soutěže. Teplice vyzvou Innsbruck, Hradec Králové bude hrát s Wolfsbergem. Rakouského soupeře naopak nemá Olomouc, ta nastoupí proti Al Ahly Dubaj ze Spojených arabských emirátů. Fotbalová liga začne příští sobotu 25. července.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a ucpané příjezdy k letišti v Praze. Na D1 čekejte silný provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Pomaleji pojedete od 213. kilometru až k omezení v Brně, a to hlavně v kamionu. Na D1 se rozjíždějí

0: Kolony u Velkého Meziříčí směrem na Prahu. Omezení na mostě Vysočina skončilo a zbytek kolony je v okolí 148. kilometru se rozpouští. Na dálnici D7 u Prahy připomínáme ucpané příjezdy k letišti v souvislosti se stavbou u letiště. Kolony jsou tam z obou stran delší z Prahy a tam je to až na půl hodiny. Na silnice 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu je po nehodě v obci Habry neprůjezdná. Za benzínkou v Habrech se srazily 3 kamiony, vysypal náklad piva. Osobním autem se to dá objet přes město. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova popojíždějí kolony za Vystrkovem. Opravují tam vozovku, jede se k Ivadlově, zdržíte se v obou směrech až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti. Teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 25 a na horách většinou 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: A už připravujeme i odpolední vysílání. Vládní koalice se vrací k požadavku odvážet z lesů v národních parcích víc dřeva. Proč ochránci přírody před podobnými snahami varují a souvisí množství padlých kmenů v lese s rizikem vzniku požáru? Ptát se budeme v dnešních 20 minutách radiožurnálu odborníka na biologii lesa z hnutí Duha Jaromíra Bláhy. Vysíláme po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Tady je Radiožurnál. Přípravy na festival Colors of Ostrava finišují, brány areálu v Dolních Vítkovicích se otevírají už ve středu v poledne. No a Radiožurnál jako hlavní mediální partner bude u toho. Přímo v areálu zaparkujeme naše mobilní studio Airstream, ze kterého budou moderátoři Petr Král a Libor Bouček vysílat každý den. A přímo u nás uslyšíte i některé hvězdy festivalu, třeba Kateřinu Marii Tichou, Miraje, Marcela nebo Pokáče. Do Ostravy se už taky chystají třeba 21 Pilots, LP, Paris Paloma a desítky dalších hudebníků. Vysílání vítám teď uměleckého ředitele Colors of Ostrava, Filipa Košťálka. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Filipe, dva dny do začátku festivalu, co je teď potřeba udělat, na co se soustředíte?
1: Teď už je opravdu veškerý tým v areálu a staví se pódia, staví se partnerské prezentace i celé zázemí pro komfort návštěvníků. Už jsou tady stovky pracujících, takže jdeme opravdu do finiše.
0: Na Colors vystoupí Moby, Lord, Teddy Swims, další jsme už jmenovali a mohl bych ještě dlouho pokračovat. Tak řekněte mi, stihnou si vůbec interpreti prohlédnout nějakým způsobem město Ostrava? A nebo přijedou na otočku krátce na své vystoupení a pak zpátky? Jak ta jejich návštěva vypadá?
1: Velmi často je to tak, že tihle největší interpreti přijíždějí na poslední chvíli, protože jejich plány jsou nabité. Nicméně můžu prozradit to, že Lorde i Moby tady budou už o den dřív, takže třeba někdo ze šťastlivců bude mít šanci je potkat i ve městě, ale konkrétní jejich plán neznáme.
0: Zastavme se ale ještě u novozelandské zpěvačky Lorde, jedné z hvězd sobotního večerního programu. Fanoušci žádali prodloužení jejího koncertu. Tak podařilo se to? Jak dlouho zahraje?
1: Povedlo se to, původně jsme plánovali pouze hodinový set, ale opravdu fanoušci si, jak se říká, vytleskali to, aby se jejich zážitek na Colors s Lorde prodloužil. Bude to nakonec 75 minut, takže stihne zahrát mnohem víc hitů a mám velkou radost, protože logisticky dostat celou tuhle show do Ostravy je náročné, ale i tak si pro nás našli čas, aby ten zážitek byl ještě delší.
0: Víme, že z pražského hlavního nádraží ve středu v 10.30 vyjíždí do Ostravy speciální vlak Colors Express. Co v něm fanoušci při cestě zažijí tentokrát?
1: Kromě skvělé atmosféry, samozřejmě, protože bude plný fanoušku festivalu, vystoupí i uskupení Gufrau, taky se tam bude páskovat, to znamená, že nikdo už se dále nezdrží třeba u areálu s výměnou stupenku za festivalový pásek. No a také návštěvníky, nebo ty, kteří pojedou tímhle Colors Expressem, čekají dárečky od partnerů a taky maximální komfort v tom, že budou vystupovat přímo na nádraží Ostrava Střed, který je úplně nejblíž festivalovému areálu.
0: Říká umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek. Děkuju.
1: Díky moc, těšíme se na vás v Ostravě.
0: My se taky těšíme, protože připomínám, že rozsáhlé vysílání přímo z festivalu chystá od středy taky Radiožurnál. A teď už v dopoledním vysílání v 10.39 Lorde a Greenlight. I do my makeup in somebody else's car.

10.46, pondělní dopolední Radiožurnál, a hasiči už pátý den zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Stále prolévají sutiny a dohašují ohniska. Ráno se v okolí otevřely některé instituce. No a detaily z místa už za chvíli živě od naší reportérky. Zůstaňte u nás.

0: Ve Zlíně se dnes otevřel krajský úřad i další objekty v okolí požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Nepřístupné byly od čtvrtka, kdy 11-podlažní budovu číslo 34 zachvátil požár. Hasiči mají teď oheň pod kontrolou, dál ale prolévají sutiny a dohašují ohniska. A z místa se teď živě hlásí reportérka Tereza Chrastinová. Dobrý den.
1: Dobrý den, já se právě nacházím na vyhlídkové terase znovu otevřené budovy číslo 21, takzvaného Baťova mrakodrapu. Vidím tedy místo hezky z výšky, vidím ohořelou střechu i vnitřní propadlá patra, ze kterých stále stoupá dým. Na místě zůstává 6 jednotek hasičů, kteří sutiny i nadále ochlazují. Velitel zásahu Zdeněk Otrusina mi potvrdil, že původní plán, že se budova předá dnes majiteli, vlastně padá, protože situace ještě potřebuje nějaké dohašování. Zůstávají zavřené i parkoviště v bezprostředním okolí. Omezení nadále trvají také v části Vavrečkovy ulice i na nábřeží u řeky Dřevnice, odkud hasiči čerpají vodu, a zůstane to tak minimálně do středy. Uvolnilo se ale parkoviště u vlakového nádraží a průjezdné jsou ulice v okolí otevřených institucí.
0: Víme, že policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Dá se odhadnout, kdy se na místo dostanou vyšetřovatelé?
1: Kriminalisté a vyšetřovatelé hasičů začínají na vyšetřování pracovat. Do budovy každopádně nesmí, vlivem požáru a částečného zřícení je budova pořád velmi nestabilní a hrozí její další zřícení. Na místo tedy lidská noha nevstoupí, pomáhá hasičům dron. Jinak co se týče toho vyšetřování, dá se předpokládat, že proces bude trvat měsíce. Hasiči také žádají veřejnost o fotky, videa, očitá svědectví a ocení určitě informace například o stavu budovy, protipožárních opatřeních budovy a tak dále. Tohle vše totiž může příčinu požáru pomoct odhalit.
0: Ze Zlína naše reportérka Tereza Chrastinová. Terezo, děkujeme za informace a nashledanou. Díky.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
0: 7 minut a bude 11 hodin. Radiožurnál pro vás chystá další zprávy. Nenechte si je ujít.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Osekávání výroby a obavy z masivního propouštění a taky ze zavírání fabrik. Co se to děje u koncernu Volkswagen a má se bát i Škoda? Probereme to.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Vláda bude projednávat výstavbu malého modulárního reaktoru. Německo přijalo dalšího muže nakaženého ebolou. Lukostřelkyně Horáčková poprvé ovládla soutěž světového poháru. Silnice z Kolína do Havlíčkova Brodu je po nehodě v obci Habry neprůjezdná. A bude polojasno, na severovýchodě víc oblačnosti a teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát mít nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
3: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
1: Malé reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit postupnější výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl. Zemědělci v Moravskoslezském kraji odhadují nižší úrodu obilí než minulý rok. V některých oblastech o více než 30%. Růst plodin ovlivnilo počasí. Podle ministerstva zemědělství spadlo v Česku v prvním pololetí nejméně srážek za posledních 64 let. Nedostatek obilí v Česku ale nehrozí, říká předseda Agrární komory Ostravsko Vilém Tomíček.
4: Obilí je nadbytek ještě z loňska. Zemědělci spíš mají problém s cenou. Je velice nízká cena obilí, komodit, všeho. Co se týká zas živočišné výroby a chovu dobytka, bude málo slámy, protože ty obiloviny vzhledem k suchu jsou i málo narostlé, málo vysoké, takže i té slámy pro dobytek bude málo.
1: Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. Zdravotník, který v africkém Kongu pracoval pro humanitární organizaci, je teď v péči lékařů ve Frankfurtu nad Mohanem. Prvního nakaženého z Afriky přijalo Německo už v květnu. Stejný měsíc byl muž s podezřením na nákazu hospitalizovaný taky v Česku. Počet případů eboly v Kongu stoupl už skoro na 1900. Bezmála 700 nakažených zemřelo. Epidemie se podle afrických zdravotníků šíří nejrychleji v historii. Bartošovická záchranná stanice na Novojičínsku postavila výběh pro velké šelmy. Má 3000 metrů čtverečních a sloužit bude pro zvířata, jako jsou třeba vlci a rysy. Velké šelmy ošetřují záchranáři velmi vzácně, říká ředitel záchranné stanice Petr Orel.
5: Předpokládáme, že tady budeme moct adaptovat nebo nějakým způsobem rehabilitovat i třeba nějakou spárkatou zvěř a podobně, prostě to, co bude, nebo třeba jezevci. Jde o to, aby se navykli zase na tu divočinu a navedli se na třeba na potravu přirozenou a pak mohli být do vhodných lokalit vypuštěny.
6: Sport. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set a emoce po triumfu popsala mistryně světa z roku 2023 pro Radiožurnál Sport.
7: Když to tam padlo, tak ze mě spadlo úplně všechno a byla jsem strašně šťastná, protože se mi splnil nějaký cíl, kterýho jsem hrozně dlouho chtěla dosáhnout a ještě k tomu jsem si vlastně vystřídala letenku do Mexika, takže pak už mě to vlastně došlo, většinou mi to dojde, když pak vidím na stupních vítězů vztyčenou naší vlajku, zaspívám si hymnu a slzy tam jdou taky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na místecké dálnici u Paskova, zavřená silnice Kolín Havlíčkův Brod. Na D56 z Ostravy směrem do Frýdku Místku z Bystřete u sjezdu na Paskov. Na kilometru 44 leží v pravém jízdním pruhu hliníkový profil, asi 2 metry dlouhý a vybočuje se. Silnice 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu je v obci Habry neprůjezdná. U benzínky se tam srazily 3 kamiony, vysypal náklad piva. Oběd se to dá přes Bačkov anebo osobním autem přes obec. Ucpaný je i průjezd Žďárem nad Sázavou ve směru na Havlíčkův Brod. Na silnici 19 opravují železniční most, hlásí naše zpravodajka.
9: Je tam jednosměrný most na semafor a kolony až na 20 minut.
8: Silnice 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta. Na výjezdu z Čankovic stojí kamion, řidič mění kolo. Nepřehledná situace.
10: Je tam přímo za zatáčkou, jo? Jako, jak už se vyjíždí z Čankovic, je to celkem nepříjemný místo, nepřehledný.
8: A ještě do Prahy jsou ucpané příjezdy k letišti v Praze v souvislosti se stavebními pracemi u letiště. Zdržíte se v obou směrech, jak od Slaného, tak i z Prahy. Delší je fronta z Prahy až na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 25 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál a je s vámi Jiří Chum.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu rozhodla, že vrátí právníkovi Miroslavu Janstovi 400 tisíc korun. Tyto peníze mu zabavila v korupční kauze pražské nemocnice Motol. Zjistil to náš investigativní tým a reportér Artur Janoušek bude už za chvíli živě v dopoledním Radiožurnálu. Pokračujeme 6 minut po 11. Dobrý den.
2: Dopolední Radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Právník Miroslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun, které mu policie loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z policejního usnesení, které Radiožurnál získal. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli pražské nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstku Pavlu Budinskému pomáhali legalizovat milionové úplatky. Podle policie ale nelze prokázat, že by peníze zajištěné právě u Jansty doma pocházely z korupce. Detaily a reportér investigativní redakce Artur Janoušek. Arture, dobrý den.
1: Hezký den. Z toho policejního usnesení, které jsme získali, vyplývá, že policisté velmi podrobně ty zajištěné bankovky zkoumali, hledali třeba otisky prstů a další stopy, aby zjistili například to, kdo měl ty peníze v ruce. Nakonec konstatovali, jak už jsme řekli, že nebylo prokázáno, že by ty peníze souvisely s tou korupční kauzou v Motole, a to jejich policejní zkoumání bylo dokonce tak důkladné, že policie podle Jansty ty jeho bankovky znehodnotila, takže teď těch 400 tisíc mu bude vracet, takže mu částku pošle na účet.
0: Co na to rozhodnutí policie Jansta říká?
1: On nám řekl, že ty peníze byly jeho, že nějak nesouvisely s tou korupční kauzou, a proto vrácení těch zajištěných peněz podle svých slov očekával.
2: Ty zabavené peníze u mě doma, tak na to říkám, že jsem s tím počítal, protože nejsem si vědom, že kdykoliv bych přijal jakékoliv peníze pocházející z trestné činnosti.
1: My jsme se obrátili i na úřad Evropského veřejného žalobce, který vyšetřování toho případu dozoruje. Mluvčí úřadu Paula Tello Alvesová jen obecně uvedla, že vrácení peněz nemá žádný vliv na probíhající trestní řízení, a tedy samo o sobě neznamená, že by dotyčný byl nevinný. Dodala ještě, že ten zajištěný majetek se vrací, pokud už neslouží jako důkaz, nebo když jeho hodnotu výrazně převyšuje jiná hodnota, například uhrazená kauce. A já tady jenom připomenu, že Jansta složil loni v srpnu kauci 15 milionů korun, aby se dostal z vazby.
0: Jansta ale není jediný, komu policie majetek zajistila. Jak je to u ostatních?
1: Ano, v té korupční kauze nemocnice Motol policie obvinila loni celkem 19 lidí, také bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho bývalému náměstkovi Pavlu Budinskému policie zajistila majetek. Jde například o peníze, nemovitosti v Česku, ale i v zahraničí, podíly v obchodních společnostech, auta nebo cennosti. Těm hlavním aktérům policie zajistila majetek celkem za zhruba 500 milionů. Nikomu dalšímu, kromě Jansty, ale majetek zatím nevrátila. A já ještě dodám, že Jansta, Ludvík i Budinský v tom korupčním případu jakoukoliv vinu odmítají.
0: Říká náš investigativní reportér Artur Janoušek. Arture, díky.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: A připomínám taky, že detaily najdete i na webu iRozhlas.cz.

Ukrajinu čekají velké změny ve vládě. Dosavadní premiérka Julia Svyrydenková má už zítra podat demisi. A my o tom budeme ještě v dopoledním Radiožurnálu mluvit do 11:30 s naším tamním zpravodajem Martinem Dorazínem.

0: A na celých 5 minut po 4:12 v dopoledním radiožurnálu Novinky z Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hledá nového premiéra. Včera se setkal s kandidáty a zítra by vláda premiérky Julie Svyridenkové měla podat demisi. Na Ukrajině všechno sleduje náš stálý zpravodaj Martin Durazín. Martine, zdravíme tě.
1: Dobrý den z Oděsy.
0: Už se ví, kdo by měl dál vést ukrajinskou vládu v těch těžkých válečných dobách?
1: Zatím oficiálně není nic jisté, jenom jména těch lidí, se kterými se prezident Volodymyr Zelenský včera setkal a mluvil s nimi jako s možnými kandidáty na post ministerského předsedy, ale média jednoznačně favorizují postavu, která je v zahraničí méně známá, možná v obchodních kruzích, ale rozhodně ne v politických, a to je bývalý šéf, ředitel z velké sítě premium benzínek VOK, posléze předseda představenstva dva státních gigantů, jako je Ukrnafta a ředitel společnosti Naftohas, které zrekonstruoval a vyvedl je tedy z těch záporných čísel do plusu, čili má značné manažerské schopnosti, a to je zejména zkušenost v energetice, a to je zřejmě to, oč prezidentu Zelenskému šlo, aby tam byl schopný manažer, protože energetika, to znamená její obrana, její rozvoj, to je pro Ukrajinu otázka přežití třeba další těžké válečné zimy. No a Julie Svyridenková pojede do Spojených států pravděpodobně jako velvyslankyně, protože Zelenský tam chce mít silného člověka. Ona má obrovské zkušenosti v jednání s americkými partnery, byla u zásadní klíčové dohody pro ukrajinsko-americké vztahy, která se týká využívání ukrajinského ropného bohatství, a Zelenský tam chce mít zkrátka silného člověka, což bývalá prezidentka rozhodně bude.
0: Na Ukrajině,
1: bývalá premiérka tedy.
0: Premiérka. Na Ukrajině přitom žádná vládní krize nenastala. Proč se tedy vůbec prezident Zelenský rozhodl právě teď obměnit kabinet?
1: Souvisí to s důrazem na zahraniční politiku, na ty základní vektory, to znamená klíčový partner Spojené státy, země Severoatlantické aliance, ale také Perského zálivu, Čína a další země, a Zelenský chce stanovit jakousi personální odpovědnost za tyto směry, za tyto resorty, takže bude pověřený jeden z ministrů, který se tím bude zabývat a bude za to skládat účty přímo prezidentovi, a to vlastně souvisí s celou tou rekonstrukcí vlády.
0: Změny se mají dotknout i bezpečnostních a silových složek, tak už se ví, co všechno se bude měnit a proč?
1: Zatím pouze neoficiálně, mluví se o tom, že by o své místo mohl přijít ministr obrany Michailo Fedorov, to ale vůbec není potvrzeno z různých zdrojů, jsou to takové zatím spekulace, no a mluví se také o novém šéfovi tajné služby SBU.
0: Říká živě z Ukrajiny Martin Durazín, náš tamní zpravodaj. Martine, díky a nashledanou.
1: Hezký den.
0: 11 hodin 22 minuty, dopolední radiožurnál v pondělí 13. července roku 2026. Už v 11:30 pro vás chystáme další zpravodajský servis, včetně předpovědi počasí a samozřejmě i dopravy. Máte-li cokoliv z dopravy 800 553 553, call centrum Zelené vlny.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál, 11:30. Zprávy a Kateřina Clausidisová.
2: Nabídky na dostavbu dálnice D35 podali celkem 3 firmy, informovalo o tom Ministerstvo dopravy. Jde o takzvaný PPP projekt, ve kterém má na dostavbě úseku mezi Opatovcem a Mohelnicí stát spolupracovat se soukromými firmami. Soukromý koncesionář dálnici postaví a bude jí 22 let provozovat a udržovat. Celková hodnota nabídek se pohybuje kolem 1,70 až 680 miliardami korun. Nejvhodnějšího kandidáta chce ministerstvo vybrat v září. V thajském Bangkoku zemřelo 27 lidí při požáru baru. Přes 60 dalších lidí je zraněných, z toho více než 20 velmi vážně. Podle předběžného vyšetření tragédii zavinila elektroinstalace. Požár podle svědků vznikl na pódiu a rychle se rozšířil. Útěku z podniku podle úřadů lidem bránili stoly a basy piva. Thajský premiér při návštěvě místa neštěstí řekl, že někteří lidé se před plameny a kouřem ukrývali na záchodech. Právě tam nakonec záchranáři našli nejvíce mrtvých. Na místě požáru budovy 34 ve Zlíně zůstává dnes 6 jednotek hasičů, kteří sutiny nadále ochlazují. Velitel zásahu Zdeněk Otrusy na Radiožurnálu potvrdil, že budovu stále nemůžou předat. Zavřené je i parkoviště v bezprostředním okolí. Za dovoz suvenýrů ze zahraničí můžou lidem hrozit pokuty až 1,5 milionu korun. Mezinárodní úmluva CITES totiž zakazuje dovážet více než 40 tisíc druhů ohrožených živočichů, a to i výrobky z nich. Pokud si lidé nejsou jistí, jestli je legální dovést si nějakou upomínku, můžou se i na dálku obrátit na Českou inspekci životního prostředí. Sport. Tenistu Víta Kopřivu čeká vstup do turnaje v chorvatském Umagu. Večer nastoupí proti domácímu reprezentantovi Prežmičovi. V Aténách se představí Sára Bejlek, tu čeká Slovenka Morvajová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprojezdná D8 na Drážďany a zavřená silnice 38 Kolín Havlíčkův Brod. Dálnice D8 ve směru z Prahy na Drážďany je teď před hranicemi s Německem neprůjezdná. V tunelech Panenská a Libouchec je omezení a teď předělávají dopravní značení. Zastavili na chvíli provoz v obou směrech. Osobním autem se to dá objet přes Nakléřov a Varvažov. Kamiony ale musí počkat. Nemělo by to trvat dlouho. Na dálnici D1 silný provoz a kolony čekejte na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy. Poprvé se brzdí zhruba na 218. kilometru a nesouvislá roztrhaná kolona je až do Brna k omezení na 196. Hlavně kamiony po pojíždění osobním autem zastavíte na chvíli pouze u Holubic v okolí 210. kilometru. Na dálnici D7 u Prahy připomínáme ucpané příjezdy k letišti v souvislosti se

0: stavbou u letiště. Kolony jsou tam v obou směrech na 10 až 15 minut. Na silnice 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu je v obci Habry neprůjezdná. U benzinky se tam srazily 3 kamiony a vysypal náklad piva. Oběd se to dá přesovat z Bačkov anebo osobním autem přes Habry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude většinou polojasno, jen na severovýchodě a severu republiky může být i oblačno. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Možná už přibližně za rok nebudou moci děti ve školách používat mobilní telefony. Tuhle novinku budou prosazovat premiér a ministr školství. Jak to tedy má vypadat v praxi a k čemu to má být dobré, rozebereme v Antiviru v dalším vysílání dopoledního Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Antivirus.
1: Premiér a ministr školství společně navrhují plošný zákaz mobilů a další elektroniky ve školách. Školy ale používání telefonu regulují už teď. Co by se tedy mělo změnit a proč? To je téma dnešního Antiviru s Janou Magduňovou a Honzou Cibulkou. Vítám vás.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Za zákazem stojí ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš, oba z vládnoucího hnutí ANO. Změna má tedy šanci projít. Co by se mělo změnit oproti současnosti?
2: Dnes platí, že pravidla používání mobilů a další elektroniky si školy mohou upravovat sami. Mohou telefony zakázat, povolit nebo třeba omezit, k čemu je žáci smějí používat a kdy. Většina škol to také dělá. Z aktuálního průzkumu ministerstva školství vyplývá, že má taková pravidla 93% škol.
4: Co přesně potom školy regulují, to se liší. Více než polovina základních škol na prvním stupni zakazuje mobily o přestávkách, dalších 37% je o přestávkách nějak omezuje. A není překvapivé, že drtivá většina škol mobily zakazuje nebo reguluje během výuky.
2: Novela tento režim zpřísňuje a zakazuje používání elektronických zařízení o přestávkách, přičemž ani školy nemohou dát ze zákazu výjimku, pokud nejde o zdravotní důvody na straně studentů. A právě tento nepřekročitelný zákaz o přestávkách je vlastně nový. Dnes se školy mohou stanovit vlastní pravidla, nově jim to má diktovat zákon.
4: Týkat se to má jak předškolního vzdělávání, tedy školek, tak i povinné školní docházky na prvním a druhém stupni.
1: No a mluvíme tady jenom o mobilních telefonech, co třeba tablety nebo chytré hodinky.
2: Na ty zákon pamatuje taktéž a mluví o jiných elektronických komunikačních zařízeních. Podle důvodové zprávy se to má týkat vší elektroniky, která umí přijímat nebo vysílat elektromagnetické vlny. Tam patří právě chytré hodinky, tablety, počítače, ale třeba i fotoaparáty nebo obyčejné rádio na baterky. Doslovným výkladem by tam spadly i AirTagy, tedy malé vysílače, které rodiče dávají dětem třeba do aktovky pro případ, že potomek tašku někde zapomene.
4: Zrovna u tabletů nebo laptopů to pak může způsobovat obtíže v některých školách, si na nich totiž studenti dělají zápisky. Těmto sice škola bude moci i nadále dovolit během hodin. O přestávkách to ale zákon zakáže. Takový student si tedy během polední pauzy nebude moci opakovat na písemku na další hodinu.
1: No a když si školy mobily regulují už teď, proč je vůbec potřeba nový zákon?
2: Oba navrhovatelé píší, že mobily ve školách ruší pozornost dětí a ty se tedy méně soustředí na výuku. Používání telefonu může být ze strany dětí problematické a může údajně vytvářet závislost a nadměrné používání má také souviset s depresemi a úzkostmi u dětí.
4: Důvodová zpráva píše, že tohle všechno vyplynulo mimo jiné i z konzultace s Národním ústavem duševního zdraví. Nejde ale do detailů a neodkazuje na žádné odborné studie, které by měly ty zmíněné dopady prokazovat.
2: Nám zatím ústav nebyl ochotný říct, zda tahle konzultace vůbec proběhla a co konkrétně k zákazu mobilu oběma poslancům doporučili. Ale máme k dispozici výzkumnou zprávu z Masarykovy univerzity v Brně, která srovnávala dopady zákazu mobilu v 21 evropských zemích. Podle výzkumníků jsou dopady takových kroků ale spíše marginální a ke zmírnění stresu nebo kyberšikany u dětí vůbec vést nemusí.
4: No a kritické připomínky k návrhu zákona poslal i dětský ombudsman. Podle něj by bylo vhodné o výchovných otázkách rozhodovat na úrovni rodičů nebo škol, nikoli zákonem. Přitom pro podobné případy mají právě školy své školní parlamenty, kde se mohou děti, rodiče a pedagogové na podobných opatřeních domlouvat. Výhodu to má i proto, že děti jsou do rozhodování zapojené a spíše tak případné omezení respektují.
1: Honza Cibulka, Jana Magduňová, Antivirus, díky za něj.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Support Les Bians bude 11:45. Tady je pondělní dopolední radiožurnál a wimbledonská šampionka Linda Nosková se vrátí do Česka a začne jí kariéra po velkém tenisovém titulu. I o tom ještě do 12.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D8 z Prahy na Drážďany je před hranicemi s Německem v obou směrech neprůjezdná. Podle ŘSD je to kvůli závadě na bezpečnostních systémech v tunelu. V tunelu probíhá údržba, jsou zavřené teď v obou směrech. Zatím není jasné, jak dlouho uzavírka potrvá. Každopádně kolony se prodlužují v obou směrech. Osobním autem objíždějte přes Nakléřov a Barvažov anebo přes Petrovice. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tenistka Linda Nosková se právě dnes vrací do Česka jako vítězka Wimbledonu, a to po výjimečném sportovním představení a poslavnostní večeři wimbledonských šampionů. Pro 21-letou tenistku jde o první grandslamový titul, takže teď vůbec neví, co jí mimořádný úspěch do budoucna přinese a jak moc se její život změní. Už před odletem z Londýna ale tušila, že následující týdny mohou být pro ní hodně náročné.
1: Já myslím, že až se vrátím zpátky do Přerova, tak to bude asi hodně lidí, co mě bude chtít vidět. Teďka na další dny netuším, jaký budu mít plán. Budu se snažit tohle si co nejvíce a nejrychleji uvědomit, ať si to můžu užít.
2: A tím Linda Nosková myslela, aby si co nejdřív uvědomila, že je wimbledonskou šampionkou, že získala zlatostříbrný talíř, o kterém sní spousta dívek už když začnou hrát tenis.
1: Talíř mám všude sebou. Je to fakt hodně na uvědomění. Až moc momentů na jednu chvíli, na nějaký 10-15 minut.
2: Vypráví Linda Nosková, která měla jako vítězka po proměněném matchballu program ve slavném klubu Nalinkovaný. Převzala pohár, pronesla proslov na kurtu, v útrobách centrálního stadionu se potkala s Kate, princeznou z Walesu, s bývalými slavnými tenistkami Martinou Navrátilovou nebo třeba Petrou Kvitovou.
1: Petrou Kvitovou, kterou jsem vždycky se na něj dívala jako malá holka.
2: Ale co se bude dít teď po návratu do Česka i třeba do Přerova, kde žije, netuší.
1: Za pár týdnů zase začíná nový turnaj zase na novo, takže to taky bude další lekce, kterou se budu muset naučit.
2: Neví zatím Linda Nosková, co s ní úspěch udělá ani na dalších turnajích.
1: Na sebe jsem strašně pyšná, jak jsem to zvládla, ale zase na druhou stranu já se nejsem úplně člověk, který by si z těch výher bral extrémní sebevědomí. Možná tohle bude výjimka, nevím.
2: Ale naději dávají slova od lidí, kteří Lindu Noskovou dobře znají. Třeba tatínek Drahoš, který byl u titulu své dcery přímo v Londýně.
3: Ona nikdy se nedělala moc z těch proher.
2: Oceňuje nadhled své dcery a třeba také její dobrodružné výpravy do různých koutů světa Drahoš Nosek.
3: Na podzim pojede někam, plánuje zase nějakou akci velikou. Mně se to líbí.
2: A také Tomáš Krupa, trenér tenistky, je optimistou.
4: Já myslím, že ona zůstane stejná a bude se tenisem bavit. Nevím, jestli se stane větší profesionálkou proto, že vyhrála jako Wimbledon.
2: Myslí si trenér Tomáš Krupa, podle kterého má Linda Nosková ještě sportovní rezervy. I když její přístup, že tenis rozhodně není všechno, je možná velmi zdravý do vysoce konkurenčního prostředí.
4: Jakože úplně super, super, jako zažraná, jako profik, jako není. Uvidíme, třeba i to změní a bude víc, ale to neznamená, že vyhraje víc titulů.
2: Řekl trenér wimbledonské šampionky Tomáš Krupa. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Tomáš Pancíř pro vás dnes připravil polední publicistiku. Přišel do studia pozvat nás. Tomáši, co chystáš? Vítej.
1: Dobrý den. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Jaké to může mít důsledky, co vyplývá z ústavy ohledně spolupráce a komunikace premiéra a prezidenta a jestli do toho může vstoupit ústavní soud? Na to se zeptám ústavního právníka z pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy Ondřeje Projse. Jak zjistil Radiožurnál, ministr zdravotnictví chce rozšířit možnost využít umělé oplodnění i pro ženy bez partnera, proti jsou zástupci motoristů Sobě a SPD. Jestli je rozšíření možnosti umělého oplodnění rozumné, nebo jestli by přineslo nějaká rizika, to nám řekne odborník na etiku, také kněz ze třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Orkovácha. A ukrajinský prezident avizoval změnu politické strategie země, v té souvislosti skončí ve funkci premiérka, další členové vlády. To bude téma pro analytika Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka.
0: Za 4 minuty 12 hodin hlavní zprávy a po nich ve 12:10 Tomáš Pancíř a avizovaná publicistika. Díky za pozvání.
1: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Předání objektu majiteli odkládají. Právník Miloslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun, které mu policie zajistila v korupční kauze Motol, zjistil to Radiožurnál. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková se vrací do Česka, nově je sedmá ve světovém žebříčku. Závada bezpečnostních systémů uzavřela dálnici D8 v tunelu Liboucheč a Panenská. A bude polojasno, na severovýchodě oblačno, teploty až 31 stupňů. Je pondělí 13. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Sousedisovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli se odkládá. V okolí budovy dnes hasiči zpřístupnili několik ulic, otevřel taky krajský úřad. A z místa se hlásí reportérka Tereza Chrastinová.
6: Otevřen je Baťův institut i takzvaný Baťův mrakodrap, z jehož terasy je výhled na zasaženou budovu. Z trosek budovy i nadále stoupá dým. Na místě tak zůstává 6 jednotek hasičů, kteří stavbu ochlazují a ohniska dohašují. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny se tak předání budovy majiteli odkládá minimálně na středu a zůstávají zavřená také třeba parkoviště v bezprostředním okolí. Jinak hasiči a kriminalisté začínají s vyšetřování, pomáhá jim dronová technika, protože budova je po částečném zřícení velmi nestabilní. Hasiči také žádají veřejnost o fotky, videa nebo poznatky o stavu budovy, které mohou pomoci odhalit příčinu požáru. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
5: Policie vrátí právníkovi Miroslavi Janstovi 400 tisíc korun, které mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získala Radiožurnál. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli pražské nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budínskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce.
7: Miroslav Jansta Radiožurnálu řekl, že rozhodnutí policie očekával.
8: Jsem s tím počítal, protože nejsem si vědom, že kdykoliv bych přijal jakékoliv peníze pocházející z trestné činnosti.
7: Mluvčí úřadu evropského veřejného žalobce Paula Telo Alvésová řekla, že vrácení peněz nemá vliv na vyšetřování samotného případu. Celkem policisté obvinili v korupční kauze nemocnice Motol 19 lidí. Hlavním aktérům zajistili majetek za zhruba 500 000 000. Nikomu dalšímu kromě Jansty peníze nevrátili. Jansta, Ludvík i Budínský vinu odmítají. Artur Janoušek, Radiožurnál.
5: Hasiči stále zasahují u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Oheň mají pod kontrolou, už se dál nešíří. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila a je u toho reportér Richard Webs.
9: Do Čelákovického průmyslového areálu dorazilo asi před hodinou a půl pásové rypadlo ze zbyrohu. Hasiči s ním zbourají hořící budovu, aby ji mohli dohasit také zevnitř. Kvůli tomu, že se budova zbortila, ji totiž hasili zatím pouze zvenku. Na místě stále zůstává několik hasičských cisteren. Zasahovalo tady celkem asi 25 jednotek. Některé z nich ale odjeli a hasiči tak snížili stupeň požárního poplachu ze 3. na 2. ze 4. Během zásahu se nikdo nezranil. Lidé by ale stále kvůli zápachu z hořící budovy doma neměli větrat. Dopravní omezení ve Stankovského ulici zůstává. Z Čelákovic u Prahy, Richard Webs, Radiožurnál.
5: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění spermiemi od dárců. Minister by ale mohl narazit u koaličních partnerů.
10: Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha už teď ženy stejně legislativu obchází.
11: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit.
10: Někteří členové SPD i motoristů ale se změnou nesouhlasí. Pro by naopak mohly být některé opoziční strany. Například lidovci ale upozorňují na biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a i kvůli tomu záměr nechtějí podpořit, říká jejich poslanec Tom Filip.
12: Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
10: Adam Vojtěch to ale odmítá. Pokud bude změna schválena, ženy by si zákrok platili plně sami. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
13: Nejméně 27 lidí uhořelo a dalších 63 skončilo s vážnými zraněními v nemocnici. A to poté, co hudební klub v thajském Bangkoku zachvátil požár. Podle hasičů a policie měl celý objekt nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení. A následný požár se rozšířil obrovskou rychlostí do klubu, který současně sloužil jako pivovar.
14: Podle svědků se krátce před požárem začalo kouřit z pódia. Potom přišel záblesk a silná rána. Hasiči proto pracují s verzí, že hořet začalo kvůli nesprávně instalované nebo nedostatečně zabezpečené elektroinstalaci. Podle bangkokského guvernéra se většina lidí nadýchala jedovatých splodin. Upadla a už nestihla před ohněm utéct. Několik lidí pomohli ven z podniku vyvést hasiči a ostatní hosté. Restaurace s hudební produkcí se nachází nedaleko světoznámého víkendového trhu Chatuchak, který každoročně navštíví miliony cizinců z celého světa. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
13: Paříž hostí další kolo jednání takzvané koalice ochotných. Do francouzské metropole přijede nejméně 25 lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státníci budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko.
15: Paříž chce ukázat, že spojenci Ukrajiny nejsou unavení. Koalice ochotných, která sdružuje 35 převážně evropských zemí, bude jednat například o protizdušné obraně pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře mluvil o tom, že by Kyjev mohl získat licenci na výrobu raket do amerických patriotů. Podle expertů oslovených agenturou Reuters ale potrvá nejméně další rok, než jejich výroba na Ukrajině odstartuje. Státníci budou řešit taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil nedávno o plánovaném společném vojenském cvičení zemí koalice ochotných. Vojenské ústředí této mise je na předměstí Paříže a má společné francouzsko-britské vedení. Tématem schůzky budou taky nové protiruské sankce a opatření proti ruské stínové flotile. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
13: Čtyři kina v Praze a Brně promítají až do neděle vybrané filmy z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A to ve festivalových ozvěnách Šarivary.
16: Dokola, to samý. Teď máme pěkný život.
17: Drama Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli a dalších 26 snímků mohou do 19. července zhlédnout diváci v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost nebo v brněnském skalním letňáku Janáček. Z českých filmů se bude promítat také třeba Čika Čeka, který otevírá téma queer komunity a drag show.
18: On je to hlavně příběh o matce a synovi a je to příběh o jinakosti, která nutně není právě queer.
17: Říká režisér Šimon Holý. V rámci festivalových ozvěn Šarivary dorazí do kin i zahraniční snímky, například v Cannes oceněné Fjord a Znenadání. Filip Svoboda, Radiožurnál.
19: Sport. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si po wimbledonském finále polepšili ve světovém žebříčku. Vítězka travnatého grandslamu Nosková je nově 7. Poražená Muchová dokonce 6. Linda Nosková se dnes vrací do Česka a už v Londýně tušila, že to může mít po příletu domů se získaným titulem náročnější.
20: Já myslím, že až se vrátím zpátky do Přerova, tak to bude asi hodně lidí, co mě bude chtít vidět. Teďka na další dny netuším, jaký budu mít plán. Budu se snažit tohle si co nejvíce a nejrychleji uvědomit, ať si to můžu užít. A za pár týdnů zase začíná nový turnaj zase na novo, takže to taky bude další lekce, kterou se budu muset naučit.
19: Žebříčkové maximum si vyrovnal nejúspěšnější český tenista v letošním ročníku Wimbledonu Jiří Lehečka. Po postupu do osmifinále se vrátil na 12. příčku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Zavřená D8 u tunelu Panenská, neprůjezdná i dálnice D3 u Soběslavy. Dálnice D8 z Prahy na Drážďany je neprůjezdná obousměrně u tunelu Panenská a Libouchec. V tunelech údržba vypadly teď bezpečnostní systémy. Snaží se to opravit, teď ale dálnice stojí. Objíždějte přes Nakléřov anebo Libouchec a Petrovice. Zavřenou máme teď i dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu. Za sjezdem na Soběslav na kilometru 90 91 narazil kamion do svodidel a zasahují záchranáři. Sjíždějte na 95. kilometru na Soběslav a jděte po staré silnici. A ještě dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy, pozor za Humpolcem. Na kilometru 85 leží mezi jízdními pruhy pneumatika, roztrhaná pneumatika od kamionu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Bude polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti, teploty 27 až 31 stupňů, na severu 25 a na horách dnes naměříte kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, dnes s Tomášem Pancířem.
3: Poškozuje zemi, pokud spolu nekomunikují prezident a premiér? Mělo by se Česko přidat ke státům, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera? A jak by se mohla proměnit politická strategie Ukrajiny, což avizuje prezident Zelenský? Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Informovala o tom Česká televize. Předseda vlády České televizi sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. My jsme ve spojení s Ondřejem Projsem z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne.
22: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
3: Dá se z ústavy dovodit, že by nejvyšší ústavní činitelé měli konzultovat zahraniční politiku, že by měli mít na tohle téma pravidelné schůzky?
22: Dá se to dovodit, protože ústava ve skutečnosti o zahraničně politických otázkách hovoří téměř výlučně ve vztahu k prezidentovi, pokud jde o, řekněme, ty ústavní činitelé. To znamená, měl by to být naopak zájem vlády na tom se koordinovat s prezidentem, který má konkrétní pravomoci v této oblasti, ať už se to týká jmenování těch diplomatických zástupců, ať už se to týká ratifikace nebo sjednávání dokonce mezinárodních smluv. Takže určitě je to zájmem primárně vlády koordinovat a řekněme tu politiku s prezidentem republiky probírat natolik, aby mohla realizovat své konkrétní politické záměry.
3: Říkáte, že to je zájmem vlády. Ze slov Andreje Babiše to vypadá, že Andrej Babiš si to úplně nemyslí. On na toto téma doslova řekl, teď budu citovat, proč bych se měl na něčem koordinovat? My máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně, tolik slova Andreje Babiše, tím zájmenem myslel prezidenta Petra Pavla v souvislosti s kampaní. Koaliční politici v posledních dnech opakovaně mluví a připomínají, že pan prezident má jiné názory než vládní koalice. Třeba na Evropskou unii, třeba na přijetí eura, třeba na pomoc Ukrajině. Má opravdu v takové situaci smysl snažit se o koordinaci?
22: No tak ono záleží na tom, co se myslí přesně tou koordinací, protože takhle to naopak jako vybízí k tomu, že by prezident pak prezentoval nějakou svoji vlastní zahraniční politiku nebo pozici třeba i vůči těm partnerům a to si myslím, že přeci nemůže být v zájmu vlády. Na druhou stranu je potřeba tady rozlišit tu rovinu, řekněme, ústavně právní a rovinu nějakou čistě politickou nebo politickou marketingovou, to já samozřejmě nechci a nemůžu ani komentovat. Tam samozřejmě může být nějaké ratio v tom postupu předsedy vlády, ale ústavní systém je skutečně postaven na tom, že vrcholným orgánem výkonné moci je vláda. Ta převažující, řekněme, doktrína říká, že právě vláda by měla určovat obecně politiku toho státu, to znamená i tu zahraničně politickou, ale prezident v tom má poměrně výlučné postavení. Jedná se i o nějaké, řekneme, vnitřní dělení těch institucí, tak aby vlastně nedocházelo k nějakému nepředvídatelnému vývoji a podobně, ale prostě celé je to založeno na tom, že samozřejmě ty orgány budou nějakým způsobem kooperovat, nějakým způsobem budou hledat kompromisy, i když třeba právě budou mít rozdílné politické pozice. Ostatně tak to bylo i v minulosti. Máme vlastně úplně stejnou situaci, jako jsme měli za prezidentů předešlých, Zemana, Klause, ale i Havla, kdy také ty názory byly často odlišné, ale přesto tam ty konzultace a koordinace probíhaly. Takže i z tohohle hlediska je to asi rozumné.
3: Kvůli účasti, respektive neúčasti na summitu NATO podal pan prezident kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Může být součástí rozhodnutí ústavních soudců i to, že vláda a prezident mají zahraniční politiku koordinovat?
22: Může, teoreticky. My totiž teď opravdu nevíme, jak přesně ústavní soud rozhodne. Na druhou stranu ústavní soud může dokonce rozhodnout i ve prospěch vlády. Jo? To si málo kdo asi uvědomuje po tom předběžném opatření, že to předběžné opatření je opravdu opřeno toliko o nějakou dlouhodobou praxi, ale vlastně vůbec se nevyjadřuje k té podstatě věci. To znamená, nakolik prezident republiky může třeba autonomně rozhodovat o své účasti na těchto setkáních. Takže teoreticky se může i stát, že ústavní soud rozhodne úplně opačně. Na druhou stranu může rozhodnout i tak, jak naznačujete, a v odůvodnění poměrně zeširoka odpovědět na ty otázky vztahu prezidenta a dalších ústavních činitelů, což pro nás jako pro ústavní právníky samozřejmě by bylo skvělé a mohli bychom s tím potom pracovat, třeba i velmi kriticky to rozebírat. Na druhou stranu pro ty ústavní činitele samotné by to mohlo být, řekněme, příliš svazující a vlastně zase i pro tu vládu, protože přesně, jak říkáte, mohlo by se ukázat, že je prezident vlastně samostatnější v tom určování té své zahraničně politické pozice. Jsou i ústavní právníci, jo, někteří, kteří naopak argumentují, že by to měl být právě prezident republiky, kdo by měl určovat tu zahraniční politiku, na rozdíl od té vnitrostátní.
3: Tak uvidíme, takže k čemu dospěje ústavní soud. Samozřejmě potom to budeme detailně probírat. Myslím, že se na to těší nejen ústavní právníci, ale i novináři. My zatím mluvíme o zahraniční politice. Pokud by podobný přístup zvolil premiér k panu prezidentovi celkově, mohlo by to vyvolat praktické problémy u nějakých jiných sdílených pravomocí?
22: Tak nejvíce je to skutečně asi vidět v té zahraničně politické rovině, která se ale může prolínat i do těch vnitřních otázek, protože v dnešním světě samozřejmě spoustu záležitostí je rámováno těmi mezinárodními závazky. To znamená, kdyby prezident třeba blokoval uzavírání mezinárodních smluv nebo dokonce odňal, protože prezident vlastně delegoval tuhle pravomoc na vládu, to sjednávání samotné, to by byl velký problém potom pro fungování těch dalších institucí jako ministerstev a podobně. Ale může to být třeba i v oblasti obrany, kde prezident participuje samozřejmě na některých těch úkonech. Víme, že přímo z ústavy plyne, že jmenuje třeba generály a v doktríně se vede spor vlastně, nebo spor do řekněme diskuze o tom, co vlastně znamená, že je vrchním velitelem těch ozbrojených složek. Ale samozřejmě může se to projevovat i v legislativním procesu, kdy prezident by mohl začít nadužívat to své suspenzivní veto, to znamená, mohl by vracet ty zákony.
3: Na druhé straně omlouvám se, že do toho skáču, tam koalice disponuje takovou většinou, že by teoreticky bez problémů mohla ta veta přihlasovat.
22: To je pravda, ale ono někdy záleží i na čase, jak jsme to viděli třeba v těch posledních letech, kdy vlastně se ty zákony dělaly na poslední chvíli nebo se v rámci třeba různých pozměňovacích návrhů řešily velmi akutní otázky a tam zdržení třeba měsíce by mohlo vést k tomu, že se třeba nevalidizují důchody tak, jak vláda třeba by měla záměr a podobně. Jo? Takže
3: rozumím tomu, poděkuji vám za rozhovor, protože se musíme dostat k dalším tématům, ale předpokládám, jasne, že o tomto tématu nemluvíme v našem vysílání naposledy. Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy byl naším hostem. Naslyšenou.
22: Díky, nashledanou.
3: Česko by se brzy mohlo přidat k zemím, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera. Příslušnou novelu připravilo Ministerstvo zdravotnictví a aktuálně je v mezirezortním připomínkovém řízení. Dnes mohou v Česku podstoupit umělé oplodnění pouze páry odlišného pohlaví. Většina evropských zemí už ale tuto možnost nabízí i ženám bez partnera. Zatímco ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch změnu podporuje, proti se staví představitelé koaličních partnerů, tedy Motoristů, Sobě a SPD. Naším hostem je římskokatolický kněz, také molekulární biolog a také odborný asistent v Ústavu etiky a humanitních studií Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Orkovácha. Dobrý den.
4: Dobrý den, hezké poledne.
3: Považujete za rozumný krok to, co navrhuje Ministerstvo zdravotnictví, nebo v tom návrhu vidíte z etického pohledu problémy nebo rizika?
4: Z mého pohledu, ještě než vůbec začneme mluvit o lékařské etice, tak stojí za to vzpomenout nikoli názor, ale fakt. A fakt je ten, že současný premiér Andrej Babiš má pod portfolium, které se jmenuje Future Life, kam patří řada klinik asistované reprodukce, jako je Genet nebo Reprofit nebo Sanus. A tím pádem jsme v situaci, kdy ministr zdravotnictví a ministerský předseda jsou členy jedné politické strany, to je v pořádku, a ministr zdravotnictví se snaží prosadit zákon, který ve svém důsledku zvýší majetek ministerského předsedy. To není názor, ale fakt. A teprve teď můžeme vůbec otevřít nějakou otázku lékařské etiky, ale vždycky ti kritici tohoto zákona budou mít nabito v tom, že řeknou, no ano, tady pod tím pláštíkem toho, že chceme být liberální a chceme být evropští a světoví, vlastně se jedná o věci, které se týkají ekonomie. Takže,
3: pardon, rozumím tomu, co říkáte. Na druhé straně je na místě uvažovat o té změně, teď když odhlédneme od toho, co vy jste říkal, tak je na místě uvažovat o tom, je to rozumný nápad?
4: Máte pravdu v tom, že řada evropských států to má, řada evropských států to nemá, Slovensko, Rakousko, Itálie, další státy tady to nemají, včetně České republiky. U nás se říká jako argument pro, že vlastně dneska opravdu ta žena si může přivést jakéhokoliv kamaráda a nikdo to nezkoumá, kterého prohlásí tedy za svého partnera. To je argument, který má jistě dvoje ostří, no tak pokud to je takto jednoduché, tak proč vlastně do toho dávat nový zákon? Další argument proti tomu, to by byl ten, že když vznikaly ty zákony, které se týkají asistované reprodukce, já teda mám už smůlu nebo štěstí v tom, že se v tom oboru pohybuju přes 30 let, tak to vznikalo vlastně jako pomoc párům, které nemohou mít děti. To znamená manželé, kteří by chtěli dítě a nedaří se jim to, tak v tomto smyslu jim pomůžeme a v dalších krocích se to jaksi rozvolňovalo a uvolňovalo na další a další páry. Zajímavý je pohled do zahraničí. V Británii těch párů buď lesbických, anebo žen, které chtějí mít dítě sami bez partnera, tak se dostáváme někam do 16%. A ve Španělsku jsem se dočetl, že to je asi 9%, takže nejsou to nějaké jako velká čísla, ale přece jenom jsou to čísla zajímavá. A teď nech posoudí každý posluchač, zda žena, která nechce sex s mužem a chce dítě, tak jestli ten stát jí má, řekněme, způsobem zákona jí tady v tomto pomoci. To je otázka pro každého občana.
3: Zastánci té změny argumentují tím, že v Česku je nejnižší porodnost v historii. Je tohle relevantní argument v té debatě?
4: No tak to nevíme a vědět nebudeme, dokud se tady toto neudělá, ale i podporovatelé tohoto zákona říkají, že by se porodnost zvedla na nejvýš minimálně. To jistě, jako toto určitě není jako nějaký všelek, nějaká panacea, která by vyřešila problém nízké porodnosti.
3: Vy jste knězem, očekáváte odpor ze strany katolické církve a může třeba i to mít vliv na to, jestli ta změna projde nebo neprojde?
4: Jaksi odpor od katolické církve, od představitelů biskupské konference, pokud se k tomuto budou cítit potřebu vyjadřovat, tak očekávám, ale nemyslím si, že by to byl nějaký jako rozhodující hlas té celonárodní debatě. No. Musíme tady opravdu se podívat na ten širší pohled na to i na ty věci ekonomické a teprve po těch ekonomických věcech, jako můžeme začít řešit ty věci lékařsko-etické a je to spíš otázka legislativců, jestli může dojít tady k této politování hodné situaci, že vlastně nový zákon zvýší nebo otevře dveře ke zvyšování majetku ministerského předsedy. To je asi první věc, jako která by člověka napadla tady v tomto.
3: Opravdu tohle má být tím rozhodujícím faktorem? V té debatě o tom, jestli je to správná cesta nebo není to správná cesta.
4: Já si myslím, že ne rozhodujícím faktorem, ale uklizením stolu. Uklizením stolu. Jo? Prostě jako napřed je potřeba ty věci si pojmenovat a říct si, co se teda vlastně stane a jak jsou rozdané ty karty. A teprve, až tady toto se vyřeší, proč zrovna tahle vláda o to usiluje a tak dále, tak potom teda můžeme otevřít ty věci, které se týkají lékařské etiky. Zastánci toho zákona ale říkají, no navzdory tomu, že Future Life, které patří do portfolia Andreje Babiše, tak si myslíme, že to je dobrá věc a chceme to prosadit navzdory tomu. Kritici pochopitelně říkají, no tak musíme vzít v úvahu nejenom všechny otázky, které se týkají lékařské etiky jako takové, no ale i tady ty finanční věci. Proč vlastně ta vláda to v tuto chvíli prosazuje? Je to opravdu tak, že si můžeme říct, že jsme naprosto čistí, naprosto poctiví. Ta Česká republika nemá úplně čisté svědomí, co se týče asistované reprodukce, byla tady ta operace Španěl, kterou naši posluchači znají velmi, velmi dobře, takže fakt si myslím, že jako určitá opatrnost je na místě.
3: Říká římskokatolický kněz, molekulární biolog, odborný asistent Ústavu etiky a humanitních studií Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Orkovácha. Díky za rozhovor, naslyšenou.
4: Děkuji za pozvání, hezké poledne všem.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský plánuje změnu politické strategie země a s tím spojené úpravy ve vládě. Skončí premiérka Julia Svyridenková, které prezident poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Premiérka v reakci uvedla, že je připravena nadále pracovat pro Ukrajinu. Podle ukrajinského práva musí rezignaci premiéra nebo premiérky schválit parlament a odstoupení šéfa vlády znamená rezignaci celého kabinetu. My už jsme ve spojení s analytikou Asociace pro mezinárodní otázky Pavlem Havlíčkem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Co si za současné situace představit pod změnou politické strategie země, jako to mluví Volodymyr Zelenský? Dotkne se zahraniční orientace země nebo spíš bezpečnostních nebo ekonomických oblastí?
6: Já si myslím, že vlastně všech z nich, to, jak to představoval ukrajinský prezident, tak skutečně má být vyčleněn jakýsi systém garancí, respektive jednotlivých osobností, které mají být zodpovědné za vztahy s klíčovými spojenci Ukrajiny, ať už jsou to Spojené státy, Velká Británie, nebo třeba i sousední Polsko a samozřejmě v poslední době také velmi dynamický vztah s Maďarskem po pádu režimu Viktor Orbána. A to je určitě jedna část, která má jak zahraničně politickou, tak bezpečnostní komponentu. Na druhou stranu vlastně v té strategii, tak jak ji alespoň ukrajinská hlava státu představovala, tak je i významný ten řekněme hospodářský, ekonomický komponent budoucích vztahů a rozvoje země. Tedy myslím si, že to má být opravdu věc, která zahrnuje celou řadu těch oblastí a ruku v ruce s tím on zmínil, samozřejmě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zmínil, že je potřeba představit s tím, s touto optikou také celou vládu.
3: Pokud ukrajinský prezident tedy chce změnit vládu, má důvod k nespokojenosti s tím současným kabinetem nebo může jít o nějakou mocenskou hru?
6: To je právě to, co se poměrně široce diskutuje dnes na Ukrajině, jestli skutečně je tam nějaký závažný důvod pro změnu a třeba odstoupení konkrétně premiérky Svyridenkové. Nejen já, ale ani další pozorovatelé ho úplně nevidíme, takže je otázka, co za tím krokem skutečně stojí. Možná je to určitá příprava na nějaké složité výhledy do budoucna. Samozřejmě v tomto ohledu se skloňuje například ta určitá přípravná fáze a také náročné měsíce, které Ukrajinu čekají v souvislosti s nadcházející

0: rozsáhlejším třeba změně toho kabinetu z hlediska i třeba rozdělení některých mocenských portfolií, takže to, co byste naznačoval, jestli se jedná i o mocenský krok, bez pochyby také ano. Je tady určitě komplexní motivace na to tenhle ten krok podniknout, včetně i zvýšení legitimity ukrajinského politického establishmentu.
1: Jakou novou roli by mohla zastávat dosavadní ukrajinská premiérka?
0: Nejčastěji se spekuluje o tom, že by měla být budoucí velvyslankyní ve Spojených státech. Bez pochyby by to určitý smysl dávalo, protože ona vychází z toho velmi silného portfolia premiérky na Ukrajině a v tomto smyslu samozřejmě by byla velmi adekvátní osobou na to zastávat takto významný post pro Ukrajinu. To spojenectví se Spojenými státy je velmi, velmi důležité. Na druhou stranu před několika málo měsíci vlastně podobné rošádě došlo a měnilo se právě velvyslankyně ve Spojených státech, kdy na ten post odcházela tehdejší vicepremiérka vlády. A v tomto smyslu je to poněkud překvapivé, protože tam nefiguruje úplně tak dlouho. Na druhou stranu posílení té vazby se Spojenými státy je určitě naprosto klíčové a dobře tak, vychází také
1: takže z té logiky. Budeme to dál sledovat. Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Děkuji, přesky, nashledanou.
1: A to už je z polední publicistiky všechno. Hezké odpoledne přeje Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Sausidisová a zprávy.
3: Soud uložil dvouletou podmínku dvěma bývalým příslušníkům státní bezpečnosti. Karel Jonáš a Jaromír Miltner trest dostali za to, že v 70. a 80. letech podle vyšetřovatelů systematicky pronásledovali herce Tomáše Tepfra a snažili se ho přesvědčit ke spolupráci s STB. Důvodem byl hercův protikomunistický postoj a židovská víra. Podle rozsudku se tím oba muži dopustili trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Oba bývalí členové STB se k činům přiznali. V květnu se dohodli na vině a trestu, což soud dnes potvrdil, a proto uložil nejnižší možný trest. Ukrajina hlásí nejméně 4 mrtvé a desítky zraněných po ruských nočních útocích. Dvě oběti hlásí Chersonská oblast a další dvě Záporožský region. Náletům čelila i Oděsa a taky Charkov. Moskva naopak hlásí ukrajinský útok v oblasti hlavního města. Tam zemřeli 3 lidé a 5 dalších je zraněných. Ve věku 78 let zemřel náhle novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Diváci ho znali především z filmové série Jurský park, kde taky si ho můžou pamatovat ze snímku Hon na ponorku Merlin anebo Horizont události. Byl nositelem řádu britského impéria za zásluhy v oblasti herectví a získal 3 nominace na Zlatý glóbus. Sport. Fotbalová Barcelona posílila o německého reprezentanta Karima Adeyemiho. Řekl to prezident španělského klubu Joan Laporta. Adeyemi pochází z Borussie Dortmund, která za něj vyinkasuje z bonusy až 29 milionů eur, tedy zhruba 700 milionů korun.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D8 u Libouchce a neprůjezdná i dálnice D3 za Soběslaví. Dálnice D8 z Prahy na Drážďany je před hranicemi s Německem v obou směrech neprůjezdná. V tunelu Panenská a Libouchec technická závada, tunel se v obou směrech uzavřel. Kolony jsou dlouhé. Osobním autem a dodávkou objíždějte přes Libouchec a Petrovice, případně přes Nakléřov a Varvažov. Zavřená je teď i dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy. Za sjezdem na Soběslav na kilometru 91 narazil kamion do svodidel a na místě pracují hasiči. Sjíždějte na Soběslav, 95. kilometr, jeďte po staré silnici. A D3 ještě jednou, tentokrát směrem do Rakouska. Za Budějovicemi na kilometru 150 hlásíte větší předmět na vozovce.
6: Je trošičku v levém pruhu, ale musí prostě vypočovat ten do jaké krajům, protože je to něco jako paleta to vypadalo, něco takového. No.
5: Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu kamiony už od 218. kilometru. A v Praze teď překážejí dvě auta po nehodě v Nové Povltavské ulici. Srazila se za tunelem Blanka směrem do Holešoviček a tvoří se kolona už v tunelu, budou regulovat jezdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno, na severovýchodě a severu víc oblačno, teploty 27 až 31 stupňů, na severu 25 a na horách kolem 22. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
7: Jezdila po železnici.

0: Nici, ale vlakem není a v pravidelném provozu byla jenom 3 roky. Přesto je dodnes světovým fenoménem. Přesně před 90 lety vyjela na trať z Bratislavy do Prahy červená slovenská Strela. Luxusní vůz mohl jet až 130 km v hodině a způsobem pohonu předběhl svou dobu. A tak se za okamžik v soutěžní reportáži slovenskou Strelou svezeme taky. Poslouchejte pozorně a chcete-li vidět, o co dnes hrajeme, podívejte se mezi tím na náš web radiožurnál.cz, tam je sekce soutěže.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: A teď už jdeme, jak jsme slibovali, na železnici Slovenská Strela. Luxusní interiéry a taky inovativní pohon. Dnes už tahle národní kulturní památka nejezdí, ale lidé si ji chodí prohlížet do depa v Kopřivnici, odkud zatím naposledy vyjela před 2 lety.
1: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
2: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
3: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně. Líp jak v dnešních vlacích.
4: Strela svištěla po koleji. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
1: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
2: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
3: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
4: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků a tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
5: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.
4: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gréger navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem.
2: Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedí.
6: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
4: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
6: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem v jeho továrně ve Vsetíně.
4: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po třetí, co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.
0: A už víte všechno, stačí jen se dovolat do odpoledního Radiožurnálu na telefon 221 552 255. A doufám, že si budete pamatovat odpovědi na 3 soutěžní otázky. Máme pro vás za chvíli, tady je kapela Texas. Hodně štěstí, pěkné odpoledne.

0: Tak už je obsazeno. U telefonu je David ze Zvoleně vsi. Davide, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Řekněte mi, že patříte mezi šotouše.
1: Prosím?
0: Zda patříte mezi šotouše, tedy nadšence do vlaku.
1: Já jsem vás teďka hrozně špatně slyšel.
0: Jste na cestě, řídíte nebo stojíte?
1: Ano, řídím.
0: Možná by bylo lepší zastavit, protože vás můžeme ztratit. I to se nám už stalo, ale dobře, tak první otázku nechám být. Řeknu vám, o co budeme hrát, tak máte čas zareagovat. Voucher v hodnotě 2,5 tisíce korun na nákup v obchodě InSportline, ten by se mohl hodit pro letní sportovní aktivity. Pokud odpovíte správně na dvě soutěžní otázky, zašleme tentokrát cenu taky sportovní, set dárků od Českého atletického svazu, mezi nimi jednak dvě vstupenky na vrchol domácí atletické sezóny na mistrovství České republiky mužů a žen 25. a 6. července v Plzni. A pro atlety je to vlastně jediná a poslední možnost, jak si zajistit start na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Přidáme ještě set dárků k projektu Jsem atlet, který obsahuje kvalitní sportovní vak, sportovní láhev, funkční ručník a další dárky. Za jednu správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Teď jste slyšel dobře?
1: Ano, ano, slyšel.
0: Dobře, tak Davide, mám pro vás tři soutěžní otázky, pětivteřinový limit, jste-li připraven, můžeme na to.
1: Jo, jdem na to.
0: Tak Davide, slovenská strela je od roku 2010 národní kulturní památkou, kde je v současné době zaparkovaná. Ptám se, stačí, když mi řeknete město?
1: Kopřivnice.
0: Ano, muzeum Tatra Kopřivnice je umístěná v prosklenném depozitáři v těsné blízkosti tohoto muzea. První bod, otázka druhá. Davide, jakou barvu má slovenská strela?
1: Višňově červenou.
0: Je to tak, višňově červený nátěr se střechou v barvě z starého zlata. I to je druhá správná odpověď. No a do třetice, vzpomenete si, Davide, jak se jmenoval muž, vsetínský rodák, který pro slovenskou strelu navrhl a vyrobil pohon, který předběhl tehdy svou dobu?
1: Sousedík.
0: Ano, Josef Sousedík, v době, kdy neexistovala výpočetní technika ani výkonová elektronika, přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu. Davide, hlavní cena je vaše, tak gratuluju.
1: Já moc děkuju.
0: Nestratili jsme vás, mějte se krásně, nashledanou. Minuta po 15:45, soutěž skončila, ale ta další na vás čeká zase zítra po 12:30.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Tady je odpolední radiožurnál ve 12.49. My vám za malý moment představíme robotického maséra. Teď doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřené zůstávají D8 za Ústím i D3 u Soběslavy. Dálnice D8 Praha Drážďany je neprůjezdná kvůli technické závadě v tunelech Panenská a Libouchec. V obou směrech kolony stojí, hlavně ale nejen kamiony. Směrem na Prahu už skoro od hranice, směrem do Německa už za exitem 74 Ústí Bukov. Je cedá přes Varvažov nebo Libouchec, ale čekejte dlouhé zdržení. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu je za Soběslaví uzavřená. Na kilometru 91 se po nárazu do svodidel převrátil kamion. Sjíždějte exitem 95 na Soběslav na starou silnici, vrátit se potom dá na dálnici z Plané exitem 84. A v Praze komplikace na městském okruhu ve směru ze Smíchova na Troju. V Nové Povltavské za výjezdem z Blanky ještě před mostem barikádníků se srazila dvě osobní auta a překážejí v levém pruhu. Kolona je už z tunelu a začíná se to štosovat i před vjezdy do Blanky. Začne regulace vjezdu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: I maséry by mohly v budoucnu nahradit roboti, tedy spíš robotické rameno. I tak by mohly v budoucnosti vypadat relaxační masáže našich namáhaných zad a kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vyvíjejí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže člověka masírovat. A že to funguje, zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě.
3: Tady máme masážní lehátko, tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
4: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
3: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a tím, kdo vyzkouší robotického maséra, bude teď Adam Procházka.
5: Takže pokládám se břichem dolů vlastně, hlavu si dávám tady do útvoru na masírování.
4: Hýbu s robotem a můžete slyšet, že provoz vůbec neruší procedury.
3: Jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
5: Cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly.
3: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
5: Je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost, zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektory, která se bude vykonávat tu robotickou rukou.
3: Teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
4: Tady je pro nás naprosto klíčová vlastnost, že má impedanční režim. To znamená, že kde by normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracoval zpětnou vazbu a tím pádem člověkem neprojede. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
3: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vládní koalice se vrací k požadavku odvážet z lesů v národních parcích více dřeva. Proč ochránci přírody před podobnými snahami varují? Souvisí množství padlých kmenů v lese s rizikem vzniku požáru? Vladimír Kroc se zeptá odborníka na biologii lesa Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Každý

0: Radiožurnál 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Dva bývalí příslušníci STB dostali dvouletou podmínku za perzekuci herce Tomáše Tepfra. Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky, doprovodí je přívalový déšť a kroupy. Stolní tenisté z Ruska můžou do mezinárodních soutěží. Po nehodě je neprůjezdná dálnice D3 z Budějovic na Prahu za sjezdem na Soběslav.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci státní bezpečnosti. Soud je potrestal za perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži se ke zneužití pravomoci úřední osoby přiznali a s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu, říká státní zástupce David Jachnický.
3: První z odsouzených tak byl operativec, který vedl ten signální svazek a zpracovával. To znamená, on úkoloval tajné spolupracovníky, on tam prováděl nucené styky s panem poškozeným, on zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený, tak byl jeho nadřízený, který vlastně jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
1: Obžalobě v případu čelí ještě třetí bývalý příslušník STB, který se na vině a trestu nedohodl. Dnes k soudu nepřišel a soud se tak případu vrátí v září. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během zítřka. Výstraha platí pro celé území republiky až do 22 hodin večer. Bouřky doprovodí přívalový déšť a kroupy. Objeví se taky silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Hlavně na jižní Moravě ale pořád hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů. Dodává meteorolog Pavel Borovička.
4: V úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
1: Nejméně 27 lidí zemřelo při požáru baru v thajském Bangkoku. Dalších více než 60 je zraněných, třetina z nich velmi vážně. Češi podle ministerstva zahraničí mezi oběťmi nejsou. Záchranáři uvedli, že začalo hořet kolem půlnoci tamního času. Hasiči dostávali plameny pod kontrolou asi půl hodiny. Podle předběžného šetření požár zavinila špatná elektroinstalace od klimatizace. Letní festivaly v Česku zdražují ubytování v okolí. Například v Ostravě stál v červnu dvoulůžkový pokoj na platformě Airbnb běžně kolem 1600 korun za noc. Během červencového hudebního festivalu ale cena stoupla i přes 6000 korun. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu. Ceny rostou i v Brně během Anime Festu. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek radí si ubytování zajistit předstihu anebo srovnat více nabídek.
5: Dívat se na to onlineové prostředí a hledat ubytování, které jim bude vyhovovat jak polohou, tak třeba i cenově. Pokud se jedná o hotely, penziony, pak je rozhodně nejlepší cestou obrátit se přímo na ten hotel, rezervovat napřímo, protože tam vlastně vypadává jakákoliv zprostředkovatelská případná provize.
6: Sport. Ruští stolní tenisté se od konce července můžou účastnit mezinárodních soutěží a to pod svou vlajkou, rozhodla o tom Světová federace ITTF v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení ale zůstávají v kompetenci země, která danou soutěž hostí. Na jaře roku 2023, tedy rok po ruské invazi na Ukrajinu, byla právě ITTF první sportovní federací, která umožnila Rusům a Bělorusům start s neutrálním statusem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D3 za Soběslaví, D8 za Ústím naopak zprůjezdněná. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zůstává neprůjezdná za Soběslaví na 91. kilometru. Převrátil se tam kamion, odklon na exitu 95 Soběslav na starou silnici, pak z Plané se vrací zpátky na dálnici. D8 Praha Drážďany už je v tunelech Panenská a Libouchec znovu průjezdná. V obou směrech poruchu systému vyřešili. Kolony se budou nějakou dobu rozjíždět směrem na Prahu od hranice, směrem do Německa od exitu 74 Ústí Bukov. Na dálnici D46 za Olomoucí směr Vyškov pozor za nájezdem od Hněvotína na 36. kilometru zasahuje do pravého pruhu porouchané vozidlo.
8: Na krajnici dodávka plachtová, dvě osoby bez vest. Je tam úzká krajnice, takže vozidlo částečně stojí v pravém místním pruhu.
7: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se tvoří dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu do omezení u D2, první část už za Vyškovem kolem kilometru 222. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 dejte pozor za tunely na Radotínském mostě. V pravém pruhu tam stojí policejní hlídka, přední porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno na severovýchodě a severu, víc oblačno, teploty 27 až 31 stupňů a na severu kolem 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Je to skoro už neuvěřitelných 41 let, kdy v několika městech světa proběhl současně humanitární koncert Live Aid, tedy doslova živá pomoc. Byl to největší koncert v dějinách rockové a populární hudby, pořádali ho Bob Geldof a Mitch Ure a jeho účelem bylo získat finanční prostředky pro potlačení následků hladomoru v Etiopii. Tuhle akci tehdy lidé označovali jako globální jukebox. Tak i v odpoledním radiožurnálu pro vás máme jukebox třeba Petra Habku, Toma Gregoryho, Marka Embora nebo hned teď Avičiho. Tak dobré odpoledne.
2: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Stovky ryb dnes ráno uhynuly na řece Deji. Na svědomí je má horké počasí v kombinaci s přemnoženými sinicemi. Nejvážnější je situace na jezu v Břeclavi, kam vodohospodáři povolali dobrovolné hasiče. A my máme na místě reportéra Šimona France. Šimone, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaký úkol teď hasiči mají?
1: Dobrovolná jednotka z Břeclavy po Štorné řeku tady u splavu provzdušňuje vodním proudem z Hadice. Sinice se po proudu Dyje dostaly od Nových Mlýnů až sem do Břeclavy. Voda je tady zakalená, nazelenalá místy až kašovitá a z řeky se line poměrně silný zápach. Povodí Moravy se situaci snaží zlepšit taky upouštěním vody z Nových Mlýnů a následujících jezů. Vody je kvůli suchu ale málo a podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové zatím zůstává stav na Dyji stále vážný. Dnes v noci hasiči nainstalovali dvě norné stěny, jednu na jezu v Bulharech pod Dolní nádrží, druhou pak před Břeclaví. Cílem stěny je záchyt uhynulých ryb tak, aby se dali následně odklidit.
0: Víme přesně, kolik ryb v Dyji uhynulo?
1: Předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček to odhaduje na zmíněné stovky, tedy i několik set kilogramů ryb. Situace se podle něj nelepší ani teď. Hladina kyslíku sice od noci stoupla do Břeclavy i na boční rameno Dyje v Poštorné, ale připlula masa sinic. Ryby se vodohospodáři snaží propouštět dál potoku Dyje, kde jsou pro ně lepší podmínky. Podle Láníčka je to ale tady v Břeclavi složité kvůli tomu, že ryby musí přepadávat přímo přes jezd, což pro ně není přirozené.
0: Šimone, v tomhle týdnu nás zase čekají další úmorná vedra, obzvlášť právě na jižní Moravě. Co se tedy na Deji bude dít?
1: Podle vodohospodářů se podobné scénáře můžou opakovat. A to hlavně kvůli sinicím, kterým se v tom horkém počasí daří a rozmnožují se. Nejhorší jsou noci, kdy přestává fungovat fotosyntéza a sinice tak už kyslík jen spotřebovávají a tedy ho berou i rybám. Hladina kyslíku pak rychle klesá k nule a ryby hynou. Vzhledem k předpovědi počasí, jak už zaznělo, se to může podle Povodí Moravy dít i celé léto, tedy až do doby, než teplota vody klesne.
0: Místo čiré vody zelená kaše, sinic a v ní mrtvé ryby, tak dnes vypadá řeka Dyje pod Novomlýnskými nádržemi. Přímo z místa se odpolednímu radiožurnálu přihlásil reportér Šimon Franz. Šimone, díky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D3 za sobě slaví stále uzavřená. Sledujeme situaci i ve čtvrt na dvě na Radiožurnálu. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Prahu za sobě slaví na 91. kilometru. Stále řeší situaci po převrácení kamionu, který narazil do svodidel. Odklon je na exitu 95 Soběslav, jede se po staré silnici. Tam už za Roudnou vzniká kolona asi na 20 minut na příjezdu do Plané. Z té se potom vrací zpátky na dálnici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 13:20, čas pro dnešní díl letní autoškoly Radiožurnálu. To je rubrika přinášející praktické rady, které můžou na silnicích pomoct úplně každému. Ve spolupráci s dopravní policií České republiky a redakcí Zelené vlny odpovídáme na otázky, které řidiči řeší nejen teď v létě nejčastěji. Od postupů při nehodách přes střety se zvěří až po to, co dělat, když se zranění po autonehodě projeví až později. Nebo jak postupovat, když druhý řidič odmítá spolupracovat. Právě o tom je dnešní díl. Reportér Václav Drážek zjišťoval podrobnosti u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky. Právě teď pro vás tady máme další epizodu letní autoškoly Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat, sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz
1: nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 13.30. Kateřina Sausedisová a přehled zpráv.
2: Regulaci cen pohonných hmot vláda neprodloužila, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál pozorně monitorovat. Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Na celém území republiky je může už od 11 hodin dopoledne doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude taky silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až kolem 90 km za hodinu. Francie si předvolá ruského velvyslance v Paříži. Oznámil to francouzský ministr zahraničí. Důvodem jsou podle něj kyberútoky organizované ruskou rozvědkou proti nejméně 10 evropským zemím. Rusko se podle něj v kyberprostoru zaměřuje na špionáž i sabotáže, jako byl například loňský pokus o narušení provozu na železnici v Polsku. Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktors ukončuje po 80 letech výrobu v Česku. Produkci přesouvá do Indie, informoval o tom výkonný ředitel firmy Robert Harman. Podle něj je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům na materiál nebo cenám energií. V Brně zůstane centrála společnosti anebo nový obchod s náhradními díly.
3: Sport.
2: Tři české prvoligové kluby dnes sehrají další přípravné zápasy před startem nejvyšší domácí soutěže. Teplice vyzvou Innsbruck, Hradec Králové bude hrát s Wolfsbergem. Olomouc nastoupí proti Al Ahly Dubaj ze Spojených arabských emirátů. Fotbalová liga začne příští sobotu 25. července.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D5 za Zbuchem a uzavřená D3 u Soběslavy. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova na Plzeň a Prahu pozorně za sjezdem na Zbuch na kilometru 92,5 leží uprostřed mezi levým a pravým pruhem zakládací klín z kamionu. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu je za Soběslaví stále uzavřená, na 91. kilometru se převrátil kamion. Provoz odklánějí na starou silnici exitem 95 Soběslav, tam je to bez kolony, pak se ale popojíždí na staré silnici před Planou už skoro půl hodiny. Na D46 na výjezdu z Olomouce směr Vyškov pozorněji na 36. kilometru z úzkého odstavného tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto. Na D1 z Přerova na Brno se za Vyškovem dvoří kolona kamionů v pravém pruhu. Na první část pozor za exitem Vyškov západ kolem kilometru 221. Osobní auta v levém pruhu potom zpomalují mezi sjezdem na Holubice a Rohlenkou. A na dálnici D8 Praha Drážďany jsou po dřívější poruše už přes půl hodiny zase průjezdné tunely Panenská a Libouchec. Zbytky kolon, hlavně kamionů, se ale stále ještě rozjíždějí v pravém pruhu směrem na Německo od sjezdu 74 Ústí Bukov, směrem do Čech od hranice, tam za ní na 90. kilometru řeší drobnou nehodu v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno, na severovýchodě a severu víc oblačno, teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 25, na horách většinou dnes kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidermanem.
1: Vládní koalice se vrací k požadavku odvážet z lesů v národních parcích víc dřeva. Proč ochránci přírody před podobnými snahami varují? Souvisí množství padlých kmenů v lese s rizikem vzniku požáru? Odborníka na biologii lesa z hnutí Duha Jaromíra Bláhy se zeptáme v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Tak poslouchejte i po 17.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Ještě jedno téma radiožurnálu, o kterém mluvíme prakticky celý den. Hasiči dohašují požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Objekt o rozměrech 100x50 metrů se zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na desítky milionů korun. Zásah na místě i dál sleduje náš reportér Richard Webs, který doplní teď podrobnosti. Richarde, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Před průmyslovým areálem v Čelákovicích, kde hoří skladová hala, jsou stále hasičské cisterny. Ulice Stankovského je pořád neprůjezdná. Do samotného areálu kolem 10:30 dopoledne přijelo pásové rypadlo ze Zbirohu. Hasiči s ním zbourají hořící budovu, aby ji mohli uhasit také zevnitř. Kvůli tomu, že se zbortila, ji zatím kropili vodou pouze zvenku. Hasiči ale před samotným bouráním musí počkat na to, až místo ohledají vyšetřovatelé a nazbírají potřebné důkazy. Jak dlouho tedy zásah ještě potrvá, není jasné. Dodám, že tu příčinu kromě hasičských vyšetřovatelů zjišťují také kriminalisté. Připomenu ještě, že hasiči přijali oznámení o požáru zhruba v 6:30 ráno. Kolem 9:15 se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu a najít všechna ohniska požáru. Během požáru ani během zásahu se nikdo nezranil, záchranné složky z místa ani nemuseli nikoho evakuovat a nevidím tady už ani sanitku, která na místě byla. Kromě ní odjelo i několik jednotek hasičů.
0: Požár to byl ale velký, vždyť kouř byl dnes ráno vidět opravdu i z dalekého okolí. Město doporučovalo lidem nevětrat. Zlepšila se už ta situace?
1: Ano, já jsem se bavil s některými místními a jeden z nich mi řekl, že bydlí asi kilometr od místa požáru a plameny i kouř viděl. Viděl jsem je i já, když jsem na místo přijížděl. Přímo tady u toho průmyslového areálu stále ještě je cítit mírný zápach. Nicméně podle starosty Čelákovic Josefa Pátka z ODS už je situace pod kontrolou a lidé tak větrat můžou. Místním obyvatelům tedy žádné riziko nehrozí. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Flígrová upřesnila, že to doporučení nevětrat nebylo ani tak kvůli škodlivým spalinám, ale spíše kvůli tomu silnému zápachu. Požární poplach zůstává na druhém stupni a bude tomu tak pravděpodobně až do úplného uhašení.
0: Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy tedy hasiči dohašují. Za podrobnosti děkujeme Richardu Webbsovi, reportérovi radiožurnálu. Zatím naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

Teď ve čtvrtek jde do českých kin novinka režiséra Christophera Nolana Odyssea. V hlavních rolích snímku inspirovaného slavným Homérovým eposem se představí Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson nebo Zendaya. A my pro vás máme lístky na projekci filmu Odyssea hned teď na čtvrtek 16. července v pražském kině Atlas. Pojďte si s námi tedy zasoutěžit. Stačí hned teď poslat e-mail ve znění Chci do kina na adresu vstupenky@rozhlas.cz. Vyhraje každý desátý v pořadí a celkem vás bude 25. Každý získá po dvou lístcích právě na Odysseu. Tak hodně štěstí!

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Uzavřená zůstává D3 u Soběslavy a kolony čekejte na D8 na výjezdu z Česka na Drážďany. Na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu za Soběslaví na 91. kilometru vyprošťují kamion. Po nárazu do svodidel se tam převrátil. Před odklonem z dálnice na exitu 95 Soběslav je to prakticky bez kolony, ale potom na staré silnici před Planou kolona vzniká už kousek za Roudnou a popojíždí se tam až půl hodiny. Na dálnici D8 Praha Drážďany se za Ústím rozjíždějí zbytky kolon kamionů v pravých pruzích v obou směrech v okolí tunelu Panenská a Libouchec. Ty byly kolem poledne uzavřené pro poruchu zabezpečovacích systémů. Už asi 50 minut je provoz zase obnovený. Teď je hlavně problém kolona na výjezdu z Česka do Německa. Tam je pak komplikace na A17 u Breitenau, zřejmě kolony a stojí se. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Ostravy a Přerova zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu před omezením u D2. Místy je roztržená. První část potkáte ovšem už za exitem Vyškov západ kolem kilometru 224. Chvílemi tam brzdí krátce i osobní auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Mexická vlna slaví letos 40 let od chvíle, kdy se rozšířila do celého světa. Tahle tradiční stadionová zábava se během letošního fotbalového mistrovství světa vrátila domů. Ovšem, ono není jisté, kde to vlastně je. Dodnes se o její autorství přou Mexičané s Američany.
1: Zápisník Jana Kaliby.
2: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
0: Jak vřele se k mexické vlně hlásí lidé v Mexiku, už jste v jednom z turnajových zápisníků slyšet mohli. Náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba teď ale nabízí i druhou část příběhu. V Kalifornii vypátral roztleskávače, který vlnu poprvé rozjel.
3: George Henderson letos oslavil 82. narozeniny, ale pořád je to showman a stále dostává fanoušky do varu. Sešli jsme se v baru v surfařském městě Capitola, kde bydlí. George si přinesl svůj průhledný buben a předvádí, čím se začal živit před víc než půl století. Je tu za hvězdu, všichni ho tu znají. A na zdi visí zarámovaný dres s jeho jmenovkou Crazy George, jak se mu přezdívá. Poprvé se s bubnem v ochozech ocitl skoro před 60 lety, kdy studoval na státní univerzitě tady nedaleko San Jose. Později mu týmy začaly i platit a tak se vzdal práce učitele a rozjel kariéru profesionálního cheerleadera. Zárodky vlny byly k vidění už v 70. letech, třeba na zápasech Colorado Rockies NHL, ale první zaznamenaná vlna, která oběhla skutečně celý stadion, přišla 15. října 1981 na baseballovém utkání Oaklandu s New Yorkem Yankees.
4: Potřeboval jsem, aby 47 000 fanoušků pochopilo, co po nich chci. A měl jsem k dispozici jen svůj vlastní hlas. Nejdřív jsem to vysvětlil třem nejbližším sektorům, ale věděl jsem, že dál už mě nikdo nevnímá. Tajemství úspěchu tedy spočívalo v tom, aby se i zbytek stadionu začal zajímat o to, co se děje. A tak jsem lidi v nejbližších sektorech přiměl, že jakmile vlna zanikne, tak začnou bučet. Po několika pokusech to zafungovalo. Všechny tři prstence tribun rozjeli vlnu. Ta se valí jako lokomotiva, lidi vstávají a tleskají a já křičím, řvu, ať jedou znovu dokola. Nakonec vlna objela stadion aspoň 6x, než někdo dal home run, nebo se prostě stalo něco, co ji přerušilo, ale zažehli jsme to, je to na videu a já tu vlnu představil světu.
3: Logická otázka ovšem zní, proč se jí tedy neříká Hendersonova, ale Mexická vlna. Mexičané se k jejímu autorství taky silně hlásí a vyprávějí konkrétní příběhy o jejím vzniku.
4: Celý svět tomu říká Mexická vlna, ale nastartoval jsem ji já. Mexičané ji pak u nás viděli při olympiádě, přenesli si ji na své stadiony a v roce 1986 pak pořádali mistrovství světa ve fotbale, takže ji poznal celý svět. Já to beru, nemůžu bojovat s Mexikem, má moc velkou armádu, ale není to mexická vlna, je to crazyho vlna.
3: Vypráví Crazy George, v roce 1994 se stal dokonce cheerleaderem amerického týmu na domácím světovém šampionátu ve fotbale. Při letošním mundialu bubnuje aspoň ve fanzóně v San Jose a ve zdejším regionu je celebritou.
5: Naprostá totální legenda. Jen si to představte, člověk, který vynalezl mexickou vlnu, žije v našem městě. Každý ho tu zná, milujeme ho. A dřív měl dokonce svůj vlastní bar, ten byl úžasný. Že jo, že jsi měl svou hospodu.
3: Říká Tracy a Crazy George pokivuje hlavou. Hospodu už sice zavřel, ale i v 82 letech chce příležitostně burcovat diváky ke stadionové vlně na zápasech lokálního týmu Socru San Jose Earthquakes, kde kdysi začínal za $35 na zápas. Z Kapitoly u San Jose, Jan Kaliba, Radiožurnál. Zápis.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Udělí, prej nemáš práci.
2: Jakože bych to věděl, gorilo.
1: Vanko?
3: Já bych ti chtěl dát tohle.
4: Já ji vůbec nemůžu dostat z hlavy.
5: Kde se to v tobě vzalo, Edo?
3: To je ten tvůj předělaný strejda, ne? Chceš to vidět zblízka, ten exponát?
4: Tobě já už prostě nenalil. A ty hermafrodiče taky ne.
3: Ty vybíráš výpalný? Co chceš ještě udělat, abych si za tebe musel víc stydět?
6: Vrať mi psa.
7: To je můj pes. Most. Další díl ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když se to má podařit.
9: Radiožurnál, 14 hodin. Kateřina Causidisová připravila zprávy.
10: Česko uzavře smlouvu s britskou společností o přípravě malých reaktorů v Dětmarovicích a Tošimicích. Poslanec Filip Turek měl v Praze dopravní nehodu, druhé auto skončilo na střeše. Wimbledonské finalistky Muchová a Nosková jsou nově vedle sebe v desítce světového žebříčku. Po nehodě kamionu zůstává zavřená dálnice D3 z Budějovic na Prahu za Soběslaví. A bude polojasno, na severovýchodě oblačno, teploty až 31 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Česko začne s přípravou malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Smlouvu příštím týdnu uzavře s britskou společností Rolls-Royce SMR. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO, kterého kabinet podpisem smlouvy pověřil. Česko tak podle Havlíčka naváže na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně.
12: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktorů. Připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společností ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
10: Poslanec Filip Turek za motoristy měl dopravní nehodu v centru Prahy. Srazil se na křižovatce s autem označeným převoz krve. To skončilo na střeše. Radiožurnálu nehodu potvrdil přímo Filip Turek. Na místě zasahuje policie a další složky. Řidič druhého auta podle Turka skončil v nemocnici. Turkovi se nic nestalo.
13: Hele, je to úplně jednoduchý. Jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetnul s autem, který jel asi ze zhora, no a prostě tím, že mám velký auto a on menší, tak bohužel se tamto menší auto převrátil a pán má odřenou ruku, ale vypadal, že je v pořádku, takže doufám, že bude v pohodě a že to nebude nic vážného. Mrzí mě to, no.
10: Nejméně 4 mrtvé a 20 zraněných hlásí Ukrajina po nočních ruských útocích. 2 civilisté přišli o život při dělostřelecké palbě v Chersonské oblasti. Další pak zemřeli po útoku dronu v Záporoží. Cílem ruských náletů se stala i jihoukrajinská Oděsa. Mezi 6 zraněnými je tam i 5leté dítě.
14: Oděští hasiči zasahovali v jedné z autobusových vozoven, kde úplně shořelo 6 civilních autobusů a 11 požár poškodil. Podle oblastní vojenské správy bylo poškozeno také oděské sanatorium. Jeden z ruských útočných dronů doletěl až do Moldavska, kde podle tamních sociálních sítí explodoval. Ukrajina v noci na Rusko vyslala asi 400 nepilotovaných letadel. Mířili na anektovaný Krym, Moskevskou oblast a také na ropné sklady v Michajlovsku ve Stavropolském kraji, které podle záběru z telegramových kanálů začaly hořet. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
15: Sport. Wimbledonská šampionka, tenistka Linda Nosková, je po dnešním vydání světového žebříčku nově 7. v ženské dvouhře a na stejné pozici je také v sezónním hodnocení pro účast na turnaji mistryň. Poražená finalistka Karolína Muchová je v celkovém pořadí 6. a v letošních tabulkách dokonce 4. Linda Nosková teď bude sama zvědavá na to, s jakým sebevědomím bude hrát po premiérovém grandslamovém titulu.
16: Uvidíme, co si z toho vezmu. Výhra je to obrovská. Na sebe jsem strašně pyšná, jak jsem to zvládla, ale zase na druhou stranu já se nejsem úplně člověk, který by se z těch výher bral extrémní sebevědomí. Možná tohle bude výjimka, nevím, ale myslím, že novým turnajem to zase všechno začne od začátku.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D46 za Olomoucí a uzavřená D3 u Soběslavy. Na D46 za Olomoucí směrem do Vyškova zbystřete kousek před sjezdem na Olšany. Na kilometru 34 má policie hlášenou dřevěnou desku v levém pruhu. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Ostravy za sjezdem na Vyškov západ čekejte první část kolony kamionů v pravém pruhu na kilometru 221. Chvílemi tam brzdí nakrátko i osobní auta v levém pruhu. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Tasov počítejte s kolonami. Kamiony v pravém pruhu ze 152. kilometru, osobní v levém ze 148. Tato potom mají asi na 20 minut do zúžení u Velkého Meziříčí před mostem Vysočina na 143. kilometru. Dálnice D3 z Českých Budějovic na Prahu je za Soběslaví na 91. kilometru stále uzavřená kvůli převrácenému kamionu. Před odklonem na exitu 95 Soběslav vzniká jenom kratší fronta, pak ale dlouhá kolona je na staré silnici 3 před Planou až na půl hodiny. A na silnici 16 z Mladé Boleslavy na Jičín se tvoří kolony přes celé Sukorody. Na výjezdu z města se srazil traktor a osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
11: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno i s nízkou pravděpodobností přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Na severu a severovýchodě naměříme kolem 25, na horách dnes většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Vojtěch Bidrman.
9: Dnes a zítra ještě tenhle vysílací blok Radiožurnálu odbavujeme odsud z budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech, ale od středy už budeme mezi 12. a 15. hodinou vysílat z festivalu Colors of Ostrava. Jestli se na něj chystáte, určitě se přijďte podívat k našemu stříbrnému airstreamu. Rádi vás u něj uvidíme. No a na celý týden jsme připravili taky reportážní seriál. V jeho prvním díle představujeme největší hvězdy, které letos do dolního areálu Vítkovice dorazí. Reportáž Jiřího Štefla najdete i na našem webu radiožurnál.cz.
11: Odpolední Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: 27 obětí a desítky zraněných, někteří stále bojují v nemocnicích o život. To je zatím bilance požáru v hudebním klubu v thajském Bangkoku. Vyšetřovatelé se přiklánějí k verzi, že příčinou byla vadná nebo přetížená elektroinstalace. Podrobnosti k tomu zjistil náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vyšetřovatelé už na místě pracují bezmála 15 hodin v kuse, tak co zatím zjistili?
1: Vyšetřovacímu týmu velmi pomáhají očití svědci, kteří stihli nezranění z klubu utéct. Ti vypověděli, že nejprve vypadla elektřina, poté se ve zdi za pódiem objevil kouř, ten se rychle šířil, v zápětí přišel silný záblesk, výbuch a začalo hořet. V té chvíli bylo uvnitř klubu a těsně kolem vchodu přibližně 300 lidí, někteří v panice chtěli utéct zadními dveřmi nebo přes toalety, protože vepředu u vchodu už v té chvíli silně hořelo. Vzadu ale narazili na zamčené dveře a podle hasičů se tam nadýchali kouře, potom ztratili vědomí, ten oheň se brzy rozšířil do zadních prostor a tam ti lidé uhořeli. Jinak thajská policie potvrdila zatím smrt jednoho cizince, ten člověk pocházel z Laosu, no a je velkým štěstím, takovým štěstím neštěstí tedy, že k události nedošlo o den dříve, protože v sobotu večer se v klubu bavilo kolem 600 lidí.
0: Na sociálních sítích přibývá svědectví, že tragédii bylo možné zabránit, kdyby podnik dodržoval bezpečnostní předpisy. Co o tom víme?
1: Bezpečnostní předpisy v Thajsku, to je jedna věc a jejich dodržování je věc druhá. Konec konců to naznačují i první zjištění hasičů na místě. Ti mluví o zamčených zadních dveřích, naskládaných stolech tam, kde ve skutečnosti měl být volný průchod, volný koridor a tak dále. Tohle neštěstí dává bohužel vzpomenout na ještě horší, ke kterému došlo v Bangkoku při oslavách Nového roku v roce 2009. Tehdy tam za podobných okolností zemřelo v nočním klubu Santika 67 lidí a 200 dalších bylo zraněno.
0: O jednom z nejtragičtějších požárů v novodobé historii thajského Bangkoku jsme mluvili se zpravodajem Davidem Jakšem. Davide, díky.
1: Naslyšenou.

0: Přesně ve čtvrt na tři vám v odpoledním radiožurnálu připomeneme, kdo má dnes službu v redakci naší Zelené vlny. Je to Štěpán Janda. Tak Štěpáne, možná se nedočkáme znělky, ale jestli nás můžete hned informovat o aktuálním zpravodajství ze silnic, tak spusťte. Tak možná i za chvilku. Stále posloucháte odpolední.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: D3 za Soběslaví je stále neprůjezdná. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Prahu se pořád nedá projet za Soběslaví 91. kilometrem. Kolem poledne se tam převrátil kamion. V platnosti zůstává odklon exitem 95 Soběslav na starou silnici. Na dálnici se před sjezdem tvoří jenom chvílemi kratší fronta. Horší situace potom přetrvává na objížďce starou silnicí 3 ze Soběslavy do Plané. Přední je kolona i navíc jak půl hodiny. Řidiči v menších osobních autech to zkoušejí různě po místních komunikacích přes okolní obce, třeba přes Košice. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: O dopravě pokračujeme na Radiožurnálu i ve 14.20. O dostavbu dálnice D35 mají podle ministerstva dopravy zájem 3 konsorcia stavebních a technologických firem. Půjde o takzvaný PPP projekt. V praxi to znamená, že soukromé firmy dálnici postaví a budou je 22 let provozovat a stát jim za to zaplatí. Dva úseky v celkové délce necelých 35 kilometrů na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje by měli stavbaři začít budovat ještě letos. A reportér Jakub Vik k tomu doplní víc. Jakube, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kdo tedy dálnici postaví a kdo ji pak bude provozovat?
1: Bude to jedno z mezinárodních konzorcií, tedy skupin několika firem. První z nich, Litmo, nabídlo cenu 76 miliard korun, druhé ViaCM 86 miliard a třetí Vialiance 71 miliard korun. Neznamená to ale, že automaticky by vyhrála ta skupina, která nabídla tu nejnižší cenu. Rozdíly jsou totiž v parametrech jednotlivých nabídek stavby i třeba v následující údržbě.
0: Naznačili jsme, že začít stavit by se mohlo ještě letos. Co teď bude následovat a kdy se po dálnici mezi Opatovcemi a Mohelnicí svezeme?
1: Úředníci na ministerstvu dopravy teď nabídky porovnají a posoudí. To bude trvat do září, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová.
2: V září bychom mohli oznamovat výběr nejvhodnějšího dodavatele, následně seznámit s výběrem a požádat o schválení vládu České republiky a poslaneckou sněmovnu na podzim letošního roku, následně uzavřít koncesionářskou smlouvu.
1: A po ní už můžou stavební firmy začít s přípravnými pracemi. Stavba úseků by pak neměla trvat déle než 70 měsíců, tedy necelých 6 let. No a pak bude koncesionář dálnici 22 let provozovat a opravovat. Připomenu, že dálnice D35 má propojit východní Čechy s Moravou. Po dokončení, které by mělo být za těch 6 let, má ulevit dálnici D1.
0: Pojďme ještě posluchačům vysvětlit, co je to vlastně ten PPP projekt a proč stát staví zrovna tímhle způsobem.
1: Systém přináší podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD například to, že platby států za stavbu jsou rozložené v čase těch zmíněných 22 let. Navíc platit začne až ve chvíli, kdy bude dálnice hotová a začnou ji řidiči využívat. I to pak motivuje stavbaře práce co nejvíc urychlit.
3: Ten koncesionář dostane platbu, až když tu dálnici zprovozní. On má absolutnou motivaci na to, a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tím později dostává splátky.
1: Pro řidiče to oproti jiným dálničním úsekům neznamená žádný rozdíl. Stále tam bude platit dálniční známka a pro kamiony mýto. Stát už v režimu PPP postavil dálnici D4 z Prahy do Písku. Dalšími úseky by pak měla být D55 a taky středočeská část D3.
0: Uzavírá pro odpolední Radiožurnál reportér Jakub Vik a já jdu dostudovat, kde přesně leží Opatovec. Díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Dobré odpoledne, je 14:30. Zprávy radiožurnálu a Kateřina Sousedisová.
1: V Česku ubyla plocha pro pěstování zeleniny zhruba o 4%. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že klesla meziročně na necelých 12 000 hektarů. Týká se to hlavně cibule, mrkve a zelí. Podle předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské teď začala hlavní část sklizně. Pěstování ale komplikují výkyvy počasí, například jarní mrazy, sucha a bouřky s přívalovými dešti. Poslanec Filip Turek za motoristy měl v centru Prahy dopravní nehodu. Srazil se s autem, které převáželo krev. Radiožurnálu to potvrdil sám Turek. Nemocniční auto po srážce skončilo na střeše. Předtím mělo podle policejní mluvči Evy Kropáčové se zapnutými majáčky. Řidič sanitního vozu skončil podle Turka v nemocnici. Poslanci se nic nestalo. Irán dál udržuje diplomatické kontakty s Katarem, Ománem a Pákistánem, tedy se zeměmi, které zprostředkovávají rozhovory o míru se Spojenými státy. Dál s nimi jedná i přes eskalaci bojů z minulého týdne. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na iránského ministra zahraničí. Ten také dodal, že se Teherán snaží dohodnout s Ománem na společně správě Hormuzského průlivu. Začíná letní termín sčítání motýlů, které organizuje skupina Jaro. Pro týdenní akci je důležité hlavně slunečné počasí, ideálně 20 až 30 stupňů. Lidé, kteří se do sledování zapojí, by se mu měli přizpůsobit. V horkém dni sčítat brzy ráno anebo až odpoledne. Když prší, pozorovat motýly se nedá. Zapojit se může kdokoliv až do neděle 19. července. Sport. Tento týden by se mohlo rozhodnout, jestli zůstanou Tomáš Chorý a David Douděra v kádru fotbalové Slávie i pro příští sezónu. Serveru eSport to řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský s tím, že konkrétně Chorého čeká schůzka s klubovým vedením. Oba hráče vyřadila Slávia z kádru po posledním ligovém derby se Spartou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D3 za sobě slaví a kolony na trase Humpolec-Plhřimov. Dálnice D3 z Českých Budějovic na Prahu zůstává za sobě slaví uzavřená kvůli převrácenému kamionu na 91. kilometru. Pravos odklánění před tím exitem 95 Soběslav na starou silnici, kde se před planou popojíždí i přes půl hodiny od odbočky na Doubí. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy se do omezení u D2 sunou kamiony pravým pruhem. Ta fronta začíná za Vyškovem západ kolem kilometru 221. Na D1 z Brna na Prahu se za Velkou Bíteší rozjíždí zbytek kolony kamionů v pravém pruhu mezi kilometry 160 a zhruba 150. Trhá se to, krátí se to. Původní příčina práce na 143. kilometru už před zhruba 20 minutami skončily. Na D8 Praha Drážďany je omezení v tunelech Panenská a Libouchec kvůli údržbě. Kolem poledne tam navíc byly problémy se systémy. Počítejte ještě s kolonou směrem na Drážďany v pravém pruhu už za sjezdem na ústí Bukov ze 79. kilometru. A na silnici 34 Humpolec-Plhřimov i dnes dlouhá zdržení v obou směrech před omezením u Záhoří kolony i na půl hodiny od Vystrkova hned za sjezdem z D1 z druhé strany od Velkého Rybníka. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude polojasno až skoro jasno, na západě a během noci i jinde od západu oblačno, k ránu na západě Čech i bouřky. Teploty v noci klesnou na 18 až 13 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Čím víc si chcete užít umění, tím víc o něm musíte vědět. To jsou slova Ronyho Plesla, který patří mezi nejvýraznější osobnosti současného českého skla a je mimo jiné autorem nynější podoby českého lva. Proč chtěl být vždy umělcem na volné noze a proč musí být sklenice na Bordeaux jiné než na italské víno? Odkaz na celý dopolední rozhovor Jana Pokorného najdete i na portálu Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Maďarský prezident Tamás Šujok čelí hrozbě odvolání. Už dnes o tom má hlasovat maďarský parlament ovládaný stranou TISA premiéra Pétera Maďara. Ten už před vítěznými dubnovými volbami opakovaně sliboval, že prezidenta zbaví funkce. Šujoka označuje za loutku předchozího režimu. Podle některých kritiků ale mohou kroky premiéra vést až k ústavní krizi. Podrobnosti k tomu nachystal Ladislav Novák z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Maďarští poslanci budou dnes večer hlasovat o 17. dodatku ústavy. Co by se jim mělo změnit?
1: Ta nejviditelnější změna je právě odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. To by mělo přijít už 5 dní poté, co zákon případně vejde v platnost. Péter Maďar opakovaně tvrdí, že Šujok v uplynulých letech zklamal Maďary, když se nepostavil na stranu těch, které utlačoval režim Viktora Orbána. Jde o krok v rámci takzvané operace Očistný oheň, tedy o soubor změn, kterými chce Maďar očistit systém od zbytků Orbánova režimu.
0: Láďo, v čem je ten krok problematický? Vláda přece asi nemůže jen tak odvolat prezidenta.
1: Přesně tak, odvolání prezidenta je v Maďarsku možné, například pokud by úmyslně spáchal zločin. Sám Šujok odstoupit odmítá, podle něj ten dodatek porušuje dělbu moci ve státě, vládu práva. Opoziční strana Fidesz, ta zase mluví o tyranii a o autokratickém způsobu vládnutí. A obavy vyjadřují i někteří ústavní právníci. Peter Hack například varuje, že dodatek způsobí víc problémů, než jich vyřeší, podrývá prý společenský řád a může vést i k ústavní krizi. Maďarský helsinský výbor ten zase kritizuje, ale připomíná také, že konečným cílem je obnova vlády práva a jiné nástroje prý současná vláda nemá.
0: Co tady přijde, pokud maďarští poslanci dodatek přijmou?
1: Pak bude mít prezident Šujok 5 dní na to, aby text podepsal, tím by tedy ukončil svůj mandát. Je možné, že to odmítne, protože bude cítit konflikt zájmů a předá ho k podpisu šéfce sněmovny, tím by opět přišel o své křeslo, anebo se prezident bude bránit a obrátí se na ústavní soud. Premiér Péter Maďar dnes ale pohrozil, že pokud prezident zákon rovnou nepodepíše, zahájí proces jeho odvolání. Maďarův plán je pak v parlamentu zvolit dočasného prezidenta, který by funkci zastával do doby, než vznikne zcela nová ústava, která by už měla počítat s přímou volbou prezidenta maďarskými občany.
0: Maďarský parlament tedy dnes mění ústavu. Poslanci za stranu TISA tím chtějí mimo jiné z funkce odstranit současného prezidenta Tamáše Šujoka. I dál to, alespoň na dálku odsud z Prahy, sleduje náš někdejší zpravodaj Ladislav Novák. Láďo, zatím díky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

V dnešní Vinohradské 12 mluvíme o revoluci u Volkswagenu. Velké změny, osekávání výroby, obavy z propouštění a taky ze zavírání fabrik. Už se proti tomu i zuřivě protestuje. Co se to v koncernu děje a má se bát i Škoda? Odpovědi strategického poradce v automobilovém průmyslu Petra Knapa najdete v jakékoliv podcastové aplikaci právě v dnešní Vinohradské 12. I've known you all my life. I met you back when we were kids before the second grade.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D3 za sobě slaví nadále uzavřená. Na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu na 91. kilometru se kolem poledne převrátil kamion. Vyprošťování stále pokračuje. Provoz pořád odklánějí na 95. na Soběslav a na staré silnici 3 se pak po ujíždí od odbočky na Doubí do Plané i přes půl hodiny. Řidiči menších aut tak hledají cesty po místních komunikacích přes Ústrašice nebo Košice, ale i na těchto alternativách se potom před Planou končí v kolonách, byť zatím o něco kratších. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Nejslavnější cyklistický závod světa Tour de France má za sebou první týden. Přinesl velké horko, zkracování etap, drtivé vedení Tadeje Pogačara a taky překvapivé úspěchy českých debitantů. No a my těch úvodních 9 etap letošní Tour shrneme s Terezou Cedidlovou ze sportovní redakce. Terezo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Ve žlutém trikotu, tedy po 9 etapách, jezdí, koho by to napadlo, obhájce loňského vítězství, Slovenec Tadej Pogačar, vede o 2 minuty a 42 sekund před Jonasem Vingegaardem. Ten náskok je obrovský, ale dá se říct, že je rozhodnuto?
1: Podle mnohých expertů ano. Experty i fanoušky zaujal 27-letý Pogačar hlavně čtvrtečním drtivým triumfem na Tourmaletu. Právě v náročné 6. pyrenejské etapě udělal důležitý krok za celkovým 5. triumfem. Daří se ale i českým cyklistům. Nejlépe je na tom Matyáš Vacek, který je v průběžném pořadí 24. Ještě před pár dny se ale držel na stupních vítězů. Po 5. etapě byl průběžně 3. a i díky tomu si mohl obléknout bílý dres pro nejlepšího cyklistu do 25 let. Další český cyklista Pavel Bittner dojel na letošní Tour nejlépe 5. a velkým překvapením je i 3. český jezdec a debutant na Tour de France Jakub Otruba, který nejvíce zazářil ziskem sprinterské prémie.
0: Zásadním tématem letošní Tour je horko. Organizátoři kvůli němu dokonce jednu z etap zkrátili zhruba o 30 kilometrů. Jak se s těmi vysokými teplotami dá pracovat uvnitř týmu?
1: Týmy používají chladící vesty nebo studené obklady na krk, jenže ty ze začátku Tour nebyly povolené a někteří jezdci tak řešili s rozhodčími, zda by nešlo změnit pravidla. To se nakonec podařilo a tak jezdce s punčochami plnými ledů kolem krku můžeme nyní vidět mnohem častěji. Na sítích kolují taky videa, jak se cyklisté po horkých etapách chladí v takových tmavých kádích, které jsou naplněné studenou vodou a ledem a které mají týmy schované v dodávkách. Pořadatelé zároveň upravili pravidla pro zásobování jezdců tekutinami. Týmy jim nyní mohou předávat vodu a tašky s jídlem na více úsecích. A co se týče toho zkracování tratí, je možné, že se to bude opakovat i v dalších dnech. Výstrahy před vysokými teplotami by totiž měly pokračovat.
0: Přes 1400 kilometrů v extrémních teplotách mají za sebou závodníci na Tour de France, ale další 2 týdny závodění jsou ještě před nimi. Ten úvodní jsme shrnuli v odpoledním radiožurnálu s reportérkou Terezou Cedidlovou. Díky za to.
1: Díky, naslyšenou.

0: Hasiči už pátý den zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě zůstává 6 hasičských jednotek, které dohašují ohniska. Stále platí určitá omezení, instituce v blízkém okolí se dnes ale otevřely veřejnosti. Podrobněji o tom uslyšíte už za minutu ve zprávách Radiožurnálu. No a od středy pro vás budeme vysílat taky z jednoho speciálního místa.
1: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
2: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
1: Přijďte k našemu stříbrnému airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
2: Každý den festivalový host Libora Boučka a tomu živé vysílání krátce popoledně.
1: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I v Ostravě.
3: Přijďte do kina na filmovou událost roku.
4: Ithaca is a kingdom waiting for a king.
3: Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
4: Ithaca's king is coming back.
3: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
4: No one could stand between my bed and home.
3: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd v kinech zazáří už 16. července. Hlavním mediálním partnerem filmu Odyssea je Radiožurnál.
0: Radiožurnál 15 hodin. Jsou tu zprávy s Kateřinou Sausidisovou.
5: Regulace cen paliv skončí v neděli, vláda už ji nebude prodlužovat. Česko bude na světové výstavě Expo prezentovat kosmický průmysl. Čeští fotbalisté odehrají říjnový zápas Ligy národů ve španělském Ovědu. Neprůjezdná po havárii kamionu je dálnice D3 z Budějovice do Prahy za Soběslaví. A zítra bude skoro jasno, později oblačno a postupně přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
6: Ta eskalace není úplně vyřešena, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů, s těmi největší hráči na trhu a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
5: Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně potrvá minimálně do středy. Předání objektu majiteli se tak odkládá. V okolí budovy dnes hasiči zpřístupnili několik ulic, otevřel taky krajský úřad anebo Baťův institut.
7: Když to vidím, co se stalo, tak mám husinu, slzy v očích a člověk asi ani nemá slov.
5: Říká paní Klára na vyhlídkové terase krajského úřadu, ze které je na trosky dobře vidět. Bezprostřední okolí požáru, včetně přilehlého parkoviště, zůstává zavřené. Hasiči místo dál monitorují a trosky prolévají vodou. Začíná taky vyšetřování příčin požáru. Kriminalistům a hasičům pomáhá dronová technika a o pomoc žádají i veřejnost.
8: Co by nám pomohlo, určitě fotografie, videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo jeho první projevy, očitá svědectví, informace k objektu nebo další poznatky.
5: Říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál. Český pavilon na světovém Expo bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou taky české technologie z oblasti robotiky, laserů a nebo leteckého průmyslu. Výstava Expo 2027 začne v polovině příštího května v srbském Bělehradě. Pražská magistrála před hlavním nádražím je ode dneška zúžená do dvou jízdních pruhů oproti dosavadním třem. Dělníci začali opravovat strop nádražní odbavovací haly, která je přímo pod silnicí. Omezení budou posouvat podle postupu prací, vysvětluje asistent správce stavby Martin Werner ze správy železnic.
9: Je to stará konstrukce, která bude mít skoro 50 let a už začalo zatékat do této konstrukce. Hydroizolace se nachází přímo pod magistrálou. Proto musíme odfrezovat magistrálu a udělat nový systém odvodnění.
2: Sport.
10: Čeští fotbalisté nastoupí k podzimnímu utkání skupiny A Ligy národů ve španělském Oviedu. Proti úřadujícím evropským mistrům budou hrát na stadionu s kapacitou okolo 30 000 diváků večer 3. října. Reprezentace o tom informovala na sociální síti X. Češi se v nejsilnější ze 4 výkonnostních úrovní Ligy národů představí podruhé. Vedle Španělska se ve skupině utkají i s Anglií a Chorvatskem. A právě chorvatské fotbalisty povede staronový kouč Slaven Bilic, 57-letý bývalý reprezentant, který už vedl tým v letech 2006 až 2012, nahradil úspěšného Zlatka Daliče. Ten skončil po vypadnutí balkánské reprezentace z mistrovství světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Uzavřená D3 za sobě slaví kolony na D1 před Brnem a za 9 kříži. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy je za sobě slaví na 91. kilometru stále uzavřená po havárii kamionu. Odklon exitem 95 na Soběslav a starou silnici 3. Tam potom před Planou popojíždí kolony od odbočky na Doubí i přes půl hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy se před omezením u D2 řadí kamiony v pravém pruhu do dlouhé kolony. Její první část za exitem Vyškov západ na 223. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy teď za exitem 168 do Mašov se dojíždí do kolony. Osobní auta se sunou asi 10 minut, kamiony pravým pruhem déle. K exitu Velká Bíteš těsně před ním je na 163. krátkodobé omezení v levém pruhu. 34. Humpolec Plhřimov zůstává ucpaná před omezením u Komorovic, kolony od Vystrkova z druhé strany od Velkého Rybníka i na půl hodiny. A na 50. z Brna na Uherské Hradiště nejdřív pozor v Buchlovských kopcích, kolem zatáčky číslo 1 se brzdí, došetřují tam srážku motorky se Srnkou. A potom dál na 50. před Hradištěm u Zlechova je zúžení, kolona se tvoří hlavně směrem na Brno až na 15:15. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude zpočátku skoro jasno, později oblačno a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, večer budou srážky částečně obývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A hned ještě doplníme jednu zprávu s datem pondělí 13. července. Státy Evropské unie schválily nové sankce vůči Rusům zodpovědným za kybernetické útoky proti evropským zemím. Unijní ministři zahraničí taky jednají o dalším velkém sankčním balíčku. Podrobnosti nachystala naše zpravodajka Zdeňka Trachtová a už za malou chvíli ji uslyšíte. 6 minut po 15. vám tedy přeju klidné odpoledne.
1: Odpolední radiožurnál
2: a Vojtěch Bidrman.

0: Evropská unie odsoudila sílící kybernetické útoky ruských skupin řízených Federální bezpečnostní službou FSB. Ministři zahraničí členských států kvůli tomu zařadili na unijní sankční seznam dalších 9 lidí a 4 společnosti. Kromě toho by se dnes měli dohodnout i na dalších protiruských sankcích. A tak jsme se tedy spojili s bruselskou zpravodajkou Českého rozhlasu Zdeňku Trachtovou. Dobré odpoledne, Zdeňko.
1: Hezký den.
0: Začneme u ruských kybernetických útoků. Ministři k tomu přijali společné prohlášení, tak co v něm stojí?
1: Evropská unie tím svým prohlášením vlastně veřejně ukázala prstem na ruskou FSB a na konkrétní kybernetickou skupinu Turla. Ministři zahraničí v tom prohlášení konstatují, že FSB už roky provádí širokou škálu škodlivých kybernetických útoků, včetně infiltrace vládních sítí a sabotáží kritické infrastruktury v členských státech Evropské unie. Terčem útokům se stala například v posledních letech Francie, Německo, Polsko, Nizozemsko, ale i řada dalších zemí. Ministři proto rozhodli o uvalení sankcí, jak už si zmiňoval, na 9 lidí a 4 subjekty a mezi nimi jsou třeba důstojníci zpravodajské služby GRU, hackři i různé soukromé společnosti, které za těmi kybernetickými útoky stojí.
0: Není to ale všechno. Ministři zahraničí by taky měli přijmout další protiruské sankce. Čeho se týkají?
1: Ano, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová už při příchodu dnes na to jednání uvedla, že se Evropská unie chystá zařadit na sankční seznamy celkem 250 lidí a subjektů. Ovšem, není úplně jasné, jestli se to podaří už dnes. Pokračuje Kallasová.
2: Měli bychom dnes dosáhnout dohody na 250 nových jménech, která zařadíme na sankční seznam. Je to největší počet sankčních listingů, jaký jsme dosud najednou provedli. Je to mimo jiné reakce na nedávné útoky Ruska na civilisty. Pokud jde o 21. balíček, stále existují některé otevřené otázky, ale pracujeme na dohodě.
1: Ano, jak zaznělo, tak na stole i 21. balík sankcí proti Rusku, ale podle informací Radiožurnálu od diplomatů ho dnes ministři zahraničí zatím nepřijmou, protože je tam stále mnoho otevřených sporných otázek, na kterých není shoda. Připomínám, že ten návrh sankčního balíku počítá například se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny lidi, kteří bojovali v ruské válce proti Ukrajině.
0: Ministři jednají také o omezení obchodu s nelegálními židovskými osadami. Jaké závěry se, Zdeňko, dají očekávat?
1: Tohle je velmi sporná debata, která je teprve na začátku. Evropská komise nedávno po opakovaných výzvách části členských států připravila určitý podklad možnosti ekonomických postihů židovských osad a právě o nich dnes ministři tedy jednají. První možností je zavedení systému dovozních licencí pro zboží z židovských osad na západním břehu Jordánu. Další možností je uvalení sankčních cel na toto zboží. No a nejtvrdší třetí zvažovanou variantou je úplný zákaz dovozu zboží pocházejícího z nelegálních osad. Postih těchto osad prosazují zejména Belgie či Španělsko. Oni argumentují tím, že rozšiřování nelegálních osad na západním břehu Jordánu pokračuje a znemožní to do budoucna mírové řešení dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Pokračuje belgický ministr zahraničí Maxime Prevot.
3: Některé státy se zdráhají přijímat rozhodnutí, která by mohla rozrušit Izrael. Vedou je k tomu ideologické, historické a někdy i ekonomické důvody. Je mi to líto, protože, jak vidíme v jiných konfliktech, tak právě vyvíjením tlaku, využitím všech pák, které má Evropská komise k dispozici, je možné dosahovat změn. A je na čase, aby k takovým změnám došlo i v tomto případě.
1: Připomínám, že k hlavním odpůrcům obchodních sankcí proti Izraeli, respektive i proti těm osadám, patří Česko. Hlavní otázkou teď je, jestli k tomu rozhodnutí o případném omezení obchodu s nelegálními osadami bude nutná jednomyslnost, tak jako je to u standardních unijních sankcí, anebo jestli stačí kvalifikovaná většina členských států. Na to ovšem existují různé právní názory a tato otázka se dnes téměř jistě nevyřeší.
0: Tak to bylo aktuální a obsáhlé zpravodajství Zdeňky Trachtové přímo z Bruselu. Zdeňko, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D3 za sobě slaví stále neprůjezdná. Na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu je nadále uzavřený 91. kilometr. Odklízejí tam následky po těžké polední havárii kamionu. Podle posledních aktualizací už by to nemělo být na dlouho, ale zatím se stále z dálnice sjíždí exitem 95. Tam je to ještě bez komplikací. Potom ovšem samotná objížďka po staré silnici 3 je před Planou ucpaná. Kolona od odbočky na Doubí i přes půl hodiny a před Planou se tvoří fronty i na příjezdech z dalších možných náhradních tras, jak to řidiči menších aut zkoušejí přes Ústrašice nebo Košice. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kontrolovat platnost cestovních pasů, zajistit pojištění a vyměnit peníze. Zařizování před letní dovolenou se týká mnoha věcí a dnes se zaměříme právě na hotovost v cizí měně. Existují totiž zákonná pravidla, která musí směnárny při výměně peněz dodržovat. A pokud to nedělají, mají lidé hned několik možností, jak postupovat. My jim teď poradíme s redaktorem Vítem Anderlem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Řekněme na úvod, jaká jsou tedy základní pravidla, která musí směnárny dodržovat. Co mají třeba za povinnost zveřejňovat?
1: Hned několik informací, například za jaký kurz nakupují a prodávají danou měnu, to musí uvést i na dokladu o výměně peněz, stejně jako konečnou částku nebo poučení o právu na odstoupení. Lidé totiž ze zákona můžou do 3 hodin od směny požádat o bezplatné vrácení peněz, a to bez udání důvodu až do částky odpovídající 1 000 eur, říká Martin Pitron ze spotřebitelské organizace D-Test.
2: To odstoupení by mělo proběhnout na stejné pobočce, kde ke směně došlo. Není to podobně jako u zboží, že můžeme vrátit na jakékoliv provozovně. Ta lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby, takže pokud bychom si například směnili ty peníze hodinu před zavřením té pobočky, tak nemusíme zoufat, protože další den budeme mít další 2 hodiny.
1: Pokud by směnárna na vrácení peněz do 3 hodin nechtěla přistoupit, tak můžou lidé ještě celou transakci reklamovat, vysvětluje mluvčí České národní banky Jaroslav Krejčí.
3: Pokud směnárna reklamaci neuzná, můžete podat písemnou stížnost České národní bance, která v případě oprávněnosti vaší stížnosti může činit navazující kroky. Například může uložit sankci nebo opatření k nápravě. Česká národní banka ovšem nemá pravomoc přikázat směnárně náhradu vám způsobené škody ani jinak rozhodovat soukromoprávní spor mezi vámi a směnárnou.
1: S náhradou škody naopak pomůže finanční arbitr, což je orgán, který řeší mimosoudní spory mezi lidmi a subjekty, jako jsou právě třeba směnárny. Obrátit se na něj nebo na Českou národní banku můžou lidé, i pokud jim třeba směnárna nechce sdělit povinné údaje.
0: To se tedy týká i kurzů, které můžou být v některých provozovnách nevýhodné. Vítku, jak to můžeme snadno poznat?
1: Martin Pitron z organizace D-Test doporučuje porovnat si kurzy, za které směnárna nakupuje a prodává. Pokud je mezi nimi výrazný rozdíl, tak to značí nevýhodnou nabídku. Důležité je taky podle Pitrona srovnat si kurzy několika směnáren.
2: Zároveň je důležité se podívat, zda se nejedná o nějaké VIP kurzy, například pro nějaké členy klubu věrnostního nebo pro nějaké registrované zákazníky, protože ta směnárna může mít více kurzovních lístků a pro některé spotřebitele to může být nepřehledné.
1: Pitron proto doporučuje si všechno důkladně překontrolovat už přímo ve směnárně, včetně částky, kterou lidem směnárna vyplatí. Pozdější reklamace totiž podle Pitrona můžou být komplikované.
0: Možná i vy se ještě chystáte do zahraničí na letní dovolenou a budete potřebovat vyměnit české koruny za eura, polské zloté nebo třeba za britské libry. Určitě se vám teď hodily informace odpoledního biznesu, který pro Radiožurnál připravil Vít Anderle z ekonomické redakce. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15.

0: Cí stanice prodávat na nejvýš za 1,40 Kč 88 haléřů za litr. To je o 2 haléře více než dnes. Litr nafty může zdražit až o 40 haléřů na 39 Kč a 19 haléřů. Ceny paliv bude stát regulovat už jen do neděle. Dnes o tom rozhodla vláda. Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Na celém území republiky je může už od 11 hodin dopoledne doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude taky silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až kolem 90 km za hodinu. Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. Zdravotník, který v africkém Kongu pracoval pro humanitární organizaci, je teď v péči lékařů. Prvního nakaženého z Ameriky přijalo Německo už v květnu. Stejný měsíc byl muž s podezřením na nákazu hospitalizovaný taky v Česku. Počet případů eboly v Kongu stoupl už skoro na 1900. Bezmála 700 nakažených zemřelo. Mezi Pardubicemi a Zámrskem začala uzavírka provizorního sjezdu z dálnice D35. Je to kvůli napojování autostrády na nový úsek do Vysokého Mýta. Auta tak budou z dálnice sjíždět už na exitu 157 městec a pojedou přes obec Ostrov. Podle silničářů skončí uzavírka dálnice 24. srpna. Sport. Ruští stolní tenisté budou moci od konce července startovat v mezinárodních soutěžích pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení ale zůstávají v kompetenci hostitelských zemí jednotlivých akcí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D3 u Soběslavy, kolony na D1 před Brnem. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu za Soběslaví na 91. kilometru stále odklízejí následky po havarii kamionu. Provoz odklánějí na 95. na Soběslav a na staré silnici 3 potom před Planou popojíždí půlhodinová kolona od Doubí. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Ostravy a Přerova se do omezení u D2 vleče kolona kamionů pravým pruhem, začíná za Vyškovem na kilometru 223. Na tahu 34 Humpolec-Plhřimov se tvoří dlouhé kolony kvůli omezení u Komorovic. Od Vystrkova z druhé strany od Velkého Rybníka je to i na půl hodiny. Na průtahu Libercem silnicí 35 z Turnova směrem na Chrastavu se tvoří kolona od sjezdu k aréně. Na úrovni Šelu se tam srazilo osobní auto s nákladním, zdržení 10 až 15 minut. A v Praze odpolední kolony, mimo jiné na magistrále, v centru je to od Bulhara Vilznovou ulicí k muzeu, taky z druhé strany od Státní opery až do omezení na Hlávkově mostě a plní se celá Liberecká z centra před sjezdem do Zuženek Belské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude zpočátku skoro jasno, později oblačno a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou srážky částečně obývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: No a v příští půl hodině na radiožurnálu obletíme svět minimálně hudebně. Čeká vás za tuzemskou scénu Xindl X, ale pak také Australánka Lenka, Brit Elton John, Američani Linkin Park nebo hned na úvod Kanaďan Justin Bieber. Tak pohodový poslech.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
5: In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Česko by se brzy mohlo přidat k většině evropských zemí, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO už připravil novelu zákona, která by to umožnila. Jenže záměr dělí koalici. Změna se nelíbí nejen některým členům hnutí SPD, ale i motoristům. Podle Vojtěcha ale už teď ženy zákaz stejně obcházejí.
1: Nizozemsko, Švédsko nebo Španělsko. Stejně jako většina evropských zemí, ženám bez partnera umělé oplodnění umožňují. Česko patří mezi jednu z mála zemí, kde single ženy tuto možnost nemají. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO to chce změnit.
2: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera. Pro mě je důležité, že tyto ženy tady existují, že mají ten zájem a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit, aby dítě měly, pokud jsou prostě schopny se o něj postarat.
1: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Své námitky už přidal třeba ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný z motoristů sobě.
3: Jsem přesvědčen, že lidský život vzniká splynutím vajíčka a spermie, čili milostným vztahem muže a ženy, a nevzniká splynutím spermie se spermí, vajíčka s vajíčkem, čili muže s mužem, ženou s ženou, a nebo dokonce ženou se skumavkou.
1: Stejný názor má i poslanec SPD Jan Síla.
4: Tady musíme první hájit pochopitelně zájem dětí a ne dospělých lidí, kteří mají prostě jinou možnost. To dítě nemá na výměr.
1: Oba kluby se ale ještě budou radit, jestli budou poslanci hlasovat stejně. Spojence by ale mohl najít Adam Vojtěch na straně opozice. Michaela Šebelová z hnutí STAN návrh vítá. Záležet ale bude na konečné podobě.
5: Je naprosto nesmyslné a nedůstojné, aby žena musela prokazovat, že žije s partnerem z důvodu toho, že chce otěhotnět.
1: A prosou i Piráti. To u lidovců pravděpodobně šéf rezortu zdravotnictví neuspěje. Místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Tom Filip považuje současné nastavení za dostatečné. Navíc je podle něj problém i biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
6: Pan ministr Vojtěch je přímým podřízeným pana Andreje Babiše. Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
2: Když se to stočí na kliniky, kde figuruje pan premiér, ale to bychom zkrátka pak nemohli vůbec řešit téma umělého oplodnění.
1: Reaguje Adam Vojtěch. Pokud by samotným ženám bylo umožněno umělé oplodnění, museli by si celý proces hradit sami. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. V dnešní polední publicistice Radiožurnálu jsme k tomu oslovili Ondřeje Projse z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ten tvrdí, že je to celé založené na tom, že vládní orgány budou nějakým způsobem kooperovat a hledat kompromisy. Celý rozhovor je už teď taky na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D10 u Brodců a neprůjezdné D7 za Louny, stále i D3 za Soběslaví. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu pozorně za sjezdem na Brodce na 31. kilometru hlásíte nebezpečný předmět.
2: Leží v levém pruhu hranol asi tak metr a půl dlouhej, 10x10 cm.
1: Nový problém je na dálnici D7 ve směru z Prahy na Chomutov. Těsně za exitem 60 Býtozeve zhavaroval kamion, skončil mimo komunikaci a provoz je úplně zastavený. Sjíždí se předtím na 60. kilometru k průmyslové zóně Triangle, zatím bez delší kolony, ale brzdí se prudce. A dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zůstává uzavřená za Soběslaví po polední havárii kamionu na 91. kilometru. Ještě není všechno odklizené, odklon na exitu 95 pokračuje, jede se po staré silnici 3, před Planou je ucpaná, od odbočky na Doubí se popojíždí i 40 minut. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Argentina, Anglie, Francie nebo Španělsko. Už na konci tohoto týdne budou fotbalisti jedné ze zmíněných reprezentací slavit titul mistrů světa. Ani pro jeden národní tým by případné vítězství nebylo premiérové. Každý ale čeká na triumf na světovém šampionátu odlišně dlouho.
1: Nejčerstvější vzpomínky na zisk titulu mistrů světa mají jeho obhájci z roku 2022 a celkem trojnásobní světoví šampioni z Argentiny. Jihoameričany na turnaji táhne jejich hlavní hvězda, kapitán Lionel Messi. Argentinci se ve středečním semifinále střetnou s Angličany, kteří naopak na postup do finále mistrovství světa čekají od svého jediného zlata z roku 1966. Angličanům se historicky v play-off velkých šampionátů nedaří. Mistrovství Evropy třeba nikdy neovládli, přitom na posledních dvou kontinentálních turnajích hráli finále. Výkony velkých hvězd a kvalita trenéra aktuálního kádru by ale podle bývalého anglického reprezentanta Ria Ferdinanda mohly 60-leté čekání ukončit.
2: Máme v týmu dva superhrdiny, Harryho Kanea a Judea Bellinghama. Navíc věřím, že trenér Tuchel je schopný hráče nabudit v těžké chvíli. Poslední roky se na klubové úrovni většinou daří těm, kteří hrají aktivní a agresivní fotbal. To je zásluha koučů, kteří se rozhodují asertivně a nebojí se reagovat na průběh zápasu. A navíc Argentina měla určitě blíž k vypadnutí než my.
1: Přiznal Ferdinand na svém YouTube kanálu, že Anglii proti Argentině věří. Ať už postoupí kdokoliv, o titul bude hrát s lepším ze semifinálové dvojce Francie-Španělsko. Jediné zlato získala reprezentace z Pyrenejského poloostrova v roce 2010. O tom, co duel Španělska s Francií rozhodne, mluvil ve vysílání australské televizní stanice SBS někdejší útočník Barcelony Kevin Prince Boateng.
3: Španělsko je jediný tým, který se jí může vyrovnat. Francie má lepší individuality a to může tenhle zápas rozhodnout. Pokud se ale Lamine Yamal svým výkonem dostane na úroveň Kylianem Mbappého, Španělé budou mít šanci uspět. Rozhodně je nechci odepisovat. I'm not ruling
1: them out. Jak se bude úřadujícím evropským šampionům ze Španělska proti Francii dařit, zjistíte v úterý večer z přímého přenosu radiožurnálu Sport, který odvysílá ve středu i souboj Argentiny a Anglie. Tadeáš Skalický, radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Čest, práci, soudruzi.
4: Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: To se nedá.
3: To udělám jako vždycky.
6: Ona prehliadka, ta to zachrání.
3: Vy se mi líbíte.
7: Kdybyste chtěla, byste se mohla přijít mrknout na natáčení.
8: Filmová retrosérie Volha.
3: To se bude divákovi páčit.
9: Byl bych moc rád, aby některé věci zůstaly mezi námi.
8: Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a město Plzeň.
11: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. Poslechněte si také zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
12: Vláda už od příštího týdne nebude regulovat maximální ceny pohonných hmot. V polské Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury. Česká unie sportu uvažuje o možném prodeji sportovního centra v Nymburku. Po nehodách jsou uzavřené dálnice D3 z Budějovic na Prahu u Soběslavy a taky D7 z Prahy na Chomutov u Bytozevsi. A zítra bude zpočátku skoro jasno, později oblačno a postupně s přehánkami nebo bouřkami, ojediněle i velmi silnými. Teploty od 25 do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní už pominula mimořádná situace na trhu spojená s konfliktem na Blízkém východě. Zároveň ale zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál pozorně sledovat. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO zároveň oznámil, že Česko příští týden uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích a v Tušimicích. Smlouvu podepíše se společností Rolls-Royce SMR. Poslanec motoristů Filip Turek měl na křižovatce v centru Prahy dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. To po srážce skončilo na střeše. Turkovi se nic nestalo, řidiče sanitního vozu, ale záchranáři převezli do nemocnice se zraněním, říká policejní mluvčí Eva Kropáčová.
13: Šlo vážné dopravní nehodě, kdy řidič s převozovým vozem sanitním projížděl křižovatkou se zapnutým výstražným a světelným znamením a následně došlo ke střetu s dalším projíždějícím vozidlem. U řidiče osobního motorového vozidla byla provedena orientační dechová zkouška a to s negativním výsledkem. Druhý řidič byl převezen do nemocnice, ta bude provedena následně.
12: V polské Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury. Půjde o první velkou instituci ve středovýchodní Evropě. Zaměří se na bezpečnost ve vesmíru, rozvoj technologií, dvojího využití nebo správu dat. Polsko loni v listopadu ohlásilo, že zvýší svůj příspěvek do vesmírné agentury skoro na 4x. Připojilo se k ní v roce 2012. Stovky ryb uhynuly na řece Dyji pod novomlínskými nádržemi. Můžou za to přemnožené sinice v kombinaci s horkým počasím. Kvůli tomu klesá koncentrace kyslíku v řece. Situace je nejhorší v Břeclavi. Hasiči museli instalovat norné stěny a provzdušovat vodu.
14: Máme čerpadla, které sají vodu z Dyje a ona jak se vlastně vrací, tak je obohacena o ten kyslík.
15: Vysvětluje dobrovolný hasič Marek Říman. Voda je tedy na jezu v Břeclavi silně zakalená masou sinic. Povodí Moravy se stav snaží zlepšit i upouštěním vody z nových mlýnů i další manipulací na jezech. Doplňuje mluvčí Jana Kučerová.
16: Zajistíme v Poštorné a taky s klapkou jezu v Břeclav popuštění jednak množství sinic níže potoku a jednak bychom tím chtěli umožnit rybám dostat se do podjezí, kde už je situace pro ně daleko příznivější.
15: Podle vodohospodářů se nedá vyloučit, že dojde k dalšímu úhynu. Nebezpečí pro ryby potrvá nejspíš celé léto. Z Břeclavi Šimon Franz, Radiožurnál.
0: Sport.
5: Česká unie sportu zvažuje případný prodej sportovního reprezentačního centra v Nymburku. Areál dlouhodobě plánuje zrekonstruovat. Na přestavbu je připravená, ale čeká na peníze od státu. Finanční prostředky původně přislíbila minulá vláda Petra Fialy z ODS, která ale později projekt pozastavila. Současná vláda Andreje Babiše z hnutí ANO se rekonstrukcí nezabývá. Kluby a svazy tak možná budou chtít středisko prodat. V pořadu Na rovinu na Radiožurnálu Sport to řekl předseda České unie sportu Jan Boháč.
6: Já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valný hromadě odhlasujeme, že ho prodáme. Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší, a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Neprůjezdná D3 za sobě slaví nehoda i na D7 u Bytozevsi. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu za sobě slaví na 91. kilometru je po havárii kamionu stále zastavený provoz, respektive odklánějí ho exitem 95. Na objížďce po silnici 3 vzniká kolona před Planou a zabere až 40 minut. Na D7 ve směru z Prahy do Chomutova těsně za sjezdem na Bytozeves na 60. kilometru havaroval kamion, provoz tam byl dočasně zastavený. Teď čerstvá zpráva z Národního dopravního informačního centra, už uvolnili levý pruh. Je to bez kolony, ale přibrzďuje se, dejte pozor. Na dálnici D1 před Brnem na příjezdu ve směru z Přerova čekejte dlouhou kolonu kamionů před omezením u D2, začíná u exitu 226 Vyškov západ a chvílemi tam brzdí i osobní auta v levém pruhu až do zastavení. Na průjezdu Libercem po silnici 35 z Turnova na Chrastavu se popouští od sjezdu k aréně za tunel na úrovni Šaly, tam řeší nehodu zdržení kolem 10 minut. A v Praze silný odpolední provoz kolony, mimo jiné před Zuženou k Belskou, celou Novopatskou od Černého mostu, taky Libereckou od Bulovky nahoru za Porsche Prosek. Fronty taky v okolí Vysočanské a Harfy kvůli dalšímu omezení i z Krejcárku na Ohradu a ve Vlznově kromě obvyklé kolony od Bulhara k muzeu taky od hlavního nádraží do Zúžení na Hlavkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Zítra bude zpočátku skoro jasno, později oblačno a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer pak budou srážky částečně ustávat. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už je s vámi Zuzana Burešová.
19: Dobré odpoledne. Británii čeká další vlna veder. Dvě předchozí přitom jen v Anglii a Walesu zabily na 2700 lidí. Vysoké teploty mají o víkendu znovu dorazit i k nám. To jste taky samozřejmě slyšeli i ve zpravodajské relaci. Téma probereme za chvíli. Dobré odpoledne vám všem.
17: Odpolední Radiožurnál
20: a Zuzana Burešová.

0: Británii čeká tento týden další vlna veder. Na řadě míst Anglie a Walesu podle předpovědí vystoupají teploty vysoko na 30 stupňů Celsia. Úřady proto varují před extrémními vedry a v pohotovosti jsou taky hasiči, protože hrozí vysoké riziko lesních požárů. Téma pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce. Vítejte.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ty minulé vlny veder měly v Británii hodně obětí. Jak se Britové s vysokými teplotami vyrovnávají?
1: No velmi obtížně. Ono na to nejsou určitě vůbec zvyklí, nejsou na to připravení. Já jsem zažil v Anglii tu vlny veder v květnu i na konci června a můžu potvrdit, že opravdu se to tam vnímá trošku hůř než tady. V domech nebo v bytech často třeba nejdou otevřít ani celá okna, takže se nedá vyvětrat, jenom takové úzké ventilačky. V bytech rozhodně není běžná klimatizace, je velmi drahá a vlastně veškeré přenosné klimatizační jednotky nebo ventilátory jsou v Británii už dávno vyprodané. Speciální kapitola je londýnské metro, kde vlastně výjimkou těch nejnovějších linek není klimatizace vůbec, takže je tam opravdu veliké teplo k nepřežití skoro. No a zrovna dnes vyšla studie Imperial College London, na kterou narážíte, která odhaduje, že v důsledku těch vln vedra, které byly v květnu a v červnu, zemřelo v Británii 2700 lidí.
0: My už jsme o tom mluvili, že v Británii samozřejmě hrozí lesní požáry, jsou hasiči připraveni?
1: Jsou připraveni, ale je to opět zase věc, která není úplně obvyklá. Už ty požáry řádily například na severu Walesu, na mnoha místech Anglie, včetně třeba Národního parku Dartmoor, který známe ze psa Baskervilského jako místo blat a rašelinišť, a i tam hořelo, takže zkrátka to počasí v Británii lidi velmi trápí a ty teploty v těch minulých týdnech překračovaly i 42 stupňů.
0: Už jenom opravdu jedna stručná otázka, stručná odpověď, kdy ta vedra skončí?
1: V tom meteorologové nejsou jasní, ale co říkají zcela jasně, je to, že ty vlny veder se budou i v Británii v budoucnosti opakovat.
0: O počasí a taky riziku lesních požárů v Británii jsme v odpoledním radiožurnálu mluvili s Jaromírem Markem ze zahraniční redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdnu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zablokovaná D1 na Šmejkalce a uzavřená stále i D3 za Soběslaví. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna hlásíte novou komplikaci za sjezdem na Benešov. Kolem 22. kilometru se dojíždí do kolony, ta stojí a natahuje se. Příčina je potom v zúžení na rekonstruovaném mostě u Šmejkalky. Porouchal se tam kamion v pravém pruhu na kilometru 24,5. Kolem se chvíli protahovala osobní auta, teď dojeli kamiony a nevejdou se, takže se vůbec nejede. Řidiči to teď v osobních autech začínají brát z exitu 21 přes Mnichovice na Chocerady. A dálnice D3 z Českých Budějovic na Prahu za Soběslaví stále uzavřená po havárii kamionu na 91. kilometru, odklon exitem 95 na objížďce po silnici 3, kolona na 40 minut před planou. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: centru Prahy dnes popolední havaroval poslanec a zmocněnec pro Green Deal za motoristy Filip Turek. Jeho auto se na křižovatce srazilo se zdravotnickým vozem, který převážel krev. Příčinu nehody teď vyšetřuje policie. Záchranáři mezitím potvrdili, že řidič zdravotnického vozu skončil v nemocnici. Detaily má Dominik Ron z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den. Nehoda se stala v 11:30. Policie potvrdila, že převozový vůz s krví projížděl se zapnutými majáky a následně se střetl s projíždějícím osobním vozidlem. Podle svědků šlo o Mercedes třídy G, takže větší vůz, ze kterého vystoupil právě poslanec Filip Turek za motoristy. Takhle nehodu popsala jedna ze svědkyň.
2: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo a kvůli tomu se pak odrazil od stojícího auta a otočil se.
3: Chvíli po přijeli záchranáři, policajti a hasiči.
1: Poničeno bylo ještě třetí vozidlo, které u křižovatky parkovalo. Filip Turek přímo na místě Radiožurnálu řekl, že když se nehoda stala, tak jel na zelenou.
4: Prostě tím, že má velký auto a on menší, tak bohužel se tamto menší auto převrátilo a pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je v pořádku, takže doufám, že bude v pohodě a že to nebude nic vážný. Mrzí mě to, no.
1: Mluvčí pražské záchranky Karel Kirs každopádně uvedl, že řidič sanitky utrpěl vícečetná poranění, včetně středně těžkého poranění hlavy a sanitka ho musela převést do traumacentra. Filip Turek vyvázl bez zranění, se svým vozem pak po nějaké době odjel. Policie momentálně zjišťuje, kdo nehodu způsobil. Zatím už potvrdila, že Turek při nehodě nebyl pod vlivem alkoholu.
0: Řekli jsme, že zdravotníci převáželi krev, víme kam jeli a jak velký problém je, že na místo nedorazili.
1: Ten nabouraný vůz na sobě měl nápisy s logem Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Mluvčí Martina Dostálová potvrdila, že šlo o urgentní případ a řidič vezl pacientovi krev.
5: Autonehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít, takže jsme museli teda vyslat další sanitku do Vinohradské nemocnice, aby nám poskytla další materiál k tomu, abychom ho mohli podat pacientovi.
1: Dostálová zároveň potvrdila, že při těchto případech mají sanitky vždy zapnuté majáky.
0: Na výsledky vyšetřování od policie si samozřejmě počkáme. Jak to ale bývá vůbec s přednostmi při zapnutých majácích?
1: Vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt pouze odkázal na zákon o provozu na pozemních komunikacích. V něm se píše, že řidiči musí dát přednost vozidlům s právem přednostní jízdy, že jim musí umožnit bezpečný a plynulý průjezd i za cenu, že třeba zastaví někde bokem, kde jim nebudou překážet. Na druhou stranu ale řidič vozidla s majákem musí být opatrný a nesmí ohrozit bezpečnost na silnici. A záležet bude při vyšetřování i na tom, jestli měl majáky pouze rozsvícené nebo i použil sirénu.
0: V centru Prahy tedy dnes na křižovatce havaroval poslanec Filip Turek za motoristy. My jsme o tom v odpoledním Radiožurnálu mluvili s Dominikem Hronem z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vládní koalice se vrací k požadavku odvážet z lesů v národních parcích více dřeva. Proč ochránci přírody před podobnými snahami varují? Souvisí množství padlých kmenů v lese s rizikem vzniku požáru? Vladimír Kroc se zeptá odborníka na biologii lesa Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. Zprávy připravil Vojtěch Tomášek.
1: Regulaci cen pohonných hmot vláda už prodlužovat nebude, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Mimořádná tržní situace podle ní pominula.

0: zprávách. V thajském Bangkoku zahynulo 27 lidí při požáru baru, přes 60 dalších je zraněných, z toho víc než 20 vážně. Podle předběžného vyšetření tragédii zavinila elektroinstalace. V útěku z podniku podle úřadu lidem bránili stoly a basy piva. Thajský premiér při návštěvě místa neštěstí řekl, že někteří lidé se před plameny a kouřem ukrývali na záchodech. Právě tam nakonec záchranáři našli nejvíc mrtvých. Za dovoz některých suvenýrů ze zahraničí můžou lidem hrozit pokuty až 1,5 milionu korun. Mezinárodní úmluva totiž zakazuje dovážet víc než 40 tisíc druhů ohrožených živočichů, a to i výrobky z nich. Pokud si lidé nejsou jistí, jestli je legální dovést si nějakou upomínku, můžou se i na dálku obrátit na Českou inspekci životního prostředí.
1: Sport.
0: Na Tour de France mají dnes cyklisté volný den, zítra je na programu 10. etapa, která vychází na francouzský státní svátek Den pádu Bastily. Trať do Lloranu měří přes 166 kilometrů a dohromady cyklisté nastoupají 3900 výškových metrů. Ve žlutém trikotu je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem je 24. Matyáš Vacek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D5 za Berounem a neprůjezdná D3 za Soběslaví. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy dejte pozor, za Berounem na 15. kilometru. Z krajnice tam do stoupacího pruhu zasahuje nepojízdné auto s obytným přívěsem. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy zůstává za Soběslaví uzavřená po havárii kamionu na 91. kilometru. Provoz odklánějí exitem 95 na starou silnici, před Planou tam popojíždí kolona až 40 minut od odbočky na Doubí. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolonu na půl hodiny, začíná kus za sjezdem na Velké Popovice na 19. kilometru a vleče se do zúžení na mostě u Šmejkalky. Na kilometru 24,5 tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Osobní auta kolem projedou levým, kamiony se nakonec protahují taky, ale jenom krokem. A taky na D1 před Brnem směrem z Vyškova komplikace. Kolona kamionů v pravém pruhu až do zúžení u D2 začíná za Rousínovem kolem 215. kilometru a teď se plní i levý pruh v zúžení. Z 212. kilometru se to sune asi 20 minut za sjezd na Slavkov. Ještě v omezení tam překáží auto na 208,5.
3: V tom zúžení je porouchané osobní auto v pravém pruhu, takže kamiony to musí objíždět.
2: Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů, obloha bude polojasná až jasná, na západě a během noci i jinde od západu oblačná. Zítra přes den bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer pak bude srážek částečně ubývat. A nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
4: Dobré odpoledne, co říkáte téhle zprávě. Ve Vysokých Tatrách v uplynulých dnech chodil toulavý pes. Podle propočtu ušel nejméně 140 kilometrů. Odchytili ho ochránci zvířat. Zdolal například horu Kryván. Objevil se u chaty Podresy, byl u Popradského a Štrbského plesa a na dalších známých místech. Z bázlivého horského tuláka se podle jeho zachránců stal přítulný pes, který vyhledává blízkost člověka. Odpočívá po horských túrách a čeká ho vyšetření u veterináře.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Imagina. Umělec. Tak se jmenuje signální složka státní bezpečnosti, která se týkala herce Tomáše Tepfra. Za jeho perzekuci v 70. a 80. letech dnes soud udělil 2 dvouleté podmíněné tresty. Víc o tom ví Kristýna Vašíčková z domácí redakce. Vítejte.
1: Hezké odpoledne.
0: Kdo tedy ty podmínky vlastně dostal?
1: Letos v květnu se na nich s žalobcem dohodli bývalí příslušníci státní bezpečnosti Karel Jonáš a Jaromír Miltner. V celém příběhu jde podle vyšetřovatelů o to, že státní bezpečnost systematicky a přes 10 let pronásledovala herce Tepfra a snažila se ho přesvědčit ke spolupráci. Důvodem byl jeho protikomunistický postoj a židovská víra. O konkrétním zapojení Jonáše a Miltnera pak mluvil státní zástupce David Jachnický.
2: První z odsouzených tak byl operativec, který vedl ten signální svazek a zpracovával. To znamená, on úkoloval tajné spolupracovníky, on tam prováděl nucené styky s panem poškozeným, on zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený tak byl jeho nadřízený, který vlastně jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
1: Oba se podle rozsudku dopustili trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, protože zasahovali do Tepfrova práva na svobodný výkon umělecké profese, na svobodu projevu a na soukromí obecně. Oba se k činům přiznali a oba se na místě vzdali práva na odvolání a ani jeden rozsudek při odchodu ze soudní síně nekomentoval.
0: A co na to samotný Tomáš Tepfr? Byl u soudu osobně?
1: Nebyl ani žádný jeho zástupce. Po telefonu nám ale zopakoval, že vyšetřování on neinicioval a že z toho má rozporuplné pocity.
3: Protože jestli to vůbec dneska někoho ještě zajímá, státní bezpečnost, když máme ve vládě 2 vylustrované spolupracovníky státní bezpečnosti, je to hezký, že ty boží mlýny melou sice pomalu a navíc co to je za trest. Já teda žádnou satisfakci necítím.
1: Kvůli nátlaku STB se musel Tepfr v minulosti stěhovat do jiného kraje. Z pražského divadla EF Buriana ho například vyhodili. A dodám ještě, že senátor za ODS a ředitel Vinohradského divadla Tomáš Tepfr nežádal žádnou náhradu škody.
0: Ten dnešní rozsudek se týká 2 mužů. Těch lidí zapojených do perzekuce, ale vyšetřovatelé označili víc.
1: Je to tak, i státní zástupce Jachnický připomněl, že proti Tepfrovi působili 3 krajské zprávy státní bezpečnosti. Vrchní komisař u 12 lidí vyvodil trestní zodpovědnost, ale 8 jich je po smrti, u jednoho policie obvinění stáhla kvůli duševnímu stavu a poslední muž je Juraj Štúr. Toho se dneska měla týkat právě 2. část u soudu, hlavní líčení. K němu ale Štúr nepřišel, proto je jednání odročené a to na září.
0: Soud dnes otevřel případ ze 70. let, kdy příslušníci STB začali pronásledovat herce Tomáše Tepfra a my jsme o tom v odpoledním radiožurnálu mluvili s Kristýnou Vašíčkovou z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D5 za Berounem, uzavřená D3 u Soběslavy. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy stále pozor v kopci za Berounem. Na kilometru 15,5 stojí porouchané auto s obytným přívěsem vpravo ve stoupacím pruhu. Teď aspoň dorazila světelná šipka. Dálnice D3 z Budějovic na Prahu za Soběslaví zůstává uzavřená po nehodě kamionu na 91. kilometru. Sjíždí se z dálnice exitem 95 na starou silnici. Před Planou tam vzniká kolona od Doubí až na 40 minut. A na D1 za Prahou směr Brno kolona za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru už na 35 minut do omezení na Šmejkalce na 24. a pultem tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Ještě D1 před Brnem směrem z Ostravy, fronta kamionů za Vyškovem z 219. Teď i osobní auta popojíždí za Rousínovem z 213. asi 15 minut za nájezd od Slavkova, kde na 208. a pultem blokuje pravý pruh porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na letošní mistrovství světa ve fotbale se poprvé představilo 48 reprezentací. Šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino ale začal přemýšlet nad dalším rozšířením na 64 mužstev, která by hrála následující šampionát v roce 2030. A my o tom budeme v odpoledním radiožurnálu mluvit s Kristiánem Švedou ze sportovní redakce. Vítejte.
1: Krásný den.
0: Tak co vede Infantina k takové myšlence?
1: Infantino uvedl nápad na rozšíření v rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport. Zmínil, že každý národ by měl mít právo snít o účasti na turnaji a pokud nedáte menším zemím šanci, nebudou mít ani chuť se dál zlepšovat. Nejvyšší představitel FIFA si rozšíření na 48 týmů pochvaluje a má za to, že se kvalita týmu neustále zlepšuje.
0: A jak by v praxi takové rozšíření vypadalo?
1: Bylo by celkem 16 skupin a z každé by postupovaly dva týmy. Playoff by tak zůstalo stejné jako letos, ale zvedl by se celkový počet utkání na turnaj. No a šampionát by tak mohl trvat ještě déle než letos, tedy víc než 5 týdnů. Vedle toho je další navýšení zápasů náročnější například na logistiku, počet stadionů i nároky na zázemí pro týmy během turnaje.
0: A jaké reakce zatím tenhle návrh vyvolal?
1: Zejména negativní. Ohradil se proti ní například prezident Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin. Podle něj by rozšíření poškodilo samotný turnaj, ale taky konkurenceschopnost evropských kvalifikací. Podobný názor vyjádřil i Viktor Montagliani, to je prezident CONCACAF, tedy fotbalové konfederace Severní a Střední Ameriky a Karibiku, a jako příklad uvedl Jižní Ameriku. V současném formátu s 48 týmy se 6 z 10 jeho amerických reprezentací automaticky kvalifikuje a navíc ještě jeden tým postoupí z play-off. No a ani fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát nápad na rozšíření nevítá.
2: No, tak pojďme hrát ve stovce. Možná tenhle model je tak jako pro mě v tuhle chvíli strop, co se dá zvládnout i tím zájmem. Já si myslím, že mám fotbal rád, ale musím říct, že na některý zápasy jsem prostě už nekoukal.
1: Na mistrovství světa 2030 je už teď v úvozovkách kvalifikováno 6 zemí a to díky pořadatelství. Většina zápasů se sice rozloží do Španělska, Portugalska a Maroka, ale 3 úvodní duely se odehrají v Uruguayi, Argentině a Paraguayi a to na počest z tého výročí od vůbec prvního světového šampionátu v roce 1930.
0: O možném rozšíření světového šampionátu na 64 týmů jsme v odpoledním radiožurnálu mluvili s Kristiánem Švedou ze sportovní redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: host radiožurnálu.
1: Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové Golasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Čím je překvapuje boltcovitka bezová, tedy jidášovo ucho, nebo outkavka pestrá, hadovka smrdutá a další, a najdeme léčivé houby i v našich lesích?
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
2: Na kulte písmena, protože...
1: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
3: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. Zprávy připravil Vojtěch Tomášek.
5: Česko dostane z evropských peněz dalších 25 miliard korun pro národní plán obnovy. Spojené státy podle prezidenta Trumpa převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Obě české finalistky Wimbledonu jsou v tenisovém světovém žebříčku na pozici pro turnaj mistryň. Dlouhou kolonu kvůli porouchanému kamionu čekejte na dálnici D1 za Prahou ve směru na Brno před Šmýkalkou. A zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Evropská komise schválila dalších 25 miliard korun pro Českou republiku na plnění národního plánu obnovy. Uvedlo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde už o šestou platbu. Předtím Evropská komise proplatila přes 163 miliard. Evropské prostředky míří do digitální transformace, zdravotnictví, výzkumu, vzdělávání, energetických úspor, rozvoje infrastruktury nebo taky obnovy brownfieldů, tedy do oblastí, které mají dlouhodobý přínos pro lidi i konkurenceschopnost české ekonomiky. Česko začne s přípravou malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Smlouvu v příštím týdnu uzavře s britskou společností Rolls-Royce SMR. Oznámil to minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO, kterého kabinet podpisem smlouvy pověřil. Česko tak podle Havlíčka naváže na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně.
6: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktorů. Připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společnosti ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
5: První český reaktor by měl podle ČESu vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Česká firma ve společnosti Rolls-Royce SMR drží zhruba pětinový podíl. Americký prezident Donald Trump ohlásil blokádu vůči Íránu v Hormuzském průlivu. Spojené státy budou podle něj od lodí za zajištění bezpečnosti vybírat poplatky. Šéf Bílého domu to dnes napsal na své síti Truth Social. Ukončení blokády přitom bylo jedním ze zásadních bodů příměří a následného memoranda o porozumění. Po íránských útocích na lodě plující Hormuzským průlivem ale minulý týden označil Trump dohodu za mrtvou. Od té doby střety mezi Spojenými státy a Íránem postupně sílí. Hormuzským průlivem procházela pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, než nad klíčovou lodní trasou na začátku konfliktu uplatnil kontrolu Írán. Rusko zaútočilo na nákladní loď pod vlajkou Toga v jednom z přístavů Oděské oblasti. Zahynulo 5 členů posádky a 10 lidí je zraněných. Už dřív ukrajinské úřady informovaly o smrti 4 civilistů v Chersonské a Záporožské oblasti.
7: Náčelník Oděské oblastní vojenské zprávy Oleh Kyper na svém telegramovém účtu napsal, že na lodi kotvící v jednom z nákladních přístavů vypukl po ruském úderu požár. Všechny zraněné se podařilo evakuovat do nemocnice, ale 5 lidí zemřelo. K útoku došlo v době vykládky minerálních hnojiv, uvedlo Ministerstvo pro místní rozvoj a útok označilo za hrubé porušení mezinárodního práva. Ráno Rusko raketami i bojovými drony zaútočilo na sanatorium a parkoviště autobusů v Oděse.
8: Ohřeli 6 autobusů.
7: Schořelo 6 autobusů, 11 bylo silně poškozeno, podobně jako 5 osobních aut. 6 lidí utrpělo zranění, řekla novinářům mluvčí záchranné služby Marina Averinová. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Stovka hasičů dnes zasahovala u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hala se zbortila, na místo musela přijet i těžká technika. Bourání bude pokračovat zřejmě do noci. Příčina požáru zatím není známá, škodu hasiči předběžně odhadují na 80 milionů korun.
8: Středočeští hasiči přijali oznámení o požáru po 5:30 ráno. Obyvatelé Čelákovic viděli kouř a plameny z dálky, popisuje jeden z nich.
9: Byli asi 1,5 km odsud a tam byl kouř a smrad. Co na to můžu říct? No, schořela hala.
8: Kvůli zápachu doporučilo vedení města obyvatelům nevětrat. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze 4, potvrzuje jejich středočeská mluvčí Tereza Sýkora-Flígrová.
10: Jsme vlastně okamžitě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Když jednotky dojížděly na místo, tak byl velký kouř viditelný už z dálky, takže byl požární poplachový stupeň zvednut hned na třetí. Hasební zásah se nám zkomplikoval, protože se zbortila hala.
8: Hasiči proto museli na místo povolat pásové rypadlo, aby mohli budovu uhasit i zevnitř. Z Čelákovic u Prahy, Richard Webs, Radiožurnál.
11: Sport. Nejlepší české tenistky současnosti si výrazně vylepšily pozice ve světových žebříčcích. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je nově šestá v celkovém pořadí, šampionka Linda Nosková sedmá. V sezónním hodnocení pro účast na turnaj mistryň je Muchová čtvrtá a Nosková sedmá. Karolína Muchová teď vstřebává zklamání z posledního zápasu v Londýně. Letošní výsledky jsou pro ní ale velkou motivací bojovat o grandslamový titul i dál, ideálně hned na přelomu srpna a září v Americe.
12: Určitě jo, myslím, že jak to zpracuju, tak tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem měla ty týdny teďka, hlavně na té trávě, to bylo náročné, takže se potřebuji chvilinku odpočinout a potom se budu připravovat na ty betony a cíl tam bude určitě US Open.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem. Na D1 za Prahou směr Brno za sjezdem na Velké Popovice vzniká kolona z 16. kilometru, vleče se už 40 minut k porouchanému kamionu. Ten stojí v omezení na mostě u Šmejkalky na 24. a půltém kilometru v pravém pruhu. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Ostravy čekejte kolony. Kamiony před omezením u D2 se táhnou pravým pruhem už za Vyškovem z kilometru 219. Osobní auta v levém pruhu popojíždějí v omezení u Holubic z 212. kilometru zhruba 10 minut k porouchanému autu na 208. a půltem v pravém pruhu. A potom znovu plný i levý pruh za sjezdem na Svitavy z 203. kilometru. Je to až na čtvrt hodiny k exitu 201 Slatina, kde řeší nehodu v pravém pruhu. Na D3 z Budějovic na Prahu za Soběslaví po havárii kamionu na 91. kilometru stále dálnice uzavřená, odklon exitem 95 na starou silnici, tam před planou kolona na půl hodiny. V Praze odpolední fronty mimo jiné v důsledku zúžení Vekbelské, omezení na Ohradě i Hlávkově mostě a v tunelu Blanka teď vzniká fronta od sjezdu na Dejvice směrem na Troju, protože za sjezdem na Letnou stojí v pravém pruhu porouchaný kabriolet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů, obloha bude polojasná až jasná, na západě a během noci i jinde od západu i oblačná. Zítra pak bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer pak bude srážek částečně ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. To byly zprávy. Teď je tu 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
14: Schyluje se k boji o mrtvé dřevo na území našich národních parků. V čem je dřevní hmota pro lesní ekosystém nenahraditelná? Jak v dobách tropických veder účinně předcházet lesním požárům? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z hnutí Duha. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Rozhovor natáčíme hodinu před vysíláním. Vláda se podle deníku N chystá v národních parcích usnadnit svoz většího množství nevytěženého dřeva. Důvodem má být ochrana proti požárům. Proč podle vás odklízení dřevní hmoty lesům naopak uškodí?
15: Tak já to vnímám trošku jako záminku, nebo silně jako záminku. Motoristé deklarovali už ve svém volebním programu, že zruší v podstatě ochranu přírodních procesů v národních parcích. Je to věc, která v podstatě nekonvenuje jejich ideologii. A vidíme i snahy někdy dostat se k ekonomickému zpeněžení dřeva, takže požár v Českém Švýcarsku, ten poslední, se stal jakousi záminkou pro ministra Červeného, že vyhlásil, že se staví komisi, která prostě prošetří množství ponechaného dřeva v národních parcích. Tady je potřeba říci, že v podstatě smyslem národních parků je ponechat přírodu přírodě, abychom vůbec viděli, jak příroda funguje. A ona funguje v cyklech, obnovuje se různými způsoby, někdy i prostřednictvím požárů. Je zřejmé, že pak, když by měly požáry v národních parcích ohrožovat lidi, ohrožovat lidská sídla, tak je potřeba zasáhnout, ale zároveň preventivní odstraňování těch mrtvých kmenů v podstatě jde zcela proti smyslu národních parků a zároveň nepřispívá ani k té prevenci požárů.
14: Ministr životního prostředí Igor Červen za motoristy tvrdí, že chce účinněji zabránit požárům v chráněných lesích. Právě tím, že tedy se z nich stáhne to staré uschlé dřevo. Záměr oznámil už v květnu v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko a na první dojem to nezní úplně nelogicky.
15: Na první pohled ne a řada lidí na to takzvaně skáče a uznejme, že v podstatě, když si představíte suché dřevo, souše, jak stojí někde nebo leží v přírodě, tak dává logiku, že si řekneme, že představují požární nebezpečí. Nicméně z toho, co víme o šíření lesních požárů, zejména v poslední době, kde ty vědecké poznatky jsou a kde jsou hlavně data a monitoring těch ploch, kde požáry proběhly, měření v podstatě vlhkosti v různých podmínkách toho mrtvého dřeva, tak vidíme, že v podstatě to, co je rizikovým faktorem, jsou drobné větvičky jehličí a suché trávy na zemi, v lese. Hmm. No, ať už jsou to vytěžené holiny, anebo ty lesy ponechané přírodě, tak to, co je drobného spadaného na zemi, to hoří rychle a tím se požár šíří. Ty suché kmeny začnou hořet, ohoří na povrchu a v závislosti na vlhkosti dohoří zcela, ale převážně většinou ohoří pouze ten povrch. Oheň na nich zůstává po nějakou dobu, ale mezi tím ten požár už je dávno, dávno někde jinde, protože, jak si říkám, šíří se po té zemi. Čili jestliže chce někdo řešit prevenci požárů, tak by musel ty národní parky vyluxovat od všeho drobného spadaného větviček, suchých listů, suché trávy a jehličí, a to není reálné.
14: No, jde o to, že...
15: Je tady jedna věc, která asi by v té věci mohla sehrát pozitivní roli, a to je zase tu přírodu napodobit. V oblastech, které jsou v podstatě tak, jako je to České Švýcarsko, není to Šumava, není to Podíjí, ale České Švýcarsko, to jsou v podstatě pískovcové stěny s přírodními borovými lesy a smíšenými lesy na úbočích. A ty borové lesy se v historii vždycky obnovovaly prostřednictvím požáru. Tam ten požár je v podstatě přirozeným faktorem a v momentě, a tady by stálo za to možná napodobit to, co se dělá, nebo to, co se i dělá v některých národních parcích v Americe, v podstatě určitými řízenými požáry za kontrolovaných podmínek, kdy nehrozí šíření požáru na velké vzdálenosti, vypalovat určité, v podstatě použít malý požár jako prevenci velkého požáru. Hmm. Tím, že v podstatě ten požár zahoří na malé ploše, tak tam skutečně ta drobotina spadlá na zem, schoří a pomůže to obvykle, naopak to pomáhá i obnově těch lesů. Takže je to přírodní v podstatě prostředek, jak se ty lesy obnovují a když se využije řízeně, tak by to mohlo pomoci i prevenci požáru v Národním parku České Švýcarsko.
14: Já bych se ale vrátil k tomu, že ve sněmovně vzniká poslanecký návrh, který má umožnit z lesů i tedy z národních parků stavovat více popadaného dřeva a zbytků po těžbě. Jde o to, že Červený chce odvážet ne všechno, ale část takzvaného mrtvého dřeva a podle něj není možné ho v lese nechávat tolik jako dřív a možná je zajímavé, že argumentoval měnícím se klimatem. Není to tak, že skutečně zejména s postupujícím suchem se bude muset inspirovat jižnějšími zeměmi, jak tam se snaží předcházet lesním požárům?
15: V každém případě je potřeba se inspirovat, ale hlavně s tím počítat do budoucna. Ta inspirace z jižních zemích je věc, která někde funguje, někde nefunguje. Asi v našem prostředí je potřeba inspirovat se spíše Spojenými státy americkými, třeba než Portugalskem, Španělskem, kde ty lexní ekosystémy jsou mnohem vzdálenější těm našim ekosystémům. Ale znovu opakuji, tady je potřeba rozlišovat preventivní opatření v hospodářských lesích, které je potřeba začít dělat. A je třeba říct, že v podstatě experti obou našich lesnických fakult na tom pracují a v podstatě metodiky k tomu, jak v podstatě pěstovat odolnější lesy proti požárům, tady už jsou, včetně jak co se týče druhové skladby, tak co se týče technických opatření. Nicméně v národních parcích, kde máme cílem skutečně ochranu celého přírodního cyklu, tak tam by neměla být vůbec diskuze o tom, jestli tam dřevo ponecháme nebo neponecháme. A třeba říci, že pan ministr Červený vůbec asi neví, jak to v těch národních parcích vypadá, protože vytěžit pouze část dřeva, třeba z těch přírodních zón, to technicky není možné, leda vrtulníkem.
14: No, ministr Červený prý chce hledat inspiraci právě v národních parcích ve Spojených státech, jak jste se o tom zmínil. Jaká je požární prevence v Yosemitech nebo národním parku Sequoia? Je možné, že mu v Americe budou radit, abychom tedy pokácené dřevo z lesů v národních parcích odváželi?
15: Tam v podstatě v těch národních parcích, v některých národních parcích ve Spojených státech, kde mají zkušenosti s těmi řízenými požáry, tak věřím, že mu doporučí toto, ale tam je zase potřeba se dívat, kde to aplikujeme. Je to aplikovatelné, jak jsem říkal, v Národním parku České Švýcarsko, ale už ne třeba na Šumavě nebo v Podíjí. A nebo v Krkonoších. Ale ta poučení z těch amerických národních parků určitě prospěšné bude, protože tam v podstatě se nijak nespochybňuje smysl národních parků a odtěžit ekonomicky část odumřelého dřeva, to tam nepřipadá moc v úvahu. Takže pak, když se ministr Červený bude skutečně inspirovat v těchto národních parcích, tak věřím, že to bude ku prospěchu věci. Vy jste zmínil ještě tu iniciativu poslaneckou. Tam je potřeba říct, že ta jde úplně jiným směrem než iniciativa ministra Červeného, která se týká pouze národních parků. Poslanci projednávají novelu lesního zákona a chtějí v podstatě zrušit vyhlášku nebo zrušit pověření.
14: Já bych se k té vyhlášce dostal za chviličku, dovolíte-li. Podle mluvčího národního, ne, to je v pořádku, ale měl jsem to taky v plánu se o tom bavit, jenom bych rád, ono to podle mě nezaznělo. Třeba mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák tvrdí, že pro lesní ekosystém je tlející dřevní hmota nenahraditelná. Asi by bylo dobré vysvětlit, proč.
15: Těch důvodů je řada. Na prvním místě, nebo na, nebudu říkat na prvním místě, ale na jednom z předních míst je ochrana v podstatě druhů, které jsou na ty suché stromy a tlející dřevo vázané. Zhruba třetina druhů hmyzu, ptáků, hub, lišejníků, mechorostů, mikroorganismů žije v lesích jenom tam, kde mají tlející dřevo. V hospodářských lesích, kde všechno dřevo vlastně odklízíme pryč, tyto druhy nežijí. Pakliže mají národní parky plnit svoji funkci, být jakousi Noémovou archou druhů, které tady na zemi žijí, tak pak je potřeba zachovat jim i to prostředí, ve kterém jsou schopné přežít. Další důvod je i paradoxně ten, že oni fungují nakonec preventivně proti těm požárům, protože vlastně ten kmen, kdy po uschnutí je hořlavý jenom prvních několik let po uschnutí. Postupně, jak začne tlít, jak ho prostupují houby, tak zvyšuje vlhkost a je naopak nehořlavý a tvoří zásobárnu vody. Každý v podstatě, kdo jde do lesa, když šahnete na tlející kmen, tak ho můžete dost často z něj tu vodu ždímat, i když všude kolem je sucho. Ty popadané kmeny brání erozi půdy. Ale to jsou všechno technické věci, které vidíme, proč ty tlející kmeny, proč toto staré dřevo, proč staré stromy jsou potřebné v tom lese. Ale oni jsou potřebné i proto, abychom vůbec viděli, jak příroda funguje, protože když z přírody odstraníte určitou potřebnou, určitou její komponentu, poměrně podstatnou, tak se nedozvíte, jak bude příroda reagovat na měnící se podmínky. Hostem, to je ten smysl národních parků.
14: Hostem 20 minut radiožurnálu je Jaromír Vláha z Hnutí Duha. A teď k tomu, že kvůli většímu odvozu dřevní hmoty by se musela změnit vyhláška ministerstva zemědělství, která určuje, kolik zbytků po těžbě a mrtvého dřeva mají hospodáři v porostech nechat tlít nebo dožít. Je to tak, že by musela se změnit?
15: No, je to tak, že ta vyhláška zatím není vůbec vydána. Ministerstvo zemědělství mělo tu vyhlášku vydat do roku 2021, tak vlastně znělo pověření poslanců, pověření parlamentu při novele lesního zákona v roce 2019. Ale ministerstvo zemědělství v podstatě ignorovalo v tomto zákonodárce a tu vyhlášku nevydalo. A od té doby v podstatě permanentně lobuje proto, aby tu vyhlášku vydat nemuselo. Ten důvod, proč vlastně poslanci zmocnili ministerstvo zemědělství k vydání vyhlášky, byl ten, bylo to po té obrovské kalamitě celostátní, která proběhla mezi roky 2015-2018 po té kůrovcové kalamitě, kdy i poslanci slyšeli na to, že je potřeba v lesích zachovávat určitou část živin a zachovat biodiverzitu pro to, aby ty lesy byly odolnější.
14: Poslanec ANO David Pražák navrhl, aby se z lesního zákona tedy vyškrtl ten odstavec, který stanoví povinnost tuto vyhlášku vydávat. Přiznám se, že jsem netušil, že ta povinnost vlastně zatím nebyla naplněna, ale on to zdůvodnil tím, že podpory biodiverzity se dá efektivněji dosáhnout spíš dotacemi, které motivují lesníka, aby nechali stromy zetlít. Mohlo by to fungovat?
15: To by fungovat mohlo do určité míry, ale tady je potřeba rozlišovat vlastně cíle té vyhlášky, kdy ta vyhláška na jednu stranu cílí na omezení odvozu těžebních zbytků, to znamená toho, co zbyde po těžbě těch větví, kůry nebo nepoužitelného dřeva. A to je důležité, na některých lokalitách je nesmírně důležité, aby tahle ta vlastně hmota nepoužitelná dřevní tam zůstala, nebyla vytahávána ven a seštěpkována, odvezena do tepláren, protože vlastně tím se vrací do půdy živiny. A ukazuje se, že poměrně rozsáhlé oblasti v České republice lesů trpí nedostatkem živin už tuto chvíli. A pak druhá část vlastně té vyhlášky by měla stanovit, kolik těch nějakých kmenů, stromů ponecháme kvůli ochraně biodiverzity. To je kvůli těm druhům, které v těch starých stromech a tlejícím dřevě žijí. A tady je potřeba rozlišovat, když chceme v podstatě chránit, jako bránit další degradaci lesních půd, tak tam skutečně musíme to omezení odvozu těch těžebních zbytků stanovit natvrdo, protože jinak to vyluxují teplárny. A mělo by se to týkat ne lesů plošně, ale skutečně jenom těch lesů, kde jsou půdy ohrožené ztrátou živin. A tady ta finanční kompenzace v podstatě moc fungovat nebude, musel by převyšovat ekonomické zisky, které plynou v podstatě ze spalování té štěpky. Ta dotace by mohla fungovat v případě těch ponechávání těch odumřelých stromů a tady my to vnímáme tak, že v podstatě ta vyhláška by podle našeho názoru měla stanovit nějaké minimum. Řekněme 5-10 stromů na hektar, které by vlastníci ponechali. A pro větší podporu biodiverzity nebo pro podporu potřebné biodiverzity by skutečně mohly zafungovat dotace.
14: Nutno poznamenat, že jsme pana poslance Pražáka zvali do tohoto pořadu, ale odmítl s tím, že prý o tom nic neví. Zvali jsme i jeho zastánkyni, předsedkyni sněmovního zemědělského výboru Moniku Obornou z ANO, ale ani ona naše pozvání nepřijala. To je jenom poznámka na okraj, ale co znamená, že by změna přístupu v národních parcích mohla ohrozit certifikaci šetrného hospodaření?
15: Upřímně řečeno, nevím úplně, co tímhle měla paní poslankyně Oborná, tuším, že ona to byla, kdo v deníku tohle zmínila na mysli. Tady v České republice fungují dvě certifikace. Jedna certifikace se zkratkou FSC, Forest Stewardship Council, která skutečně certifikuje nebo garantuje šetrné lesní hospodaření. A ta už má ve svých standardech v podstatě ty limity odvozu těžebních zbytků i ponechání starých stromů nastavený tak, aby to fungovalo. Takže ono by skutečně stačilo, kdyby státní lesy nebo většina vlastníků dodržovali tuto certifikaci. Nicméně většina vlastníků i naše státní lesy mají certifikaci jiným systémem, s kratkou PEFC. PEFC a tento systém v podstatě negarantuje reálně udržitelné hospodaření. Tam ty parametry v podstatě standardů jsou nastavené tak, jak jsou v lesním zákoně, a z hlediska ochrany půd ani ochrany biodiverzity tento standard nefunguje.
14: Jaromír Bláha z Hnutí Duha je hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr životního prostředí Igor Červený chce sformovat expertní skupinu. Prý do ní pozve všechny vedoucí čtyř národních parků, zástupce hospodářských lesů, akademické obce a integrovaného záchranného systému. Byli jste do ní přizváni?
15: Nebyli jsme do ní přizváni. Pan ministr Červený s námi nekomunikuje, v podstatě nereagoval ani na dopis Zeleného kruhu Asociace ekologických organizací po svém zvolení, kdy jej asociace žádala o schůzku. Takže komunikace ze strany ministra Červeného je nulová a nepřibírá, zdá se, experty z nevládních organizací do pracovních skupin.
14: Členem expertní skupiny má být podle Seznam zpráv kromě jiných generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, který svážení suchého dřeva z lesů prosazuje. Výsledná koncepce bude asi hodně záležet na tom, jak bude ta skupina složena.
15: To určitě a bude záležet taky na tom, jak skutečně otevřená ta diskuze bude, protože skutečně těch vědeckých údajů o tom, jakým způsobem dřevo hoří, je tady k dispozici dostatek a je to možná věc, která může být i pro hasiče nová, protože ten dosavadní přístup hasičů poměrně významně modifikuje podle mého názoru. Právě zkušenost i třeba z těch požárů v Českém Švýcarsku, z zkušenosti s výsledky studií, které dělali vědci v Jihočeské univerzitě, například měřením vlhkosti a přímo i způsobu hoření dřeva v závislosti na vlhkosti dřeva a těch tlejících kmenů.
14: No jenomže vzhledem k tomu tropickému počasí v části Evropy je obava z lesních požárů pochopitelná. Ve Španělsku oheň minulý týden ničil lidská obydlí a vyžadalo si mnoho obětí na životech. Nezdá se vám pochopitelné, že i čeští hasiči chtějí právě teď pro bezpečí lidí udělat vše, co podle jejich názoru pomůže?
15: To je logická samozřejmě, myslím si, že bychom k tomu měli i my sami jako návštěvníci lesů přispět. Především tím, že nebudeme prostě v lese rozdělávat ohně, nebudeme kouřit, protože ten moment zapálení lesa je v naprosté většině případů způsoben neopatrností při lidském počínání. Ten další způsob, jak vznikají lesní požáry, to znamená zásahem blesku, bývá mnohem méně častý. No a potom ta opatření, která je potřeba v lesích dělat, a teď ale mluvíme o těch hospodářských lesích, nemluvíme o těch chráněných lesích, o těch rezervacích nebo národních parcích, když to je konec konců, to je naprostá většina lesů v České republice. Ta preventivní opatření by měla zahrnovat trošku myslet do budoucnosti. V podstatě upravit druhovou skladbu, tak aby to nebyly pouze ty hořlavé jehličnaté monokultury, ale smíšené a listnaté lesy, které hoří mnohem méně. Pak pracovníci třeba lesnických fakult, kteří se zabývají problematikou lesních požárů, doporučují dělat v lese a zejména v okolí obcí, jako oddělovat v podstatě obce od těch lesů určitými prolukami. Pásy, ve kterých potom je možné v podstatě postup toho požáru tlumit a tak dále. Těch opatření je navržená celá řada a bylo by skutečně záhodno, kdybychom je v těch hospodářských lesích začali naplňovat.
14: Národní park Šumava chce mít do roku 2035 přes 50% rozlohy bezzásahové. Třeba Bavorský les má už teď bezzásahových 75% území. Je ta šumavská ambice dost nebo málo?
15: V podstatě odpovídá zákonu. Zákon říká, že nadpoloviční většina národního parku by měla být ponechána přírodě. Je to cílem národních parků, kvůli tomu se vlastně ty národní parky všude ve světě zřizují. Dlouhodobým cílem by pak mělo být těch 75%. Určitě je škoda, že Šumava prošla obdobím, kdy v podstatě ta snaha ponechat přírodu přírodě tam byla politicky bržděná. Ale v plánu v zásadách péče pro Národní park se počítá, že dlouhodobý cíl bude i těch 75%. Nicméně v tuhle chvíli je to, jako se ta Šumava blíží 50% a i tak tvoří v podstatě pokladnici moudrosti a pokladnici poznání, protože ta příroda nám tam ukazuje věci, které do té doby se vůbec nevěděly. Jak co se týče obnovy lesů, tak co se týče biologické rozmanitosti, tak co se týče, řekněme, i hospodaření s vodou v těch lesích. Vyvrací řadu mýtů, které jsme, nebo i starých praktik, které jsme uplatňovali v těch lesích hospodářských, a ty národní parky nám ukazují, že ta příroda to dělá jinak a že ve skutečnosti to je často jinak, než jsme si mysleli.
14: Upozornil jste na to, že stav živin v lesní půdě je mnohem horší, než se předpokládalo. Jaké proto máte vysvětlení?
15: Metodiku měření. 10 let tomu naspátek tady existovala analýza Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, která v podstatě dělila v oblasti České republiky na půdy s různou měrou ohrožení z hlediska takzvané nutriční degradace, to znamená stavu, kdy ty živiny v půdě chybí. Ale když Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti dělal podrobná šetření v konkrétních lokalitách, tak se ukázalo, že skutečný obsah živin v těch půdách je významně nižší, než se předpokládalo na základě předchozích analýz. V tuto chvíli existuje metodika Výzkumného ústavu pro lesní hospodaření, která říká, na kterých stanovištích je potřeba odvoz těch těžebních zbytků omezit a ve kterých je můžeme odvážet neomezeně, které mají ještě stále živin dostatek.
14: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Jaromírem Bláhou, expertem na ochranu lesů z Hnutí Duha. Děkuji vám, nashledanou.
15: Děkuji, přeji vám i posluchačům hezký den, nashledanou.
14: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Zprávy připravil Vojtěch Tomášek.
5: 22 českých hasičů zítra ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově, kde je vysoké riziko požárů. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá taky zašením požárů na jihu Francie. Střelbu, do které se v americkém státě Maine zapojili agenti úřadu pro imigraci ACLA ICE, nepřežil jeden člověk, píše to CNN i lokální média. Incident na místě vyšetřuje policie. Před pár dny federální imigrační agenti zastřelili mexického migranta v texaském městě Houston. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti žil muž ve Spojených státech nelegálně a vyhýbal se zatčení. Zastřelení migranta vyvolalo masové protesty. Sklizeň obilovin je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes

0: Ligy národů ve španělském Oviedu. Duel s úřadujícími evropskými šampiony je čeká na stadionu pro přibližně 30 tisíc diváků. Národní tým o tom napsal na síti X. Reprezentaci čekají v elitní skupině A Ligy národů vedle Španělska ještě Anglie a Chorvatsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Potížená D1 za Prahou, neprůjezdná D3 u Soběslavy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna v omezení na opravovaném mostě u Šmejkalky na kilometru 24,5 se nedaří hnout s porouchaným kamionem v pravém pruhu. Kolona před ním už začíná za nájezdem od Říčan na 13. kilometru a hlásíte zdržení i přes hodinu, kamiony hodně přes. Na D1 se na příjezdu do Brna směrem z Ostravy za Vyškovem první část kolony čekejte na kilometru 218, chvílemi brzdí i osobní auta v levém pruhu, ale hlavně se vlečou kamiony v roztrhanou kolonou. V levém pruhu je potom fronta znovu u Holubic z 211. vzúžení k porouchanému autu na 208,5 v pravém pruhu. To je asi na 10 minut. Dál pokračují zase kamiony pravým pruhem. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy zůstává za Soběslaví uzavřená popolední havárii kamionu na 91. kilometru. Provoz odklánějí před tím exitem 95 na starou silnici, tam se popojíždí od odbočky na Doubí do plané půl hodiny. A silnice 43 Brno-Svitavy je za Černou horou neprůjezdná v obou směrech mezi odbočkami na Lisice a Krhov havarovalo osobní a nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer pak bude srážek částečně ubývat. A nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Je s vámi odpolední Radiožurnál a taky Zuzana Budešová.
3: Dobré odpoledne, ještě se vrátíme k počasí. Půdní sucho se rozšiřuje, v polovině Česka už je na nejvyšším stupni. Situace je nejhorší na Moravě. Extrémní nedostatek vody je také ve Francii, v Anglii, v jižním Německu, Rakousku a severní Itálii. My o tom píšeme na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Podívejte se a dál poslouchejte odpolední Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy tuto neděli. Od příštího pondělí budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO s tím, že vládě dnes další prodloužení ani nenavrhovala. Podrobnosti už teď přidá reportérka Jana Čermáková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO po dnešním jednání kabinetu řekla, že rozhodování nebylo jednoduché. Nakonec se ale přiklonila k tomu, že mimořádná tržní situace už pominula.
2: Ano, k dnešnímu dni vidíme výkyv na zhruba 78 dolarů, protože USA a Irán situaci opět eskalovali, ale trhy už na tato politická gesta nereagují tak hystericky. Jde o krátkodobý výkyv a my věříme, že situace se opět uklidní.
1: Dalšími důvody pro ukončení regulace cen bylo podle ministryně i to, že Česko má teď jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Zároveň ke konci podobných opatření přistupují i okolní země.
0: A jsou nějaké okolnosti, za kterých by vláda znovu zasáhla?
1: Ano, Schillerová zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál pozorně monitorovat. Zasáhla by jen v případě zásadní eskalace. V posledních dnech se nicméně cenové stropy, a tedy i průměrné ceny paliv, mění jenom velmi mírně. A to bez ohledu na události na Blízkém východě. Včera podle společnosti CCS lidé za litr benzínu platili v průměru 39,90, litr nafty pak stál asi 36,80.
0: A co tedy bude vlastně dál? Můžeme teď očekávat, že ceny u českých čerpacích stanic stoupnou?
1: Na to jsme se ptali například Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. A podle něj nic takového nehrozí.
3: Nebudou petrolejáři zvyšovat ceny pohonných hmot, čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně a uvidíme, jak se vyvine situace na trhu s ropou. Klíčová bude samozřejmě vývoj kotace na burze v Rotterdamu.
1: Podle analytika Jiřího Tylečka ze společnosti XTB, ale benzín a nafta někde zdražit můžou.
4: Samozřejmě lokálně, tam, kde ceny už byly v historii vyšší, tam, kde je vysoká poptávka, tak tam pravděpodobně opět narostou marže.
1: No a ministryně Schillerová taky řekla, že mimořádná opatření vyšla stát na miliardu korun měsíčně.
0: Tento týden tedy přestane ministerstvo financí určovat stropy na ceny benzínu a nafty. Vláda dnes rozhodla, že regulace skončí a my jsme o tom v odpoledním radiožurnálu mluvili s reportérkou Janou Čermákovou. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkné odpoledne.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Ucpaná stále D1 za Prahou, neprůjezdná D3 u Soběslavy. Na D1 za Prahou směr Brno vzniká kolona za nájezdem od Říčan z 13. kilometru. Je to zhruba na hodinu k porouchanému kamionu na mostě v omezení na Šmejkalce na 24,5 kilometru. Blokuje tam pravý pruh. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova v omezení za exitem Holubice na kilometru 208,5 stojí nepojízdné osobní vozidlo v pravém pruhu. Kolona v levém pruhu před ním je na 10 minut z 211. kilometru. Kamiony se pravým sunou déle od exitu 216 Rousínov. D3 z Budějovic na Prahu stále za Soběslaví uzavřená po nehodě na 91. kilometru, odklon na 95. na objížďce před Planou kolona na půl hodiny. A silnice 43 Brno Svitavy za Černou horou neprůjezdná obousměrně po vážné nehodě mezi odbočkami na Lisice a Krhov. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: A než přijde do studia Radiožurnálu moderátor publicistiky Tomáš Pancíř, probereme ještě jedno téma. Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku dokončila stavbu výběhu pro velké šelmy. Vznikl v odlehlém areálu stanice za vesnicí, aby si divoká zvířata nezvykla na kontakt s lidmi. Ještě je nutné zázemí dovybavit. Poté už tam budou moci přijímat nemocná a taky poraněná zvířata.
1: Přicházíme k výběhu, který jsme teďka vybudovali, skoro rok nám to trvalo, který má výměru necelých 3000 metrů čtverečních. Měl by sloužit třeba ve vztahu k velkým šelmám, jako je vlk, případně rys.
2: S ředitelem záchranné stanice Petrem Orlem procházíme dovnitř oploceného areálu, který má několik zvlášť uzavřených prostor. První je nejmenší.
1: To je taková chodba, kde bude nějaké zázemí, prostě potřeba k těm zvířatům. Musíme tu mít nějaké odchytové klece a podobně. To je taková první část toho výběhu, kde budou třeba zvířata jenom po krátkou dobu uzavřená, než si zvyknou, že se jim tady podává potrava, pak jsou tam propustné takové zásuvné dveře, které se dají prostě zvenku zase otevřít nebo naopak zavřít.
2: Aby mohli záchranáři zvíře odchytit a ošetřit, zároveň může být v každé uzavřené části jiné zvíře. Velké šelmy se ale dostanou do záchranné stanice velmi vzácně, jednou dvakrát do roka, pokračuje ošetřovatel Radim Maloušek.
3: Je to tak půl roku, co jsme byli pro rysa, který však byl v tak špatném stavu, že přes noc uhynul, i když veterinární péče proběhla, ale už to bylo špatné s ním.
2: Když bude nový výběh bez šelem, záchranáři prostory použijí na rehabilitaci dalších zvířat, třeba spárkatou zvěř nebo jezevce. Může se sem dostat třeba i zvíře, které záchranáři odchytili i v jiné části Česka, nebo dokonce i ze zahraničí. Z Novojičínska Natálie Janišková.

0: Ve studiu odpoledního radiožurnálu už je moderátor publicistiky Tomáš Pancíř. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: A povídejte.
1: V neděli skončí regulace cen pohonných hmot. Vláda dnes rozhodla, že ji neprodlouží. Jestli je to rozumné a opodstatněné rozhodnutí a co to udělá s cenami benzínu a nafty u čerpacích stanic, to proberu s naší hlavní ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová naznačila, že Evropská komise navrhne věkovou hranici, od které bude možné vstupovat na sociální sítě. Co v tomto směru ukazují odborné studie a jestli existují nástroje, aby takové omezení bylo účinné a vymahatelné, tak na to se zeptám Lukase Blinky z Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A závěrečným hostem bude ředitelka nadace Tomáše Bati. Nadaci při požáru skladu ve Zlíně schořilo 30 000 knih, ale díky štědrosti dárců už připravuje dotisk, pomáhá tomu i zájem o speciální benefiční tričko a víc nám řekne právě ředitelka nadace Gabriela Končitíková.
0: A my si to víc taky poslechneme v publicistice, která začne hned, jakmile skončí hlavní zprávy. Tak nás poslouchejte, tedy nás, myslím ti především moderátora Tomáše Pancíře. Díky a zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Osekávání výroby a obavy z masivního propouštění a taky ze zavírání fabrik. Co se to děje u koncernu Volkswagen a má se bát i Škoda? Probereme to.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
6: Vláda ruší cenové stropy na benzínových pumpách, stát přestane určovat ceny za týden. Spojené státy obnovují námořní blokádu Íránu, za proplutí hormuzským průlivem chtějí vybírat poplatky. Fotbalisté Španělska a Francie se připravují na úvodní semifinále mistrovství světa. Hodinová kolona popojíždí na dálnici D1 za Prahou před porouchaným kamionem na Šmejkalce. A zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů. Pondělí 13. července a jeho hlavní zprávy. Dobrý podvečer, přeje Vojtěch Tomášek.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou naposledy platit v neděli. Za týden tak budou moct prodejci znovu ceny stanovovat podle svého uvážení.
7: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
8: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
7: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
9: Týlit obavy paní ministrině, budem se chovat tržně.
7: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Radiožurnál.
6: Spojené státy obnovují námořní blokádu Íránu, oznámil to americký prezident Donald Trump. Nově chce taky vybírat poplatky za proplutí hormuzským průlivem, 20% z hodnoty přepravovaného nákladu.
10: Trump v rozhovoru pro Fox News znovu obvinil Irán z opakovaného porušování dohody a pohrozil dalšími údery. Ukončení blokády bylo jedním z hlavních bodů, na kterém se Američané a Iránci v polovině června shodli v memorandu o porozumění. Představitelé obou zemí ho podepsali s vyhlídkou na konečnou mírovou dohodu. Po iránských útocích na plavidla v Hormuzském průlivu ale americký prezident minulý týden označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času. Hormuzský průliv je klíčový pro přepravu ropy a jakákoliv omezení provozu mají na její cenu významný dopad. Data o pohybu lodí ukazují, že provoz v úžině je v současnosti na několika týdenním minimu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
6: Poslanec motoristů Filip Turek měl nehodu v centru Prahy. Srazil se s autem, které mělo zapnuté majáky a převáželo krev pacientovi. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
11: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
12: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
11: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
13: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je pořád. Brzí mě to. No.
11: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
14: Auto nehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
11: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci Státní bezpečnosti. Soud je potrestal za dlouhodobou perzekuci herce, dnes senátora za ODS a TOP 09 Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Rozsudek je tak pravomocný.
15: Bývalí příslušníci STB Tepfra pronásledovali kvůli jeho protikomunistickým postojům nebo židovské víře. Snažili se ho taky přesvědčit ke spolupráci, řekl státní zástupce David Jachnický.
16: První z odsouzených úkoloval tajné spolupracovníky, prováděl nucené styky s panem poškozeným, zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
15: Tomáš Tepfr po rozsudku řekl, že zadosti učinění necítí a popsal, jaké pro něj měly perzekuce dopady.
17: To mělo normálně takový ten průběh, no tak, že jsme se odstěhovali s dvěma dětma z hezkého bytu z Ostravy do ubytovny v Ústí nad Labem. Ale naštěstí to už nebyly 50. leta, takže jsem nebyl zavřený.
15: Ani jeden z bývalých příslušníků STB rozsudek nekomentoval. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Desítka evropských zemí v Paříži ohlásila vznik obranné koalice proti balistickým střelám. Francouzská metropole právě v těchto chvílích hostí jednání tzv. Koalice ochotných. Tématem je protivzdušná obrana Ukrajiny i tlak na Rusko. Detaily má přímo z místa náš zpravodaj Martin Balucha.
18: Já jsem přímo u hlavních vstupních vrat do pařížské invalidovny s desítkami hlavně evropských vlajek. Právě tady francouzský prezident Emmanuel Macron před malou chvílí přivítal mezi prvními českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO i další členy koalice ochotných, kteří chtějí jít v té obranné spolupráci ještě dál a ohlásili vznik koalice proti balistickým střelám. Do této koalice patří například Ukrajina, Nizozemsko nebo Španělsko. Společně tyto země chtějí sdílet zkušenosti a také kapacity svých zbrojovek. Státníci dnes tady v Paříži jednají taky o dalších protiruských sankcích, o krocích proti ruské stínové flotile. Někteří politici, včetně premiéra Andreje Babiše, se zítra v Paříži zúčastní tradiční vojenské přehlídky k výročí dobytí Bastily, která ale tentokrát čítá rekordní počet vojáků, vozidel i vojenských letadel. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Kvůli ruským kybernetickým útokům uvalila Evropská unie sankce na 9 lidí a 4 organizace. Po jednání ministrů zahraničí v Bruselu to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Členské státy taky odsoudily aktivity ruské federální bezpečnostní služby FSB, která kybernetické útoky řídí.
19: Evropská unie na svůj sankční seznam nově zapsala jména ruských zpravodajských důstojníků, hackerů i některých soukromých společností, uvedla Kaja Kallasová. Šéfka unijní diplomacie prohlásila, že kybernetických útoků přibývá. Rusko podniká infiltrace do vládních systémů evropských zemí a sabotáže kritické infrastruktury, například v Německu, Francii či Polsku. Unijní ministři zahraničí jednali také o velkém 21. balíku sankcí proti Rusku, který počítá například se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali proti Ukrajině. Na schválení těchto sankcí ovšem zatím shoda není. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Zájem o dostavbu dálnice D35 mají tři konzorcia stavebních a technologických firm. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stát ji pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit dálnici D1.
20: Tři konzorcia nabídla ceny mezi 71 a 680 miliardami korun. Nabídky teď posoudí ministerstvo dopravy a v září vybere vítěznou, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce Lenka Hamplová.
21: Následně požádat o schválení vládu a poslaneckou sněmovnu na podzim letošního roku uzavřít koncesionářskou smlouvu.
20: Koncem roku by se tak mohlo začít stavět. Hotovo by mělo být nejpozději za necelých 6 let. Stát začne koncesionáři za dálnici platit až po jejím zprovoznění, což může stavbu uspíšit, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
22: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tým později zůstává zpátky.
20: Stát bude dálnici splácet 22 let, konzorcium ji bude po tu dobu spravovat. Jakub Vik, Radiožurnál.
23: Sport. Fotbalisté Francie a Španělska se ve Spojených státech chystají na zítřejší semifinále světového šampionátu. Francie má z posledních dvou mistrovství světa zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
24: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se dvě nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
23: Zápas Francie-Španělsko začne na mistrovství světa zítra v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu, stejně jako středeční semifinále mezi Anglií a Argentinou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno kolona od exitu 15 Velké Popovice až na 50 minut, ale pomalu se rozjíždí s omezení na Šmejkalce z kilometru 24,5, totiž před chvílí konečně odjel poruchný kamion. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova za nájezdem od Slavkova v zúžení na kilometru 208,5 stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, kolona v levém pruhu na 10 minut z kilometru 211, kamiony v pravém pruhu od exitu 216 Rousínov. D3 z Budějovic na Prahu za sobě slaví po nehodě na 91. kilometru uzavřená odklon na exitu 95 na objížďce kolona před Planou na půl hodiny. A taky 43 Brno Svitavy neprůjezdná v obou směrech po nehodě za Černou horou za odbočkou na Lisice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Meteorologové proto vydali druhý stupeň výstrahy pro celé území. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik hlavní zprávy. Teď je tu publicistika a Tomáš Pancíř.
3: Jak se v praxi promítne konec regulace cen pohonných hmot? Jaké jsou prokazatelné vlivy sociálních sítí na děti? A jak lidská solidarita pomáhá nadaci Tomáše Bati, která sčítá ztráty po nedávném požáru? Ceny pohonných hmot se budou od příštího pondělí řídit pouze podle tržních mechanismů. Vláda už neprodlouží regulaci cen. Cenové stropy tak budou platit naposledy tuto neděli. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už to není potřeba.
4: Při současné situaci v oblasti Hormuzského prolivu naše rozhodnutí nebylo jednoduché, protože konflikt mezi USA a Iránem stále pokračuje, stabilita v Hormuzském prolivu není zcela zajištěna. Nicméně cenovou regulaci lze provádět pouze v případech trvály mimořádná tržní situace. Ta dle našeho názoru v této chvíli pominula.
3: Ministryně financí vysvětlila, že pro ukončení regulace cen hrála roli také skutečnost, že od tohoto opatření ustupují i okolní země. Navíc má podle ní Česko v současné době jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Veřejnosti potom ministryně financí vzkázala, že malé výkyvy v cenách jsou běžné. Alena Schillerová ale zároveň varovala provozovatele čerpacích stanic, aby nezneužili konec cenové regulace k neúměrnému zdražení pohonných hmot.
4: Ministerstvo financí bude ceny a marže i nadále pozorně monitorovat. Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
3: Tolik dnešní odpolední slova ministryně financí z hnutí ANO Aleny Schillerové. Ve studiu už je hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jano, slyšeli jsme argumenty pro ukončení regulace. Jsou podle tebe dostatečné? Opravdu už to opatření není dál potřeba?
5: Podle mě jsou dostatečné, opravdu ty hlavní důvody si myslím, že jsou dva. Jednak, že okolní země, které byly tahouny a vzory pro zavedení té cenové regulace pohonných hmot u nás, tak ty země už ta opatření zrušily, jenom Česko v nich pořád pokračuje a to i přesto tedy, že má aktuálně skutečně druhou nejlevnější naftu v Evropské unii a také jeden z nejlevnějších benzínů. A ten druhý důvod určitě je fakt, o kterém mluví byla Alena Schillerová, že není nějaká mimořádná tržní situace, protože ceny ropy Brent na burze vyklesaly po tom červnovém uzavření mírové dohody mezi Iránem a USA na úroveň pod $80 za barel, což je sice stále asi o $10 víc, než kolik stála ropa před vypuknutím celého toho konfliktu, ale připomenu, že třeba během května se pohybovala i přes $110 za barel a tam tedy nejsme, jsme na horní hranici intervalu, kde byla prostě cena před tím konfliktem.
3: Takže ani to, že ten konflikt nějakým způsobem pokračuje, to, že zůstávají otazníky, jak to bude s Hormuzským průlivem, tak ani to podle tebe není argument, aby ta regulace pokračovala.
5: Tak když se podíváme, co udělala cena ropy po tom obnovení, dejme tomu, konfliktu a uzavření Hormuzského průlivu ze strany Íránu, tak ona včera se zvýšila asi o 5%, dnes o další zhruba 3%, ale stále se pohybuje tady kolem té 80% hranice a neřekla bych, že se to dá označit za nějaké cenové šoky. Zatím nepochybně je otázka, co se tam bude dít dál a jak ten konflikt se bude vyvíjet, ale pravda je, že stát, když by chtěl, tak může zareagovat vlastně fakticky ze dne na den, protože připomenu, že nedávno si vláda protlačila vlastně změnu zákona o cenách tak, že to zavedení regulace cen může udělat pouze nařízením vlády, nepotřebuje na to žádný souhlas parlamentu.
3: Když se ohlédneme za tou cenovou regulací i za tím, že byla snížená spotřební daň z nafty, kolik to celkem stálo státní rozpočet?
5: Tak každý měsíc to byl na té spotřební daně a z části i DPH pro státní rozpočet výpadek asi miliardy korun příjmů, takže za ty necelé 4 měsíce půjde o necelé 4 miliardy.
3: Ministryně financí se zmínila o tom, že řada jiných zemí jde stejnou cestou, to znamená ruší ta opatření. Můžeš připomenout, které státy už tato opatření zrušily?
5: Zrušili ta opatření Rakousko, Polsko, Slovensko, Německo a dokonce i Maďarsko. To mimochodem už v červnu s tím, že je nebo byla tehdy ta regulovaná cena vyšší než tržní, což je i náš případ.
3: Teď z praktického pohledu, co se dá očekávat, že se s koncem regulace cen pohonných hmot stane? I přes to, co jsme slyšeli od Aleny Schillerové, je možné, že výrazně stoupnou ceny?
5: Tak určitě dojde ke zvýšení ceny u nafty a to z důvodu, že vláda potom 19. červenci ruší i tu daňovou slevu a ta je teď zhruba 2,30 koruny na litr, takže to se nepochybně promítne v naftě hned. Další nárůst se dá čekat u dálničních pump, kde byly ty regulované marže stejně jako u ostatních, to znamená 3 koruny za litr maximálně, přičemž u těch dálničních pump byly vždycky prostě ty marže vyšší, třeba kolem 5 korun nebo i víc, protože jsou tam také vyšší náklady, takže tam se dá předpokládat, že ta cena o něco vyroste. Na druhou stranu nějaké velké skoky se obecně určitě nedají čekat, protože když se podíváme na data, tak jak jsem zmínila, tržní cena je nižší než ta regulovaná. Benzín stojí momentálně v Česku v průměru asi o 2 koruny méně, než je ten povolený strop a nafta o 2,50 méně, než je strop. Takže nemělo by to znamenat skokové ceny.
3: To znamená z praktického pohledu, pokud budu tankovat naftu, nebo pokud budu chtít tankovat u dálnice, tak má smysl to stihnout ještě v tomto týdnu, pokud chci tankovat jinde, nebo pokud mám auto na benzín, tak klidně můžu počkat na příští týden.
5: Asi ano, je samozřejmě těžké někomu radit nebo dělat nějaké predikce, ale nemyslím si, že prostě 20. července dojde k nějakému šoku, protože když se bude hrotit vlastně situace na Blízkém východě, tak a poroste cena ropy, což se samozřejmě promítá velmi, tak to se prostě bude promítat už teď i do těch regulovaných cen.
3: A když se ještě ohledneme za tou regulací, byly v souvislosti s ní nějaké žaloby o odškodnění?
5: Tak podle sdružení těch velkých prodejců pohonných hmot, kteří jsou v asociaci ČAPO, tak nikdo z nich žalobu nepodal, ale byla zveřejněna jedna žaloba na odškodnění za ten první měsíc regulace, a to malou pumpou z Kamenice nad Lipou, která nárokuje ztrátu 40 tisíc korun a stejnou částku jako ušlý zisk. Soudce potom, ke kterému doputovala tedy ta žaloba, tak podle serveru aktuálně vyzval nedávno veřejně další pumpy, aby se případně přihlásili, pokud evidují nějakou škodu, a to do této středy, myslím. Takže uvidíme, jestli se někdo připojí.
3: Říká hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dík moc, naslyšenou.
5: Děkuji také, naschranou.
3: Podle předsedkyně Evropské komise panuje shoda, že je potřeba stanovit věkovou hranici pro vstup dětí na sociální sítě. Ursula von der Leyenová to řekla poté, kdy převzala závěrečnou zprávu a doporučení zvláštního expertního panelu pro bezpečnost dětí na internetu. Příprava materiálu trvala několik měsíců. Evropská komise by na jeho základě měla po prázdninách představit konkrétní návrh opatření. Předsedkyně Evropské komise přitom dnes řekla, že pokud ponecháme současný stav beze změny a budeme i nadále umožňovat velkým technologickým společnostem neomezený přístup k našim dětem, odsoudíme další generaci k větším psychickým problémům, závislostem a neštěstí. Víc dodáme s Lukasem Blinkou z Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Detaily z toho materiálu, který převzala Evropská komise, zatím neznáme, ale dá se z jiných studií říci, jaký prokázaný vliv mají sociální sítě na děti?
7: A dá se to říct, ta shoda je vlastně už několik let relativně stabilní v té expertní komunitě. Vlastně ten efekt sociálních sítí na děti se zkoumal jednak z hlediska vlastně zvýšené expozice negativním obsahům, ať už je to šikaně, obtěžování nebo věkově nevhodným obsahům typu pornografie, tak taky vytlačování vlastně nějakých zdravých nebo lepších věcí v životě, ať už je to třeba smysluplná socializace, vztahy s kamarády a podobně. No a v neposlední řadě to, co se vlastně asi diskutuje nejvíc, tak to jsou vlastně dlouhodobé vlivy na psychiku, jako například zhoršenou pozornost, slabou motivaci, zvýšenou depresivitu nebo úzkostnost. V čem se ale ty výzkumy taky zároveň jako shodnou, je, že vlastně ten efekt sociálních sítí je mnohem menší, než vlastně jakoby by se dalo očekávat. V zásadě drtivá většina těch výzkumů je průřezového typu, to znamená, nelze tam vlastně určit kauzalitu a ty vlastně, u kterých kauzalitu nějakým způsobem určit můžeme, tak ten efekt je mnohem menší a spíše se zdá, že ty sociální sítě, než by vlastně ten problém vytvářely, tak spíše vlastně jako zhoršujou už existující vlastně nějaké problémy, které u těch dětí jsou, ať už například ADHD nebo další vlastně osobnostní rysy nebo například vlastně nějaké sociální problémy.
3: Při těch závěrech, které vyplývají ze studií, o kterých mluvíte, je podle vás jediným funkčním řešením a správným funkčním řešením zákaz sociálních sítí do nějakého věku, nebo může stačit třeba nějaká osvěta nebo jiná opatření?
7: No, já bych to vlastně ještě trošku přeformuloval, protože si myslím, že ano, na první dobrou je samozřejmě regulace správná, ale otázka je regulace koho čeho. Tady je taky vlastně relativně velká shoda v expertní komunitě, že vlastně ta regulace by měla směřovat na provozovatele sociálních sítí a na vlastně to, jakým způsobem ty dnešní sociální sítě, jaké prvky obsahují, ať už se jedná o algoritmizaci a podobně. Vlastně je to určitá jako zodpovědnost i nás jako dospělých dětem spíše vytvářet bezpečné prostředí na internetu, protože internet je vlastně důležitým prostředím i pro vlastně nejenom socializaci, ale i pro další úspěch v životě. Že vlastně jakoby ten zákaz může být svým způsobem kontraproduktivní. Takže regulace ano, ale spíše směřovat na ty technologické firmy. Co se týká dětí, tak mnohem účinnější je vlastně nějaká prevence. To znamená, ano, tam spadá třeba digitální gramotnost, takže vlastně nám to směřuje spíše na školy, ale zároveň i například zvyšování psychické odolnosti, na co se vlastně poslední dobou trošku zapomínalo, a například i dostupná psychologická péče a pomoc.
3: Mimochodem mě zaujala i dnešní slova Ursuly von der Leyenové, když řekla, že je na rodičích, aby rozhodli, kdy jejich děti dostanou svůj první chytrý telefon, ale že panuje shoda, že je potřeba stanovit věkovou hranici pro vstup na sociální sítě. Souhlasíte s tím, opravdu by se, nebo nemělo by se řešit i to, kdy děti dostanou ty první chytré telefony?
7: Tak oni většinou ty chytré telefony dostávají v okamžiku vlastně když začnou používat sociální sítě, takže vlastně tam se to jakoby překrývá, že jo, je to vlastně věková restrikce pro sociální sítě zpravidla znamená i vlastně pro ty chytré telefony. A já v tom vlastně s ní relativně souzním, protože slyšeli jsme i třeba v Česku hlasy, které se vlastně jakoby zasazovaly o tu věkovou hranici 16 let a byly to zároveň ty samé hlasy, které tvrdili, že vlastně je dobré snížit a hranici trestní zodpovědnosti na 14 let, jo, což vlastně jako nedává smysl. Z psychologického hlediska v tomto věku jsou velké rozdíly ve zralosti dětí, takže vlastně přesně určit tu věkovou hranici jakoby nelze. Je to skutečně jako nějaké spíš arbitrární rozhodnutí, pokud by taková věková hranice měla být určená. Nejvhodnější jsou na to samozřejmě rodiče, protože ty vidí vlastně, v jaké fázi jejich děti jsou. Za mě osobně si myslím, že ta věková hranice 13 let je dostačující z mnoha různých důvodů, ale měla by být samozřejmě vyžadována, což se v současnosti neděje.
3: Právě na vyžadování nebo vymahatelnost té hranice, pokud tedy bude třeba přísněji stanovená, třeba bude ještě ve vyšším věku, než je těch současných 13 let. Předsedkyně Evropské komise dnes v téhle souvislosti mluvila o existenci unijní aplikace pro ověřování věku, kterou v posledních měsících podle ní testovalo několik států a brzy by měla být k dispozici pro občany. Může být tohle základem pro nějaké funkční řešení i třeba ve spolupráci s provozovateli těch sociálních sítí?
7: No, tohle není úplně psychologická otázka, netroufám si odpovědět, protože já jsem vlastně ani tady tu aplikaci ani neměl šanci vyzkoušet, takže vlastně nevím. Ale můžu říct obecně třeba, co se týká zkušeností z Austrálie z poslední doby, je, že vlastně tam ta věková hranice, ty restrikce se vlastně poměrně značně obcházejí. Jo, že vlastně není v současnosti takové technologické řešení, které by bylo zcela funkční, nebo jednoznačně funkční. Obávám se, že to může jít spíš směrem k omezování nějaké anonymity i vlastně u dospělých, pokud bychom vlastně takovou aplikaci chtěli skutečně mít.
3: Říkáte, obáváte se, bylo by to špatně?
7: Do toho se nechci pouštět. Bylo by to špatně kvůli debatám, které by kolem toho existovaly a které by vlastně tady to téma rozmělnily do něčeho, kam úplně nemusí jít.
3: Ale jinak to je samozřejmě jiné téma, které by si zasluhovalo a určitě si bude zasluhovat víc času. Děkuji vám za rozhovor. To byl Lukas Blinka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Naslyšenou.
7: Naschledanou.
3: Nadace Tomáše Bati už v tomto týdnu připravuje dotisk knih, které zničil v minulých dnech požár skladu v budově 34 v areálu někdejší Baťovy továrny ve Zlíně. Nadace přišla o centrální sklad, ve kterém bylo kolem 30 tisíc knih. Po zveřejnění této informace přišla velká vlna solidarity. Dárci poslali na transparentní účet v posledních dnech přes 500 000 nebo kolem 500 000 korun. Díky tomu už začaly přípravy na dotisk knih. A víc teď dodáme s ředitelkou nadace Tomáše Bati Gabrielou Končitíkovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Co říkáte té vlně solidarity? Co byste chtěla vzkázat těm, kteří už přispěli?
8: Že nás to velmi překvapilo a dojalo, protože jsme nikdy nečekali, nebo netušili jsme, jak velký vztah mají lidé z Československa k odkazu Baťa, protože není to jenom Česko, zvalo se taky spoustu fanoušků ze Slovenska a upřímně by mě nikdy nenapadlo, že dokážeme tak velkou částku dát dohromady během tak krátké chvíle. Takže velké poděkování.
3: Vy jste připravili speciální benefiční trička. Co na nich je, jak vypadají?
8: Je tomu tak, to za tady tím projektem stojí kolega Jakub Malovaný a pan Libor Kožík, kteří právě říkali, že pro spoustu lidí ve Zlíně a i mimo zlínských se stalo ikonou to, jak ta plachta, která také byla zasažena požárem a vlastně na ní byl zobrazený Tomáš Baťa k výročí 150 let jeho narození, schořela přesně do poloviny a nezasáhla ten jeho obličej. Pro spoustu lidí se to stalo takovým symbolem toho, že ten Baťa zvládne i ten požár a je to takovým společným symbolem nějaké naděje, že byť jsme o něco velkého přišli, tak zároveň má smysl tvořit dál a prostě k životu patří i tyhle situace a je potřeba umět se s tím vyrovnat. Proto i ten slogan zní jdeme dál.
3: Doplníte tenhle slogan a tenhle ten obrázek i do těch dotiskovaných knih?
8: Je tomu tak. Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na tady té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní. A díky ní jsme také už mohli začít s tím, aby se ty knihy vytiskly co nejdříve.
3: Kdy předpokládáte, že budete mít k dispozici první dotištěné knihy?
8: Já si myslím, že pokud nám tiskárna Havlíčku v Brodce, kterou dlouhodobě spolupracujeme, opravdu vyjde vstříc tak, jak se domlouváme, tak si myslím, že když si zítra během pozítří odsouhlasíme data, tak během 3 týdnů by ty knihy mohly být hotovy. Ta první várka.
3: Vy už jste se zmínila o tom, že ve Zlíně se letos připomíná a oslavuje 150 let od narození legendárního podnikatele Tomáše Bati. Bude mít ten požár na další pokračování těchto oslav a připomínek nějaký vliv?
9: Přiznám se upřímně, že si myslím, že nějakým zásadním způsobem ne. Zpomalí to chod té nadace, která to léto chtěla soustředit na tu druhou velkou konferenci, která se má uskutečnit 16. září, ale já pevně věřím, že ten odkaz Baťa má tak skvělé fanoušky, že byť by třeba nedostali ten výroční sešit v rámci těch různých akcí a nějakou knihu, tak prostě na to počkají, až se to dotiskne. Myslím si, že jakoby připomenutí toho Bati není úplně tak jenom o knihách a těch materiálních věcech, jak spíš přesně tady o tom odhodlání, že pokud nastane nějaká krizová situace, tak se dokážeme společně prostě postavit za to, aby se to co nejlépe vyřešilo.
3: Vy jste dnes v tiskové zprávě připomínala jedno z hesel nebo výroků Tomáše Bati, že krize je příležitost. Jakou příležitost v tom vidíte? Může paradoxně požár zesílit zájem o Tomáše Baťu a historii Zlína?
9: Přiznám se, že jsem byla velmi překvapena. Já jsem se tak vyjádřila pro Českou televizi, že oslavy 150 let Bati probíhají po celý rok. Nikdy se tomu Baťovi nedostalo takové pozornosti, jako když přišla tahle tragédie. Ale ono to tak asi je. Že prostě to téma, které je nějakým způsobem tragické, vzbudí takhle pozornost. Protože celá ta propagace těch Baťi 150 není o historii, ale o tom, že ten Baťa nám tady zanechal opravdu funkční ne podnikatelský systém, ale životní filozofii.
3: A já vám do toho musím skočit, dopovídáme to někdy jindy, ale teď se blíží další zprávy. Ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková. Naslyšenou.
9: Naslyšenou.
10: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin 30 minut. Zprávy připravil Vojtěch Tomášek.
12: Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro český národní plán obnovy. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je to už šestá platba. Předtím komise proplatila přes 163 miliard korun. Evropské prostředky míří třeba do digitální transformace, zdravotnictví, výzkumu nebo rozvoje infrastruktury. Francie si předvolá ruského velvyslance. Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot zdůvodnil kyberútoky ruské rozvědky proti nejméně 10 evropským zemím. Rusko se podle něj v kyberprostoru zaměřuje na špionáž i sabotáže, jako byl loňský pokus o narušení provozu na železnici v Polsku. Likvidace požáru v baťovském areálu ve Zlíně potrvá nejspíš ještě několik dní. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové je uvnitř požářiště stále vysoká teplota. Na místě zasahuje 6 hasičských jednotek. Budovu proto zatím není možné předat majiteli, jak bylo dnes původně v plánu. Některé okolní ulice, které byly kvůli požáru uzavřené, už ale dnes otevřely. Český pavilon na Světovém expu bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl, rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Expo začne příští rok v květnu v srbském Bělehradě. Sport. Chorvatské fotbalisty bude znovu trénovat Slaven Bilic, bývalý reprezentant, který už koučoval balkánský národní tým v letech 2006 až 2012 na hradí Zlatka Daliče.

0: a táhnou se ještě nějakých 20 minut na šmejkalku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna kolem exitu 216 Trousínov začíná fronta kamionů v pravém pruhu. Osobní auta v levém se přidávají kolem sjezdu na Slavkov v zúžení na 211. kilometru a sunou se zhruba 10 minut k porouchanému osobnímu autu. To je překáží na 208. a pultem v pravém pruhu. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy za Soběslaví zůstává na 91. kilometru uzavřená. V poledne se tam přivrátil kamion. Odklon na exitu 95 na starou silnici 3, na té se potom na příjezdu do Plané tvoří kolona ještě asi na 20 minut. A silnice 43 Brno Svitavy zůstává za Černou Horou po vážné nehodě dodávky a nákladního auta uzavřená v obou směrech mezi odbočkou na Lisice a Krhovem. Na objížďce přes Lisice panuje velmi silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer pak bude srážek částečně ubývat. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. To byly zprávy. Dál posloucháte vysílání Radiožurnálu, teď už je s vámi znovu Zuzana Burešová.
3: Dobrý večer. Semifinálové utkání mistrovství světa mezi fotbalisty Francie a Španělska začne zítra minutou ticha na počest obětí teroristického útoku v Nice, od kterého v úterý uběhne přesně 10 let. Prezident Macron uvedl, že FIFA vyhověla francouzské žádosti. Výkop úterního zápasu v Dallasu je naplánován na 21. hodinu, o den později, tedy ve středu, ve stejný čas, začne další semifinálové utkání, tentokrát mezi Anglií a Argentínou.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Už ve středu začíná festival Colors of Ostrava. Radiožurnál jako hlavní mediální partner bude u toho, samozřejmě i s vámi, našimi posluchači. Nabídneme speciální vydání známých pořadů, vysílaných živě před publikem. Od hosta Radiožurnálu přes Vinohradskou 12 a desítku Pavla Horváta až po debatu o krizovém vysílání. Náš airstream bude přímo v areálu v Dolních Vítkovicích. Každý den od 12.30 do 15 hodin nabídneme rozhovory s festivalovými hosty a samozřejmě i živou muzikou. Takže jestli budete na Colors, určitě se za námi zastavte.

0: Zatímco festival Colors of Ostrava ve středu začne a s ním i naše speciální vysílání, o kterém jsme před chvílí mluvili, Karlovarský filmový festival už se svými fanoušky rozloučil. V centru města je vystřídali uklízecí firmy, demontují reklamní poutače, různé stánky a do skladu míří i sochy žen s globem před hotelem Thermal. A zatímco postavení festivalových symbolů zabere zhruba týden, jejich rozebrání je mnohem rychlejší.
1: Natrač mi ze zora.
2: Tak největší práce máte teď dostat šrouby ven.
1: Ano, ano, to je největší práce.
3: Pane Oldřichu, a je to plocha, po které jezdí auta?
1: Po které jezdí auta. Od Thermálu.
4: Pajcer.
3: Jiří, vy už jste tady 25 let, takže už zkušeným stavitelem i rozebíratelem.
4: Tak, tak.
3: Jak dlouho to trvá, než to rozeberete?
4: Jeden den to rozebíráme a 3 dny to stavíme. Nadvedni to, Oldo.
5: Jo.
4: Musíme ho vytlačit, víš?
5: No, bouči se na to.
6: A je venku.
3: Taky vestibul hotelu Thermal připomíná spíš skladiště. Jsou tady plné popsané krabice, složené stoly a další nábytek, který byl při festivalu zapotřebí. Danieli, vy tady demontujete jednu z pokladen. Není vám to líto?
7: Tak samozřejmě to je škola práce, že? Já my to každý rok postavíme a pak se to zbourá.
3: Stavění samozřejmě trvá díl než potom to bourání.
7: My to stavíme, já vím, týden, 10 dnů a pak to bouráme 2-3 dny.
3: Pane Jiří, co děláte teď tady před hotelem Thermal na té ploše?
8: Budeme uklízet red carpet, teď se čistí povrch, co tady je, aby se to napaletovalo všechno a prostě to dneska zbouráme.
3: Ta umělá konstrukce přijde pryč. Ano. Trošku lepí, na tom byl nalepený ten červený koberec.
8: Ano, ano. Tak se musí umýt, aby se to mohlo vlastně konstrukce použít dál.
3: Tady vidím ještě sochy.
8: Ano.
3: Dívka s globem. Ty taky budete uklízet.
8: Taky, taky. Ty se dají do obalu a zůstanou ve skladech na příští rok.
9: No, tak, jdem dál.
4: Jdem.
3: Rozebírání kovových bočních konstrukcí není nic jednoduchého.
8: Není to jednoduchá práce, hlavně je to ve výškách, takže...
3: Musíte být opatrný.
8: Musí člověk být opatrný, jo.
3: Všechny festivalové stavby i vybavení musí být uklizené do konce tohoto týdne. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D52 u Pohořelic a uzavřená D3 u Soběslavy. Na dálnici D52 ve směru z Brna na Vídeň pozor přímo u exitu 23 Pohořelice. Na střední čáře mezi levým a pravým pruhem leží nějaký větší předmět, asi zavazadlo, kufr. D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy je za Soběslaví nadále uzavřená na 91. kilometru kvůli převrácenému kamionu, odklon z dálnice exitem 95, potom na objížďce po staré silnici na trojce na příjezdu do Plané je kolona ještě na 10 až 15 minut. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se rozjíždí zbytek kolony před omezením na rekonstruovaném mostě u Šmejkalky, překážel tam kamion, už je skoro hodinu pryč. Rozjezd kolony teď chvíli brzdila ještě drobná nehoda na 18. kilometru, ale auta promptně odstavili na krajnici, takže zbytek fronty teď na 10 minut kolem sjezdu na Benešov. A ještě 43 Brno-Svitavy za Černohorou stále neprůjezdná v obou směrech po střetu dodávky s nákladním autem před Krhovem, jezdí se přes Lisice. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Už jsme o tom ve vysílání Radiožurnálu mluvili. Půdní sucho se rozšiřuje v polovině Česka, už je na nejvyšším stupni. Situace je nejhorší na Moravě. Sucho je problém i pro lesy, které neprodukují dřevní hmotu, protože stromy mají malé přírůstky. Ještě hůř jsou na tom stromy ve městech. A meteorologové taky hlásí, že je velmi málo vody v řekách. Na desítkách hlásných profilů jsou průtoky pod hranicí sucha. Řada potoků už vyschla. Zemědělci v Moravskoslezském kraji předpovídají proto nižší úrodu. Podle odhadu může být až o 17% horší než minulý rok. Podle ministerstva zemědělství pršelo za první půlrok nejméně za posledních 64 let.
1: Prostě pšenice, která prostě trpí tím suchem, není takhle vysoká. Je to v podstatě o těch 30-40% nižší.
2: Petr Brec je agronom jedné farmy v Brumovicích na Opavsku. Vyvezl mě kousek nad vesnici na pole pšenice. Za normálních okolností by mi měla být zhruba po pás. Teď ji mám ale pouze nad kolena.
1: Nemá z čeho vytvořit ani tu hmotu potom do toho výnosu.
2: Petr Brec teďka vzal jeden klas a ukazuje mi, jak vypadají zrna. Tady tohle, tak by to mělo nějak vypadat.
1: Ano, tak takhle nějak to baculaté by mělo být to zrnko, kdyby bylo všechno úplně v pořádku, tak jak má. Ale třetina těch zrnek je vidět, že nejsou tak široké a navíc jsou ještě dvojbarevné, že tam nedošlo k uložení veškerých škrobů, takže je předpoklad, že tam nebude ani tolik lepku pro to zpracování v hemlinech.
2: Podobné potíže už teď pozoruje i Jiří Michalisko, který má farmu v nedalekých Jakartovicích. Výnosy tak budou pravděpodobně nižší a úroda chudší.
3: Myslím si, že propad výnosů bude mezi 20 až 35%. Některé porosty díky teplotnímu stresu a suchu nebude možné sklidit vůbec.
2: Podle předsedy Agrární komory Ostravsko Viléma Tomíčka se můžou výnosy lišit region od regionu. Dodává, že obilí je v Česku nadbytek ještě z minulého roku a není třeba se obávat jeho nedostatku.
4: Co je důležité, co se týká zas živočišné výroby a chovu dobytka, bude málo slámy, protože ty obiloviny vzhledem k suchu jsou i málo narostlé, málo vysoké. Takže i té slámy pro dobytek bude málo.
2: Žně ale teprve začínají a úplně jasno bude až po sklizni. Z Moravskoslezského kraje Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radiožurnál je 6:30. Vlastně 19 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: 10 evropských zemí vytvoří protibalistickou koalici s Ukrajinou. V řece Dyji uhynuly už stovky ryb kvůli přemnoženým sinicím. Podzimní zápas fotbalové ligy národů mezi Španělskem a Českem se bude hrát v Ovědu. Po nehodě je uzavřená dálnice D3 z Budějovic na Prahu za Soběslaví. A zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Představitelé 10 evropských zemí se dohodli na vytvoření koalice proti balistickým raketám. Do iniciativy se po boku Ukrajiny zapojili třeba severské země, Francie, Německo nebo Velká Británie. Společná protiraketová obrana podle nich pomůže k ochraně celé Evropy. Koalice je podle nich otevřená taky dalším zemím. V Paříži se dnes sešli zástupci takzvané koalice ochotných, tedy zemí, které podporují Ukrajinu proti plošné ruské agresi. Česko na schůzce zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ukrajina hlásí po nočních ruských útocích nejméně 4 mrtvé a 20 zraněných. 2 civilisté přišli o život při dělostřelecké palbě v Chersonské oblasti. Další 2 pak zahynuli po útoku dronu v Záporoží. Cílem ruských náletů se stala i jihoukrajinská Oděsa. Mezi 6 zraněnými je tam i 5leté dítě.
3: Oděští hasiči zasahovali v jedné z autobusových vozoven, kde úplně shořelo 6 civilních autobusů a 11 požár poškodil. Podle oblastní vojenské zprávy bylo poškozeno také oděské sanatorium. Jeden z ruských útočných dronů doletěl až do Moldavska, kde podle tamních sociálních sítí explodoval. Ukrajina v noci na Rusko vyslala asi 400 nepilotovaných letadel. Mířili na anektovaný Krym, Moskevskou oblast a také na ropné sklady v Michajlovsku ve Stavropolském kraji, které podle záběru z telegramových kanálů začaly hořet. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Stovky ryb uhynuly na řece Dyji pod novomlýnskými nádržemi. Můžou za to přemnožené sinice v kombinaci s horkým počasím. Kvůli tomu klesá koncentrace kyslíku v řece. Dnes v noci se znovu přiblížila nule.
4: Máme čerpadla, které sají vodu z Dyje a ona, jak se vlastně vrací, tak je obohacená o ten kyslík.
5: Vysvětluje dobrovolný hasič Marek Říman. Voda je tedy na jezu v Břeclavi silně zakalená masou sinic. Povodí Moravy se stav snaží zlepšit i upouštěním vody z nových mlýnů i další manipulací na jezech, doplňuje mluvčí Jana Kučerová.
6: Zajistíme v Poštorné a taky s klapkou v jezu Břeclav popuštění jednak množství sinic níže potoku a jednak bychom tím chtěli umožnit rybám dostat se do podjezí, kde už je situace pro ně daleko příznivější.
5: Podle vodohospodářů se nedá vyloučit, že dojde k dalšímu úhynu. Nebezpečí pro ryby potrvá nejspíš celé léto. Z Břeclavi Šimon Franc, Radiožurnál.
2: Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují 68 případů dovozu zakázaných předmětů, jako jsou třeba korály.
7: Zákaz dovozu se týká víc než 40 tisíc druhů ohrožených živočichů a rostlin uvedených v mezinárodní úmluvě CITES. Další zákazy vydávají potom jednotlivé země či regiony, například Sardinie, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
8: Ta zákonem zakazuje vývoz jakékoliv součásti živé nebo neživé přírody. Za 2litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1000 €.
7: Jestli je legální něco dovést, dokáže na dálku e-mailem poradit Česká inspekce životního prostředí, říká její inspektor Jan Chmelař.
9: Přiložte fotografie, my vám řekneme, jestli se jedná o exemplář druhu, který je chráněný mezinárodními úmluvami.
7: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. V závažných případech může jít i o trestný čin. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
10: Sport. Říjnové utkání Španělska s Českem ve fotbalové lize národů se odehraje v Oviedu. Národní tým o tom informoval na síti X.
11: Česká reprezentace hrála ve Španělsku naposledy před 4 lety. Zápas hostil stadion v Malaze, kapacitou velmi podobný tomu v Oviedu, kam se vejde přes 30 tisíc diváků. Češi jsou v nejlepší ze 4 výkonnostních úrovní Ligy národů a ve skupině se utkají vedle Španělska i s Anglií a Chorvatskem. Vedení fotbalové asociace České republiky zatím neoznámilo jméno nového trenéra. Kouč Miroslav Koubek skončil na lavičce reprezentace na konci června, poté co s týmem nepostoupil ze skupiny světového šampionátu do play-off. Kristián Švéda, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Uzavřená D3 za sobě slaví taky 43 za Černou horou. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zůstává za sobě slaví na 91. kilometru neprůjezdná. Už 7 hodin v poledne se tam přivrátil kamion. Provoz odklánějí exitem 95 na starou silnici 3 na TSE na příjezdu do Plané. Krátí kolona, teď zabere ještě nějakých 10 minut. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno sklidnění. Na mostě u Šmejkalky už přes hodinu nic nepřekáží. Pryč jsou taky z 18. kilometru nabouraná auta. A tak už jenom kratší zbytek kolony na pár minut se sune kolem exitu 21 u sjezdu na Benešov a i tam to polevuje. Na D7 z Prahy na Chomutov opatrněji za Louny u exitu 60 Bytozeve. Z provoz je tam stažený do levého pruhu. Mimo dálnici tam skončil po nehodě kamion. Projíždí se plynule. A silnice 43 Brno Svitavy je za Černou horou stále uzavřená v obou směrech. Mezi odbočkami na Lisice a Krhovém havarovala dodávka. Nákladní auto objížďka vede přes Lisice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Posloucháte Večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer, jak jste slyšeli ve zprávách, Česko zítra zasáhnou velmi silné bouřky. Doprovázet je můžou přívalové deště a až 2 centimetrové kroupy. Varují před tím meteorologové a proto se jich za chvíli zeptáme, kde bouřky udeří nejvíc a jaké počasí nás čeká celý tento týden.
12: Večerní radiožurnál
14: a Zuzana Burešová.

0: Slunečné počasí zítra vystřídají bouřky a podle meteorologů můžou být velmi silné. Hrozí přívalové deště a až 2 cm kroupy. Výstraha platí pro celé Česko. Ve vysílání radiožurnálu je Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji.
0: Povězte nám, kde budou bouřky nejsilnější?
1: Tak zítra počasí u nás začne ovlivňovat výškova tlaku a níže nad Německem a Polskem, takže během dne ta oblačnost výrazně přibíde a postupně se na většině území objeví přehánky a bouřky. Jinak večer budou ty srážky částečně ubývat. Bohužel v takových situacích nelze konkretizovat určit to konkrétní místo, kde se ta výrazná bouřková činnost bude odehrávat. Takže proto je v podstatě v té výstraze v uvozovkách rozsvícené celé území, takže kdekoliv na území České republiky se právě ty nebezpečné bouřky s těmi doprovodními jevy, o kterých jste mluvila, mohou vyskytnout.
0: A můžeme alespoň říct, jestli hrozí někde i rychlé rozvodnění menších toků nebo lokální povodně?
1: Zcela jistě ty modely dávají obvykle tak do 20 mm, ale v některých případech se objevují 50 mm úhrny srážek za velmi krátké časové období. Mluvíme tak maximálně o hodinu, 2 hodiny. A v některých případech se objevují tam i 100 mm úhrny srážek, čili při takových srážkách je téměr jisté, že v některých případech dojde k lokálnímu zatopení čehosi těch podchodů a různě ty garáže a podobně. Takže není vyloučeno, že opravdu k nějakému rychlému odvodnění i malých říček, potůčků může dojít.
0: A co tahle vlna bouřek udělá s krajinou? My jsme ve vysílání radiožurnálu o tom mluvili, že je skutečně extrémní sucho.
1: A bohužel asi nic. Tam v těch místech, kde to opravdu spadne, musíme si uvědomit, že to bude záležitost hodiny, 2, maximálně 3, takže větší část z ty vody to odteče. Takže pokud se někde něco sákne, tak budíš, ale opravdu celkově, myslím, že tady ta srážková epizoda moc nepomůže té přírodě a to sucho bude na některých místech přetrvávat.
0: A jaké počasí můžeme očekávat ve zbytku týdne?
1: Tak ta velká oblačnost i s těmi bouřkami a přehánkami nás budou doprovázet i během středečního dne, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, takže tam opět ty bouřky některé mohou být doprovázeny těmi nebezpečnými jevy, přívalovými srážkami, kroupami nebo i nárazy větru, a během středy bude postupně docházet k ubývání oblačnosti na polojasno a k večeru i ty srážky ustanou. Co se týče teplot, ty hraní od 18. do 14. a odpolední teploty na většině území s výjimkou severovýchodu přesáhnou letních 25 stupňů. Potom ten čtvrtek slibuje relativně bezproblémové počasí, takže slunečné počasí opět s letními teplotami, a od pátku nás postupně začnou opět, zejména v odpoledních hodinách, doprovázet i ty bouřky, ale už by zdaleka neměly mít tak intenzivní charakter, jak tomu bude pravděpodobně během toho zítřejšího dne. Jinak stále letní teploty nad 25 stupňů, ty ranní nebo noční teploty, tak poměrně vysoký, kolem 15, možná i nad 15 stupňů Celsia.
0: Tak jak jsme řekli, zítra nás čekají silné bouřky s kroupami a přívalovým deštěm. Než tedy odejdete do práce, zavřete okna a zajistěte třeba slunečník nebo židle na verandě. O počasí jsme si povídali s Marianem Sandevem z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji, napodobně.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

A jedna aktuální zpráva. Wimbledonská šampionka Linda Nosková už je v Praze. Talíř za vítězství musela ukazovat při kontrole na letišti. Vystaví si ho vedle juniorské trofeje. Tak tolik jedna aktuální zpráva. A teď ta další, ta se týká vlastně nás všech, které občas bolí záda. I maséry by mohly nahradit roboti. Alespoň taková je vize mladých inženýrů z ČVUT, kteří robotickému ramenu vdechli novou schopnost. A jak to udělali, že robotický masér našim zádům neublíží? Natočili jsme o tom reportáž. Uslyšíte ji na Radiožurnál už za chvíli.

0: Místo živého maséra jen robotické rameno. I tak by mohly v budoucnu vypadat relaxační masáže našich namáhaných zad a kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického vyvíjejí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže masírovat člověka. A že to funguje, zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě.
1: Tady máme masážní lehátko, tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
2: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
1: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a tím, kdo vyzkouší robotického masera, bude teď Adam Procházka.
3: Takže pokládám se břichem dolů vlastně, hlavu si dávám tady do útvoru na masírování.
2: Hýbu s robotem.
1: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
2: A můžete slyšet, že provoz je velice tichý a vůbec neruší při vykonávání té jednotlivé procedury.
1: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že třeba dopadne na ty záda úplně?
3: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
1: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky, ruku robotickou?
3: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly a jelikož jsme vlastně všichni trochu sportovci, tak to je občas používáme.
1: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
3: Kamera udělá několik snímků, je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost a potom z toho zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektorii, která se potom bude vykonávat tou robotickou rukou.
1: A teď to tady vidíme, jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
2: Ano, a zajímavostí je, že předtím si vlastně fyzioterapeut mohl zvolit, jestli chce pohyb po spirále nebo v trajektorii, které říkáme cikcak. Také nabízíme možnost jezdit po kružnicích.
1: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
2: Ano, robot najíždí nad člověka, na definovanou trajektorii, kterou jsme mu zadali. A poté, co robot najede, tak dostane zpětnou vazbu o tom, že proti němu tlačí síla a vlastně naváže na pohyb.
1: Takže vlastně se toho těla dotýká, ale nějak mu neubližuje ve smyslu tom, že by byla ta zátěž příliš těžká.
2: Tedy je pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kdyby normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracoval zpětnou vazbu a tím pádem člověkem neprojede.
1: Ví, že se má zastavit přímo na těle a že nemá tlačit víc?
2: Neví to, ale dostává zpětnou vazbu o tom, jaká síla působí proti němu. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Prostě masíruje.
2: Prostě masíruje.
1: Pojďme si říct, čím masíruje ten robot. Tam můžeme se podívat na tu hlavu, která je tou masážní.
2: Zkoušíme celou řadu nástrojů, které tisneme v 3D tiskovém centru u nás na cirku. V současné chvíli můžete vidět, že na robotu je nástroj s masážní pistolí, která vibruje a tím předává ten výkon.
1: Na mě to působí, že to je takový jako šetivý kámen, že to je těžké, ale když na to si sáhnu, tak je to docela příjemný povrch. Něco jako taková dřevěná kostka?
3: Vibruje v vysoké frekvenci, stimuluje to vlastně ty svaly, uvolňuje je.
1: Cítíte tam rozdíl, když to srovnáte tady tuto robotickou masáž s masáží normálně člověka?
3: Určitě, my tady vlastně jenom masírujeme na základě nějakých vlastně fotografií toho těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je s vámi v 19 hodin 30 minut. A taky Vojtěch Tomášek se zprávami.
4: Maďarský parlament schválil ústavní dodatek, který má ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Podle premiéra Petra Maďara je Šujok loutkou strany Fidesz a bývalého předsedy vlády Viktora Orbána. Poslanci Fidesu dnešní hlasování bojkotovali. Maďar už před letošními parlamentními volbami opakovaně sliboval, že prezidenta funkce zbaví. V hlasování pak jeho strana TISA získala ústavní většinu. Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. To by mělo začít fungovat v první polovině 30. let. Ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková předložila parlamentu demisi. O jejím konci v roli předsedkyně vlády informoval už včera prezident Volodymyr Zelenský. Oznámil taky, že se chystá obměnit celou vládu. Kyjev podle něj mění politickou strategii a každou prioritní oblast zahraniční politiky bude vést konkrétní zmocněnec. Svyrydenkové nabídl jedno z těchto míst. Brněnský výrobce traktorů Zetor ukončuje po 80 letech výrobu v Česku, přesouvá ji do Indie. Podle výkonného ředitele firmy Roberta Harmana je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům a mat na materiál nebo cenným energií. V Brně zůstane centrála společnosti a obchod s náhradními díly. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Firma už v roce 2024 propustila přibližně 200 zaměstnanců a začala montovat jen ze skladových dílů.
5: Sport.
4: V tomto týdnu by měla fotbalová Slavia rozhodnout, jestli v jejím kádru zůstanou Tomáš Chorý a David Douděra. V serveru eSport to řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. Chorý by se podle něj měl setkat s klubovým vedením. Oba hráče vyřadili Pražané z týmu po květnovém ligovém derby se Spartou kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D11 před Prahou a uzavřená D3 za Soběslaví. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy směrem z Hradce Králové

0: Vyhoroval kamion, skončil mimo dálnici, provoz je ale slabý bez kolony. Silnice 43 Brno-Svitavy zůstává za Černou horou obousměrně uzavřená, před Krhovem vyšetřují střed dodávky s nákladním autem, objížďka vede přes Lisice. A na silnici 19 z Tábora na Pelhřimov čekejte kratší zdržení za viaduktem u Leskovic. Po srážce dvou osobních aut tam řídí provoz Kyvadlově, tvoří se kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů, obloha bude polojasná až jasná, na západě a během noci i jinde od západu oblačná. Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, pojediněle i velmi silné. Večer pak bude srážek částečně ubývat. A nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, je s vámi Zuzana Budešová.
3: Dobrý večer. Už jste to určitě slyšeli v našem zpravodajství. Německý automobilový koncern Volkswagen chystá výrazné omezování výroby. Dozorčí rada o tom jednala minulý týden dlouhé hodiny. Lidé se obávají masivního propouštění a taky zavírání fabrik. Má se v této situaci obávat i Škoda Auto? I na to se ptal Matěj Skalický svého hosta Petra Knapa, strategického poradce v automobilovém průmyslu. Reprízu Vinohradské 12, kde se o tom právě mluvilo, nabídneme ve večerním radiožurnálu už za hodinu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Archeologové odkryli 3000 let starou hrobku poblíž města Luxor, které se nachází v jižní části Egypta. Prohlásila to a napsala to agentura AFP hrobku patřící muži jménem Paser

objevila nizozemská výprava z univerzity v Leidenu v Thébské nekropoli v oblasti Gurna, západně od známého pohřebiště. Pokud vás zajímá historie Egypta, tak se určitě na tuto zprávu podívejte. Najdete ji na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: Evropský parlament se stává čím dál víc politickým. Tak hodnotí druhý rok fungování toho současného šéfredaktorka serveru Update EU Aneta Zachová. Podle ní v Europarlamentu přestala také fungovat tradiční spojenectví a každé prosazování legislativy tak znamená vyjednávání napříč frakcemi.
1: Ten uplynulý rok nám jenom potvrdil, že ten Evropský parlament je skutečně velice jiný oproti tomu Evropskému parlamentu, který jsme znali z toho předchozího mandátu před rokem 2024. Jiný v tom, že je více fragmentovaný, že pokud někdo chce, řekněme, prosadit nějakou legislativu, tak mu nestačí jenom domluvit, řekněme, souhlas těch dvou největších frakcí, ale že zkrátka to potřebuje dolepit ještě nějakými dalšími europoslanci z úplně jiných táborů, vymění to za nějaké kompromisy, takže tam panuje úplně jiná dynamika.
2: Evropský parlament čeká víceletý finanční rámec, tam je asi cítit to, že tam nějaké spory ještě budou s komisí a s radou?
1: Přesně tak, víceletý finanční rámec, my jsme vlastně teď na začátku těch vyjednávání, protože teprve před pár týdny jsme viděli nějaká konkrétní čísla, se kterými přišlo kyperské předsednictví v Radě EU, teď už máme irské předsednictví a europoslanci jako velice se jim nelíbí ty návrhy, které jsou nyní na stole, ať už tady co padá napříč členskými státy, tak co vzešlo od Evropské komise, takže tam si myslím, že Evropský parlament jako bude hodně ukazovat jako zuby a lokty a další jako ostré části těla, aby ukázal Evropské komisi, že potřebuje souhlas Evropského parlamentu a že ten Evropský parlament to nedá zadarmo, bez nějakých kompromisů.
2: Dodává Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU. Celý pořad si můžete poslechnout na webu Radiožurnálu, najdete ho taky v aplikaci Můj rozhlas nebo kdekoliv jinde, kde posloucháte vaše podcasty. Jakub Lucký, Radiožurnál.

Jaké zprávy vám zatím přicházejí od dětí, které tráví čas na táborech? Mají určitě hodně příležitostí zažít dobrodružství, poznat nové kamarády a taky se něco naučit. I my jsme jeden tábor navštívili, hodně to tam vonilo. Za chvíli vám o tom rádi povíme. Někdy padá.

0: Strávit léto u plotny a mezi hrnci je jejich velké prázdninové přání, i když jim je třeba jen 6 let. O příměstský tábor malých kuchařů je v Mříčné v Podkrkonoší takový zájem, že museli přidávat dokonce další turnusy. No a co to znamená pro nás? No, že už je nejvyšší čas, abychom se do té jejich kuchyně právě teď podívali.
1: Jak jste se vyspali dneska? Chtělo se vám?
2: Špatně.
1: Únava už je. Vy ještě nevíte, co budeme pít, nebo to už někdo od někoho vyloudil?
2: Hamburgery!
1: Máte, kluci, pravdu, budeme dneska dělat hamburgery.
2: Jo!
1: A musíme si na to ale udělat i housky.
3: Hadí, zavážem.
1: A vyhrneme rukávy, nebo chceš mikinu dolů?
4: Takhle,
1: tak je vyhrneme jenom, jo?
5: Všechny děti už se přesunuly do velké místnosti, kde mají kuchyň a jakousi přípravnu. Každý musí obléknout zástěrku.
4: A hlavně si umýt ruce.
1: Tak, pojďte tady kolem do kola, kolem stolu, ať se tady ukážem.
5: Kateřina Čermáková, vedoucí, rovná děti kolem stolu. Petr tady předčítá všem, co budou potřebovat.
6: 500 gramů hladké mouky, 2 lžičky cukru, 1 lžičku soli.
1: Holčičky, tak tady je váha a kdo bude vážit zase?
2: Já.
1: Navážíš teda mouku a 500 gramů 500. A chlapcům dáme tady sádlo.
6: Musím kus ukrojit a dát to na pánev.
7: Úkoly se tady rozdělují, jde o to, aby se do vaření a pečení zapojili všechny děti.
1: Někteří víc, někteří míň, ale všichni chtějí. Třeba děláme špízy, nebo děláme mafiny, buchtičky se šodo.
7: Proč jsi se na tábor přihlásila?
4: Protože mě baví pít a vařit.
1: Máme tady to těsto hotové. Odvážíme, aby měl každý stejné množství těsta.
5: Můj Mír už tady má svůj příděl.
4: Musím to zvážit.
5: A co z toho budeš dělat?
4: Hamburger.
5: Během příměstského tábora se děti naučí základům vaření a některé zvládnou i jednoduché recepty úplně sami. Z Mříčné Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Osekávání výroby a obavy z masivního propouštění a taky ze zavírání fabrik. Co se to děje u koncernu Volkswagen a má se bát i Škoda? Probereme to.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Jsou tu zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
1: Vláda nebude prodlužovat regulaci cen benzínu a nafty. Od příštího týdne opatření skončí. Epidemie eboli se v Kongu rozšířila do dalších provincií. Na nemoc už zemřelo přes 700 lidí. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se vrátila do Česka. A zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Od příštího týdne přestane stát regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
3: Ta eskalace není úplně vyřešena, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů, s těmi největšími hráči na trhu, a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
1: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ujišťuje, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují. Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči platí zhruba 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. 23-letý Čech zemřel v rakouském horském areálu pod Slam při pádu z Ferraty, informovala o tom rakouská horská služba. Muž se zřítil do rokle na začátku trasy u Lanového mostu. Tělo vyzvedla posádka policejního vrtulníku. Co přesně se stalo, vyšetřuje salzburská policie. Rusko zaútočilo na nákladní loď pod vlajkou Toga v jednou z přístavů Oděské oblasti. Zahynulo 5 členů posádky a 10 lidí je zraněných. Už dřív ukrajinské úřady informovaly o smrti 4 civilistů v chersonské a záporožské oblasti.
4: Náčelník Oděské oblastní vojenské zprávy Oleh Kyper na svém telegramovém účtu napsal, že na lodi kotvící v jednom z nákladních přístavů vypukl po ruském úderu požár. Všechny zraněné se podařilo evakuovat do nemocnice, ale 5 lidí zemřelo. K útoku došlo v době vykládky minerálních hnojiv, uvedlo Ministerstvo pro místní rozvoj a útok označilo za hrubé porušení mezinárodního práva. Ráno Rusko raketami i bojovými drony zaútočilo na sanatorium a parkoviště autobusů v Oděse. Schořilo 6 autobusů, 11 bylo silně poškozeno, podobně jako 5 osobních aut. 6 lidí utrpělo zranění, řekla novinářům mluvčí záchranné služby Marina Averinová. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Počet nakažených ebolou v Kongu se přiblížil 2000. Přes 700 lidí na nemoc zemřelo. Epidemie eboly se zároveň rozšířila do dalších dvou provincií, Chobo a Horní Uele. V nejvíc postižené provincii Ituri úřady vyhlásily epidemii v polovině května. Sousedící Uganda hlásí 20 potvrzených případů nemoci a 2 úmrtí. Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zlíně zničil sklad s přibližně 30 tisíci knih. Vedoucí nadace Gabriela Končítková ve vysílání Radiožurnálu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala, a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
5: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na tady té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní.
6: Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala Nosková svou novou trofej a mluvila také o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
7: Se mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější.
6: Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na 7. místo, poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je 6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D3 za Soběslaví a nehoda na D7 u Postoloprt. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zůstává uzavřená za Soběslaví. Na 91. kilometru havaroval kamion a stále se odklízí následky nehody. Odklon je vedený exitem 95 Soběslav a jede se po staré silnici 3. Poravou už ale zeslábl a kolony se netvoří. Na dálnici D7 směrem z Prahy na Chomutov z Bystřete za začátkem dálničního úseku u Postoloprt. Hned za exitem 60 BTOZV zhavaroval kamion a skončil mimo dálnici. Průjezdný je pouze levý pruh, ale ani tady zdržení nečekejte. Silnice 43 mezi Brnem a Svitavami zůstává za Černou horou obousměrně uzavřená. Před Krhovem se srazila dodávka s osobním autem, alternativní trasa vede přes obec Lisice. A ještě silnice 50 z Uherského Brodu na Brno za sjezdem z D55 u Uherského Hradiště se tvoří kolona do omezení u sjezdu na Boršice, zdržení až čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na Jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. To byly zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál, teď už je s vámi Vladimír Kroc.
9: Celosvětově známé hudební hvězdy na jednom místě od Mobiho přes Lord až po 21 Pilots. Už ve středu začne 23. ročník Colors of Ostrava. Hlavní taháky festivalu vám představíme ve večerním radiožurnálu za pár minut.
2: Večerní radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Velké zahraniční hvězdy, české premiéry, osvědčená jména, desítky diskusí i prezident Petr Pavel. Už ve středu začíná festival Colors of Ostrava. Radiožurnál jako hlavní mediální partner samozřejmě bude u toho. Přímo v areálu už chystáme naše mobilní vysílací studio a ve středu přivítáme například skupinu Mirai, která u nás živě zahraje. A teď probereme, kdo zazáří na hlavním pódiu celého festivalu.
1: Spontánní a taky dost intenzivní. 29-letá Lord fanouškům během koncertu nedá jedinou chvíli na oddech. Na pódiu jako jedna z mála světových hvězd vystupuje bez výrazného líčení a extravagantních kostýmů. Do Ostravy v sobotu přiveze jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals, za který v roce 2014 získala dvě ceny Grammy.
2: And the Grammy goes to Royals by Joe.
1: Show plnou světelných a ohňových efektů a taky nečekaných okamžiků slibují v první den festivalu 21 Pilots. Americké poprokové duo se do Ostravy vrátí po 4 letech. Půjde o nejdražší vystoupení v historii festivalu, doplňuje umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek.
3: Ty náklady rostou nahoru nejen u kapel, ale obecně u té produkce. Ale máme radost, že vlastně se nám daří udržet ten standard, udržet i standard komfortu, bezpečnosti, protože to je to, proč se k nám návštěvníci vrací, nejen program samotný.
1: Podle Košťálka tvoří právě honoráře pro interprety významnou část rozpočtu.
3: Já jsem začal u festivalu před 10-11 lety a pamatuju si, že headlineři stáli okolo nízkých 100 tisíců euro. Dneska se opravdu blížíme tomu milionu a už to moc nejde si šáhnout na velké hvězdy za méně peněz.
1: A je to stále ještě udržitelné pro ty evropské festivaly takhle velké částky?
3: Je to těžké, opravdu těžké, ale mám radost, že se můžeme opřít jako naše fanoušky, tak o partnery festivalu, protože bez těch by to vůbec nešlo.
1: Festival Colors of Ostrava zažije i jeden velký návrat. Po 17 letech v Česku vystoupí legenda taneční a elektronické hudby Moby. Ten si první fanoušky získal na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play. Českou premiéru naopak bude mít americký písničkář Teddy Swims. Na 4denním festivalu vystoupí 110 interpretů z 23 zemí. Organizátoři letos upravili hlavní stage tak, aby z koncertu headlinerů vytěžili maximum. Fanoušci se tak mohou těšit na ještě efektnější show a neopakovatelný zážitek. Jiří Štefel, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Kde ulice jsou bez jména. Třetí single jirské kapely U2 ze slavného alba Joshua Tree z roku 1987. Posloucháte pondělní večerní radiožurnál. Co tu máme dál? Zhruba dva týdny funguje v Česku centrální evidence psů a někteří veterináři řeší následující problém. Údaje z jejich ordinačního systému se automaticky nepropisují do centrální evidence. No tak to probereme za okamžik.

0: Ordinační softwary některých veterinářů nekomunikují s centrální evidencí psů. Zápis do ní, do té evidence, je od 1. července povinný pro všechny majitele, kteří přijdou nechat své zvíře naočkovat proti vzteklině. Jenže údaje se automaticky z počítače veterináře do nového systému nepropisují. Data tak musí zadávat v ordinaci dvakrát.
1: Paní Budijanová, můžeme?
2: Jsme tu poprvé s cipískem.
3: Petra Budijanová přišla do ordinace prostějovské veterinářky Michaely Hejlkové. Jejího psa čeká očkování proti vzteklině.
4: S chovatelkou vyplníme žádost o zapsání do centrální evidence psů.
3: Michaela Hejlková mi popisuje, že její ordinační software zatím s centrální evidencí nespolupracuje.
4: Teď to aktuálně musím prostě všechno zadávat ručně, jo, nejdřív to zadám k sobě do počítače a pak vlastně ještě musím najet na stránky té centrální evidence psů, tam se přihlásit tím svým přihlašovacím heslem a pak to zadávat všechno ručně, jo, takže je to taková trochu drbačka.
5: Kolik vám to zabere času teď navíc?
4: Tak zhruba tak 15-20 minut jedna registrace.
5: Kolik klientů vám denně takhle přijde?
4: Tak 10.
3: Stejnou zkušenost mají i další oslovení veterináři. Komora veterinárních lékařů podle její viceprezidentky Kateřiny Waldhans po spuštění evidence žádné větší problémy nezaznamenala.
6: Samozřejmě jim to navyšuje administrativu, ale podle mých informací je to zatím v mezích normy.
3: Nespolupracující systémy jsou podle ní problémem komerčních poskytovatelů ordinačních softwarů. Metodiku jim komora poskytla v dubnu.
6: Byli informováni o tom, aby se na to připravili. Takže je možné, že někteří veterinární lékaři ještě čekají na to, než to ti soukromí poskytovatelé softwaru naprogramují.
3: Psi do evidence veterináři zapisují na žádost majitelů. Registrace je povinná, pokud ji chovatel psa neprovede nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině, bude mu hrozit pokuta až 50 tisíc korun v případě fyzických a až 300 tisíc korun u právnických osob. Barbora Taševská, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdnu.

0: host Radiožurnálu.
1: Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové, Golasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Čím je překvapuje boltcovitka bezová, tedy jidášovo ucho, nebo outkavka pestrá, hadovka smrdutá a další, a najdeme léčivé houby i v našich lesích?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 8:30. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Spojené státy obnovují námořní blokádu íránských přístavů, oznámil to prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Ukončení blokády přitom bylo jedním ze zásadních bodů příměří a memoranda o porozumění. Po íránských útocích na lodě v Hormuzském průlivu ale minulý týden označil Trump dohodu za mrtvou. Od té doby střety mezi Spojenými státy a Íránem postupně sílí. Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro český národní plán obnovy, oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je to už šestá platba, předtím komise proplatila přes 163 miliard korun. Evropské prostředky míří třeba do digitální transformace, zdravotnictví, výzkumu anebo rozvoje infrastruktury. Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí, odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce. Pražským Karlínem nejezdí tramvaje. Horko na trati mezi Florencí a Palmovkou narušilo gumové těsnění u kolejnice. Informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí dlouhým odklonem přes Žižkov anebo přes Kobylisy. V Karlíně mají cestující využít metro. Horko zastavilo tramvaje taky přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt.
0: Sport.
4: Česká tenistka Sára Bejlek porazila na úvod turnaje v Aténách 6-0, 7-5 Slovenku Morajovou a postoupila do druhého kola. Vstup do turnaje v chorvatském Umagu dnes ještě čeká Víta Kopřivu, který nastoupí proti domácímu Prižmičovi. Duel začne po 21. hodině.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D3 za Soběslaví a taky silnice 50 u Slavkova u Brna. Dálnice D3 zůstává ve směru z Českých Budějovic do Prahy neprůjezdná za Soběslaví. Na 91. kilometru stále odklízejí následky nehody kamionu. Doprava je odkloněna na exitu 95 a jede se po staré silnici číslo 3. Výrazné zdržení ale nenaberete. A obousměrně neprůjezdná je taky silnice 50 u Slavkova u Brna. Zpravodaj hlásí čerstvou nehodu osobního auta s kamionem.
6: Je to úplně zablokovaný, je to neprůjezdný, všichni to otáčejí. Projet se nedá, už tam měli dva hasičské vozy, dvoj policajti, záchranka, když projevně projeli.
5: Vypadá to na vážnou nehodu, jako náhradní trasu můžete využít silnici 416 přes Křenovice. A silnice 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem, tam stále vázne provoz před omezením s kyvadlovým provozem u

0: V sledujících letech škrtne asi polovinu modelů.
1: Zvažuje zavřít závody v Hanovru, Emdenu, Cvikově a závod Audi v Neckarsulmu.
2: Celkově se mluví o propouštění až 100 000 zaměstnanců.
3: Proti tomu už protestovaly firemní odbory.
4: Výroby automobilky Škoda Auto, která je součástí koncernu, by se ale opatření přímo dotknout neměla.
5: Revoluce u Volkswagenu. Velké změny, osekávání výroby, obavy z masivního propouštění a taky ze zavírání fabrik. Už se proti tomu zuřivě protestuje. Co se děje u koncernu VW? A má se bát i Škoda? Ptám se na to Petra Knapa, strategického poradce v automobilovém průmyslu. Dnes je pondělí 13. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
6: Dobrý den, Matěj, díky za pozvání.
5: Výrazné omezování výroby chystá německý automobilový koncern Volkswagen. Dozorčí rada o tom jednala dlouhé hodiny. Bylo to rozhodnutí jednomyslné?
6: No právě k tomu hlavnímu rozhodnutí nedošlo. To, co unikalo, 100 až 120 tisíc lidí, 4 zavřené továrny, tohle všechno se nerozhodlo. Rozhodlo se pouze v uvozovkách také zásadní rozhodnutí, ale ve smyslu toho, co se omezí, tak je modelová nabídka
5: tak.
6: A nějaká vlastně nabídka jakoby vybavení a tak dále, což si myslím, že je krok naprosto správným směrem, ale veškeré propouštění a tak dále, to bude ještě dlouhá diskuze a odbory zuřivě protestují samozřejmě.
5: Ne, to bez pochyby, ale jak jsem zmiňoval, to omezování výroby, to řešila ta dozorčí rada. V podstatě to, že o 50% se ta modelová nabídka sníží, až o 75% se má snížit ta výbavová nabídka těch jednotlivých modelů, to, že se bude vyrábět ročně 9 milionů aut, o tom se přece rozhodlo. Tak se jenom ptám, jestli to rozhodnutí dozorčí rady, v níž jsou zastoupené i odbory, jestli to bylo jednomyslné?
6: No, tak určitě ne. Já vím, že to hlasování, to, co uniklo, někde jsem zahlédl, že 12-7 bylo zamítnutí právě těch explicitních propouštěcích plánů a zavírání továren. To znamená, ono vlastně, to rozhodnutí je takové, my vlastně nevíme, na co teď cílí. My víme, že management by rád dostal tu kapacitu na 9 milionů, ale pokud nezavře továrny, tak někde bude sedět nevyužitá kapacita. Takže my víme, že se snaží zracionalizovat to portfolio, super krok. To, že omezení toho, co jste si tradičně ve Volkswagen autech nebo v skupině Volkswagen, která vyrábí všechny různé značky, mohl vybírat, bylo netradiční. Spousta jiných značek dneska má 3 úrovně výbavy a víc už jako to neřešíte. Tam jste mohl různé barvy, různé vybavení. A to si myslím, že je krok velmi správným směrem, který ušetří.
5: A když říkáte super krok i na tu modelovou nabídku, na to modelové portfolio, co to znamená?
6: Jsem se schválně díval, kolik těch modelů dneska je. A ku podivu jsem dostal jedno číslo z různých dotazů, ale 150 až 170.
5: Že jsou tam ty subtypy, tak. Ale ty základní těch není 150, jenom.
6: Ne, to určitě ne, ale nezapomeňme, že máme Volkswagen skupinu, o které se bavíme. To znamená, jsou tam Seaty, Cupry, Škodovky, pochopitelně Audi a tak dále. A tam si myslím, že ta racionalizace se udělá dá, že některé okrajové modely, jako dlouhodobě třeba sedany, jako nemusíme asi mít v té skupině, nebo zřejmě si management myslí, že nemusí mít identická auta skoro pod různými značkami, takže tohle může zracionalizovat.
5: Jak významný zásah to je do fungování celého toho koncernu?
6: No, já si myslím, že zásadní, protože na pozadí ještě probíhají věci, které mohou uspořit, tož bude standardizace, další standardizace platform, další centralizace některých vývojových činností a dalších. A to se může dotknout pak i Škody Auto.
5: A plánuje teda všemi těmito kroky, o kterých my se tady bavíme, těmi rozhodnutými, to znamená omezování té výroby, omezování té modelové nabídky, tím plánuje koncern Volkswagen ušetřit, protože on už totiž oznámil šetření před lety, ale že se mu teda aktuálně nedaří tak dobře šetřit, proto musí k něčemu takovému přistoupit. To je ten důvod?
6: Ano, to vyjádření managementu, které poslední týdny vlastně bylo zdůrazňováno, než jsme se dobrali té dozorčí rady minulý týden v závěru, tak bylo dosavadní opatření jsme udělali, ale nestačí. Situace se dál vyvíjí špatně.
5: Zisk se loni propadá. O polovinu, tržby nerostou nikam. Odbyt se teď propadl za první pololetí letošního roku, že jo, o pár procent.
6: Takže máme zhruba 4 miliony a něco, to znamená, bude těžké se dostat i na těch 9 milionů, o kterých se mluví jako o té nové rovnovážné úrovni. A propadá se dál Čína, tam ty propady byly zhruba asi o čtvrtinu objemu. Tam jenom pro zajímavost, ta Čína kdysi bylo 5 miliard zisku, teď jsem se díval, že to propadlo asi na 1 miliardu a dále to klesá. To znamená, to je ohromný faktor. Stejně jako americká cla, nezapomínáme, ten koncern je exponovaný těmto dvěma trhům, na kterých je to strašně těžké.
5: No já když jsem slyšel šéfa koncernu VW o tom mluvit, Olivera Blumeho, tak ten říká, že se zhoršuje situace ve světě, že v těch posledních 12 měsících prostě došlo k ještě většímu zhoršení oproti tomu, co původně teda předpokládám čekali.
7: Doch die Weltlage hat sich in den letzten 12 Monaten weiter zugespitzt.
5: A mluví taky o geopolitickém napětí.
7: Deshalb handeln wir jetzt mit unserem Zukunftsplan.
5: Zmiňuje

0: mezi řádky ruskou invazi na Ukrajině a válku v Iránu a to, co se stalo v Hormuzském průlivu, to jsou ty problémy, které pak dopadají na koncern Fallové, když o tom mluví takhle Oliver Blume.
1: Wir machen den Volkswagen Konzern schneller, robuster und wettbewerbsfähiger.
2: Já bych si skoro myslel, že ještě větší faktor bude to napětí obchodního rázu, to znamená celní nejistoty na americkém trhu, případné narušování dodávek jakoby z Číny, to znamená všechny spory kolem prvků vzácných zemin a tyhle ty potenciální narušení a zdražení některých vstupů a tak dále. Tohle si myslím, že má reálně větší efekt než odbyt v zálivu, ale to je takový můj odhad. Nemyslím si, že úplně zásadně, samozřejmě ceny hliníku a další faktory.
0: To jsem chtěl říct, tam jsou známé hliníkárny v Perském zálivu, které museli omezit výrobu, takže ten hliník potom byl samozřejmě nedostupnější, byl dražší. Zároveň energetická krize vyvolaná právě jak ruskou invazí na Ukrajinu, tak těmi útoky izraelsko-americké koalice v Iránu, to přeci mohlo hrát jako výraznou roli, ne?
2: No, já si myslím, že jako zásadní roli hraje vůbec ta vysokonákladová celková pozice výroby v Německu. To je jako zřejmé, celý německý průmysl tohle pociťuje, ať už jsou ceny energií, ceny práce a nějaká malá flexibilita kvůli odborům, tak zároveň všechny regulatorní požadavky, které tu jsou, a nemusíme se bavit jenom o pokutách, že neplníte jako CO2 cíle, ale jsou to prostě veškeré požadavky na bezpečnost a environmentální výhodnost výroby v Německu.
0: Ta finanční kondice tohohle sektoru není zrovna úplně dobrá. I s ohledem právě na ta cla, teď jsou kolika? 15% na dovoz automobilů do Spojených států. Teď se taky samozřejmě uvažuje o tom, že by některé ty automobilky, třeba Audi, by vyráběla přímo ve Spojených státech, aby obešla ta cla. I tohle může se hrát zásadní roli.
2: Ano, tohle jsou vlastně nové požadavky na ty investice. Já si myslím, že i Volkswagen tam má plány toho, že by rozšiřovali mexickou výrobu, případně rozšiřovali výrobu přímo v Americe, kterou tam samozřejmě mají, a v Kanadě Gigafactory a další investiční rozhodnutí. Takže ono kromě těch provozních nákladů vlastně máme ohromné náklady spojené s tím přechodem na elektromobilitu, na investice, takže budete muset vyrábět prodaný trh převážně na daném trhu. Hmm. Tohle je to, kam se ten automobilový průmysl ubírá.
0: Protože to jsou přece jenom jako vysoké tarify, vysoká cla, že jo?
2: A je to ta horší konkurenceschopnost na tom americkém trhu, takže myslím, že tam ty objemy také klesaly v tomhletom prvním poletí. A je to ta ohromná nejistota toho, že ta cla vlastně vám skoro kdykoliv zase může někdo na týden, na dva
0: změnit a navýšit, ponížit,
2: pak zase zrušit a vy vlastně nevíte, jako co platí.
0: Kolik to pak stojí tu automobilku navíc takhle nejistý vývoj v těch celních podmínkách?
2: Tohle se asi hrozně těžko odhaduje, jestli se hedžujete nebo jestli kompenzujete svým distributorům a tak dál. Někde jsem viděl čísla, jediná, která jsem dohledal, že ty dopady amerických cel se ukazovaly, ale jakoby skutečně v jednotkách miliard, což dneska, když si vezmeme, že ten zisk celé skupiny je někde 8-9 miliard, tak je to vlastně ohromný kus, že to vám to vlastně ponižuje zisk.
0: To, že Fallové není úplně v lichotivé pozici, je to i vlivem toho, že narůstá konkurence z Číny? Že Číňané expandují, že Číňané rostou a Volkswagen možná to dobře nezachytil? Nejenom Volkswagen asi, ale tak bavíme se teď konkrétně o Volkswagenu.
2: No ano, ale ten opravdu je férová poznámka, že všichni z těch tradičních výrobců jsou dneska pod gigantickým tlakem, takhle bychom mohli rozebírat Stellantis a další. Ale máte pravdu, ta čínská konkurence je v tuhle chvíli ten zásadní faktor. Hmm. Ať už v Číně, kde jsme to zmínili, že tam kdysi dominoval Volkswagen a propadá se tam a propadají se mu zisky, tak zároveň ten příchod do Evropy je markantní. Teď jsem viděl nedávná čísla, že za první pololetí Čína exportovala přes 5 milionů aut. Hmm. To znamená, oni se zřejmě za celý rok dostanou na těch 10, které plánují velmi agresivně. A tohle je znát a vidíme, že skoro 10% podíl je teď už na evropském trhu. To jsme čekali až třeba za rok, za dva čínských, a to ještě vůbec nezačali vyrábět v Evropě. Nebo maličké objemy zatím jako v testovacích režimech víceméně se vyrábí. Až tady dozjedou těch svých plánovaných nějakých 5-7 továren, o kterých se mluví, nebo jsou už před spuštěním, jako je maďarské BYD v Segedu, tak tohle bude teprve ten faktor, že bez cel najednou budou mít lokální výrobu dále velmi konkurenceschopnou a navíc zdrojovanou z dodavatelských řetězců primárně čínských. To znamená, ten dopad znovu bude výrazně na dodavatele, kteří působí v Evropě.
0: A navíc Čína je elektromobilová jednička, takže to souvisí i s tím tématem elektrifikace vůbec toho automobilového průmyslu jako takového. To znamená, Číňané teď do Evropy vlastně přinášejí hlavně elektromobily?
2: Zatím ne, zatím vidíme, že převažují hybridy, protože ty nejsou zatíženy těmi cly. Si myslím, že jako vlastně hlavní vliv na ten BEV, na ten čistě elektrický segment bude ve chvíli, kdy se bude vyrábět v Evropě a odpadne těch 15 až 45%, nebo kolik se vlastně poskládá pro ty výrobce podle toho, jakou mají sazbu na těch standardních 10, tak tohle bude teprve přicházet. Zatím je ta konkurence výrazně v plug-in hybridech a v těch range extenderech a mild hybridech taky trochu, ale ta čínská nabídka je dneska v Evropě hodně vlastně v téhle oblasti.
0: Myslíte si, že Volkswagen teď taky doplácí na to, jak moc vsadil na elektrifikaci svého portfolia po kauze Dieselgate? Že se setkává s nesplněnými očekáváními od toho, jak moc Evropané budou elektrická auta nakupovat? Byť teda musíme zmínit teď ta nejnovější čísla, že v Evropě jako takové 500 000 registrací za měsíc, čtvrtina všech na světě, v Číně a v Americe ten trh teď spíš byl slabší a v Evropě naopak rostl. Na druhou stranu prostě ta nesplněná očekávání, to je jednoznačný fakt.
2: Ano. Ten Dieselgate byl velký faktor. Zejména tím, že v tu chvíli vlastně automobilky byly v takové defenzivě a sypali si popel na hlavu, že vlastně nebyli rovnoprávný partner pro tu diskuzi, která definovala tu trajektorii do roku 35. Těch 10 let zpátky se vlastně hodně rýsovala celá ta trajektorie, kterou mají plnit ty automobilky z pohledu emisí, a oni vlastně akceptovali tenhle faktor. To znamená, že pak CEO Dies se pustil do té ještě výraznější elektrifikace a chtěl následovat Teslu a vlastně spolehl na tu predikci, která tam byla, jak se ten trh bude v Evropě vyvíjet. To je vlastně jakoby další faktor, který zkomplikoval tu situaci, a ty čistě dedikované třeba továrny pro elektromobily, jako je třeba Zwickau, tak je vlastně vidět, že tohle je komplikace. BMW šlo jinou cestou a v tuhle chvíli lépe dokáže vyvažovat a vyrábět různé typy motorizací na stejných linkách. Krásně flagrantně je vidět tenhle ten příklon, velká sázka na elektromobilitu dneska ve výsledcích Porsche, které z nějakých zisků třeba kolem 5 miliard bylo vlastně v podstatě na nule. Loni zejména ty odpisy, které souvisely s investicemi do elektromobility, kterou oni vlastně pootočili nebo výrazně modifikovali z pohledu toho očekávání.
0: Zmínil jste Zwickau, tak pojďme na to, protože o tom se v médiích diskutuje dlouhou dobu a už jste říkal, že dozorčí rada o tomhle přesně nerozhodla, ale mluví se o výrazném propouštění potenciálním teda ve Volkswagenu, které mělo dosáhnout 50 tisíc zaměstnanců do roku 2030, ale teď se zmiňuje číslo 100 tisíc, až 120 tisíc jsem zaznamenal, a do toho zavírání 3-4 fabrik. Zwickau je jedna z nich. Jak moc pravděpodobné je, že takto nově rekonstruovaná, modernizovaná fabrika, někdy v roce 2022, do toho se nalilo ohromné množství peněz, by měla být zavřena? Připomenu, v prosinci se zavíraly Drážďany.
2: Ano, což byl jako relativně maličká věc, ale i tak symbolická, výrazná. Navíc ještě ten dopad do východních zemí v Německu.
0: No, a po desítkách let to byla vlastně první fabrika, která se zavírala v těch Drážďanech.
2: Ano, přesně tak. A my vlastně uvidíme samozřejmě velmi zuřivý odpor nejenom odborů, ale pravděpodobně v tom hlasování dozorčí rady i oba zástupci zemské vlády, včetně premiéra, který už se k tomu vyjadřoval, tak je vidět, že tohle je extrémně zásadní politické téma. Tam jde o desítky tisíc pracovních míst, když se vezmou navázaní dodavatelé. Tohle si opravdu jako Německo nemůže dovolit nechat jenom tak projít. A evidentně ten souboj s těmi odbory bude extrémně dlouhý, zuřivý. Nečekám, že by se prostě v nejbližších 2-3 letech opravdu tohle povedlo.
3: To se nestane, dokud to budeme mít na starosti. V těžkých časech držíme pohromadě a požadujeme, aby koncern i politici přišli s nápady a plány, které zajistí plné vytížení našich závodů a ochrání nás před nekalou konkurencí.
4: Kristiana Benerová, odborářka a místopředsedkyně dozorčí rady Volkswagenu.
0: Protestuje se v těch fabrikách a protestovat se asi nadále bude, odbory jsou aktivizované a nejde jenom teda o Zwickau, ale o Emden, o Hannover taky, že jo, tam těch fabrik je víc, které
2: ano,
0: jsou zvažovány, že by, a to poslední je Neckarsulm, tam vyrábí Audi, tak to jsou 4 fabriky, které by mohly skončit teda v příštích letech, a myslíte si, že k tomu teda může dojít nakonec?
2: Já si myslím, že nakonec to řešení, vzhledem k tomu, jaká je ta situace, bude opravdu takové polovičaté, budou se hledat nějaké formy, jak vytížit ty továrny. Už i ty šílené nápady, které tu zazněly jako ve veřejném prostoru, je, že se bude vyrábět pro Čínu v těchto továrnách, to mně přijde jako extrémně nesmyslná aktivita.
0: No, ty automobilky můžou mít ale své modely, které jsou pak specifikované přímo pro Čínu, třeba Audi, že jo.
2: Ano.
0: A už jsem třeba zaznamenal, že z toho Neckarsulmu by se ta výroba přesunula do Brna. Bratislavy a z Bratislavy by se zase přesunula někam jinam, tak možná takovéhle šachy si Volkswagen bude chtít zahrát a pak uvolní.
2: A měl by, měl by. Tohle si myslím, že nakonec je to, co se musí stát. Vy nemůžete prostě fungovat s továrnami vytíženými pod těch magických 75-80% dlouhodobě a takových je dneska v Evropě spousta. Takže určitě bude konsolidace, netýká se jenom Volkswagenu, ale i Stellantisu, který má třeba v Itálii v továrnách ještě mnohem horší situaci, co se tak říká a sleduje. Takže určitě, kdyby Volkswagen měl volnou ruku ve smyslu, kde které modely, ale i do toho mu extrémně mluví odbory, to znamená, on nemá tuhletu jakoby volnost, vidíme tu některé ukázky toho, že Škoda, která má vlastně velmi vytížené továrny a fungující, tak už některé modely, jako je Epic, bude vyrábět v tom Španělsku, ano, takže už ano. Tu máme náznaky toho, že ta skupina vlastně začíná tomu uvažovat v tom ekonomickém pohledu, nejenom v tom politicko-zaměstnanostním. Nicméně narazili jsme na ty limity a tenhle ten razantní plán logicky prostě se setká s velmi razantním odporem.
0: Co ta Škodovka? Loni měla rekordní tržby 30 miliard eur, provozní zisk 2,5 miliardy eur. V prvním pololetí letos se jí zvedl odbyt o 9%. Tam vypadá, že skoro není součástí koncernu Volkswagen.
2: Ne, je to trošku paradoxní, když to také předestřu, že vlastně se bavíme o koncernu, který má značku číslo 1 a značku číslo 2 v Evropě. Volkswagen a Škoda jsou dvě vedoucí značky na evropském trhu. Škoda jako taková udělala ohromný posun. Jo? To, že jsou jako dvojka, je fascinující. To, jak se jim daří přispívat zisku skupiny, podle mě je to něco jako 30% zhruba nebo skoro třetina zisku celé skupiny Volkswagen.
0: A teda tiskové oddělení Škody teď tvrdí, že ty změny dramatické, změny a drastické zásahy ve Volkswagenu, že jí to nijak nezasáhne. Tak to alespoň napsali Radiožurnálu.
4: Na aktivity společnosti Škoda Auto nemá tento vývoj žádný přímý dopad. Škoda je aktuálně druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě a závody české automobilky pracují na plnou kapacitu.
0: Skutečně to Škodu nezasáhne?
2: Já, kdybych rozhodoval být jako ve vedení Volkswagenu, tak samozřejmě bych se snažil se dívat i na to, co jsou ta moje zlatá vejce a teď bez diskuze tady svítí jedno velké a velmi, velmi zářící a to je dneska Škoda Auto. To znamená, byl bych velmi opatrný, zohlednil bych, že Škoda už vlastně poslední dva roky nebo kolik to je, nabízí vlastně programy, kterými zužuje zaměstnanost tady a má úsporné programy nepřímých zaměstnanců, na tom se pracuje, ale myslím si, že ve výhledu střednědobém asi ty centralizační aktivity a standardizační nakonec mohou znamenat, že některé technické nebo IT funkce a pozice mohou zmizet a budou někde centralizovány. Ale kdo ví, třeba budou centralizovány do Česka, které vychází nákladově dobře. I pro IT pozice vím, že tedy některé funkce pro celou skupinu se dělají i vlastně z Česka, ze Škodovky. Takže nemusí to být nezbytně jako nevýhoda, pokud se dělají ty věci jako na platformě celé skupiny.
0: Jaké dopady to může mít na českou ekonomiku? To, co se teďka děje ve Wolfsburgu, nebo ty plány, o kterých se teď mluví, o kterých my tady mluvíme.
2: Takže já si myslím, že ten dopad na Škodu by neměl být zásadní a neměl by být okamžitý a spíše by měla být z tohohle trošku chráněna. To, kde dopad bychom mohli vidět, je ta dodavatelská strana.
0: Ano.
2: Protože existují tady odhadem 200 plus dodavatelských firm, které dodávají někam do skupiny Volkswagen, včetně Škodovky tedy samozřejmě, kde by snad nemělo být to ovlivnění. A tam ten dopad jako čekejme, i když se továrna nezavře a pojede dál třeba v 50% vytížení, tak prostě ten pokles tam bude. Ty objednávky nepřijdou a my to slyšíme, že se to vygradovalo v posledních kvartálech, když se bavíme s dodavateli, tak jsou vidět desítky procent propadů objednávek. A oni ti dodavatelé nikdy jako nevydělávali ohromné peníze ani za dobrých časů. Bylo to v malých jednotkách procenta zisková marže. Jakmile vám propadne vytížení továrny, nebo tam máte ty výkyvy, že někdo to po vás chce ze dne na den nebo z týdne na týden měnit, tak samozřejmě neefektivity narůstají a vy jste okamžitě ve ztrátě. A tohle je faktor, který pro spoustu dodavatelů bude velmi znát, zejména pro ty úrovně 2 a 3.
0: Padl tu Stellantis, jméno koncernu Stellantis, u kterého se taky propouští, šetří se u BMW, u Mercedesu, šetří se vlastně u všech, ale u nikoho nezaznamenáváme takto významné zprávy o tom, co se bude do budoucna dít a jak moc se musí ta výroba osekat. Proč? Už se to děje, jenom to nevidíme?
2: Já si nejsem jistý, jestli ten Stellantis jako není srovnatelný v zásadě. Já bych řekl, že skoro asi ano. Nicméně logicky v českém prostoru Německo je náš největší obchodní partner. Volkswagen je gigantický faktor pro českou ekonomiku ve smyslu Škody Auto a těch dodavatelů, o kterých jsme mluvili. To znamená, logicky na ten se díváme opravdu velmi v detailu a vidíme tam tu velkou koncentraci v tuhle chvíli těch rozhodnutí, která plánoval management, která jsme říkali, na to Německo jako takové. Ve Stellantisu je trochu rozprostřené a ten dopad by měl být mezi Itálií, mezi Francií, možná Maroko něco si dál bude přebírat jako výrobní země a tak dál. Že to nevidíme tak koncentrované, nesledujeme to tak zblízka, ale myslím si, že je to velmi podobná situace a ve Stellantisu vlastně s těmi řezy teď začínají také a budou je muset dělat. Všechny tradiční automobilky jsou pod tímto tlakem. A tahle cesta, jenom ještě musíme připomenout, je jenom jedna z těch nutných kroků. No samotné šetření vás nedostane zpátky do hry. To vám koupí čas, uvolní kapitál, uvolní vám prostředky, nicméně vy potřebujete mít nějakou růstovou strategii, nějaké oblasti, v kterých se vyvíjíte a inovujete.
0: Takže to, když teď německé automobilové sdružení vyzývá k odvážným akcím, tak to je zefektivnění výroby, co očekává, anebo odvrácení kolapsu, anebo to jde ruku v ruce?
2: Nevím přesně, jak to formulovali VDA. Vím, že nedávno připustili, že je potřeba uzavírat továrny a tím pádem vlastně jakoby optimalizovat tu výrobu v té konsolidaci. Předpokládám, že u nich to bude i apel pro to, musíme automatizovat, abychom zajistili výrobu dál sofistikovanou v Evropě.
0: Robotizovat, že jo, a tak dále.
2: Robotizovat a musíme samozřejmě i zefektivnit ve smyslu nižší energetická náročnost a to všechno, abychom udrželi výrobu v Evropě. Ale samozřejmě je tam spousta dalších opatření, s kterými musíme pracovat a bylo by to na dlouho.
0: Tak mě by samozřejmě ještě zajímalo, jestli jsou nějaké jiné cesty, než jenom zavírat ty fabriky, které možná můžou zachránit právě ti roboti taky, ne? Do jisté míry. To už teda nezachrání ta pracovní místa, bohužel.
2: Ano, ne určitě, ale my konec konců v Evropě se budeme potýkat s tím, že nám bude stárnout pracovní síla, bude ubývat lidí, kteří by mohli pracovat v těch typických pozicích, to znamená, my potřebujeme z tohohle důvodu robotizovat, automatizovat, potřebujeme kromě toho zrychlit a zjednodušit inovační práce a technologie a jejich nový vývoj. Ta rychlost, kterou nám vystavují jakoby to vysvědčení Číňané, kteří jsou 2 až 3x rychlejší v těch momentech, kdy uvádí nová auta na trh a tak dále. Tohle vlastně budeme potřebovat se tomu přiblížit, jinak nebudeme konkurenceschopní. A za třetí je potřeba opravdu ještě intenzivně a lépe pracovat s tou zákaznickou zkušeností. Ten brand, dlouhodobé vztahy i s dealerskými skupinami, s importéry a se zákazníky, je to, co vlastně Číňané nemají. Tohle je něco, na čem mohou tradiční automobilky stavět a vůči fleetovým zákazníkům, což je pořád většina evropského trhu, je tohle také významná karta, s kterou oni musí hrát. Zároveň i ta stabilita, kterou nabízejí, zůstatková hodnota, která jim klesá v tuhle chvíli polovičním tempem než čínským značkám v průměru. To znamená, i pro leasing, uvěrování jsou to pořád velmi zajímavé produkty a s tím musí pracovat.
0: Zpátky k tomu Volkswagenu úplně nakonec. Je tohle lék, který nakonec může ozdravit ten koncern? Protože to je něco, co asi dlouhodobě potřebuje se znovu nakopnout. Tak je tohle skutečně ten správný způsob, jak toho docílit?
2: Je to nezbytná ingredience, ale jak jsme si říkali, to šetření je důležitá součást, ale není to všechno. Je potřeba tam najít jako ty růstové momenty, je potřeba najít tu pozitivní dynamiku a bohužel to, čím je to komplikováno, je opravdu ten kolos 650 tisíc lidí nebo něco takového.
0: Ano, to je
2: 320 miliard je prostě gigantická diverzifikovaná skupina, kterou je potřeba trochu nebo dále zpřehlednit a zjednodušit, protože tyhle kolosy na měnících se trzích to vůbec nemá jednoduché a je to tak 50-50, spíš možná v jejich neprospěch, když se podíváme na historii IBM, Nokia, Kodaku v jiných odvětvích, kterým se drasticky změnily podmínky, technologie a všechno a procházeli tohle transformací. Většinou z té transformace vyšly výrazně změněné. Některé části odprodali, některé nakoupili, museli vsadit na nové karty. A je to hodně velký úkol to, jak udělat tuhle tu změnu. A často, mimochodem, to nevím, jestli uslyší rádi v Wolfsburgu, určitě ne, mimochodem často tyhle ty transformace byly úspěšnější ve chvíli, kdy tam přišel někdo zvenku. Z mimo toho odvětví. To mimochodem je součástí většiny těch úspěšných transformací, že to byl člověk, který nebyl svázaný a mohl opravdu řezat velmi nekompromisně a dívat se novým pohledem na tu firmu, která žila v nějakých paradigmatech desítky let.
0: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme o tom společně mohli mluvit.
2: Já moc děkuji za zajímavé otázky, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Knap, strategický poradce v automobilovém průmyslu, se kterým jsme diskutovali nad drastickým plánem VW na šetření a taky na zefektivnění výroby. Co všechno to znamená, to jsme probrali. Co to všechno způsobí a přinese, to ukážou až příští roky. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál 21 hodin. Máme pro vás zprávy.
1: Vláda ruší cenové stropy na benzinových pumpách, stát přestane určovat ceny za týden. Maďarský parlament schválil změnu ústavy, umožní odvolání prezidenta. Česká unie sportu zvažuje prodej reprezentačního centra v Nymburku. A zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou naposledy platit v neděli. Za týden tak budou moct prodejci znovu ceny stanovovat podle svého uvážení.
3: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
4: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
3: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
5: Rozptýlit obavy paní ministryně, budem se chovat tržně.
3: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Poslanec motoristů Filip Turek měl na křižovatce v centru Prahy dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. To po srážce skončilo na střeše. Turkovi se nic nestalo. Řidiče sanitního vozu záchranáři převezli do nemocnice se zraněním. Podle mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové auto převáželo krev z Vinohradské nemocnice.
6: Řidič převážel krev pro pacienta, jednalo se o urgentní dodávku. Díky té autonehodě došlo ke znehodnocení tohoto biologického materiálu, takže musel náhradní vůz je opětovně zajistit pro pacienta dalším výjezdem.
1: Maďarský parlament schválil ústavní dodatek, který má ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Podle premiéra Petra Maďara je Šujok loutkou strany Fidesz a bývalého předsedy vlády Viktora Orbána. Poslanci Fidesu dnešní hlasování bojkotovali. Maďar už před letošními parlamentními volbami opakovaně sliboval, že prezidenta funkce zbaví. V hlasování pak jeho strana TISA získala ústavní většinu. Střelbu, do které se v americkém státě Maine zapojili agenti úřadu pro migraci Acla ICE, nepřežil jeden člověk. Píše to CNN i lokální média. Incident na místě vyšetřuje policie. Před pár dny federální imigrační agenti zastřelili mexického migranta v texaském městě Houston. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti žil muž ve Spojených státech nelegálně a vyhýbal se zatčení. Zastřelení migranta vyvolalo masové protesty. Zájem o dostavbu dálnice D35 mají tři konzorcia stavebních a technologických firm. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy. Stát ji pak bude splácet až po zprovoznění. To může stavbu podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika uspíšit.
7: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tím později dostává splátky.
1: Koncem roku by se mohlo začít stavět. Hotovo má být nejpozději za necelých 6 let. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit dálnici D1.
8: Sport. Česká unie sportu zvažuje případný prodej sportovního reprezentačního centra v Nymburku. Areál dlouhodobě plánuje zrekonstruovat. Na přestavbu je připravená, ale čeká na peníze od státu. Finanční prostředky původně přislíbila minulá vláda Petra Fialy z ODS, která je ale v závěru svého mandátu odebrala. Současná vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO pak rekonstrukci sportovišť, včetně centra v Nymburku, pozastavila. Kluby a svazy tak možná budou chtít středisko prodat. V pořadu Na rovinu na Radiožurnálu Sport to řekl předseda České unie sportu Jan Boháč.
9: Já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valný hromadě odhlasujeme, že ho prodáme. Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená D3 u Soběslavy a nehoda na silnici 50 u Slavkova u Brna. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy stále uzavřená za Soběslaví. Na 91. kilometru havaroval kamion a stále odklízí následky nehody. Odklon je vedený exitem 95 Soběslav a jede se po staré silnici číslo 3. Na silnici 50 čekejte zdržení mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stala se tam vážná nehoda kamionu a osobního vozu a probíhají tam tam vyprošťovací a záchranné akce. Policie odklání dopravu přes Křenovice ve směru z Uherského Hradiště, naberete asi 15 minut. Na D10 směrem z Turnova do Prahy opatrně za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na kilometru 52 leží v pravém jízdním pruhu upínací Kurtna. Vybočuje se do levého, tak opatrně. A ještě jednou silnice 50, tentokrát z Uherského Brodu na Brno. Za sjezdem z D55 u Uherského Hradiště se tvoří kolona do omezení u sjezdu na Boršice. Zdržení okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, pojediněle i velmi silné. Meteorologové proto vydali druhý stupeň výstrahy pro celé území, platí od zítřejšího dopoledne. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál, teď už znovu s Vladimírem Krocem.
0: Pokračujeme 6 minut po 21. hodině. Ženy bez partnera jsou zase o krok blíž tomu, aby mohly využít umělého oplodnění. Minister zdravotnictví už připravil novelu zákona, která by to umožnila. Jaké budou podmínky a podpoří tenhle záměr koalice? Detaily nabídneme ve večerním radiožurnálu už za chvíli.
2: Večerní radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Hariem ve večerním radiožurnálu 10 minut po 21. hodině. Česko by se brzy mohlo přidat k většině evropských zemí, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO už připravil novelu zákona, která by to umožnila. Změna se ale nelíbí menším koaličním stranám. Vojtěch namítá, že ženy už teď zákaz stejně obcházejí.
1: Nizozemsko, Švédsko nebo Španělsko, stejně jako většina evropských zemí, ženám bez partnera umělé oplodnění umožňují. K nim by se teď mohlo podle ministra zdravotnictví přidat i Česko.
2: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit.
1: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Proti je třeba ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný z Motoristů sobě.
3: Jsem přesvědčen, že lidský život vzniká splynutím vajíčka a spermie, nevzniká splynutím spermie se spermií, vajíčka s vajíčkem a nebo dokonce ženou se skumavkou.
1: Stejný názor má i poslanec SPD Jan Síla.
4: Tady musíme první hájit pochopitelně zájem dětí a ne dospělých lidí.
1: Oba kluby se ještě poradí, jak budou hlasovat. Pro by ale mohla být opozice. Michaela Šebelová ze STAN návrh vítá.
5: Je nedůstojné, aby žena musela prokazovat, že žije s partnerem z důvodu toho, že chce otěhotnět.
1: A prosou i Piráti. To u lidovců asi ministr Vojtěch neuspěje. Poslanec Tom Filip mimo jiné zmiňuje jako problém i biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
6: Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
2: Ale to bychom zkrátka pak nemohli vůbec řešit téma umělého oplodnění.
1: Reaguje Adam Vojtěch. Pokud by samotným ženám bylo umožněno umělé oplodnění, museli by si celý proces hradit sami. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách. Stay.

Je 9:45 a pokračuje večerní radiožurnál. Návrat wimbledonské vítězky, tenistky Lindy Noskové do Česka, semifinále fotbalového mistrovství světa nebo volný den na cyklistické Tour de France. Nejen o tom uslyšíte už za chvíli. V pravidelném večerním sportovním přehledu.

0: Tenistka Linda Nosková se vrátila po vítězství v českém finále na Wimbledonu nad Karolínou Muchovou domů. Nosková zároveň ve světovém žebříčku postoupila na 7. místo. Muchová je nově 6. Na úvod sportovního přehledu o tom bude mluvit Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Tenistka Linda Nosková je po triumfu na slavném Wimbledonu zpátky v Česku. V Londýně získala 21-letá hráčka svůj premiérový Grand Slam mezi dospělými. Na Roland Garros vyhrála Nosková v roce 2021 juniorský titul a tak se během setkání s novináři zamýšlela, kam wimbledonskou trofej ve tvaru talíře doma umístí.
2: Na nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského Grand Slamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale ten znamená se nejvíc.
1: Už zítra se na fotbalovém mistrovství světa rozhodne o prvních finalistech. Ve 21 hodin začne duel Francie-Španělsko, který nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport stejně jako středeční semifinále mezi Anglií a Argentinou. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Říjnové utkání Španělska s Českem ve fotbalové Lize národů se odehraje v Oviedu. Národní tým o tom informoval na síti X.
3: Česká reprezentace hrála ve Španělsku naposledy před 4 lety. Zápas hostil stadion v Malaze, kapacitou velmi podobný tomu v Oviedu, kam se vejde přes 30 000 diváků. Češi jsou v nejlepší ze 4 výkonnostních úrovní Ligy národů a ve skupině se utkají vedle Španělska i s Anglií a Chorvatskem. Vedení fotbalové asociace České republiky zatím neoznámilo jméno nového trenéra. Kouč Miroslav Koubek skončil na lavičce reprezentace na konci června, poté co s týmem nepostoupil ze skupiny světového šampionátu do play-off. Kristián Švéda, Radiožurnál.
1: Ruští stolní tenisté se od konce července můžou účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Od srpnového evropského šampionátu zruší všechny sankce uvalené na účast ruských sportovců v mezinárodních soutěžích, taky Mezinárodní unie moderního pětiboje. A na Tour de France měli dnes cyklisté volný den. Zítra je na programu 10. etapa, která vychází na francouzský státní svátek Den pádu Bastily. Trať do Le Lioranu měří přes 166 kilometrů a dohromady cyklisté nastoupají 3900 výškových metrů. Ve žlutém trikotu je i dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem je 24. Matyáš Vacek.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.
6: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí. A vím, jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

dveří. Mám lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou z něhy, a vím, co mám rád, zůstává ve mně jemně.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl desáté. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Světové ceny ropy po obnovení blokády íránských přístavů znovu rostou. Severomorská ropa Brent zdražila o 7% a barel se prodává v přepočtu za víc než 1700 korun. Blokádu americký prezident Donald Trump oznámil po íránských útocích na lodě v Hormuzském průlivu. Spojené státy budou podle Trumpa za průjezd Hormuzem vybírat poplatky. Likvidace požáru v baťovském areálu ve Zlíně potrvá nejspíš ještě několik dní. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové je uvnitř požářiště stále vysoká teplota. Na místě zasahuje 6 hasičských jednotek. Budovu proto zatím není možné předat majiteli, jak bylo dnes původně v plánu. Některé okolní ulice, které byly kvůli požáru uzavřené, ale už znovu otevřely. Sklizeň obilovin je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch. Loni touto dobou to bylo kolem 5%. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Nejrychleji zatím sklízejí v Jihomoravském kraji. Tam už na polích zbývá méně než polovina obilí. Sklizeň ale můžou zpomalit silné bouřky, které meteorologové očekávají zítra. V polské Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury. Půjde o první velkou pobočku agentury ve středovýchodní Evropě. Zaměří se na bezpečnost ve vesmíru, rozvoj technologií nebo správu dat. Polsko loni v listopadu ohlásilo, že zvýší svůj příspěvek do vesmírné agentury skoro na 4x. Sport. Fotbalisté Olomouce porazili v přípravném utkání Al Ahly Dubaj 2-0 a neprohráli ani čtvrtý zápas před začátkem nové sezóny. Stejnou bilanci mají i Teplice, které zvítězily nad Wackerem Innsbruck 3-0. Na soustředění v Rakousku hrál i Hradec Králové, který remizoval s Wolfsburgem 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Rousínova a taky na silnici 50 u Slavkova. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov dejte pozor za sjezdem na Slavkov u Brna. Na kilometru 215 narazilo nákladní auto do svodidel. Jeden jízdní pruh je uzavřený a kamiony tam vybočují, tak dávejte velký pozor. Na silnici 50 čekejte zdržení u Slavkova u Brna. Ve směru k D1 je komunikace uzavřená kvůli vážné nehodě osobního auta s kamionem. Objížďka vede přes Křenovice a naberete okolo 10 minut z obou směrů. A ještě silnice 13 mezi Karlovými Vary a Kláštercem nad Ohří. V prudké zatáčce u stráže nad Ohří se porouchalo nákladní auto, které zasahuje do vozovky. Provoz je kyvadlový a z obou směrů se přibrzďuje. Počítejte s 5 minutami navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů, obloha bude polojasná až jasná, na západě a během noci i jinde od západu oblačná. Zítra přes den bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Meteorologové proto vydali druhý stupeň výstrahy pro celé území, platí od zítřejšího dopoledne. V platnosti zůstává taky výstraha před požáry pro část Moravy. A nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vladimírem Krocem.
0: Horké počasí dnes odpoledne a večer zastavilo v Praze na dvou místech provoz tramvají. Odpoledne na trati

Vinaři na Moravě i v Čechách vyhlížejí dešťové přehánky. Na vinicích totiž začaly dozrávat hrozny a sucho pro ně v této fázi není nejlepší. Jak může počasí kvalitu vína ovlivnit a kdy letos přijde vinobraní, dozvíte se z další reportáže večerního radiožurnálu.

0: Nedostatek srážek se negativně projevuje na vinicích. Reva totiž nemá sucho v době dozrávání bobulí ráda. Vinobraní tak letos začne o něco dřív než v jiných letech. Kromě počasí se někteří vinaři se sklizní pospíší i kvůli změnám v poptávce na trhu, jako třeba na vinicích v Zaječí na Břeclavsku.
1: Momentálně hrozny jsou velikosti hrášku a začínají vlastně nabývat na objemu.
2: Ukazuje vinař Bronislav Vajbar révu ve své vinici. Hrozny pomalu dozrávají, letošní úroda vydržela i jarní mrazy. Pro vinaře je teď klíčové, aby v této fázi dozrávání měla réva vodu.
1: Aby se tam vytvořila ta moravská krásná aromatika a šťavnatost, tak je potřeba mít přísun vláhy. Čekáme každý den, kdy dojdou nějaké srážky, protože zatím nepřichází.
2: Nedostatek vody v následujících týdnech se může výrazně podepsat na kvalitě vína.
1: Protože když ta voda nedojde za 14 dní ani za měsíc, tak ty hrozny vlastně budou přezrávat, vysychat a bude tam jenom cukr a víno bude potom bez kyselin a bude hodně přezrálé a bude hodně alkoholické.
2: Bronislav Vajbar počítá s tím, že vinobraní by letos mohlo přijít o něco dřív. A to jak kvůli počasí, tak i měnící se poptávce na trhu.
1: Český, moravský konzument už nechce takový ty těžký alkoholový vína, tak nic jiného nám nezbývá, že budeme muset do těch vinic třeba vyrazit o týden, o 10 dní dřív.
2: Se sklizní vinaři zřejmě postupně začnou koncem srpna. Pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
3: Opravdu očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Ty vysoké teploty přes noc taky zabezpečují to, že ta réva dozrává. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
2: Suché počasí na druhou stranu neprospívá houbovým chorobám na révě, i tak je podle Maděřiče důležitá ostražitost a případné postřiky vinic. Šimon Franc, Radiožurnál.

21letá vítězka tenisového Wimbledonu Linda Nosková se chystá odměnit za grandslamový triumf svatbou, ale ne vlastní. Pak by ráda zamířila na pár dní k moři. Mluvila o tom krátce po příletu do Česka. Stejně jako o tom, že by nejnovější trofej ve tvaru talíře doma mohla vyměnit za televizi. A v našem vysílání o tom slyšíte podrobněji už za chvíli.

0: Jak už jste slyšeli ve sportovním přehledu, šampionka tenisového Wimbledonu Linda Noskova přiletěla i s trofejí do Česka. Z letiště zamířila s trenérem Krupou a zelenou krabicí rovnou na pražskou Štvanici, kde v podvečer s talířem pouzovala fotografům a ještě předtím odpovídala na otázky novinářů. 21letá grandslamová vítězka sice byla unavená, ale už si dobře uvědomovala, co se jí na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu povedlo.
1: Se mi to s odstupem času už došlo. V momentu, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc. Ten bude teďka nejdůležitější. Já se moc neumím odměňovat nějak jinak.
2: Tenistka Linda Nosková i v areálu prvního ČLTK po příletu z Londýna potvrdila, že ve slavení a odměňování rezervy má a bude na nich už jako wimbledonská vítězka pracovat. Ale až po zaslouženém odpočinku, během kterého raketu do ruky nevezme, nicméně udržovat se bude, ovšem spíš až po svatbě.
1: Plánuju pít družička na svatbě, což bude asi největší takové povyražení. To bude takové zase trošku jiné, možná moře stihnu pár dní potom.
2: Věří Nosková, že se jí povede vyšetřit nějaký čas i na kratší dovolenou. Po zisku premiérového grandslamového titulu v kariéře, ale 21letá reprezentantka z Přerova teprve poznává, jaký cenný triumf mění život. Telefony zahltily stovky zpráv a některé doteď ještě ani nečetla, většinu už ale ano. Gratulantů bylo hodně a z nejrůznějších profesí.
1: Bylo tam hodně sportovců, nejenom z tenisu,
3: fotbalisti, hokejisti a první.
1: Ano, přesně tak, no. Ne, asi nebudu říkat.
3: Všechny
1: si pamatuju.
3: Většinou se ptala, kdo to je, tak jsem řekl, co to je za sport, jak na tom je a tak dále.
1: No, takže, ale pamatuju si Petr Čech třeba, že tam byl.
2: Doplňuje Noskovou její přísedí na Štvanici v nově vznikající síni slávy českého tenisu trenér Tomáš Krupa. Toho na první tiskové konferenci v životě pobavila jeho svěřenkyně zejména tím, když se zamýšlela, kam cenu pro vítězku Wimbledonu doma umístí.
1: A nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského grandslamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale ten znamená se nejvíc.
2: Přiznává také někdejší šampionka juniorky na Roland Garros Linda Nosková krátce po návratu do Česka z tenisového All England Clubu a sedící za svou nejnovější trofejí, talířem pro vítězku travnatého grandslamu v Londýně. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
3: 10 evropských zemí vytvoří protibalistickou koalici s Ukrajinou. Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Fotbalisté Španělska a Francie se připravují na semifinálové mistrovství světa. A zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Desítka evropských zemí, včetně Francie, Německa nebo Velké Británie, ohlásila vytvoření obranné koalice proti balistickým střelám. Chtějí využít zkušenosti a průmyslovou základnu k výrobě protivzdušných systémů pro Evropu. Podle českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by tato spolupráce měla fungovat podobně jako evropský projekt Airbusu.
4: My jsme měli udělat takovýhle Europatriot projekt, tak jsme to udělali v minulosti právě s Airbusem a protože vlastně tady není žádná koordinace ohledně výroby i tanků a děl a všechno, každý dělá všechno.
3: Ukrajinská premiérka Julia Svyridenková předložila parlamentu demisi. O jejím konci v roli předsedkyně vlády informoval už včera prezident Volodymyr Zelenský. Oznámil také, že se chystá obměnit celou vládu. Kyjev podle něj mění politickou strategii a každou prioritní oblast zahraniční politiky bude vést konkrétní zmocněnec. Svyridenkové nabídl jedno z těchto míst. Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. To by mělo začít fungovat v první polovině 30. let.
5: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktorů. Připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společnosti ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
3: Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a taky až 2-centimetrové kroupy. Výstraha platí pro celou republiku od 11 hodin dopoledne do 10 večer. Podle meteorologa Mariana Sandeva můžou deště rozvodnit menší toky.
6: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměr jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
3: Dnešní horké počasí zkomplikovalo pražskou veřejnou dopravu. Karlínem teď nejezdí tramvaje, už jen ve směru z centra mezi Florencií a Palmovkou. Odkloněné jsou přes Žižkov nebo Kobylisy. Cestující můžou v Karlíně využít i metro. Horko narušilo gumové těsnění u kolejnice, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
7: Tato uvolněná asfaltová zálivka se dostala do podvozku a brzdového systému 2 tramvají. Nyní probíhá za asistence hasičů dopravního podniku odtah těchto 2 tramvají. Následně dojde k odstranění uvolněné asfaltové zálivky z tratě. Po kontrole tratě bude na ní obnoven provoz.
3: Horko zastavilo tramvaje i na Čechově mostě směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt.
1: Sport.
3: Fotbalisté Francie a Španělska se ve Spojených státech chystají na zítřejší semifinále světového šampionátu. Francie má z posledních 2 mistrovství světa zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
8: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se 2 nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
3: Zápas Francie-Španělsko začne na mistrovství světa zítra v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu, stejně jako středeční semifinále mezi Anglií a Argentinou. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená silnice 50 u Slavkova a překážka na D1 u Domašova.
3: Silnice 50 u Slavkova u Brna, tam stále odklízejí následky nehody kamionu a osobního vozu. Komunikace zůstává obousměrně uzavřená. Objízdná trasa vede přes Křenovice. Ve směru z Uherského Hradiště počítejte se zhruba 10 minutami navíc. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně teď za 9 kříži. Na kilometru 172 jsou v jízdních pruzích roztrhané kusy pneumatiky a auta se jim prudce vyhýbají. A ještě silnice 13 mezi Karlovými Vary a Chomutovem. V prudké zatáčce u Stráže nad Ohří stojí porouchaný kamion. Částečně zasahuje do pruhu a provoz je tak kyvadlový. S obou směrů čekejte zhruba 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů, obloha bude polojasná až jasná, na západě a během noci i jinde od západu oblačná. Zítra přes den bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách většinou kolem 21. No a v platnosti zůstává taky výstraha před požáry pro část Moravy. To byly zprávy. Teď už je tu host Radiožurnálu s Janem Pokorným.
0: Patří mezi přední mezinárodně uznávané české sklářské výtvarníky a designéry, je vedoucím ateliéru skla na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Taky vzhledem tomu, že jsme po filmovém festivalu v Karlových Varech, je autorem nynější podoby českého lva. Hlavní designér německé firmy ZAM, jmenuje se Ronny Plesl. Dobrý den.
9: Dobré ráno.
0: Podle čepice soudím, že jste byl v Karlových Varech na festivalu.
9: Byl jsem s přestávkou dvakrát a užil jsem si to, bylo to moc fajn, byl jsem ve Varech.
0: Vy jste prý kamarád francouzské herečky Juliette Binoche?
9: No, tak to je přehnané slovo, ale s Juliette Binoche jsem se kdysi setkal v Londýně, když právě tancovala s Akramem Kanem ten tanec, o kterým teďka byl ten film. Takže já, protože ji miluju od mládí, tak jsem se vetřel na její party, dal jsem jí vázu, ta tam běhala s vázou. A ukazovali Ralfu Fiennesovi, toho to vůbec nezajímalo, ale byla hrozně milá, vzpomínala na svůj první film Nesem se tam lehko zbytí a poslala mi ručně psaný dopis a flašku vína už před mnoha lety a tak byla taková, jak jsem si ji vysnil.
0: A to víno už je pryč?
9: Víno už je pryč, dopis je taky někde pryč, protože mi ho bývalá manažerka někde stopila, ale zbyly vzpomínky hezký.
0: Teď jste řekl to adjektivum, hezký, hezké. Co to je hezké, co to znamená?
9: Hezký je, když s fajn člověkem pijete dobré víno v úžasném městě. Hmm. Když se spojí místo, chutě a člověk, to je hezké.
0: A v Kumštu?
9: V Kumštu je to vlastně podobný. Dobrá galerie, dobrý sběratelé, lidi, kteří rozumí umění, kvalitní umění na krásném místě, když to všechno prostě sedne.
0: A rozumět umění znamená co?
9: Rozumět umění dneska je se o něj zajímat, protože všechno se vyvíjí a musíte opravdu se o něj zajímat, jako se musíte zajímat o telefon, o televizi, o auto. Už prostě nestačí jenom letmý pohled a čím víc si chcete užít umění, tím víc o něm musíte vědět.
0: A už existuje, a možná vždycky existovalo umění umělecké a umění umělé i v době umělé inteligence?
9: Tak
0: a je to umění?
9: To už je docela široká otázka, ale je samozřejmě, ve všem jsou různý podvody, ve všem jsou různý jako manipulace, ale ona se ta pravda vždycky nakonec ukáže a to pravý umění. Když se podíváme na dějiny umění, tak si myslím, že bylo to dobré a myslím, že i po téhle době zase zbude to dobré.
0: Říká dnešní host Radiožurnálu Ronny Plesl.
10: Host Radiožurnálu.

0: Nedá mi to se nezeptat dnešního hosta Ronyho Plesla, mezinárodně uznávaného českého sklářského výtvarníka a designera. Jaký má pocit, když bere tuhle vlastně anonymní skleničku s vodou do ruky a pije z ní? Na co myslíte?
1: Já vždycky, když přijdu do restaurace, tak první, co udělám, že se podívám na dno skleničky, jakýkoliv.
0: Kdo vy se podíváte, jako že to vypijete všechno?
1: Ne, podívám se na ní ještě než...
0: Jako zvenčí.
1: Ze spodu. Kde je logo, že jo? No. Někdy to poznám hned a někdy se uvěřuju, třeba tahle sklenička je pro nejmenovaný turecký koncern, pro který jsem léta pracoval a Istanbul mám hrozně rád, takže zrovna piju ze skleničky a vzpomínám na svoje kamarády v Istanbulu.
0: A to my tady máme čirou náhodou, asi je to nějaká sada, kterou jsme někde kdysi koupili. To není sklenička, kterou byste si přinesli.
1: No přesně tak, ale každá sklenička má nějakou svoji historii a je někde vyráběná a někde designovaná. Je to prostě příběh.
0: Kdy se vlastně sklo začalo používat? Kdy se začalo foukat? Ví se to?
1: 100 let před naším letopočtem vynalezli v Píšťalu Féničani. A opravdu je to neskutečný, že trubičkou nabíráte sklo a foukáte, což je opravdu něco. Lidi se diví, že sklářství ruční jako mizí, ale ono to vlastně má svoji logiku, i když smutnou, protože je to prostě něco, co do té moderní doby strojů už moc nepatří, ale je to krásný.
0: Když foukali to sklo Féničané, to bylo při jaké teplotě?
1: Ta teplota je pořád stejná, protože ten písek potřebuje rozstavit na 1200, 1400, 1300 stupňů.
0: V čem dosáhli té teploty? Už měli pece?
1: No, tak pece byly, že jo, na dřevo. Opravdu to dřevo samozřejmě dokáže, proto ty sklárny byly v severních Čechách u nás a různě tam, kde jsou lesy, že jo. Ale samozřejmě Benátky tam nejsou zrovna lesy, ale tam to bylo spíš kvůli utajení. No, takže dřevem se dá, i dneska jsou experimentální dřevěný pece, i keramický, nebo ne dřevěný pece, ale pece na dřevo.
0: Vy jste mluvil o severu Čech, jste z Jablonce nad Nisou. Když jsme jako děti na přelomu 60. a 70. let jezdili do školy v přírodě, třeba do Příchovic na Tanvaldsku, tak jsme tam na různých místech, těžko odhadnutelných, nacházeli takové pestrobarevné skleněné střípky. To byl odpad z nějakých skláren?
1: Přesně tak, no to bylo, já když jsem v Jablonci vyrůstal, tak na zahradě kopnete a místo kamenu tam najdete kusy skla, že se to různě vyváží na skládky, takže to samozřejmě je takový romantický, si pamatuju za komunistů, vždycky Němci stavěli a vybírali takový ty haldy a brali si tam nějaký kusy skla. No, takže je to, patří to k tomu kraji.
0: A ten genius loci vás tedy formoval, že jste se vydal na tuhle dráhu umělce pracujícího se sklem?
1: Tak já jsem chtěl být umělec, já jsem nechtěl být sklář. Vlastně hodně takhle se mě lidi ptají, že sklo je tvůj život a sklo je tvoje... Jako, ano, sklo je fajn.
0: Už si ty otázky škrtám, dobře.
1: Ne, to... Já mám sklo rád samozřejmě, ale pro mě je podstatný umění a pokud bych dělal sklo jako sklo a nedíval se kolem sebe na konkurenci ve světě volného umění a designu, prostě nemůžete to oddělit. Sklo je prostě jeden z materiálů, jako je dřevo a kámen.
0: Dobře, ale dřevo třeba časem zhnije, zmizí nebo změní svoji strukturu. Sklo plí nikdy. Ono nemá žádný poločas rozpadu, řečeno z nadsázky.
1: No na jednu stranu ne, vydrží, ale na druhou stranu nemá pevnou krystalickou mřížku a je to něco mezi tekutinou a pevnou hmotou a je to magický materiál. Opravdu není to, je to velice magický materiál.
0: Ta jeho magičnost a vlastně ta nepomíjivost vás fascinuje právě s kontrastem k té naší pomíjivosti? Dá se to tak říct?
1: Možná, že jo, protože já myslím na pomíjivost každý den a vlastně mi to hrozně pomáhá v nějakým takovým, řekněme, soustředění se na to praví, co v životě má smysl. Možná to sklo k tomu patří, ale nechci tady tak nějak po ránu moc filozofovat a nechci z toho dělat takový jako kázání. Prostě tak to je a jsem rád, že to dělám, co dělám.
0: My už tenhle čas považujeme za dopolední, tak trochu toho kázání byste nám mohl dát, ne?
1: Jo, dobře, tak já budu kázat trošku, ne, tak říkám to z legrace.
0: A to, když ta pomíjivost vás vede k tomu, abyste mysleli jenom na ty věci, které jsou podstatné, souvisí to třeba také s proslulým souslovím, já nevím, dolce far niente, carpe diem, tedy sladké nic nedělání, užít si dne?
1: No, je to samozřejmě, asi každý z nás víme, že jedna věc je, že chceme prostě pracovat, vydělat nějaký peníze, já nevím, cestovat, Ale samozřejmě takový těch velký, jak moje výstava teďka se jmenuje To podstatné se děje mimochodem. A ten název vlastně dost vystihuje to, o čem přemýšlím, že se snažím soustředit na chvíle, které jsou trošku mimochodem. A oni někdy tyhle ty malé chvilky vám dají do života větší sílu než nějaký právě velký kázání nebo velký přemýšlení. Takže užít si malé chvilky nebo se soustředit na maličkosti a užít si je hodně, to dává někdy velkou sílu.
0: A k té výstavě se za chvíli jen tak mimochodem vrátíme.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hostem Radiožurnálu je Rony Plesl. Říkal jsem, že se zastavíme u vaší výstavy. To podstatné se děje mimochodem. Někdo by si mohl myslet, že je to výstava vašich děl ze skla, ale tam jsou i věci, nebo hlavně věci jiných autorů, jsem pochopil, že je to výstava z vaší sbírky. Vy jste sběratel?
1: Já jsem sběratel se svou ženou. Já už jsem kdysi si řekl, že když prodám sochu a vydělám nějaké peníze, že investuju zase do jiných umělců. A tahle výstava je v Magnus Art, vlastně v GNT bance. To snad můžu říct, protože to souvisí s galerií.
0: Když to tam je, tak...
1: Když to tam je, tak to tam je.
0: Kdyby to bylo jinde, řeknete něco
1: Takže jiného. Do poloviny srpna je výstava naší sbírky. To podstatné se děje mimochodem a je tam opravdu... Je tam asi 60 děl různých umělců, který mám rád, který si vážím. A mám z toho radost, protože ta výstava docela zbuzuje ohlas. Je taková tematická, točí se kolem memento mori, kolem pomývosti. A myslím si, že mnoho lidí jako oslovila. A vlastně mám radost z toho, že konečně můžu svoji výstavu pochválit a říct, že je skvělá, protože není moje.
0: Ono nebývá časté rovnítko mezi umělcem a sběratelem.
1: Nebývá. Samozřejmě umělci si konkurujou, umělci si často taky nemají rádi. Ale já jsem vždycky chtěl být volný umělec, nechtěl jsem být designér a pro mě pořád ty volní umělci jsou obrovská meta a hrozně si ověřuju, jestli vedle nich stačím. Takže na té výstavě je i pár mých děl a trošku si ověřuju, jestli vedle Josefa Bolfa, vedle Kristofa Kintery, vedle Petrboka, Jirky Petrboka a dalších, Ivana Pinkavy, jestli obstojím.
0: A někdo z těch jmenovaných taky sbíral, byl sběratelem?
1: Jo, jako myslím, že Lubo Typlt je velký sběratel a je pár umělců, který sbírají. A já myslím, že to je hezký. Já vlastně si nedovedu představit, že bych měl doma svoji věc. Mě to přišlo až komický, takže já se obklopuji věcmi jiných autorů a mám z nich radost.
0: To znamená, že člověk, který už několik desítek let dělá třeba pivní půl litry, anebo skleničky na víno, tohle doma nemá?
1: Skleničky na víno ano, to je výjimka, protože tam opravdu jde o tu degustaci a dělám teďka pro úžasnou sklárnu, můžu říct jméno.
0: Můžete říct.
1: Izák Reich. A to je opravdu perla, kdy vlastně chutě a design se snoubí a myslím, že to je nejlepší sklo na trhu díky obrovské trpělivosti majitele Adama Halíčka. Takže sklenice na víno musí mít doma, i když jsou moje, protože oni tak úplně moje nejsou. Oni jsou opravdu úžasný chuti a úžasný degustaci.
0: Co se dá vymyslet na skleničce na víno?
1: Je to těžký. Já taky, je to jedna z nejtěžších prací v mém životě, zrovna Izák Reich. Ale dají se věci posouvat o milimetry. Ono opravdu někdy stačí drobnost. Víte, že mezi kvalitní a nekvalitní věcí je někdy nepatrná, jako nepatrná mezírka. A to je potom jen právě umění.
0: Musí mít skleničky na víno, i když do nich dáte nějaký svůj umělecký otisk, parametry, tak aby to víno se z toho dalo pít tak, jak se víno pít má se všemi těmi věmi čichovými a jinými?
1: Samozřejmě, to je právě to nejtěžší, že já vymyslím krásný tvar a sommeliáři mi ho naprosto vrátí, že to víno nevoní, že ztrácí prostě kyselinku nebo že není dost plný. Takže tohle je těžká práce.
0: A to, pardon, to kvůli tomu, že ta sklenička má jiný tvar, než by měla mít, nebo že není z takového materiálu, z jakého by měla být?
1: Přesně tak, ona i ta tenkostěnost těch ručních skleniček je důležitá, protože jakmile máte v ústech tenkostěný okraj, tak zase jinak to víno teče do úst, na jazyk a to jsou opravdu niance obrovský.
0: A musíte myslet při tom, když připravujete návrh té skleničky, že si taky s těmi skleničkami někdo bude ťukat?
1: Určitě, všechno je důležitý, každý dotyk. Je to opravdu velká alchymie, baví mě to hodně a hodně mě to i stresuje, protože nikdy jsem nezažil tady kritiky u žádnými věci, jako u skleniček na víno, protože tam hold krása nehraje jedinou roli.
0: A ten vkus je individuální samozřejmě.
1: Vkus je individuální, to taky, ale hlavně není individuální potom, když děláte na Bordeaux. My teďka jsme dokončili kolekci na Bordeaux. A samozřejmě sklenice na Bordeaux musí být naprosto jiná než sklenice na italský vína.
0: Musí být jiná než sklenice na burgundské?
1: Taky. Musí být taky jiná.
0: Hostem Radiožurnálu je Rony Plesl, muž, který... Teď to nechci říct, zasvětil život sklu, ale ono je to pravda.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 22.30. Zprávy a Lukáš Pastejřík. Stát od příštího týdne přestane regulovat ceny pohonných hmot. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už trhy na konflikt na Blízkém východě nereagují tak silně. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat. Mimořádná opatření podle Schillerové v součtu stála přes 3 miliardy korun. 22 českých hasičů zítra ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském ostrově, kde je vysoké riziko požárů. Tým bude mít podle českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Počet nakažených ebolou v Kongu se přiblížil 2000. Přes 700 lidí na nemoc zemřelo. Epidemie eboly se zároveň rozšířila do dalších dvou provincií Chobo a Horní Uele. V nejvíc postižené provincii Ituri úřady vyhlásily epidemii v polovině května. Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí. Odvolili ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce.
2: Sport.
4: Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moct účastnit mezinárodních soutěžích pod svojí vlajkou. Dnes o tom rozhodly Mezinárodní unie moderního pětiboje a Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí na konci července. Moderní pětibojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Rousínova a taky na D35 u Olomouce. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov dejte pozor za sjezdem na Slavkov u Brna. Na kilometru 215 narazilo nákladní auto do svodidel. Jeden jízdní pruh je uzavřený a kamiony tam občasně vybočují, ale každou chvíli by následky nehody měly být pryč, tak dávejte pozor. A opatrně taky na D35 z Olomouce do Hradce Králové za sjezdem na Lutín na kilometru 264 srazilo osobní auto Srnu. Silnice 50 dále zůstává uzavřená mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stále probíhají záchranné a vyprošťovací práce po vážné nehodě kamionu a osobního auta. Objízdná trasa vede přes Křenovice a déle se nezdržíte, provoz už je slabý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje host Radiožurnálu a Jan Pokorný.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Povídáme si dál s Ronem Pleslem. Kde jsou stromy, co rostou z nebe?
1: Teď možná jsou v Hamburku, že cestovali z Osaky, z Japonska, z Expa. Možná už jsou na cestě do Prahy, teďka přesně nevím.
0: A kam míří?
1: Tak určitě někde ještě vystavíme v Praze, budu asi teďka do skladu.
0: To jenom připomínám, že to je instalace, která přilákala spousty návštěvníků Benátského bienále v roce 2022. Jsou to stromy nebo kmeny stromů, na nich je relief kůry, které vznikly unikátní metodou. Tu ještě používáte?
1: Používám pořád spolupracu s dílnou Jirky Šína, který vynalez technologii Vitrum Vivum, což jsem já vymyslel ten název kdysi. A je to výjimečná technologie celosvětově, kdy dokážeme odlít i velký kusy do zavřený formy a je to opravdu unikát.
0: Takže tam je klíčové udělat přesně tu formu s každým detailem.
1: Klíčový je udělat formu, která je zavřená a natýkat sklo vlastně do zavřený formy, což nikdo neumí. Vždycky ta forma musí je otevřená a musí se vyskládat studenými kousky skla.
0: Jak dlouho Jiří Šín na ní pracoval?
1: Vyvíjel 10 let tuhle technologii, než dospěl k prvním kusům, který se mu povedly, a potom přišel za mnou.
0: Vy jste se s ním seznámil vlastně díky rozhovoru na DVTV.
1: No, vidíte, jak média mají moc. U Martina Veselovského mě slyšel. On mě teda znal samozřejmě a věděl o mě, ale tohle byl impuls, že jsem tam řekl, že chci dělat velké věci a on za mnou přišel.
0: A dá se předpokládat, že tenhle postup znamená přelom v tvorbě skleněné plastiky?
1: Znamená, ono to spoustu sklářů neradí slyší, protože samozřejmě si hlídají tu svoje know-how, ale je to přelom. Je to přelom, který myslím si, že i v budoucnu ještě bude mít nějaký vývoj. A je to velký přelom.
0: Je to know-how, které prodáváte? Dá se s ním obchodovat?
1: Ne, je to tajný. Neznám vlastně ten fík ani já. Zná ho jenom Jirka. A hlídá si to, protože říká, že... Ale kdyby někdo znal tu technologii, tak by stejně mu to trvalo prý 10 let, než by pokus omyl přišel na to, jak se to správně dělá.
0: Takže to nemůžete prodat třeba jako licenci nějakému přednímu světovému výtvarníkovi?
1: Tak záleží to na Jirkovi, že jo? Ale asi nechce, protože on je blázen do skla a je to pro něj celý život a myslím, že zrovna on by to nikomu neprodal.
0: A vy nejste blázen do skla?
1: Já jsem blázen do umění. Sklo je až jako taková ta podpůrná hůlka, ale umění fakt miluju a dneska to souvisí s tou sbírkou. Dovedu si představit, že by sklo netvořil, ale nedovedu si představit, že bych ho nemiloval. Teda sklo, pardon, umění. Ale nedovedu si představit, že bych umění nezbíral, nechodil na výstavy, umění opravdu

0: Ronnie Plessl, přední mezinárodně uznávaný český sklářský výtvarník a designer, je hostem Radiožurnálu. Už jsme mluvili o tom proslulém benátském bienále a instalaci Stromy rostou z nebe. Změnilo vám to život profesní? Začali se ozývat galeristé ještě víc než dřív?
1: Začali se ozývat sběratelé a galeristy z Čech, ale ten mezinárodní úspěch, ten jde pomalu, takže něco už se objevilo. Dneska zrovna mám schůzku nějakou s mezinárodním galeristou, ale tam to jde opravdu pomalu. Jako, takže dobít svět pro českého umělce, výtvarníka není lehký. Takže hodně věcí se pohlo. Já říkám dneska, když někam přijdu v Londýně, mám tam nějakou prezentaci, třeba s nějakou skupinovou, tak všichni říkají, známe vás, dobrý, viděli jsme. Ale neřeknou, kupujeme, udějte u nás výstavu, to je ten další krok. Tak doufám, že do té 70. se to povede.
0: Takže mi chcete říct, že z toho mezinárodního hlediska je pořád český umělec jistým způsobem handicapovaný, protože je to ten Čech?
1: Je to tak.
0: A nechci říkat jenom ten Čech.
1: Je to tak, pořád tady platí to teritoriální. I v minulosti tak bylo, že dokonce i ty umělci předváleční, před druhou válkou, co nežili v Paříži, tak nebo v Londýně, v New Yorku, tak samozřejmě to měli těžší. A to platí pořád a myslím si, že to tak bude dál.
0: Už jsme mluvili o tom, že vaše sběratelská výstava bude do poloviny srpna v Praze v Karlíně. Co děláte jinak?
1: Teďka mám velkou radost, že dělám pro Ambiente, pro Tomáše Karpíška, dělám restauraci v Dlouhé ulici, která byla specializována na stejky a dělám tam obrovský skleněný objekt do vstupu. Dělal jsem design celé restaurace spolu se studiem Acht a s Bárou Hlaváčkovou. Je to hrozně fajn spolupracovat s lidma, s týmem lidí Ambiente, což je opravdu nejenom profesionálně, ale lidsky neuvěřitelně kvalitní zázemí a třesu se, aby to dobře dopadlo, protože to je pro mě velký úkol a jsem velice si to vážím.
0: A vy se třesete vždycky, aby to dobře dopadlo a tady zvlášť?
1: Já se třesu vždycky, já samozřejmě jsem si léta nevěřil, často si nevěřím a vždycky to je pro mě takový, jako že překračuju nějakej, vždycky to mám tak, že nedělám věci úplně suverénně a chci, aby za nima byla myšlenka a dělám věci nově, což je vždycky risk.
0: Na první pohled to může vypadat, že jste umělec se specializací na gastronomii, půl litry, skleničky na víno, teď je tedy instalace v jedné z restaurací Ambiente.
1: Asi trošku jo, ta gastronomie pro mě hraje velkou roli, i když někde cestujeme, mám to rád, asi to nějak přitahuju. Je to tak, jak jsem tady řekl větu před 20 minutama, že vrchol štěstí je pít dobré víno, jíst dobré jídlo v dobrém městě s dobrým člověkem, tak patří to, já prostě pijeme šampaňsky v sobotu dopoledne, doporučuji.
0: To říkáte třeba svým studentům?
1: To říkám i svým studentům.
0: Abyste je provokoval?
1: Ale nenutím je do ničeho. Studenti jsou skvělí, že si mají tvrdou hlavu, takže se nenechají věci jen tak nabulíkovat. Takže tak.
0: Co to znamená pít šampaňské v 10 dopoledne v sobotu?
1: Není to po každý, ale tak to hezky nastartuje ten den. Máme takovou hezkou pavlač, kde si často sedneme, dáme si dvě skleničky a ten den dobře začne, no.
0: Tam dole ve Stínadlech?
1: Tam dole ve Stínadlech, no, s pohledem na Haštal.
0: Pít ve Stínadlech v sobotu dopoledne šampaňské je taky svým způsobem umělecké stvárnění života.
1: Je, a sekat dole trávu, máme takovou malou zahrádku tam, takže myslím, že to jsou docela hezky splněný sny, no. A to je to mimochodem právě. Možná někdo by řekl Biennale a nevím, Londýn, ale pro mě teda ten vrchol je, že se podařilo tohle bydlet v takovým krásným místě, 500 let starým domě, který patřil manželce Škréty a dívat se na Haštal zezadu.
0: A tím, že se chystá publikace vašeho celoživotního díla, si plníte další sen?
1: To je velký sen. Já si hrozně vážím pana Sklenáře a galerie Sklenář, protože ty knihy, co on udělal, jsou neuvěřitelné a myslím si, že jednou to ještě tady Česká republika ocení. A teď vlastně se Zdenkem Sklenářem připravujeme vlastně publikaci, kde bude asi 400 fotek. Bude tam můj design i moje volné umění a mám z toho velkou radost. Je to takový jako opravdu splněný sen.
0: A našel si vás on, anebo vy jeho kvůli jeho, nebo díky jeho příjmení?
1: Zdej Sklenář je velice náročný a já už jsem s ním kdysi byl v Číně a už kolem mě chodí a vlastně se nějakým způsobem bavíme leta, ale než Zdeněk opravdu do něčeho jde, tak si musím být naprosto jistý, že ten člověk to nepokazí, jsem chtěl říct, já vím, jak by to řekl Zdeněk, že to člověk nepokazí a že prostě i v budoucnu bude kvalitní a že se s ní nestane jenom nějaký bon vivant, který bude žít ze své podstaty. Takže dělat se Zdeňkem je to dělat pro budoucnost.
0: Říká Ronnie Plesl.

0: Ronnie Plesl, je host radiožurnálu, 4 roky v Benátkách mezi benátskými skláři. Jak vás to formovalo?
1: Hodně. Jako nebylo to kontinuálně, že jsem tam dojížděl jako pracovat, nebyl jsem tam pořád, ale naprosto volnil můj život. A dneska jezdím do Benátek do zrcadlářské dílny Ungarofuga a dělám velký zrcadla benátský, který mě baví čím dál víc. A je úžasný, když najednou jste v místě, kde vás znají číšníci, majitelé restaurací. To je to, co jsem říkal, už tady to opakuju po třetí, to je to mimochodem, no, že najednou vás někdo zdraví v druhé části Evropy a dáte si tam špagety a nějaký průměrný víno, ale jste šťastný.
0: Vy jste několikrát říkal, že na Italech vás kromě jiného baví to, že třeba i tamní pošťák má značkové brýle.
1: No tak baví mě to právě, že oni si užívají ten okamžik. Samozřejmě není to o tom, že by člověk měl koupat značkový věci, tak jsem to nemyslel, ale spíš to taková ta řekněme, jak to říct, prostě láska k něčemu dobrému jídlu, dobrému oblečení, k dobrý košili. To si myslím, že potom ovlivňuje to sezení v té restauraci a tu radost ze života.
0: Koketoval jste někdy s myšlenkou, že byste v těch Benátkách bydlel?
1: Koketuju s ní pořád. Já jsem chtěl koupit v Toskánsku dům, nakonec jsem koupil dům na Slapech, ale když jsem právě jel do toho toskánského domu, který jsem si pronajal a strávil jsem 2 dny pracovně v Benátkách, tak jsem po měsíci, když jsem se vrátil, tak jsem řekl, jestli něco v Itálii, tak jedině v Benátkách.
0: Tam se dá bydlet?
1: Tam se dá bydlet skvěle, tam je spousta míst, kde nejsou turisti, zvlášť na tom Muránu, ráno nejsou téměř turisti, je tam málo hotelů. A je tam ten život, no, takže mě vlastně ani nevadí to jako to telení lidí, když jste místní, tak to snášíte jinak.
0: A Murano, to je to sklářské centrum?
1: Murano je to sklářské centrum.
0: Jak se tam jezdí lodí?
1: To je úplně ideální, vy přiletíte z Prahy a první zastávka je Murano, takže mně se někdy stane, že já nevím, let trvá, já si nepamatuju, hodinu a čtvrt. A někdy jste za 2 hodiny z pražského bytu sedíte na víně na Muránu, protože vyběhnete z letadla, sednete, okamžitě vám jede vaporetto a po 15-20 minutách sedíte v kavárně.
0: Posloucháte rozhovor s Ronnim Pleslem, s nímž jsme teď v Benátkách a pijeme italské víno a možná se mnohým z vás stane, že půjdete večer na pivo a budete pít pivo z půl litru, který navrhl Ronnie Plesl. Tam je stejná chemie jako u těch skleniček na víno? U těch půl litrů na pivo?
1: Taky záleží na tvaru. Tam je to víc než u té chuti, aby ten půl litr udržel pěnu, aby to pivo bylo studený, aby pořád jako perlilo. Takže je to samozřejmě malinko jiný, je to něčem obyčejnější. Musí se to dobře mít na špilbojích takzvaných. Takže tam jsou takovéhle zásady.
0: Vy si musíte dát pozor, aby tam byl ten vrchní 30 mm hladký okraj?
1: No, musí tam být kalibrační linka správně, že jo? Přesně. Některé pivovary mají ten takzvaný nadměrek vyšší, některý ho mají nižší, bývá 3,5 až a někdy bývá jenom 2,5 ten nadměrek podle toho, jak ten pivovar chce pěnu.
0: A fakt doma nemáte svůj půl litr?
1: Mám 0,2 nejmenovaný pivovar, protože pivo tolik nepiju, ale piju z 0,2.
0: Ronnie Plesl byl naším vítaným a milým hostem. Ať se vám daří i do budoucna a těšíme se třeba, že uvidíme vaše díla na Hluboké za 2 roky.
1: Za 2 roky na Hluboké by to mělo být. Moc děkuji za pozvání, bylo to moc milé a přeju hezký den.
0: Hezký den.

0: host Radiožurnálu.
1: Houby nejsou jen oblíbenou surovinou české kuchyně. Podle Moniky Čechové, Golasovské jsou taky fascinujícím světem, který může prospívat našemu zdraví. Čím je překvapuje boltcovitka bezová, tedy jidášovo ucho, nebo outkavka pestrá, hadovka smrdutá a další, a najdeme léčivé houby i v našich lesích?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 23 hodin. Poslechněte si zprávy.
4: Zastřelený v americkém státě Maine je Kolumbiec, zabila ho střela agenta ICE. Lídrem ODS pro obecní volby v Praze 1 zůstává Filip Dvořák. Tenistka Linda Nosková je po wimbledonském triumfu zpět v Česku a počasí zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Muže, který dnes zemřel při střelbě v americkém státě Maine, zastřelil agent úřadu pro imigraci a cla. Informovala o tom agentura AP. Podle skupiny na ochranu práv přistěhovalců je obětí 26-letý Kolumbiec. Úřady informují, že ho agent zastřelil za volantem. Kolumbiec měl ve Spojených státech údajně povolení pracovat a měl i číslo sociálního zabezpečení. To využívají američtí občané i trvalí a předchozí rezidenti. Podle senátora státu Maine Angusa Kinga měl ale muž nařízené zemi opustit a svůj vůz prý použil jako zbraň proti federálním agentům. Americký úřad ICE na žádosti agentury AP o komentář neodpověděl. Filip Dvořák zůstává lídrem kandidátky ODS pro obecní volby v Praze 1. Podpořilo ho 7 členů oblastní rady strany. Sám Dvořák nehlasoval. A to přesto, že ho vedení občanských demokratů minulý týden vyzvalo, aby se o post starosty Prahy 1 neucházel. Důvodem je to, že Dvořák dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun. Majetek Dvořák zdědil. Tvrdí, že spolustraníky o čestném nabití majetku přesvědčil.
5: Vrátil jsem se až do roku 1961, kdy můj otec s mojí maminkou koupili první nemovitost, kterou jsem já dědil. Potom jsem rekapituloval to, co mnozí se mnou i prožívali. Takže já nejsem nějaký cizí člověk nebo nějaké želé, které si postavilo do čela nějaké party lidí. Já jsem člověk, který tady žije 60 let.
4: Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný a není vyšetřovaný a že notářský zápis o dědictví už dříve předal finančnímu úřadu. Letní festivaly v Česku výrazně zdražují ubytování v okolí. Například v Ostravě stál v červnu dvoulůžkový pokoj na platformě Airbnb běžně okolo 1600 korun za noc. Během červencového hudebního festivalu Beats for Love ale cena stoupla i přes 6000 korun. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek radí si ubytování zajistit s předstihem a srovnat víc nabídek.
6: Dívat se na to onlineové prostředí a hledat ubytování, které jim bude vyhovovat jak polohou, tak třeba i cenově. Pokud se jedná o hotely, penziony, pak je rozhodně nejlepší cestou obrátit se přímo na ten hotel, rezervovat napřímo, protože tam vlastně vypadává jakákoliv zprostředkovatelská případná provize.
4: Český pavilon na světovém expu v Bělehradě bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku.
7: Sport. Česká tenistka Linda Nosková se po svém triumfu ve Wimbledonu vrátila do Česka. 21-letá hráčka v Londýně vybojovala svůj první grandslamový titul mezi dospělými a teď přemýšlí, kam doma umístí slavný wimbledonský talíř.
8: Nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského grandslamového titulu. Sice ten z junioru je trošku větší, což bude trošku chytný, ale ten zdá se nejvíc.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na silnici 3 u Benešova a uzavřená silnice 50 u Slavkova u Brna. Na silnici 3 mezi Českými Budějovicemi a Prahou opatrně před Benešovem. Na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta a provoz na objezdu je výrazně omezený. S obou směrů se tvoří kratší kolony, ale díky slabému provozu je to maximálně na 5 minut. Silnice 50 zůstává i nadále uzavřená mezi Slavkovem u Brna a D1. Vyšetřují tam dopravní nehodu nákladního s osobním autem. Objížďka vede přes obec Křenovice, je dobře průjezdná, jen ve směru z D1 čekejte kratší kolonu. Na D1 směrem z Brna do Ostravy opatrně u Vyškova přímo v exitu 230 na Olomouc se porouchalo nákladní auto. Stojí v odstavném pruhu, tak ať vás nepřekvapí. A na silnici 34 mezi Pelhřivovem a Humpolcem vázne provoz před omezením s kyvadlovým provozem u Záhoří. Kolony od Velkého rybníka a z druhé strany od Komorovic zhruba na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají i přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál s Vladimírem Krocem.
3: A pokračujeme 5,5 minuty po 23. hodině. Vozíte si z cest, myslím, těch zahraničních suvenýry. Měli byste být opatrní. Při celní kontrole by mohl nastat problém. Zakázaný je třeba dovoz přírodnin, jako jsou korály nebo možná růžový písek ze Sardinie. Určitě vás napadne další příklad. My o tom budeme mluvit asi tak za 3 minuty.
0: Večerní radiožurnál a Vladimír.

0: Kufr s živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička slepená z chráněných mušlí. To je jen malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Dovoz přírodnin chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný a porušení tohoto zákazu se může prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. I tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozetní.

Jedni můžou obhajit zlato z posledního šampionátu před 4 lety, druzí na postup do finále mistrovství světa ve fotbale čekají od roku 1966. Mezi Argentinou a Anglií se rozhodne o finalistovi světového šampionátu. Další vzejde ze souboje Francie se Španělskem.

0: Posloucháte večerní radiožurnál, máme 23 hodin a bezmála 20 minut. Argentina, Anglie, Francie nebo Španělsko. V neděli budou fotbalisté jedné ze zmíněných reprezentací slavit titul mistrů světa. Pro všechny čtyři národní týmy by případné vítězství nebylo premiérové. Každý ale čeká na triumf na světovém šampionátu různě dlouho.
1: Nejčerstvější vzpomínky na zisk titulu mistrů světa mají jeho obhájci z roku 2022 a celkem trojnásobní světoví šampioni z Argentiny. Jihoameričany na turnaji táhne jejich hlavní hvězda, kapitán Lionel Messi. Argentinci se ve středečním semifinále střetnou s Angličany, kteří naopak na postup do finále mistrovství světa čekají od svého jediného zlata z roku 1966. Angličanům se historicky v play-off velkých šampionátů nedaří. Mistrovství Evropy třeba nikdy neovládli, přitom na posledních dvou kontinentálních turnajích hráli finále. Výkony velkých hvězd a kvalita trenéra aktuálního kádru by ale podle bývalého anglického reprezentanta Ria Ferdinanda mohly 60-leté čekání ukončit.
2: Máme v týmu dva superhrdiny, Harryho Kanea a Judea Bellinghama. Navíc věřím, že trenér Tuchel je schopný hráče nabudit v těžké chvíli. Poslední roky se na klubové úrovni většinou daří těm, kteří hrají aktivní a agresivní fotbal. To je zásluha koučů, kteří se rozhodují asertivně a nebojí se reagovat na průběh zápasu. A navíc Argentina měla určitě blíž k vypadnutí než my.
1: Přiznal Ferdinand na svém YouTube kanálu, že Anglii proti Argentině věří. Ať už postoupí kdokoli, o titul bude hrát s lepším ze semifinálové dvojce Francie-Španělsko. Jediné zlato získala reprezentace z Pyrenejského poloostrova v roce 2010. O tom, co duel Španělska s Francií rozhodne, mluvil ve vysílání australské televizní stanice SBS někdejší útočník Barcelony Kevin Prince Boateng.
3: Španělsko je jediný tým, který se jí může vyrovnat. Francie má lepší individuality a to může tenhle zápas rozhodnout. Pokud se ale Lamine Yamal svým výkonem dostane na úroveň Kylian Mbappého, Španělé budou mít šanci uspět. Rozhodně je nechci odepisovat. I'm not ruling
1: them out. Jak se bude úřadujícím evropským šampionům ze Španělska proti Francii dařit, zjistíte v úterý večer z přímého přenosu radiožurnálu Sport, který odvysílá ve středu i souboj Argentiny a Anglie. Tadeáš Skalický, radiožurnál.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 11:30. Zprávy má Lukáš Pastejřík.
1: Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro Česko na plnění národního plánu obnovy. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se už o šestou platbu. Předtím komise proplatila Česku přes 163 miliard korun. Evropské prostředky směřují například do digitální transformace, zdravotnictví, výzkumu, vzdělávání a rozvoje infrastruktury. Policie vrátí právníkovi Miroslavu Janstovi 400 tisíc korun. Peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Radiožurnál. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta, Ludvík i Budinský vinu v korupční motolské kauze odmítají. Francouzská policie zadržela dva lidi kvůli rozsáhlému požáru lesa nedaleko Paříže. Oznámil to francouzský ministr vnitra Laurent Nunez s tím, že oheň už zničil 1300 hektarů porostu. Ministr už dříve řekl, že požár pravděpodobně někdo založil úmyslně. Hasiči z plameny dál bojují. 23-letý Čech zemřel v rakouském horském areálu Postalm při pádu z Ferraty. Informovala o tom rakouská horská služba. Muž se zřítil do rokle na začátku trasy u Lanového mostu. Tělo muže z rokle vyzvedla posádka policejního vrtulníku. Co se přesně stalo, vyšetřuje salzburská policie.
2: Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva skončil na antukovém turnaji v chorvatském Umagu už v prvním kole. Český hráč z pozice nasazené osmičky podlehl domácímu Prežmičovi 0-2 na sety. Pro Kopřivu jde po turnajích na Malorce a na Wimbledonu o třetí porážku na okruhu ATP v řadě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená silnice 50 u Slavkova a omezení na pražském okruhu. Na silnici 50 u Slavkova u Brna stále odklízejí následky nehody kamionu a osobního vozu. Komunikace zůstává obousměrně uzavřená. Objízdná trasa vede přes Křenovice. Ve směru z D1 počítejte se zhruba 5 minutami navíc. Na pražském okruhu ve směru k D1 čekejte omezení u Černého mostu. V úseku mezi 61. a 62. kilometrem silničáři opravují vozovku a projíždí si jen pravým pruhem. A na silnici 3 mezi Českými Budějovicemi a Prahou dejte pozor u Beneš. Dvě osobní auta se srazila na kruhovém objezdu a z obou směrů se tvoří kratší kolona. Větší zdržení ale nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
0: Americká armáda dnes pozdě večer oznámila, že podniká další vlnu úderů proti Íránu. Agentura Reuters poznamenala, že je to třetí noc v řadě, kdy Spojené státy útočí na cíle v Islámské republice. Íránská státní televize informovala o explozích v přístavním městě Bandar Abbas v provincii Hormozgan a také na ostrově Kýš v Perském zálivu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Chystáte se letos v létě ještě do zahraničí a budete potřebovat vyměnit české koruny za eura nebo polské zloté nebo třeba britské libry. Už za krátkou chvíli se ve večerním radiožurnálu dozvíte, na co máte ze zákona při směně peněz právo a jak poznat nevýhodné nabídky.

0: Tina Turner a Sting ve večerním radiožurnálu teď ve 23:41. Zkontrolovat platnost cestovních pasů, zařídit si cestovní pojištění a vyměnit peníze. To všechno se musí stihnout před letní dovolenou a my se teď zaměříme právě na hotovost v cizí měně. Existují totiž zákonná pravidla, která musí směnárny při výměně peněz dodržovat. A pokud to nedělají, tak mají lidé hned několik možností, jak postupovat. Detaily teď probereme s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Tak na úvod, jaká jsou tedy základní pravidla, která musí směnárny dodržovat?
1: Hlavní je zveřejňování povinných informací. Směnárny musí přehledně uvádět, za jaký kurz nakupují a prodávají danou měnu a tyto informace musí poskytnout i lidem na dokladu při výměně peněz. Spolu s tím musí být ještě na stvrzence jasná identifikace provozovny, konečná částka, kterou si lidé směnili a poučení o právu na odstoupení. Lidé totiž ze zákona můžou do 3 hodin od směny požádat o bezplatné vrácení peněz. A to bez udání důvodu a až do částky odpovídající 1 000 €, říká Martin Pitron ze spotřebitelské organizace D-Test.
2: To odstoupení by mělo proběhnout na stejné pobočce, kde ke směně došlo. Není to podobně jako u zboží, že můžeme vrátit na jakékoliv provozovně. Ta lhuta pro odstoupení běží pouze během provozní doby, takže pokud bychom si například směnili ty peníze hodinu před zavřením té pobočky, tak nemusíme zoufat, protože další den budeme mít další 2 hodiny.
1: Pitron zároveň upozorňuje, že pravidlo se vztahuje hlavně na české směnárny a v zahraničí vždycky neplatí. Pokud by směnárna na vrácení peněz do 3 hodin nechtěla přistoupit, tak můžou lidé ještě celou transakci reklamovat, vysvětluje mluvčí České národní banky Jaroslav Krejčí.
3: Pokud směnárna reklamaci neuzná, můžete podat písemnou stížnost České národní bance, která v případě oprávněnosti vaší stížnosti může činit navazující kroky. Například může uložit sankci nebo opatření k nápravě. Česká národní banka ovšem nemá pravomoc přikázat směnárně náhradu vám způsobené škody ani jinak rozhodovat soukromoprávní spor mezi vámi a směnárnou.
1: S náhradou škody naopak pomůže finanční arbitr, což je orgán, který řeší mimosoudní spory mezi lidmi a subjekty, jako jsou právě třeba směnárny. Na Českou národní banku i finančního arbitra se můžou lidé obrátit i v případě, že jim směnárna odmítla poskytnout už zmíněné údaje, které zveřejňovat musí.
0: To se tedy týká i kurzů, které můžou být v některých provozovnách nevýhodné. Jak to můžeme snadno poznat?
1: Martin Pitron z organizace D-Test doporučuje jako první porovnat si kurzy, za které směnárna nakupuje a prodává. Pokud je mezi nimi vysoký rozdíl, tak to podle něj značí, že jde o nevýhodnou nabídku. Důležité je taky podle Pitrona porovnat si kurzy několika směnáren a to především, pokud si lidé mění vyšší částku, kde třeba může i rozdíl v 10 haléřích znamenat výrazně nižší výslednou částku.
2: Zároveň je důležité se podívat, zda se nejedná o nějaké VIP kurzy, například pro nějaké členy klubu věrnostního nebo pro nějaké registrované zákazníky, protože ta směnárna může mít více kurzovních lístků a pro některé spotřebitele to může být nepřehledné.
1: Pitron proto doporučuje si všechno důkladně překontrolovat, ideálně už přímo ve směnárně. A to třeba včetně částky, kterou lidé dostanou, protože pozdější reklamace můžou být, jak už jsme naznačili, komplikované. Proto je dobré i podle Pitrona si transakci zaznamenat na video. To pomůže i kontrolním orgánům při případném řešení sporu.
0: Josefína Báčová, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

today, tomorrow. Jezdila po železnici, ale vlakem není. A v pravidelném provozu byla jen 3 roky, přesto je dodnes světovým fenoménem. Před 90 lety vyjela na tratě z Bratislavy směrem do Prahy červená slovenská Strela. Luxusní vůz způsobem pohonu a rychlosti až 130 km za hodinu předběhl svou dobu. A my vám jízdu slovenskou Strelou zprostředkujeme za chvíli.

0: Slovenská Strela letos slaví 90 let. Na první jízdu se vydala v červenci roku 1936. V době svého vzniku nabídla luxusní interiéry a taky inovativní pohon. Dnes už tato národní kulturní památka nejezdí. Lidé si ji chodí prohlížet do depa v Kopřivnici. Naposledy z něj vyjela před 2 lety a tehdy se s ní svezla i redaktorka Michaela Vetešková.
1: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
2: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
3: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně, líp jak v dnešních vlacích.
2: Strela svištěla po koleji, půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
1: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
2: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
3: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
2: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4-hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků a tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
4: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.
2: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gréger navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem. Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedík.
5: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
2: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
5: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem v jeho továrně ve Vsetíně.
2: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po třetí, co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: Desítka evropských zemí ohlásila vznik koalice proti balistickým střelám. Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, platit bude do této neděle 19. července. Úřadující wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková přiletěla i s vítěznou trofejí zpátky do Česka. A počasí dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů. Je úterý 14. července. Hlavní zprávy a Lukáš Pastejřík.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
4: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
3: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Ukrajina úspěšně pokračuje ve vývoji takzvaných antiraket schopných čelit ruským balistickým střelám. Jde o raketu FP7X, kterou vyvinula ukrajinská zbrojní firma Firepoint.
5: Společnost Firepoint poprvé zveřejnila krátkou vizualizaci nové rakety, kterou už úspěšně vyzkoušela na počátku července. Raketa s doletem do 200 km s bojovou hlavicí o váze 150 kg stojí mnohem méně než obdobná střela do amerického systému Patriot. Raketa FP7X má být součástí systému Freya, evropské obdoby izraelského protiraketového štítu Železná kupole. Prezident Volodymyr Zelenský na schůzce tzv. Antibalistické koalice v Paříži řekl, že Freya by mohla začít fungovat do jednoho roku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková se vrátila domů. I se slavnou trofejí dosedla na pražském letišti v pondělí po 17. hodině.
6: Cesta byla krátká, to jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc.
7: Přiznává krátce po příletu v areálu prvního ČLTK tenistka Linda Nosková, která ví, že jí grandslamový titul ten z Wimbledonu v 21 letech změní život. Už třeba podle počtu gratulací od více či méně známých lidí.
6: Pamatuju si Petr Čech třeba.
7: Kromě odpočinku Noskovou čekají ale i nějaké ty povinnosti, kromě udržování se třeba také ty mediální, i proto dnes bude čerstvá wimbledonská vítězka po 15. hodině hostem Radiožurnálu. Čas ale bude mít také na krátkou dovolenou nebo přemýšlení, třeba kam doma v Přerově s trofejí ve tvaru talíře.
6: A nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat.
7: Vtipkuje po návratu Linda Nosková, historicky pátá česká vítězka travnatého grandslamu v Londýně. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Americká armáda pozdě večer oznámila, že podniká další vlnu úderů proti Íránu. Je to už třetí noc v řadě. Prezident Donald Trump už dřív oznámil, že Spojené státy obnovují námořní blokádu Íránu. Chce taky nově vybírat poplatky za propití Hormuzským průlivem ve výši 20% z hodnoty přepravovaného nákladu.
8: Trump v rozhovoru pro Fox News znovu obvinil Irán z opakovaného porušování dohody a pohrozil dalšími údery. Ukončení blokády bylo jedním z hlavních bodů, na kterém se Američané a Iránci v polovině června shodli v memorandu o porozumění. Představitelé obou zemí ho podepsali s vyhlídkou na konečnou mírovou dohodu. Po iránských útocích na plavidla v Hormuzském průlivu ale americký prezident minulý týden označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času. Hormuzský průliv je klíčový pro přepravu ropy a jakákoliv omezení provozu mají na její cenu významný dopad. Data o pohybu lodí ukazují, že provoz v úžině je v současnosti na několika týdenním minimu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci ceny stanovovat podle svého uvážení.
9: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
10: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
9: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
11: Týlit obavy paní ministrině, budem se chovat tržně.
9: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Evropská unie uvalila sankce na 9 lidí a 4 organizace kvůli ruským kybernetickým útokům. Po jednání ministrů zahraničí v Bruselu to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Členské státy taky odsoudily aktivity ruské federální bezpečnostní služby FSB, která kybernetické útoky řídí.
12: Evropská unie na svůj sankční seznam nově zapsala jména ruských zpravodajských důstojníků, hackerů i některých soukromých společností, uvedla Kaja Kallasová. Šéfka unijní diplomacie prohlásila, že kybernetických útoků přibývá. Rusko podniká infiltrace do vládních systémů evropských zemí a sabotáže kritické infrastruktury, například v Německu, Francii či Polsku. Unijní ministři zahraničí jednali také o velkém 21. balíku sankcí proti Rusku, který počítá například se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali proti Ukrajině. Na schválení těchto sankcí ovšem zatím shoda není. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci Československé státní bezpečnosti. Soud je potrestal za dlouhodobou perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Rozsudek je tak pravomocný.
13: Bývalí příslušníci STB Tepfra pronásledovali kvůli jeho protikomunistickým postojům nebo židovské víře. Snažili se ho taky přesvědčit ke spolupráci, řekl státní zástupce David Jachnický.
14: První z odsouzených úkoloval tajné spolupracovníky, prováděl nucené styky s panem poškozeným, zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
13: Tomáš Tepfr po rozsudku řekl, že zadosti učinění necítí a popsal, jaké pro něj měly perzekuce dopady.
15: To mělo normálně takový ten průběh, no tak, že jsme se odstěhovali s dvěma dětma z hezkého bytu z Ostravy do ubytovny v Ústí nad Labem. Ale naštěstí to už nebyly 50. leta, takže jsem nebyl zavřený.
13: Ani jeden z bývalých příslušníků STB rozsudek nekomentoval. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
16: Sport. Čeští fotbalisté znají dějiště svého říjnového utkání Ligy národů na hřišti Španělska. Národní tým se představí v Oviedu. Informoval o tom Český fotbalový svaz na sociální síti X.
17: Česká reprezentace hrála ve Španělsku naposledy před 4 lety. Zápas hostil stadion v Malaze, kapacitou velmi podobný tomu v Oviedu, kam se vejde přes 30 000 diváků. Češi jsou v nejlepší ze 4 výkonnostních úrovní Ligy národů a ve skupině se utkají vedle Španělska i s Anglií a Chorvatskem. Vedení fotbalové asociace České republiky zatím neoznámilo jméno nového trenéra. Kouč Miroslav Koubek skončil na lavičce reprezentace na konci června, poté co s týmem nepostoupil ze skupiny světového šampionátu do play-off. Kristián Švěda, Radiožurnál.
16: Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté budou moct znovu nastupovat na mezinárodních soutěžích pod státní vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje, respektive Světová federace stolního tenisu po doručení Mezinárodního olympijského výboru. Ve stolním tenisu se ruská vlajka vrátí na turnaje už na konci července. Moderním pětiboji pak od srpnového mistrovství Evropy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a uzavřená silnice 50 u Slavkova. Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov z Bystřete za sjezdem na Brodce. Na kilometru 37 se osobní auto srazilo s divokým prasetem a následky nehody můžou překážet ve vozovce. Silnice 50 zůstává i nadále uzavřená mezi Slavkovem u Brna a D1. Vyšetřují tam dopravní nehodu nákladního s osobním autem. Objížďka vede přes obec Křenovice a je dobře průjezdná. A s menším zdržením počítejte na silnici 3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Na kruhovém objezdu u Benešova vyšetřují nehodu dvou osobních aut. S obou směrů naberete maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude nejprve skoro jasno, hlavně na východě, jinde má převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
19: Schyluje se k boji o mrtvé dřevo na území našich národních parků. V čem je dřevní hmota pro lesní ekosystém nenahraditelná? Jak v dobách tropických veder účinně předcházet lesním požárům? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z hnutí Duha. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Rozhovor natáčíme hodinu před vysíláním. Vláda se podle deníku N chystá v národních parcích usnadnit svoz většího množství nevytěženého dřeva. Důvodem má být ochrana proti požárům. Proč podle vás odklízení dřevní hmoty lesům naopak uškodí?
20: Tak já to vnímám trošku jako záminku, nebo silně jako záminku. Motoristé deklarovali už ve svém volebním programu, že zruší v podstatě ochranu přírodních procesů v národních parcích. Je to věc, která v podstatě nekonvenuje jejich ideologii a vidíme i snahy někdy dostat se k ekonomickému zpeněžení dřeva, takže požár v Českém Švýcarsku, ten poslední, se stal jakousi záminkou pro ministra Červeného, že vyhlásil, že sestaví komisi, která prostě prošetří množství ponechaného dřeva v národních parcích. Tady je potřeba říci, že v podstatě smyslem národních parků je ponechat přírodu přírodě, abychom vůbec viděli, jak příroda funguje. A ona funguje v cyklech, obnovuje se různými způsoby, někdy i prostřednictvím požárů. Je zřejmé, že pak, když by měly požáry v národních parcích ohrožovat lidi, ohrožovat lidská sídla, tak je potřeba zasáhnout, ale zároveň preventivní odstraňování těch mrtvých kmenů v podstatě jde zcela proti smyslu národních parků a zároveň nepřispívá ani k té prevenci požárů.
19: Ministr životního prostředí Igor Červen za motoristy tvrdí, že chce účinněji zabránit požárům v chráněných lesích právě tím, že tedy se z nich stáhne to staré uschlé dřevo. Záměr oznámil už v květnu v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko a na první dojem to nezní úplně nelogicky.
20: Na první pohled ne a řada lidí na to takzvaně skáče a uznejme, že v podstatě, když si představíte suché dřevo, souše, jak stojí někde nebo leží v přírodě, tak dává logiku, že si řekneme, že představují požární nebezpečí. Nicméně z toho, co víme o šíření lesních požárů, zejména v poslední době, kde ty vědecké poznatky jsou a kde jsou hlavně data a monitoring těch ploch, kde požáry proběhly, měření v podstatě vlhkosti v různých podmínkách toho mrtvého dřeva, tak vidíme, že v podstatě to, co je rizikovým faktorem, jsou drobné větvičky jehličí a suché trávy na zemi, v lese. No, ať už jsou to vytěžené holiny, anebo ty lesy ponechané přírodě, tak to, co je drobného, spadaného na zemi, to hoří rychle a tím se požár šíří. Ty suché kmeny začnou hořet, ohoří na povrchu a v závislosti na vlhkosti dohoří zcela, ale převážně většinou ohoří pouze ten povrch. Oheň na nich zůstává po nějakou dobu, ale mezi tím ten požár už je dávno, dávno někde jinde, protože, jak si říkám, šíří se po té zemi. Čili jestliže chce někdo řešit prevenci požárů, tak by musel ty národní parky vyluxovat od všeho drobného spadaného větviček, suchých listů, suché trávy a jehličí, a to není reálné.
19: No, jde o to, že
20: je tady jedna věc, která asi by v té věci mohla sehrát pozitivní roli, a to je zase tu přírodu napodobit. V oblastech, které jsou v podstatě tak, jako je to České Švýcarsko, není to Šumava, není to Podíjí, ale České Švýcarsko, to jsou v podstatě pískovcové stěny s přírodními borovými lesy a smíšenými lesy na úbočích. A ty borové lesy se v historii vždycky obnovovaly prostřednictvím požáru. Tam ten požár je v podstatě přirozeným faktorem A v momentě, a tady by stálo za to možná napodobit to, co se dělá, nebo to, co se i dělá v některých národních parcích v Americe, v podstatě určitými řízenými požáry za kontrolovaných podmínek, kdy nehrozí šíření požáru na velké vzdálenosti, vypalovat určité, v podstatě použít ten požár jako prevenci větší, použít malý požár jako prevenci velkého požáru. Tím, že v podstatě ten požár zahoří na malé ploše, tak tam skutečně ta drobotina spadlá na zem, schoří a pomůže to obvase, naopak to pomáhá i obnově těch lesů. Takže je to přírodní v podstatě prostředek, jak se ty lesy obnovují, a když se využije řízeně, tak by to mohlo pomoci i prevenci požáru v Národním parku České Švýcarsko.
19: Já bych se ale vrátil k tomu, že ve sněmovně vzniká poslanecký návrh, který má umožnit z lesů i tedy z národních parků stavovat více popadaného dřeva a zbytků po těžbě. Jde o to, že Červený chce odvážet ne všechno, ale část takzvaného mrtvého dřeva. A podle něj není možné ho v lese nechávat tolik jako dřív. A možná je zajímavé, že argumentoval měnícím se klimatem. Není to tak, že skutečně zejména s postupujícím suchem se budeme muset inspirovat jižnějšími zeměmi, jak tam se snaží předcházet lesním požárům?
20: V každém případě je potřeba se inspirovat, ale hlavně s tím počítat do budoucna. Ta inspirace z jižních zemích je věc, která někde funguje, někde nefunguje. Asi v našem prostředí je potřeba inspirovat se spíše Spojenými státy americkými, třeba než Portugalském, Španělském, kde ty lesní ekosystémy jsou mnohem vzdálenější těm našim ekosystémům. Ale znovu opakuji, tady je potřeba rozlišovat preventivní opatření v hospodářských lesích, které je potřeba začít dělat. A je třeba říct, že v podstatě experti obou našich lesnických fakult na tom pracují a v podstatě metodiky k tomu, jak v podstatě pěstovat odolnější lesy proti požárům, tady už jsou, včetně jak co se týče druhové skladby, tak co se týče technických opatření. Nicméně v národních parcích, kde máme cílem skutečně ochranu celého přírodního cyklu, tak tam by neměla být vůbec diskuze o tom, jestli tam dřevo ponecháme nebo neponecháme. A třeba říci, že pan ministr Červený vůbec asi neví, jak to v těch národních parcích vypadá, protože vytěžit pouze část dřeva, třeba z těch přírodních zón, to technicky není možné, leda vrtulníkem.
19: No, ministr Červený prý chce hledat inspiraci právě v národních parcích ve Spojených státech, jak jste se o tom zmínil. Jaká je požární prevence v Yosemitech nebo národním parku Sequoia? Je možné, že mu v Americe budou radit, abychom tedy pokácené dřevo z lesů v národních parcích odváželi?
20: Tam v podstatě v těch národních parcích, v některých národních parcích ve Spojených státech, kde mají zkušenosti s těmi řízenými požáry, tak věřím, že mu doporučí toto, ale tam je zase potřeba se dívat, kde to aplikujeme. Je to aplikovatelné, jak jsem říkal, v Národním parku České Švýcarsko, ale už ne třeba na Šumavě nebo v Podíjí. Nebo v Krkonoších. Ale ta poučení z těch amerických národních parků určitě prospěšné bude, protože tam v podstatě se nijak nespochybňuje smysl národních parků a odtěžit ekonomicky část odumřelého dřeva, to tam nepřipadá moc v úvahu. Takže pak, když se ministr Červený bude skutečně inspirovat v těchto národních parcích, tak věřím, že to bude ku prospěchu věci. Vy jste zmínil ještě tu iniciativu poslaneckou. Tam je potřeba říct, že ta jde úplně jiným směrem než iniciativa ministra Červeného, která se týká pouze národních parků. Poslanci projednávají novelu lesního zákona a chtějí v podstatě zrušit vyhlášku nebo zrušit pověření.
19: Já bych se k té vyhlášce dostal za chviličku, dovolíte-li. Podle mluvčího národního, ne, to je v pořádku, ale měl jsem to taky v plánu se o tom bavit, jenom bych rád, ono to podle mě nezaznělo. Třeba mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák tvrdí, že pro lesní ekosystém je tlející dřevní hmota nenahraditelná. Asi by bylo dobré vysvětlit, proč.
20: Těch důvodů je řada. Na prvním místě, nebo nebudu říkat na prvním místě, ale na jednom z předních míst je ochrana v podstatě druhů, které jsou na ty suché stromy a tlející dřevo vázané. Zhruba třetina druhů hmyzu, ptáků, hub, lišejníků, mechorostů, mikroorganismů žije v lesích jenom tam, kde mají tlející dřevo. V hospodářských lesích, kde všechno dřevo vlastně odklízíme pryč, tyto druhy nežijí. Pakliže mají národní parky plnit svoji funkci, být jakousi Noémovou archou druhů, které tady na zemi žijí, tak pak je potřeba zachovat jim i to prostředí, ve kterém jsou schopné přežít. Další důvod je i paradoxně ten, že oni fungují nakonec preventivně proti těm požárům, protože vlastně ten kmen, kdy po uschnutí je hořlavý jenom prvních několik let po uschnutí. Postupně, jak začne tlít, jak ho prostupují houby, tak zvyšuje vlhkost a je naopak nehořlavý a tvoří zásobárnu vody. Každý, v podstatě, kdo jde do lesa, když šahnete na tlející kmen, tak ho můžete dost často, že z něj tu vodu ždímat, i když všude kolem je sucho. Ty popadané kmeny brání erozi půdy. Ale to jsou všechno technické věci, které vidíme, proč ty tlející kmeny, proč ty toto staré dřevo, proč staré stromy jsou potřebné v tom lese. Ale oni jsou potřebné i proto, abychom vůbec viděli, jak příroda funguje, protože když z přírody odstraníte určitou potřebnou, určitou její komponentu, poměrně podstatnou, tak se nedozvíte, jak bude příroda reagovat na měnící se podmínky. Hostem, to je ten smysl národních parků.
19: Hostem 20 minut radiožurnálu je Jaromír Vláha z Hnutí Duha. A teď k tomu, že kvůli většímu odvozu dřevní hmoty by se musela změnit vyhláška ministerstva zemědělství, která určuje, kolik zbytků po těžbě a mrtvého dřeva mají hospodáři v porostech nechat tlít nebo dožít. Je to tak, že by musela se změnit?
20: No, je to tak, že ta vyhláška zatím není vůbec vydána. Ministerstvo zemědělství mělo tu vyhlášku vydat do roku 2021, tak vlastně znělo pověření poslanců, pověření parlamentu při novele lesního zákona v roce 2019, ale ministerstvo zemědělství v podstatě ignorovalo v tomto zákonodárce a tu vyhlášku nevydalo. A od té doby v podstatě permanentně lobuje pro to, aby tu vyhlášku vydat nemuselo. Ten důvod, proč vlastně poslanci zmocnili ministerstvo zemědělství k vydání vyhlášky, byl ten, bylo to po té obrovské kalamitě celostátní, která proběhla mezi roky 2015-2018 po té kůrovcové kalamitě, kdy i poslanci slyšeli na to, že je potřeba v lesích zachovávat určitou část živin a zachovat biodiverzitu proto, aby ty lesy byly odolnější.
19: Poslanec ANO David Pražák navrhl, aby se z lesního zákona tedy vyškrtl ten odstavec, který stanoví povinnost tuto vyhlášku vydávat. Přiznám se, že jsem netušil, že ta povinnost vlastně zatím nebyla naplněna, ale on to zdůvodnil tím, že podpory biodiverzity se dá efektivněji dosáhnout spíš dotacemi, které motivují lesníka, aby nechali stromy zetlít. Mohlo by to fungovat?
20: To by fungovat mohlo do určité míry, ale tady je potřeba rozlišovat vlastně cíle té vyhlášky, kdy ta vyhláška na jednu stranu cílí na omezení odvozu těžebních zbytků, to znamená toho, co zbyde po těžbě těch větví, kůry nebo nepoužitelného dřeva. A to je důležité, na některých lokalitách je nesmírně důležité, aby tahle ta vlastně hmota nepoužitelná dřevní tam zůstala, nebyla vytahávána ven a seštěpkována, odvezena do tepláren, protože vlastně tím se vrací do půdy živiny. A ukazuje se, že poměrně rozsáhlé oblasti v České republice lesů trpí nedostatkem živin už tuto chvíli. A pak druhá část vlastně té vyhlášky by měla stanovit, kolik těch nějakých kmenů, stromů ponecháme kvůli ochraně biodiverzity. To je kvůli těm druhům, které v vlastně těch starých stromech a tlejícím dřevě žijí. A tady je potřeba rozlišovat, když chceme v podstatě chránit, jako bránit další degradaci lesních půd, tak tam skutečně musíme to omezení odvozu těch těžebních zbytků stanovit natvrdo, protože jinak to vyluxují teplárny. A mělo by se to týkat ne lesů plošně, ale skutečně jenom těch lesů, kde jsou půdy ohrožené ztrátou živin. A tady ta finanční kompenzace v podstatě moc fungovat nebude, musel by převyšovat ekonomické zisky, které plynou v podstatě ze spalování té štěpky. Ta dotace by mohla fungovat v případě těch ponechávání těch odumřelých stromů a tady my to vnímáme tak, že v podstatě ta vyhláška by podle našeho názoru měla stanovit nějaké minimum. Řekněme 5-10 stromů na hektar, které by vlastníci ponechali. A pro větší podporu biodiverzity nebo pro podporu potřebné biodiverzity by skutečně mohly zafungovat dotace.
19: Nutno poznamenat, že jsme pana poslance Pražáka zvali do tohoto pořadu, ale odmítl s tím, že prý o tom nic neví. Zvali jsme i jeho zastánkyni, předsedkyni sněmovního zemědělského výboru Moniku Obornou z ANO, ale ani ona naše pozvání nepřijala. To jenom poznámka na okraj, ale co znamená, že by změna přístupu v národních parcích mohla ohrozit certifikaci šetrného hospodaření?
20: Upřímně řečeno, nevím úplně, co tímhle měla paní poslankyně Oborná, tuším, že ona to byla, kdo v deníku tohle zmínila na mysli. Tady v České republice fungují dvě certifikace. Jedna certifikace se zkratkou FSC, Forest Stewardship Council, která skutečně certifikuje nebo garantuje šetrné lesní hospodaření. A ta už má ve svých standardech v podstatě ty limity odvozu těžebních zbytků i ponechání starých stromů nastavený tak, aby to fungovalo. Takže ono by skutečně stačilo, kdyby státní lesy nebo většina vlastníků dodržovali tuto certifikaci. Nicméně většina vlastníků i naše státní lesy mají certifikaci jiným systémem, zkratkou PEFC, a tento systém v podstatě negarantuje reálně udržitelné hospodaření. Tam ty parametry v podstatě standardů jsou nastavené tak, jak jsou v lesním zákoně, a z hlediska ochrany půd ani ochrany biodiverzity tento standard nefunguje.
19: Jaromír Bláha z Hnutí Duha je hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr životního prostředí Igor Červený chce sformovat expertní skupinu. Prý do ní pozve všechny vedoucí čtyř národních parků, zástupce hospodářských lesů, akademické obce a integrovaného záchranného systému. Byli jste do ní přizváni?
20: Nebyli jsme do ní přizváni. Pan ministr Červený s námi nekomunikuje, v podstatě nereagoval ani na dopis Zeleného kruhu Asociace ekologických organizací po svém zvolení, kdy její asociace žádala o schůzku. Takže komunikace ze strany ministra Červeného je nulová a nepřibírá, zdá se, experty z nevládních organizací do pracovních skupin.
19: Členem expertní skupiny má být podle Seznam zpráv kromě jiných generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, který svážení suchého dřeva z lesů prosazuje. Výsledná koncepce bude asi hodně záležet na tom, jak bude ta skupina složena.
20: To určitě a bude záležet taky na tom, jak skutečně otevřená ta diskuze bude, protože skutečně těch vědeckých údajů o tom, jakým způsobem dřevo hoří, je tady k dispozici dostatek a je to možná věc, která může být i pro hasiče nová, protože ten dosavadní přístup hasičů poměrně významně modifikuje podle mého názoru právě zkušenost i třeba z těch požárů v Českém Švýcarsku, z zkušenosti s výsledky studií, které dělali vědci v Jihočeské univerzitě, například měřením vlhkosti a přímo i způsobu hoření dřeva v závislosti na vlhkosti dřeva a těch tlejících kmenů.
19: No jenomže vzhledem k tomu tropickému počasí v části Evropy je obava z lesních požárů pochopitelná. Ve Španělsku oheň minulý týden ničil lidská obydlí a vyžadal si mnoho obětí na životech. Nezdá se vám pochopitelné, že i čeští hasiči chtějí právě teď pro bezpečí lidí udělat vše, co podle jejich názoru pomůže?
20: To je logická samozřejmě, myslím si, že bychom k tomu měli i my sami jako návštěvníci lesů přispět. Především tím, že nebudeme prostě v lese rozdělávat ohně, nebudeme kouřit, protože ten moment zapálení lesa je v naprosté většině případů způsoben neopatrností při lidském počínání. Ten další způsob, jak vznikají lesní požáry, to znamená zásahem blesku, bývá mnohem méně častý. No a potom ta opatření, která je potřeba v lesích dělat, a teď ale mluvíme o těch hospodářských lesích, nemluvíme o těch chráněných lesích, o těch rezervacích nebo národních parcích, když to je konec konců, to je naprostá většina lesů v České republice. Ta preventivní opatření by měla zahrnovat trošku myslet do budoucnosti. V podstatě upravit druhovou skladbu, tak aby to nebyly pouze ty hořlavé jehličnaté monokultury, ale smíšené a listnaté lesy, které hoří mnohem méně. Pak pracovníci třeba lesnických fakult, kteří se zabývají problematikou lesních požárů, doporučují dělat v lese a zejména v okolí obcí, jako oddělovat v podstatě obce od těch lesů určitými prolukami. Pásy, ve kterých potom je možné v podstatě postup toho požáru tlumit, a tak dále. Těch opatření je navržená celá řada a bylo by skutečně záhodno, kdybychom je v těch hospodářských lesích začali naplňovat.
19: Národní park Šumava chce mít do roku 2035 přes 50% rozlohy bezzásahové. Třeba Bavorský les má už teď bezzásahových 75% území. Je ta šumavská ambice dost nebo málo?
20: V podstatě odpovídá zákonu. Zákon říká, že nadpoloviční většina národního parku by měla být ponechána přírodě. Je to cílem národních parků, kvůli tomu se vlastně ty národní parky všude ve světě zřizují. Dlouhodobým cílem by pak mělo být těch 75%. Určitě je škoda, že Šumava prošla obdobím, kdy v podstatě ta snaha ponechat přírodu přírodě tam byla politicky bržděná. Ale v plánu v zásadách péče pro národní park se počítá, že dlouhodobý cíl bude i těch 75%. Nicméně

0: Britští M People zazněli v nočním vysílání Radiožurnálu. Tohle byla vzpomínka na rok 1995, kdy do světa vypustili právě píseň Search for the Hero, kterou jste mohli slyšet i v nočním Radiožurnálu s datem 14. července. A zemědělci v Moravskoslezském kraji předpovídají nižší úrodu. Naproti tomu jde také předpoklad Českého statistického úřadu ze začátku měsíce. Podle odhadů může být úroda o 17% horší než minulý rok a souvisí to mimo jiné i s počasím. Podle ministerstva zemědělství spadlo v první polovině roku 2026 nejméně srážek za posledních 64 let.
1: Prostě pšenice, která prostě trpí tím suchem, není takhle vysoká. Je to v podstatě o těch 30-40% nižší.
2: Petr Brec je agronom jedné farmy v Brumovicích na Opavsku. Vyvezl mě kousek nad vesnici na pole pšenice. Za normálních okolností by mi měla být zhruba po pás. Teď ji mám ale pouze nad kolena.
1: Nemá z čeho vytvořit ani tu hmotu, potom do toho výnosu.
2: Petr Brec teďka vzal jeden klas a ukazuje mi, jak vypadají zrna. Tady tohle, tak by to mělo nějak vypadat.
1: Ano, tak takhle nějak to bacolat by mělo mít to zrnko, kdyby bylo všechno úplně v pořádku, tak jak má. Ale třetina těch zrnek je vidět, že nejsou tak široké a navíc jsou ještě dvojbarevné, že tam nedošlo k uložení veškerých škrobů, takže je předpoklad, že tam nebude ani tolik lepku pro to zpracování v hemlínech.
2: Podobné potíže už teď pozoruje i Jiří Michalisko, který má farmu v nedalekých Jakartovicích. Výnosy tak budou pravděpodobně nižší a úroda chudší.
3: Myslím si, že propad výnosů bude mezi 20 až 35%. Některé porosty díky teplotnímu stresu a suchu nebude možné sklidit vůbec.
2: Podle předsedy Agrární komory Ostravsko Viléma Tomíčka se můžou výnosy lišit region od regionu. Dodává, že obilí je v Česku nadbytek ještě z minulého roku a není třeba se obávat jeho nedostatku.
4: Co je důležité, co se týká zas živočišné výroby a chovu dobytka, bude málo slámy, protože ty obiloviny vzhledem k suchu jsou i málo narostlé, málo vysoké. Takže i té slámy pro dobytek bude málo.
2: Žně ale teprve začínají a úplně jasno bude až po sklizni. Z Moravskoslezského kraje Adam Tomáš, Radiožurnál.
0: Noční Radiožurnál pokračuje, do zpráv v jednu hodinu uslyšíte třeba Mikea Oldfielda, také zazní John Lennon z písní Woman a hned za pár vteřin tu s vámi bude Sophie Ellis Baxter a Spiller z písní Groove Jet. Tak přeji příjemný poslech a poklidnou noc i nadále.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Byli pro, pak proti. Proč? Bouře kolem chat kontrolu. Hádka o sledování zpráv na síti. Podle jedněch pouhé šmíráctví, podle druhých ochrana kvůli dětské pornografii. Co se stalo v Evropském parlamentu?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Lukáš Pastejřík.
4: Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Poslanci v Maďarsku schválili ústavní dodatek k odvolání prezidenta. Ten ho musí podepsat. Tenistka Linda Nosková je po vítězství na Wimbledonu zpět v Česku a počasí dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo Ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
5: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Radiožurnál.
4: Americká armáda oznámila, že zahájila další vlnu úderů proti Íránu. Informovalo o tom ústřední velení ozbrojených sil USA na platformě X. Je to třetí noc v řadě, kdy Spojené státy útočí na cíle v islámské zemi. Agentura Reuters s odkazem na iránskou agenturu Fars uvedla, že na několika místech v Íránu zazněly exploze. Americké námořnictvo zároveň oznámilo, že dnes večer obnoví námořní blokádu íránských přístavů. Maďarský parlament schválil dodatek ústavy, který mimo jiné otevírá cestu k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Právě on přitom musí novelu jako hlava státu ještě podepsat. Premiér Péter Maďar po dubnových volbách Šujoka opakovaně vyzýval k rezignaci a označoval ho za loutku bývalého režimu Viktora Orbána.
6: Prezident podle Maďara musí dodatek podepsat do 5 dnů.
7: Jsou jen dvě možnosti. Buď rezignuje a novelu podepíše předsedkyně parlamentu, nebo to podepíše sám.
6: Součástí dodatku je také vznik nového úřadu pro boj s korupcí nebo omezení mandátu poslanců na 12 let. Opoziční Fides hlasování bojkotoval. Už dříve změny označil za konec demokracie. Novelu kritizovala také lidskoprávní organizace Helsinský výbor. Připustila ale, že po letech vlády Fidesu nemusí existovat jiné nástroje, jak obnovit fungování právního státu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Začíná 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba také z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Festival potrvá do neděle.
8: Sport. Vítězka letošního Wimbledonu tenistka Linda Nosková se vrátila do Česka. Do Prahy přiletěla krátce po 17. hodině a společně s trenérem Tomášem Krupou hned zamířila na Štvanici. Právě tam poprvé ukázala novinářům slavnou wimbledonskou trofej a prozradila také, jestli už si naplno uvědomuje, čeho ve svých 21 letech dosáhla.
9: Se mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější.
8: Živý rozhovor s wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou uslyšíte po 15. hodině na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na Pražském okruhu a taky na D8 u Petrovic. Na Pražském okruhu ve směru k letišti dejte pozor za Lochkovským tunelem. Zpravodaj hlásí překážku na vozovce.
12: V pravém pruhu po silničních pracích pravděpodobně zůstal plastový díl, na který se dá najet, a asi o 200 metrů dál jsou navíc další nerovnosti, tak jistě tady opatrně a hlavně v pravém pruhu to docela skáče.
11: A ještě jednou Pražský okruh, tentokrát ve směru k D1, čekejte omezení u Černého mostu. V úseku mezi 61. a 62. kilometrem silničáři opravují vozovku a projíždí se jen pravým pruhem. Na dálnici D8 ve směru z Německa do Prahy zbystřete za hraničním přechodem. Na kilometru 87 stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Není označený a jen bliká, tak s tím počítejte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak budou převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
3: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu, máme 5,5 minuty po 13:00 a ženy bez partnera jsou zase o krok blíž tomu, aby mohly využít umělého oplodnění. Ministr zdravotnictví už připravil novelu zákona, která by to umožnila. Jaké budou podmínky a podpoří záměr koalice? Detaily nabídneme v nočním radiožurnálu už za okamžik.
10: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Česko by se brzy mohlo přidat k většině evropských zemí, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO už připravil novelu zákona, která by to umožnila. Změna se ale nelíbí koaličním partnerům. Vojtěch namítá, že ženy už teď zákaz stejně obcházejí.
1: Nizozemsko, Švédsko nebo Španělsko, stejně jako většina evropských zemí, ženám bez partnera umělé oplodnění umožňují. Česko patří mezi jednu z mála zemí, kde single ženy tuto možnost nemají. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO to chce změnit.
2: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera. Pro mě je důležité, že tyto ženy tady existují, že mají ten zájem a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit, aby dítě měli, pokud jsou prostě schopny se o něj postarat.
1: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Své námitky už přidal třeba ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný z Motoristů sobě.
3: Jsem přesvědčen, že lidský život vzniká splynutím vajíčka a spermie, čili milostným vztahem muže a ženy, a nevzniká splynutím spermie se spermí, vajíčka s vajíčkem, čili muže s mužem, ženou s ženou, a nebo dokonce ženou se skumavkou.
1: Stejný názor má i poslanec SPD Jan Síla.
4: Tady musíme první hájit pochopitelně zájem dětí a ne dospělých lidí, kteří mají prostě jinou možnost. To dítě nemá na výměr.
1: Oba kluby se ale ještě budou radit, jestli budou poslanci hlasovat stejně. Spojence by ale mohl najít Adam Vojtěch na straně opozice. Michaela Šebelová z hnutí STAN návrh vítá. Záležet ale bude na konečné podobě.
5: Je naprosto nesmyslné a nedůstojné, aby žena musela prokazovat, že žije s partnerem z důvodu toho, že chce otěhotnět.
1: A prosou i Piráti. To u lidovců pravděpodobně šéf rezortu zdravotnictví neuspěje. Místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Tom Filip považuje současné nastavení za dostatečné. Navíc je podle něj problém i biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
6: Pan ministr Vojtěch je přímým podřízeným pana Andreje Babiše. Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
2: Když se to stočí na kliniky, kde figuruje pan premiér, ale to bychom zkrátka pak nemohli vůbec řešit téma umělého oplodnění.
1: Reaguje Adam Vojtěch. Pokud by samotným ženám bylo umožněno umělé oplodnění, museli by si celý proces hradit sami. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Sinéad O'Connor s písní Nothing Compares to You byla v nočním radiožurnálu a u hudby teď ještě zůstaneme. Velké zahraniční hvězdy, české premiéry, osvědčená jména, desítky diskuzí i prezident Petr Pavel. Už zítra začíná festival Colors of Ostrava. Radiožurnál jako hlavní mediální partner bude u toho. Přímo v areálu se už včera začalo chystat naše mobilní vysílací studio a ve středu přivítáme například skupinu Mirai, která u nás i živě zahraje. A teď probereme, kdo zazáří na hlavním pódiu celého festivalu.
1: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá Lord fanouškům během koncertu nedá jedinou chvíli na oddech. Na pódiu jako jedna z mála světových hvězd vystupuje bez výrazného líčení a extravagantních kostýmů. Do Ostravy v sobotu přiveze jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals, za který v roce 2014 získala 2 ceny Grammy.
2: And the Grammy goes to Royals by Joan.
1: Show plnou světelných a ohňových efektů a taky nečekaných okamžiků slibují první den festivalu 21 Pilots. Americké poprokové duo se do Ostravy vrátí po 4 letech. Půjde o nejdražší vystoupení v historii festivalu, doplňuje umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek.
3: Ty náklady rostou nahoru nejen u kapel, ale obecně u té produkce. Ale máme radost, že vlastně se nám daří udržet ten standard, udržet i standard komfortu, bezpečnosti, protože to je to, proč se k nám návštěvníci vrací, nejen program samotný.
1: Podle Košťálka tvoří právě honoráře pro interprety významnou část rozpočtu.
3: Já jsem začal u festivalu před 10-11 lety a pamatuju si, že headlineři stáli okolo nízkých 100 tisíců euro. Dneska se opravdu blížíme tomu milionu a už to moc nejde si šáhnout na velké hvězdy za méně peněz.
1: A je to stále ještě udržitelné pro ty evropské festivaly takhle velké částky?
3: Je to těžké, opravdu těžké, ale mám rádu, že se můžeme opřít jako naše fanoušky, tak o partnery festivalu, protože bez těch by to vůbec nešlo.
1: Festival Colors of Ostrava zažije i jeden velký návrat. Po 17 letech v Česku vystoupí legenda taneční a elektronické hudby Moby. Ten si první fanoušky získal na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play. Českou premiéru naopak bude mít americký písničkář Teddy Swims. Na čtyřdenním festivalu vystoupí 110 interpretů z 23 zemí. Organizátoři letos upravili hlavní stage tak, aby z koncertů headlinerů vytěžili maximum. Fanoušci se tak mohou těšit na ještě efektnější show a neopakovatelný zážitek. Jiří Štefel, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Vysíláme zprávy s Lukášem Pastejříkem.
3: Írán zasáhl dva tankery plující v ománských vodách v Hormuzském průlivu pod vlajkou Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky a dalších 8 lidí je zraněných, z toho 4 vážně. Informovalo o tom ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů. Na obou plavidlech vypukly požáry, ty se ale podařilo dostat pod kontrolu. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. Kandidátem hnutí ANO na primátora v Praze bude Jan Hušbauer, napsal to server idnes.cz. Dosavadní starosta Prahy 4 nahradí v čele kandidátky pro říjnové volby Ondřeje Prokopa, který se všech funkcí vzdal kvůli nejasnostem okolo svých majetkových přiznání. Hušbauer už Prokopa koncem června nahradil v pražském zastupitelstvu. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je na lídrovi pražské kandidátky shoda, musí ho ale ještě schválit celorepublikový výbor. Sklizeň obilovin je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už mají pod střechou přes 15% úrody. Loni touto dobou to bylo přes 5%. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Sklizeň můžou zpomalit očekávané silné bouřky. V Liberci začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý od 20 hodin čeká návštěvníky v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer uvidí snímek Mamma Mia.
1: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková se po wimbledonském triumfu vrátila do Česka. Byl u toho i náš reportér a vy o tom uslyšíte po zprávách. Česká tenistka Sara Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená silnice 50 u Slavkova a omezení na Pražském okruhu. Silnice 50 zůstává uzavřená mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stále probíhají odklízecí práce po vážné nehodě kamionu a osobního auta. Objízdná trasa vede přes Křenovice. Na Pražském okruhu směrem k D1 počítejte s omezením v okolí Černého mostu. Mezi 61. a 62. kilometrem silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě a opravě mostu. A na dálnici D11 směrem z Hradce Králové čekejte omezení na příjezdu do Prahy. Přímo u sjezdu na Úvaly na 8. kilometru začíná zúžení kvůli práci na mostě přes dálnici. Projíždí se jen jedním pruhem, ale kolony nevznikají. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Je s vámi Noční radiožurnál a Adam Carda.
5: 21-letá vítězka tenisového Wimbledonu Linda Nosková se chystá odměnit za grandslamový triumf svatbou, ale ne tou vlastní. Pak by ráda zamířila na pár dní k moři. Mluvila o tom krátce po příletu do Česka, stejně jako o tom, že by nejnovější trofej ve tvaru talíře doma mohla vyměnit za televizi. A v našem vysílání o tom uslyšíte podrobněji už za malou chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách. Fade.

0: Jak už jste slyšeli ve zprávách, v půl druhé šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková přiletěla i s trofejí do Česka. Z letiště zamířila s trenérem Krůpou a zelenou krabicí rovnou na pražskou Štvanici, kde v podvečer s talířem pózovala fotografům a ještě předtím odpovídala na otázky novinářů. 21letá grandslamová vítězka sice byla unavená, ale už si dobře uvědomovala, co se jí na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu povedlo.
1: Se mi to s odstupem času už došlo. V momentu, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc. Ten bude teďka nejdůležitější. Já se moc neumím odměňovat nějak jinak.
2: Tenistka Linda Nosková i v areálu prvního ČLTK po příletu z Londýna potvrdila, že ve slavení a odměňování rezervy má a bude na nich už jako wimbledonská vítězka pracovat. Ale až po zaslouženém odpočinku, během kterého raketu do ruky nevezme, nicméně udržovat se bude, ovšem spíš až po svatbě.
1: Plánuju pít družička na svatbě, což bude asi největší takové povyražení. To bude takové zase trošku jiné, možná moře stihnu pár dní potom.
2: Věří Nosková, že se jí povede vyšetřit nějaký čas i na kratší dovolenou. Po zisku premiérového grandslamového titulu v kariéře, ale 21letá reprezentantka z Přerova teprve poznává, jaký cenný triumf mění život. Telefony zahltily stovky zpráv a některé doteď ještě ani nečetla, většinu už ale ano. Gratulantů bylo hodně a z nejrůznějších

0: titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale ten znamená asi nejvíc.
1: Přiznává také někdejší šampionka juniorky na Roland Garros Linda Nosková krátce po návratu do Česka z tenisového All England Clubu a sedící za svou nejnovější trofejí, talířem pro vítězku travnatého Grand Slamu v Londýně. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Živý rozhovor s wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou uslyšíte dnes po 15. hodině, a to na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech skončil, ale stále je šance vidět filmy, které se tam představily. Festivalové ozvěny Šarivary jsou od včerejška do konce týdne ve čtyřech kinech v Praze a také v Brně. Aero nebo Světozor nabídnou divákům bezmála 30 snímků, lákají na české filmy z hlavní soutěže i zahraniční tituly, mezi nimi i ty oceněné na festivalu v Cannes.
1: Máme pěkný život.
2: Pramen režiséra Ivana Ostrochovského patřil mezi nejvýraznější filmy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Drama s Aňou Geislerovou v hlavní roli a dalších 26 snímků mohou do 19. července zhlédnout diváci v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost nebo v brněnském skalním letňáku Janáček. Z českých filmů se bude promítat také třeba Čika Čeka, který otevírá téma queer komunity a drag show.
3: Je to hlavně příběh o matce a synovi a je to příběh o jinakosti, která nutně není právě queer, ale o tom, že i když třeba v 50 chci žít sama bez muže, kterého mi vesnice vnucuje, tak i to je jinakost. A i ta je vlastně někdy pro nějakou vesnici nebo společnost problém.
2: Říká režisér Šimon Holý. V rámci festivalových ozvěn Šarivary dorazí do kin i zahraniční snímky oceněné v Cannes. Polská domovina vypráví o cestě spisovatele Tomase Manna a jeho dcery poválečným Německem. Japonský režisér Ryusuke Hamaguchi uvádí po úspěšných filmech Drive My Car a Zlo neexistuje novinku z nenadání. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lukáš Pastejřík, zazní zprávy.
3: Nabídky na dostavbu dálnice D35 dostalo ministerstvo dopravy od 3 konsorcií. Tým českých hasičů odjede na 4týdenní misi do Řecka. Česká unie sportu uvažuje o možném prodeji sportovního centra v Nymburku a počasí dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Dálnici D35 chtějí podle ministerstva dopravy dostavět 3 konsorcia stavebních a technologických firem. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stát ji pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit D1.
4: 3 konsorcia nabídla ceny mezi 71 a 680 miliardami korun. Nabídky teď posoudí ministerstvo dopravy a v září vybere vítěznou, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce Lenka Hamplová.
5: Následně požádat o schválení vládu a poslaneckou sněmovnu, na podzim letošního roku uzavřít koncesionářskou smlouvu.
4: Koncem roku by se tak mohlo začít stavět. Hotovo by mělo být nejpozději za necelých 6 let. Stát začne koncesionáři za dálnici platit až po jejím zprovoznění, což může stavbu uspíšit, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
6: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tým později dostává splátky.
4: Stát bude dálnici splácet 22 let, konzorcium ji bude po tu dobu spravovat. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Čeští hasiči dnes vyrazí na misi do Řecka. Na severu Peloponéského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požárů.
7: Do programu se letos zapojí téměř 800 hasičů z 14 evropských zemí, což je nejvíc v historii. Češi budou v oblasti kolem řeckého města Patra, která podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové patří z hlediska požárů k mimořádně ohroženým územím.
8: Faktorem jsou samozřejmě vysoké teploty a sucho. Největší výzvu ale představuje kopcovitý členitý terén s lesními porosty a olivovými háji, kde se hlavně za silného větru ohni šíří rychle a nepředvídatelně.
7: Hasiči jsou během mise v aktivní pohotovosti, pokud zrovna nezasahují, plní úkoly, které v případě vypuknutí požáru urychlují nasazení a zajišťují hladkou mezinárodní spolupráci. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Hmyzí jed podle odhadu alergologů u 100 Čechů ročně způsobuje anafylaktický šok. Život ohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě volat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové z fakultní nemocnice Motol a Homolka je důležité myslet i na prevenci.
9: Nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně.
10: Sport. Česká unie sportu zvažuje případný prodej sportovního reprezentačního centra v Nymburku. Areál dlouhodobě plánuje zrekonstruovat. Na přestavbu je připravená, ale čeká na peníze od státu. Finanční prostředky původně přislíbila minulá vláda Petra Fialy z ODS, která je ale v závěru svého mandátu odebrala. Současná vláda Andreje Babiše z hnutí ANO pak rekonstrukci